plameň barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty živý změnou. Pak tě čas

vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

Dobrý den, dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Od mikrofonu zdraví Vítě Troníček, začínají folková pohlazení a dnes to vezmeme jako takový malý kvíz. Vyzkoušíme, jaké máte znalosti a rozpoznávací schopnosti, co se našeho žánru týče. Vždycky pustím nějakou písničku, během které se můžete domnívat, dohadovat a hádat. A na konci řeknu, kdo pak nám ji hrál. Nikam nepište, nikam nevolejte, můžete vyhrát pouze dobrý pocit. A samozřejmě nepodvádějte s umělou inteligencí. Jdeme na to. Poznáte, kdo hraje tuhle píseň?

poznali jste? Písnička Kamkoliv, možná ji znáte v bluegrassovější úpravě od skupiny Madalen, ale autorem je Honza Adamec se svou ženou Blankou, tedy hanácká kapela AM Úlet v této folkrokovější úpravě. Výborná kapela. Pokud jste poznali, gratuluji. Zkusíme ještě něco těžšího.

To bych smekl klobouk, pokud byste tohle poznali. Kapela, která už mnoho let neexistuje a která působila v okolí Poličky a Litomyšle. Říkali si na pár chvil, písnička se jmenovala Nádherných pět. Nenechali bohužel po sobě ani album, jen pár demosnímků. A myslím, že už je to opravdu tak více než 20 let, co nehrají. Škoda. Pojďme dál v našem miniaturním kvízu. Pokud poznáte následujícího interpreta, tak jste opravdu znalci. Kdyby vás zajímalo, proč vás tak trápím, tak proto, abych vám ukázal, jak je folková scéna pestrá, bezbřehá a neviditelná, ale hezká.

Ne, to není devítka, i když to nese stopy devítky, protože tahle kapela s devítkou hodně kamarádila. Brněnské pocity. Písnička se jmenovala Stokrát víc. Tak pojďme dále. Vymeteme kouty naší fonotéky, a to myslím opravdu zapomenuté kouty. Poznáte následující písničku?

severočeští bluegrassáci možná zaržáli, protože tahle kapela nedávno obnovila svou činnost a možná jste i rozpoznali v dívčím hlase frontmanku skupiny Ladybirds Alenku Scherstein-Vítovou. Tahle kapela se ale jmenuje Bluegrass Bazar. Písničku, kterou jsem vybral, jsme si u nás ještě nikdy nehráli, jmenuje se Poselství věku. A pokračujeme v našich hádankách o folkové scéně. Tentokrát to bude dvojice písniček.

Věřím, že tohle pro znalce našeho žánru byl trošku lehčí oříšek. Obě písničky měly stejného protagonistu, autora Honza Řepka. Úžasný tichý písničkář, stále působící. Velice moudrý člověk, který dělá fajnovou muziku už od dob, kdy spolu hrávali v duo Nestíháme s Petrem Ovsenákem. Ostatně to byla ta druhá písnička Jdu. První se jmenovala Až se vdáš. Tak pojďme dále. Chce to něco živelnějšího, že jo? Znáte tuhle?

Bluegrass ovšem s typickými jihočeskými prvky a fenomenálním zpěvem. To bylo vždycky typické pro skupinu Sem tam. Prý už bohužel také neexistuje, i když část kapely, především vokální část kapely, přešla do spolupráce s Vojtou Zíchou v kapele Druhá míza a po odchodu Vojty Zíchy mezi nebeské muzikanty si říkají Třetí míza, pokud se nepletu. Vřele doporučuji, najděte si je. To myslím, že bylo docela snadné. Dáme si teď něco opravdu, opravdu těžkého.

Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

0: Vazbou končí nahrávka, kterou jste patrně nemohli znát, protože asi nikdy ani nevyšla veřejně ven. Navíc pochází z roku 1981, tak to už byste museli být velicí znalci, pokud byste tohle pamatovali, a pamětníci samozřejmě. Byla to severočeská skupina Tulačky. Samozřejmě přes znělku ještě zazněla jedna taková rozverná píseň, a mnohem mladší, a v ní jste mohli rozpoznat dnes už neexistující rodinnou kapelu, která si říkala Švédova trojka. Tak pojďme dále, pokračujeme v dnešním kvízu folkových osobností, známých i neznámých. Tohle myslím, že je známý písničkář, toho byste mohli poznat, protože nikdo jiný nemá takovou barvu hlasu.
1: Ještě je tolik písní, co jsem nikdy nehrál, a tolik akordů, co vůbec neumím. Tisíce hezkých prvních slok a já v nich bloudím jako cvok a často nevím, kudy dál. A mezi básníky mě taky nikdo nezval, dávno si nemyslím, že všemu rozumím. Člověk by neměl zůstat sám, dneska už těžko spočítám, kolikrát brečel jsem a kolikrát se smál. Zavolej, prosím tě zavolej, zavolej, že ti smutno je a proč ti duše spadla do hnoje, tak zavolej, klidně mi zavolej, zavolej třeba pro radost, člověčí lásky přece není nikdy dost, proto mi zavolej.

Jsem tulák prostoru a všech časových pásem, na mléčné dráze červený trpaslík. Po cestě z noci do rána potkávám Aldebarana a do tmy volám, chvilku stůj. Možná, že jednou jedna řekne, jenom tvá jsem, abych jí hýčkal a ze všech trablů slík té holce hodné úžasu zapletu růže do vlasů a řeknu, lásko moje, navždy budu tvůj. Zavolej, prosím tě, zavolej, zavolej, že ti smutno je a proč ti duše spadla do hnoje, tak zavolej, klidně mi zavolej, zavolej třeba pro radost, člověčí lásky přece není nikdy dost, proto mi zavolej.

víš, že ti smutno je a proč ti duše spadla do hnoje, tak zavolej, klidně mi zavolej, zavolej třeba pro radost, člověčí lásky přece není nikdy dost, proto mi zavolej.

0: Tak to nemyslím, že bylo snadné poznat. Petr Rimský, majitel úžasného, nezaměnitelného, hlubokého hlasu, velice moudrý pán a hlavně fenomenální kytarista. Mohu doporučit jeho lekce, které stále pořádá a disponuje poměrně svérázným přístupem právě k rozpoznávání harmonií. Pojďme dále. Jakou další hádanku mám pro vás nachystanou? Poznáte tohle?
1: V měsíčním svitu se utápím, roli svou dohrál jsem na jevišti dní. I hrad z písku má svůj příkop a chrám s rukou

jako když obrátíš v orloji řád naopak. Ještě pár tepů a pak nám překročím poslední práh.

Poznali jste? Pokud ano, tak jste znalci. I když tahle kapela se nedávno probudila k životu, dává o sobě hodně vědět. Brněnské svítání, ale tohle byla historická nahrávka písničky Zběh. Následují dvě písně a možná dám malou nápovědu, že se teď podíváme do Plzeňského kraje.

Tady jsem asi hodně napověděl tím plzeňským regionem. Obě písničky mají stejného autora a v prvním případě písně Triola to byl zároveň interpret Michal Vilí Sedláček. Skvělý písničkář, úžasný muzikant, vystupující se svou ženou a teď i v rozšířené sestavě. Nedávno jsem viděl jejich vystoupení a byl jsem nadšenej. A jinak je to velmi šikovný rizikový dřevorubec. Z jeho husarských kousků se tají dech, když ho vidím líst někde po stromech, jak jsem měl nedávno možnost osobně. Druhá písnička byla také od Michala Vilí Sedláčka, tedy z autorského pera, ale v podání dua, které si říkalo My tři. Nezaměňovat s pražskou kapelou My tři a Vy. Ani nevím, jestli manželé Soukupovi ještě hrají. Strašně dlouho jsem je neviděla, moc rád bych je potkal. Tak, jdeme dále. Ještě pár záhadných písní stihneme. Poznáte následujícího interpreta?

0: No tak to bylo snadné, Pavlína Jíšová, že? Řekli jste si možná většina z vás, ale to byl blafák. Je to její klon, dcera Adéla tohoto času, Bohadlová, prosím vás. Rozlišujte jemné niance. Písnička z jejího solového alba Dobrodruh se jmenovala Planety, úvodní píseň. Tak, a to jsme došli nakonec vydání dnešních hádanek v rámci pořadu Folková pohlazení. Stihneme ještě jednu. Pokud budete vědět, tak jste borci, pokud nebudete vědět, tak vám to třeba bude chvilku hlodat hlavou. A pokud vás to bude hodně trápit, tak budete hledat a třeba i najdete něco, co neznáte. Můžeme se s tím rozloučit? Naslyšenou za týden se bude těšit Vítě Troníček. Opatrujte se a mějte se.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: Taky jste se těšili jako my dva, my, co jsme ve studiu, Patrik Rozehnal a Pepa Fousek je tu. Zdravím, Pepo.
3: Zdravím posluchače.
2: Ano, a máš nějaký verš na úvod, čím bychom to
3: samozřejmě
2: uvedli?
3: Samozřejmě, jako vždy.
2: Povídej.
3: Srdečně vás zdravím, lidé. Věřím, že vás potěší humor, který v rozhlase má vždy laskavé přístřeší.
0: Humoriáda.

0: Začínáme naplno ukázkou číslo 1, to vybírá jako vždycky host, dnes je to Pepa Fousek, tak seznam je připraven, jsem zvědav.
1: Co vybereš?
0: No,
1: co já dáš? Ne, Jiří Krampol a Miroslav Šimek.
0: Jistota.
1: Vzpomínka na ně na oba.
0: Očista, tak se jmenuje tahle ukázka.
2: Vážení přátelé, milí posluchači, do naší redakce přišla mnoho dotazů a dopisů, ve kterých se zajímáte o to, zda se v letošní zimě nebude opakovat kalamita v dopravě z minulých let. Zajeli jsme s naším reportážním mikrofonem přímo za náměstkem ředitele národního podniku Očista do čista, inženýrem Václavem Lopatou. Soudru inženýre, obyvatelé našeho hlavního města se právem obávají, aby se neopakovala kalamita z loňské zimy, kdy jste situaci na veřejných komunikacích jednoduše nezvládli. Jak jste připraveni letos?
3: Soli máme dost.
2: Ale to jste loni tvrdili také.
3: To je pravda, ale letos jí máme ještě víc, protože zbyla od loňska.
2: A jak to, že vám zbyla?
3: To je velmi jednoduché. Neměli kdo rozvést.
2: Ale vždyť jste loni v říjnu tvrdil, že jste připraven čelit jakýmkoliv záludnostem a rozmarům zimy.
3: Také jsme byli připraveni a čelili jsme. Ale nikdo nemohl počítat s tím, že 6 studentů brigádníků cizí národnosti se sněhu lekne, neboť sníh viděli poprvé, opustí nám násypné vozy se solí a vrátí se k nic neřešícímu postávání před tuzexem.
2: Soudru inženýre, byly snad s těmito brigádníky ještě nějaké další potíže?
3: Ano, byli. Tak například studenti brigádníci chtěli vyplácet odlučné podle kilometrů od místa bydliště.
2: A váš podnik Očista do čista má ale přeci své stálé zaměstnance.
3: Ano, má. Ale naši zaměstnanci se v době kalamity účastnili důležitého kurzu. Zima je za dveřmi. Ale my jí dveře přirazíme, který byl z původního říjnového termínu pro nemoc instruktora soudruha inženýra Oblevy přeložen na prosinec.
2: Občané ve svých dopisech mají dojem, že stále loňské zimě příliš dveře nepřirazili.
3: Nepřirazili. Občané by si měli uvědomit, že loňská zima byla extrémní. Rekapitulujme. Nejdříve napadl sníh, a potom začalo mrznout. A to byl bohužel náš konec.
2: No. Vaši zaměstnanci tvrdí, že hlavní vinu na tom nese soudruh Obleva, který s něčím takovým v kurzech vůbec nepočítal. Naopak říkal, že sníh je přežitkem minulosti.
3: Ano, hlavní vinu na tom má soudruh inženýr Obleva. Také byl za to za trest povýšen a přeřazen do oddělení dešťů.
2: A mohu se zeptat, na čem pracuje soudruh Obleva v současné době?
3: Tak pokud jsem správně informován, připravuje kurz, z tohoto mráčku nám pršet nebude.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Z vesela, s ukázkami i s povídáním z hosty, které máme dnes, je tím hostem Pepa Fousek, tak on samozřejmě se s Jirkou Krampolem i Miloslavem Šimkem velmi dobře znal, protože v jednom divadle jste v podstatě vystupovali.
1: Mnoho let.
0: Ty dáváš dohromady takový soupis těch asi 80 osobností, které ti životem prošly.
1: Už to mám hotové.
0: Už to máš hotové.
1: Čekám už nakladatele.
0: A napsal jsi něco i třeba na Slávka Šimka nebo něco takové, nějaký verší?
1: Samozřejmě Grossman Šimek, pan Suchý, to byl první na prvních místech. Na Slávka Šimka u nás pevnou rukou. Ano. A je to dobře, teď mu za to děkuju do nebe. Nekouřit, nepít, zodpovědně k lidem. Napsal jsem, pedagog byl naším šéfem, on snad říct si dovolí, že jsme byli jeho děti, které kráčí do školy. V mém souboru bude kázeň, dejme s Bohem únavě, v tomhle světě učme žáky ušlechtilé zábavě.
0: No to je hezký. Určitě má radost.
1: Já si myslím, že No tak scházejme, už jich hodně odešlo, ale já si myslím, že ten odkaz je tady, pořád je mají lidi rádi, pořád se objeví na televizi, tak jsou tady. Mm-hmm. Kolikrát nám kritizovali a dneska najednou, já myslím, že co je dobré, to zůstane a já mám rád, že je to laskavý humor, když to dává lidem naději, i když kolikrát jsme si rejpli a tak dále, ale teď si říkám, budu psát laskavě, protože svět není jednoduchý a je směšné být odvážným, když se smí.
0: Moudrá věta Pepi Fouska. A dělá prostor pro vaše hlasování. Vyberete si ještě jednou, tedy scénku nazvanou Očista dočista s Jiřím Krampolem a s Miloslavem Šimkem, nebo dáte přednost úvahám o manželství a stáří s Milošem Kopeckým, Tomášem Slámou a Jiřinou Bohdalovou z Mikrofora v Redutě. Vybíráte na telefonu 731 800 900, vybíráte i v SMS-kách, které posíláte s heslem Humor mezera A pro první ukázku nebo Humor mezera B pro tu druhou na číslo 90 01 04. A my tady ve studiu ty vaše hlasy budeme sčítat.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Pokračujeme dál v telefonátech v rozhodování o tom, zdali pustit ke slovu zpátky Miroslava Šimka, Jiřího Krampola ve scénce nebo Miloše Kopeckého s Jiřinou Bohdalovou a Tomášem Slámou. Rozhodujete v Humoriádě na telefonu. Vy si vybíráte tu ukázku podle svého. 731 800 900 náš telefon a pobavit se můžete i s Pepou Fouskem.
4: Dobrý den, Ivan Nová Paka, a hlasuji pro Očista do čista.
3: Varianta A. Píšu, děkuju a mějte se pěkně. Kdo další? Dobrý den.
5: Dobrý den, přeji panu Dvizeznovima. Já zdravím pana Pouska.
6: Děkuju.
5: A přejím Ačko.
3: Dobře, děkuju. Zároveň poprosím, když nám voláte, nezapomeňte si také stišit rádio, ať si dobře rozumíme, bez ozvěny. Kdo tam je teď? No,
5: halo.
3: To je zrovna ten případ.
5: Jestli ví pan Pousek, co to je?
3: Vy nám tam zase zvoníte. Teď jsem říkal, abyste stišili rádio, jinak si nerozumíme.
5: Velké Dílavice, Slípáci, zdraví u vás.
3: Ano,
6: zdravím.
3: A co vybíráte?
5: Ačko.
3: Dobře, zapisuju. Děkuju. Kdo dál?
7: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy. Zdravím vás, panové, oba do rádia. A přeji si pokračování. Naslyšenou,
3: mějte se pěkně. No tak Pepo dobře si vybral, protože ukázka A zabrala Očista do čista. Tím pádem na základě přání posluchačů bude pokračovat.
8: Zajeli jsme s naším reportážním mikrofonem přímo za náměstkem ředitele národního podniku Očista do čista, inženýrem Václavem Lopatou. Jestli tomu dobře rozumím, v letošní zimě by s dopravou neměly být žádné potíže.
9: No tak to tomu rozumíte špatně. Všechno záleží na rozmarek matky přírody. Našimi hlavními nepřáteli jsou sníh, déšť, mráz, vítr a chumelenice. A proti těmto živlům máme pouze dvě zbraně. Sůl a písek. Ale když se proti nám živly spojí a spiknou, tak jsme, no víte kde.
8: Ano, to vím, samozřejmě. Ale máte přeci mechanizaci.
9: Ano, mechanizaci máme, ale chcete slyšet upřímnou odpověď?
8: To bych rád.
9: Mechanizace živly většinou jen podráždí. Napadne-li sněhu málo, mechanizace je zbytečná. Napadne-li sněhu hodně, stroje nevyjedou.
8: Občané si stěžují, že když solíte podvozky aut, obuv a oděvy, trpí.
9: Podívejte se, naše české boty a česká auta to vydrží. A kvůli italským střevíčkům a módním autíčkům z ošizeného plechu zahraniční výroby vozovky sladit nebudeme.
8: Takže, jak se zdá, budete solit i letos.
9: Asi takhle. Pokud se teplota v zimních měsících udrží nad nulou, mohu občanům našeho hlavního města přislíbit, že solit budeme minimálně. Jen tak, abych řekl, pro chuť.
8: No, soudru inženýre, co byste v závěru našeho rozhovoru vzkázal občanům našeho hlavního města?
9: Tak, aby si dříve, nežli začnou psát kritické dopisy, zametli sníh před vlastním prahem. A my jsme jim pak nemuseli ukládat pokuty. A co se soli týče, v příštím roce budeme solit všichni.
8: Děkuji vám za rozhovor.
0: Semaforiáda.
3: Tak ukázka opět semaforská, jeden člen semaforu toho, tak jak ho známe z těch 80. let, dejme tomu Pepa Fousek s námi ve studiu. Ty ale jsi měl šanci, my mluvíme o Miloslavovi Šimkovi, ten už tu léta není od roku 2004, ale kdo na světě zůstal a s kým ty se dobře znáš, je jeho žena.
6: Samozřejmě.
3: Viděl jsi se s ní teď někdy?
6: Rád, no to byla moje, zároveň teď jsem našel nedávno knihu,
3: ano.
6: Malinkou, kde píše Za vánoční pohodu Pepikovi Fouskovi, že aby poznal méně hněvu a méně závisti, něco takové, to je knížka nějakého italského básníka, tak jsem jí volal a to bylo potom vystoupení v semaforu, co jsem měl teď 3.9., to s vámi udělali 3.9., to já jsem 39. ročník narozen. Já měl z toho trošku hrůzu, protože mám nějaký starosti a volá mi a ona mi vždycky říkala pravdu o mých epigramech, aforizmech, nekompromisně, že u tohle je dobrý, ale jemně, nekompromisně, ale jemně. A já jsem si dokázal brát taky rady od druhých, protože taky je to učitelka, že? A hlavně znala Slávka, znala mě, ale musím se pochlubit tím, že když jsme třeba napsali knihu Putování s oslem, nebo hru Prospej byla hurvínka, dvě hry jsme napsali, tak když to opravovala někdy a koukala do toho, jeli děla do toho, tak četla víc mé písmo, dokázala rozluštit než svého manžela. A přitom já to moje písmo, vždycky říkali ve škole, Fousek píše jako kůň zadní nohou. Já měl hrozný, a dneska mám velký problémy, když píšu hrozně rychle, ten mozek mi jak pracuje, ty nápady, abych nestratil, ale snažím se už psát srozumitelně.
3: Na konci řádku už nevíš, po sobě nepřečteš ten začátek, chceš říct.
6: No já jo.
3: Ty jo, ale
6: no ale někdy ne, někdy ne. Někdy mi pomáhala moje žena Jarmila, říkala, no když tohle je z, já píšu z, který se psalo za Rakouska-Uherska ještě.
3: Počkejte, to z, jaký s tou kličkou?
6: No, do z, to je takový jako háček a dole jako i ocásek.
3: Ano, klička dole.
6: No to já píšu, podle mi se to líbilo, tak to dodnes píšu.
3: Prosím tě, a když proškrtáváš třeba prázdné políčko v dotazníku nebo tak, děláš to taky s takovou bublinkou kličkou a takovou jako secesní kličku, nebo děláš prostě rovnou čáru? Moje babička vždycky proškrtávala, že udělala takovou tu tečku jak notu, ano. Pak udělala takový oblouček jak esko, jela šikmo přes to a tam to zase zakroutila na druhou stranu. No prostě no, to bylo výtvarný dílo.
6: To slovo dotazník já nemám rád, protože já jsem, když jsme přilítali do Ameriky, tak do New Yorku tenkrát, tak všichni čekali Greenhorn, že vyčítal na mě, protože oni mi dali dotazník a já měl napsat do toho dotazníku všechny věci, jako že yes, takhle nějakou fajfku a já jsem si to zpět udělal, jsem to na druhou stranu. A ta černá Američanka příjemná se rozesmála a řekla, ukázala to kolegům a řekla, abych šel. A já jsem napsal, že jsem narkomán, že nesmím tady do toho, že mám zakáz v tomhle státu, že používám marihuany, kokain, že jsem byl trestaný. Já to všechno udělal to na té druhé straně. Místo ano, ne, tak jsem napsal ano.
3: Ano.
6: To je tím, že jsem se učil jenom rusky a anglicky umím akorát yes.
3: Vidíte, koho tady máme před sebou. Všechno může před mikrofon Českého rozhlasu.
6: A kdo se přiznává, víte?
3: Ano. Vážení, budeme za chvíli vybírat další ukázku, tedy bude vybírat Pepa Fousek a já doufám, že mu potom taky pomůžete. Tohle je pořad, který dobře znáte a já doufám, že máte rádi.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Koho odvysíláme, komu dáme prostor, koho vybereš?
2: Já bych myslel, že Tonda Prajza, protože jsem ho slyšel jednou dobrý vypravěč, klobouk dolů,
1: ano.
2: Ale málo ho znám, tak jsem zvědav sám.
1: Dobře, no tak jo, máme všechno možný, tak dáme i tohle.
3: Čili už to jak si zaniklo, ale pamatujete si určitě všetci, že se dávali prvé ve fabrikách ty poukaze do lázní. U nás také jeden dostala Franska Hrstková. Jej Lojza napřed trochu brbla, nechtěl ju pustit, ale víš, jak Lojzi, no teprů jsme roh spojem a už jdeš do lázni, a co já jsem doma, a kde si, co si, na nakonec ju pustím. A Lojzi

0: mi tí despove nebyli, ja bych nebyl lepší. Když byli te prúroch svoji, ale v tom najlepším sa nad nema ozvalo. Co to tu vyváďate? Stál u nich policajt. Luisa začal cosi koktať jak kulomet, že dnes dojel a že toto pod ním je jeho žena. Ale policajt eno má v ruku, to ne nezajímá, to je vaša vec. Mieli ste ich niekde ďalej. A ne tady na kraji parku vyváďať ako svadební noci. Nebudu sa s váma rýpať, zaplatíte pokutu. Luisa ten už držal radši hubu. A jenom čekal, jak to dopadne. Však chudák funiel, jak divočák v pohode. Policaj praví, podívajte sa. Tady vy, pane, zaplatíte 50 korun pokuty a táto dáma pod vama 100. Luisa už vytahoval peniaženku, vtedy sa mu to v hlavi akci rozležalo. Praví si, hrdek, jak to je možné? Ja 50 a moja 100. Ptá sa toho policajta, počúvajte, jak je to možné, že ja mám platiť 50 korun a moja 100? Prečo na 50 korun víc? On praví, to máte tak, pane, víte, vás je tu chytu poprvní. Ale tú robu pod vama už potretí. Ste...
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Lidový vypravič, veselé příběhy, možná nějaký další vyberete i vy. Posluchači, zatím neřeknu to druhé jméno, budu ještě chvíli přemýšlet, koho proti nasadit, jestli nějaké silné jméno nebo muže, ženu, uvidím, budu přemýšlet. Ale chci se zeptat Pepi Fouska. Pepo, tak ty jsi autor mnoha textů, máš přichystán nějaký verš nebo něco, co si třeba v poslední době vytvořil, co bychom mohli teď ještě zmínit takhle při té příležitosti, když tě tu máme naživo?
3: No, můžu, já jsem teď udělal takový verš, protože Uršula Kluková, kdo se jí to líbil, Uršule Kluková, a to je moje taková, ta mi říká pravdu vždycky. Já jsem říkal, že taky zkusím, bych měl už ve svém věku 87 udělat derniéru. Nesmí tě ani napadnout, musíš dál pracovat, že u práce šlechtí člověka, tak jí věřím. A napsal jsem tenkrát, žádný den je špatný, pokud je člověk živ, i když vím, že už není všechno, jak bylo dřív. Lecos mi v těle bolí a slábne můj zrak a když si nevím rady, modlím se kolikrát, aby tu dole bylo lásky a štěstí víc. Když tohle lidem chybí, tak není vůbec nic. Aby tu stromy kvetly a sluncem voněl kraj, aby nebyly války a na zemi byl ráj.
2: Chvíle ticha. Já musím prozradit, že tohle všechno říká Pepa z patra. Hleděl mi do očí a citoval to, nic nečetl, všechno to má v hlavě. Jak ty to v té hlavě udržíš?
3: No, já se přiznám, že ve škole, odpustí mi to pedagogové, já jsem školu neměl rád, ale učitelema jsem vycházel. Já jsem neuměl matematiku, chemii, fyziku, nic, ale básně dlouhý, ty dodnes ještě si pamatuju, takže jsem recitoval básně angažovaný, neangažovaný, starý klasiky a dostával jsem známku z matematiky, z chemie, z fyziky a dodnes tomu nerozumím. Já když měl tenkrát navigaci mi dali do auta.
2: Tak naučit se to jako básničku třeba něco z toho.
3: Nevím, já jsem viděl třikrát Křivoklát v noci v mlze.
2: Hele, já z té chemie si taky toho moc nepamatuju a to jsem uvažoval kdysi, že bych šel na chemicko-technologickou. Sešlo z toho, byla z toho jiná škola, ale já si takovou tu básničku, ne básničku, poučku pamatuju z chemie. Když byla taková ta tabulka těch prvků, dole ty plyny, tak abych jsme si to zapamatovali, tak laciné ceny prasat nedovolili Prométové smésti Evropu, když té by dýchali horkou erotikou tmavého Ibišku Lučního.
3: Jo.
2: No, to je moje chemie celá.
3: No, a já jsem napsal teďko nedávno, když jsi mi takhle k tomu vyprovokoval, ano. V dobrém slova smyslu, je to školní, já vidím, ty, jak chodí do škol s taškama těžkýma, tak jim přijde, vzdělaný národ je důležitý, hlupákem se vorá, tak jsem napsal, spočítat si nic neumím, sedím smutně u stolu, matiku jsem nemiloval a chodil jsem za školu, ale to jim nemůžu říct.
2: Pepa Fousek. Tak a já už jsem to zatím trochu vymyslel. Máme tady ve hře Tondo Prajzu a proti dáme Laďku Kozderkovou. Vybíráte si vy na telefonním čísle 731 800 900, SMS-kovém čísle 90 01 04, humor mezera A či B a dohlíží na to dnes tedy Pepa Fousek je s námi ve studiu v pořadu nazvaném
1: Humoriáda.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pepa Fousek je s námi ve studiu. A kdo po telefonu doplňuje?
2: Já vás zdravím, tady Magdalena z Hradce Králové. A já si neodpustím se vás pozdravit, pana Fouska.
3: Děkuji.
2: A hrozně mu poděkovat za jeho slova, protože jeho slova mě uzdravujou jako kardiaka. Aspoň hodinu humoriády jsem šťastná, když vidím, že, nebo když slyším jeho slova. Moc mu děkuju a bouřlivý potlesk za to všechno.
3: A kardiak vám děkuje, Josef Fousek. Děkuju ze srdce.
1: Dobře, a co vybíráte?
2: Ačko.
1: Dobře, děkujeme za to, za slova i za hlasování a přepojeme dál po telefonu 731 800 900, si s vámi povídáme.
4: Dobrý den, já vás zdravím, oba dva pánové.
1: Děkujeme.
4: Pana Fouska, děkuji za jeho výkony, krásný. A prosila bych Vlaďku Kozderkovo, děkuji.
3: Já děkuji také, naschledanou.
1: Halo, halo, kdo se teď ozve?
5: Dobrý den, Patriku, já vás zdravím, tady je Radka Zlišová. Moc vás pozdravuju a byla bych ráda, kdybyste se zase objevili v Budějovicích, stejně tak zdravím Pepu Fouska za jeho krásná slova a za to umění, které prostě zvládá. Je to úplně senzační, moc ho zdravím a aby se sem taky podíval na ty Budějčáky.
3: No, teď já se podívám, teď maminku jsem měl v Nemanicích.
5: Já vím, že se patříte. No.
1: Radko, a koho jste si vybrala? No.
5: Laťku Kozderkovou.
1: Dobře, tak jo, zapsáno.
3: Děkuju.
1: A ten váš hlas taky pomohl samozřejmě v řadě dalších Laťce Kozderkové vyhrát. Bude tu i s Jiřím Lírem, je tu jedna z jejich slavných scének. Budeme u doktora.
6: Další, prosím.
7: Dobrý den, pane doktore. Jsem celá nervózní. Věříte, že jsem u sexuologa poprvé v životě?
6: Ale jdete. Kam jdete?
7: No, že jste říkala.
6: Ne, pojďte dál. To já se jenom tak divím. Protože když se člověk na vás podívá, tak si myslí, že jste u sexuologa pečená vařená. Posaďte se.
7: Děkuji vám.
6: Tak co vás trápí?
7: Ach ano, ale jak začít? Jsem 20 let šťastně vdaná, ale letos jsem byla v lázních.
6: S manželem?
7: Ne, se žlučníkem. Víte, to společenské prostředí na mě nějak zapůsobilo a já jsem se seznámila s mužem.
6: Ano. To chápu. A byl to zajisté takový hogo-fogo, nebo ne?
7: Tak hogo trochu byl, ale fogo rozhodně ne.
6: Jo, a vy máte s tím pánem techtle-mechtle.
7: To ještě ne, pane doktore. Zatím jenom techtle. K mechtlím jsme se doposud nedostali.
6: Ve vašem věku? Tam, kde jsou techtle, tam bývají také mechtle.
7: Jenomže já jsem velmi přísně vychována. Moji rodiče mě před mechtlemi varovali a vyhrožovali, že překročím-li rámec techtlí, vyženou mě z domova.
6: To jsou jenom takové rodičovské láry, fáry.
7: Láry možná, to připouštím, ale fáry ne. Tatínek byl důsledný. V každém případě to mělo vliv na to, že můj manžel byl prvním mužem, se kterým jsem měla po dvou letých techtlích i mechtl. Pochopitelně až po svatbě.
6: Ale to je zajímavé. A manželství probíhalo, myslím, po té sexuální stránce absolutně normálně. Techtle i mechtle byly v náležitém souladu.
7: Víte, pane doktore, já se vám musím s něčím přiznat. Já jsem spíš taková citově založená bytost. Takže mě vlastně ani nevadilo, že manžel poněkud mechtle zanedbával. Hlavně, že byly techtle a on se neoddával pití alkoholu.
6: Jo, takže mimo manželské mechtle jste nevyhledávala.
7: Ani techtle. Pane doktore, nebýt toho osudného pobytu vlastně.
6: Ale prosím vás, se nic nestalo, když došlo pouze k techtlím.
7: Jenomže on na mě žádá i mechtle.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Oceňuje nápad tehdy tyhle ty slovní spojení dát dohromady, tedy Pepa Fousek dnes ve studiu. Líbí se ti to i po letech?
3: Líbí se mi to i po letech. Já jsem teďko nedávno ty slova krásný. Tenkrát napsal Jiří Suchý písničku pro Zuzanu Stírskou.
1: Ano.
3: A ta se jmenovala, tam bylo napsáno, já to dám dohromady, sice Fousku, kde to, kde má ta moje hlava, že by se lhala, to, no to je divný. Bylo to něco, tetelí se mraky.
1: Ano.
3: Tetelejí se mraky. Že? A já si říkám, já jsem nevěděl tenkrát, co to je, to zpívala mladička Zuzana Stírská, ta bude mít koncert v prosinci u hasičů, budu tam hostem, tak se na to zeptám znova, co to je tetelejí se mraky. Protože já napsal koncert v nebi, to je zase z nebe, mraky, všechno, tak kde bych se zeptal, radši na zemi tady. Co to je, Patriku, tetelej?
1: Tetelí se mraky?
3: Ne, tetelej.
1: Tetelej.
3: Pan Suchý napsal tetelej.
1: No tak to je jako tetelí. Tetelí se mraky, tetelej se mraky. No asi se tak jako tak pohybují a hezky se tak jako, řekněme, zčuchli na tom nebi, ne?
3: A má to s teletem něco společného? Ne, no.
1: Že by se otelili jako...
3: Tak to ne. To
1: asi ne. Spíš s úsměvem a spíš s tím, jako že se zčuchli, ne? Tak nějak bráno.
3: To je česky řečeno.
1: No, hezky. Možná nám to vysvětlí někdo z posluchačů.
3: Byla to hezká písnička, ano. Jako všechny.
1: A ty si rád hraješ se slovy.
3: Hraju se rád ze
1: slovy. A kdy ti to napadá, prosím tě? V leže, v sedě, sedíš u stolu, když spíš, když si jdeš lehnout? Ne,
3: teď jsem si třeba mi napadlo, že chtěli, že nemám nic, ptají se mi vždycky, kde jsem studoval, když jsem napsal ty knihy a všechno. Ano. Já říkám Huti Koněv. A teď mi říkal, to by si měl mít. To je Krampol vždycky říkal, Šimka držel okolo ramena, říkal, my jsme museli studovat a Fousadlo to dostalo zadarmo od Pána Boha. A já jsem si řekl, že si udělám navštívenky. Tak mám navštívenky, David mi udělal navštívenky, můj příbuznej, a na ty navštívenky jsem napsal Ind Josef Fousek BV. A lidi přemýšlejí, co to je, a ono to je Indifferent Josef Fousek bez vzdělání.
1: Náš host dnešní ve studiu. Laďka Kozderková je ve hře, můžeme ještě dokončit techtle mechtle, a nebo budeme s policajtem hovořit s blondýnou. To ale s Oldřichem Navrátilem v jiné ukázce a scénce z barandovského Silvestra. Budete-li chtít, varianta B. Takže Ačko techtle mechtle, Bčko policajt hovoří s blondýnou, jinými slovy Laďka Kozderková proti Oldřichu Navrátilovi. A vyberte si vy SMS-kou nebo telefonátem, a telefonát do studia je přes linku 731 800 900. Tak do toho.
0: Humoriáda. Když

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě hlasujte, vybírejte si z té nabídky, tak tedy Laďka Kozderková nebo Oldřich Navrátil. Ptá se vás Patrik Rozehnal s Pepou Fouskem dnes ve studiu. Kdo je tam?
2: Jaromír Stříbro, dobrý den.
1: I vám.
2: A víte, jak to bylo? Na obloze tetelej se vráčky a na louce tulák zahálí. Tulák je veselej, mráčky ano. Se tetelej. Dneska slunce nepálí, že jo?
3: Takhle to je. Takhle to už
1: ještě, že vás máme, posluchače.
3: No, Zuzana Stěrská, už se jí nemusím ptát v prosinci.
1: A už víme, že je to taky vlastně chvění se z radosti, jsme zjistili i od posluchačů to tetelení se. Děkujeme moc. A komu dáte bod?
3: Já děkuju moc.
2: Určitě, no samozřejmě zase Laděnku Kozderkovou pokračování.
1: Dobře, děkujeme. Mějte se pěkně, ať se daří a ještě někoho určitě stihneme, tedy po telefonu. Koho? Dobrý den, kdo bude hlasovat ještě narychlo?
4: Dobrý den, Patriku, tady je Marcela z Ústí nad Labem, zdravím vás a vašeho vlastního hosta.
3: Děkuju.
4: A? Nemáte zač a dám Ačko.
1: Dobře, no tak Ačko vyhrává, tedy techtle, mechtle.
5: A vy si myslíte, že mu jde jenom o mechtle?
6: Oh, to byste mu křivdil, pane doktore. Přiznal se sice, že měl v lázních mechtle s jistou pacientkou s nabouranými játry. Ovšem, pouze mechtle. Bez hlubších techtlí. A jakmile poznal mne, mechtlí zanechal. Ačkoliv já jsem mu poskytla pouhé techtle.
5: Ale prosím, a paní, s pouhými techtlemi přece dospělí lidé nemůžou vystačit. To potom snad je lepší zabalit saky paky a odejít.
6: Saky bych snad zbalila. Ale paky bych nedokázala.
5: No ale co chcete dělat? Vždyť mechtle jsou zákonitým vývojem techtlí.
6: Tak vy se domníváte, pane doktore, že Hugo na mne mechtle požaduje právem?
5: No, právem. Právem sice ne, ale je docela přirozené, že ten váš Hugo Fugo se chce spokojit s pouhými techtlemi.
6: Ano, ovšem. Ale co, když se to dozví manžel? Víte, co mi udělá? Rozseká mě na cimpr.
5: Snad na cimpr campr.
6: O ne, ne, ne. Tak surový on zas není. Kvůli mechtlím by mě na campr nerozsekal. Ale na cimpr ano. A teď se vás ptám, pane doktore. Stojí mechtle za rozsekání na cimpr?
5: To musíte zvážit sama, milostivá paní. Já osobně se domnívám, že těm techtlím a mechtlím přikládáte příliš velký význam. Musíte se přece na všechno dívat, řekněme, tak lážo, plážo.
6: To nedokážu. Lážo možná, ale plážo ne.
5: Prosím vás, právě to plážo je velice důležité. Když k lážu přidáte 2-3 mepromáty, dostaví se plážo a od techtlí klidně přejdete k mechtlím a pak vám je úplně jedno, že vás váš manžel rozseká na cimpr.
6: Máte pravdu, pane doktore. Hlavně, že nedojdu k campru. A moc vám, opravdu moc vám děkuju za pochopení. Vidíte, přitom se o vás říká, že pacientky prohlížíte jen tak hala.
5: Cože? Já, že své pacientky prohlížím jen tak hala? Co, dovolte, prosím, pěkně. Já náhodou své pacientky prohlížím důsledně halabala.
1: Ta dnešní je na konci. Zbývá ještě trochu času na to, abychom zakončili nějakým veršem, když tu máme básníka, aforistu, a tedy Pepu Fouska, muže všech profesí. Pepo, jednak děkuji ti za to, že jsi přišel, těším se příště i s posluchači a prosím nějaký verš na konec.
3: Děkuji vám, že roznášíte legraci, humor a naději. Všechněm dětem do škol přeji, skvělé známky pohodu, aby jednou mohli prospět vzdělanosti národu.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Je 5 hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Sanace kontaminovaného území na Šumavě neomezí turistický provoz. Sněmovna znovu schválila omezení pravomocí prezidenta. Linda Nosková do semifinále US Open nepostoupila a dnes bude zataženo nebo skoro zataženo místy srážky, teploty do 23 stupňů. Pěkné ráno přeje Andrea Samešová. Policie nepřetržitě hlídá část bývalého vojenského prostoru Dobrá voda na Šumavě. Podle ministerstva životního prostředí se tam našlo 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi a 1000 tun kontaminované zeminy. Sanační práce mají začít 21. září. Podle mluvčího parku Jana Dvořáka nebude nutné kvůli tomu uzavírat turistické trasy.
2: Zabezpečená kontaminovaná oblast je mimo značené turistické trasy a díky tomu žádná právě z těchto turistických tras nemusí být z tohoto důvodu uzavřena.
1: Sanace lokality podle ministra potrvá do června 2028. V Plzeňském kraji v srpnu přibylo lidí bez práce. Nezaměstnanost stoupla o 10% na 4,2%. Bez práce bylo 17 715 lidí, zhruba o 400 víc než v červenci. Podrobnosti dodává ředitelka krajské pobočky Úřadu práce v Plzni Pavla Janovská.
3: Na konci srpna jsme naopak zaznamenali oproti minulému měsíci snížení počtu volných pracovních míst. Celkem jsme jich v Plzeňském kraji evidovali necelých 7300. Jejich struktura ale nezaznamenala žádné výrazné změny.
1: K nejžádanějším profesím stále patří montážní dělníci, stavební řemeslníci a řidiči nákladních aut. Sněmovna přehlasovala veto Senátu a znovu schválila omezení pravomocí prezidenta. Ten by nově nemohl pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Pravomoc by přešla na ministra zahraničí. Úprava je součástí novely zákona o státních úřednících, kterou teď dostane k podpisu prezident Petr Pavel. Ten už dříve uvedl, že pro změnu nevidí důvod. Odpůrci z řad opozice ji označují za protiústavní a už předem avizovali, že ji chtějí napadnout u ústavního soudu. Pražský vrchní soud se dnes znovu vrátí k rozsáhlému požáru Národního parku České Švýcarsko. Podle obžaloby ho před 4 lety založil bývalý dobrovolný strážce Jiří Lobotka. Ten vinu odmítá.
4: Ústecký krajský soud v lednu už podruhé Lobotku osvobodil kvůli nedostatku důkazů. Státní zástupce se ale proti rozsudku odvolal. Případ proto znovu projedná vrchní soud v Praze. Lobotka se k podpálení Národního parku v minulosti přiznal svou výpověď, ale později zrušil s tím, že byl pod vlivem léků. Policie muže vinila i z několika menších žhářských útoků na Děčínsku, ke kterým se přiznal. Dostal za ně 2 roky vězení. Požár v Českém Švýcarsku byl největším lesním požárem v historii Česka. Zasáhl přes 1000 hektarů chráněné krajiny a hasiči s ním bojovali 3 týdny. Anna Maria Hušková, Český rozhlas. Sport.
1: Wimbledonská šampionka Linda Nosková do semifinále US Open nepostoupila. Světové jedničce Arině Sabalenkové podlehla 6-7, 6-3 a 6-7. Na newyorském dvorci Artura Ashe bojovala s běloruskou tenistkou 2 hodiny a 22 minut. Rozhodující super tiebreak ztratila 7-10. Naopak postup do semifinále slaví v deblu Kateřina Siniaková s Američankou Tausendovou.
0: Počasí.
1: Dnes bude zataženo nebo skoro zataženo místy s deštěm nebo přeháňkami, odpoledne srážky četnější, hlavně v jihovýchodní polovině kraje. Ojediněle i bouřky, večer postupné ustávání srážek, nejvyšší teploty 20 až 23, odpoledne se bude ochlazovat, na horách do 16 stupňů Celsia. Povane mírný západní vítr, rozptylové podmínky dobré až velmi dobré, aby o jednička mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Omezení platí na dálnici D5 u Zdic ve směru na Plzeň, kde se pracuje, a uzavřen je levý jízdní pruh. V Červeném Poříčí na Klatovsku se v těchto dnech opravuje most nedaleko zámku. V úseku je omezená rychlost na 30 km v hodině.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Tolik mix témat ve zprávách Andreje Samešové a za chvilku téma další. Méně než 5% rozlohy Jordánska má vhodnou půdu pro zemědělství. Profesor na jedné z místních univerzit postavil skleník v polopoušti, ve kterém vyzkoušel různé způsoby pěstování zeleniny ve vodě. O jeho experimentu uslyšíte za chvilku.
0: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.
5: Jinak přejeme hezkou středu, dneska je 9. září 2026.
0: Český rozhlas Plzeň.

0: co je to prototyp?
1: Radio.
2: Něco novýho, hodně dobrýho.
3: Nějaká zkouška něčeho novýho, jako
4: model něčeho, než se to vyrobí.
5: Nějaký typ.
6: Když se zkouší nějaká věc.
7: Že je něco nový a že je to nový, jako že to vyrobili nově.
8: Nábytek.
9: Nějaká nemoc.
10: Roztoči.
11: Tévise.

0: počasí.
1: Hezké ráno v 5 hodin a 16 minut. V regionu dneska bude zataženo nebo skoro zataženo, místy s deštěm nebo přehánkami. Odpoledne srážky četnější, hlavně v jihovýchodní polovině kraje. Ojediněle i bouřky. Večer postupné ustávání srážek. Nejvyšší denní teploty mezi 20 a 23. Odpoledne se bude ochlazovat na horách 16 stupňů Celsia. Povane mírný západní vítr, rozptylové podmínky máme dobré až velmi dobré a biometeorologická zátěž je dneska mírná.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Tady je Český rozhlas Plzeň, 5 hodin a 19 minut. Pěstovat zeleninu ve vodě uprostřed pouště, to může znít jako velmi zvláštní nápad. Takzvané hydroponické systémy ale ve skutečnosti spotřebují méně vody než běžné zavlažování polí. Na Hašimické univerzitě v jordánském městě Zarqa v tom vidí příležitost, jak rozšířit zemědělství i mimo úrodné údolí Jordánu. Postavili si proto experimentální skleník v poušti.
1: Je tu zdroj vody a motor, který vodu vyčerpá nahoru. A když padá dolů, tak i ventilátory ženou do prostoru.
2: Místní profesor Fakr Alchur mě dovedl teď ke stěně z kartonu a vysvětluje mi, jak ta stěna dokáže v tom skleníku vytvářet chladnější, příjemnější mikroklima, ale taky celé to prostředí zvlhčovat.
1: Tady byla rajčata.
3: Strawberry.
1: Tam jahody.
2: Podél jedné stěny toho skleníku je 5 takových prohlubní a v každé z nich jsou 2 nádrže na vodu. A u každé té prohlubně s nádržemi je taky jeden takový speciální záhonek, na kterém se právě provádí různé typy experimentů.
3: Iceberg and lettuce.
1: Tady saláty, and tam je máta a jarní cibulka.
3: There's mint and onion and the last one.
2: Jeden záhonek se napustí vodou, na něj se dají takové polystyrenové platformy, které mají díry, do nich se zasadí ta rostlina.
1: Rostliny tady musí být neustále ve vodě, aby z ní mohly brát živiny. Hnojiva přidáváme do nádrží a pak rostliny zavlažujeme.
2: Tohle je taková konstrukce ve tvaru střechy a na ní jsou nad sebou položené trubky. V těch trubkách jsou díry a právě v těch dírách můžou být rostliny.
3: Volcanic rocks.
1: Jsou v květináči s vulkanickou horninou odsud z východu Jordánska od města Azrak. A používáme ji jako substrát, podobně jako tady v pytlích slouží jako substrát kokosová drť.
3: Kokobít.
2: A opět i do nich se pouští voda. Voda tady celkově hraje důležitou roli.
3: Our water is very high in salinity.
1: I podzemní voda v Jordánsku má vysoký obsah soli, zvlášť když v zimě málo prší. A hlavním cílem našeho experimentu bylo taky zjistit, jaké jsou správné koncentrace hnojiv v kombinaci s určitou salinitou vody.
2: Vybudovat experimentální skleník v polopoušti a otestovat v něm různé hydroponické systémy stálo v přepočtu 1,5 milionu korun. Postavit si doma například jen onu střechu s trubkami vyjde ale výrazně levněji. Z Jordánska, Jana Karasová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Je půl šesté.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Nález kontaminované zeminy a chemikálí na Šumavě neomezí provoz na turistických trasách. Jde o místa, kam lidé stejně nemohou. Potvrdil to mluvčí parku Jan Dvořák. Při průzkumu se podle ministra životního prostředí našlo v bývalém vojenském prostoru dobrá voda, asi 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Místo hlídají policisté. Zhruba 270 požárů trávy nebo lesa řešili letos v létě hasiči v Plzeňském kraji. To je o 128 případů víc než v loni. Důvodem je horké a suché letní počasí. Hasiči vyčíslili celkovou škodu na 15 milionů 900 tisíc korun, uvedl krajský mluvčí hasičů Petr Poncar. Jaderná energetika jako cesta k energetické soběstačnosti Evropy je hlavním tématem 16. ročníku Mezinárodní konference Jaderné dny, která se dnes a zítra uskuteční na Západočeské univerzitě v Plzni. Zaměří se na jadernou renesanci v Evropě, na modulární reaktory a nové technologie, anebo na výchovu nových odborníků. Poslanci se dnes znovu vrátí k zavedení elektronické evidence tržeb. Senát zákon vrátil s pozměňovacími návrhy. Z evidence chce vyjmout například bezhotovostní platby anebo prodej zemědělských produktů přímo u farmářů. Senátní úpravy odmítá ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Fotbalisté Viktorie Plzeň čeká dnes dohrávka 5. kola první fotbalové ligy. Představí se na hřišti Hradce Králové. Utkání začne v 19 hodin. A ještě počasí. Dnes bude zataženo nebo skoro zataženo, místy s deštěm nebo přeháňkami. Odpoledne srážky četnější, ojediněle i bouřky. Večer budou srážky ustávat. Teploty do 23, na horách do 19 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 platí omezení od Heřmanovy huti na Plzni severu mezi kilometry 100 až 110 ve směru na Rozvadov se pracuje a vozovka je zúžená na 2 jízdní pruhy. Omezení potrvá až do pátku. Jinak zatím nemáme hlášené žádné mimořádné události, a to včetně dopravních nehod. I přesto buďte na cestách opatrní.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Už jste se někdy pokoušeli sehnat lékaře, ale bez úspěchu? Tak v tom nejspíš nejste sami, protože problém s nedostatkem ambulancí

0: zdravotních specialistů je v některých oborech už v podstatě v celém Česku. Téma probereme podrobněji už za chvilku. Pokračuje středa s datem 9. září 2026 a to za hudebního doprovodu kapely Elán, Jiřího Korna a také Roda Stewarta. Na hodinách máme 3 minuty po půl šesté. Přejeme hezký den.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: alergologie, oční lékařství nebo dětská psychiatrie. To jsou jenom některé z oborů, ve kterých v Česku chybí lékaři. Nedostatek ambulantních specialistů přitom není jen v okrajových oblastech. Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky se situace zhoršuje i ve velkých městech, včetně Prahy. A problém se nejspíš dál bude prohlubovat. V některých oborech totiž bude potřeba ještě víc lékařů, než jich chybí dnes. Mezi ně kvůli častější cukrovce patří třeba diabetologie.
1: Příliv těch pacientů je víceméně nepřetržitý. A tím, jak je to chronické onemocnění a vzniká to vlastně jako čím dál tím v nižším věku, tak ty pacienti už vám zůstávají na pořád.
2: Říká diabetoložka Jitka Zemanová, která má ordinaci v Plzni.
1: Já jsem třeba 64. ročník, asi jako docela nehodlám ještě jít do důchodu, ale už jsem utáhná, no. Prostě těch lidí je hrozně moc. No.
2: Přesto už řeší, kdo její ordinaci jednou převezme. Náhradu se jí nejspíš podaří sehnat přes známost. Diabetoložka z Písku Renata Arias ale takové štěstí zatím nemá. Ordinaci se snaží prodat 6 let.
3: Když jsme třeba měli kupce, tak nakonec to ztroskotalo na tom, že když slyšel ten pan doktor, co by tam všechno musel dělat, tak to přestal chtít.
2: Z dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky vyplývá, že mezi lety 2018 a 2024 v Česku celkově ubylo 56 diabetologických ordinací. Aktivních lékařů bylo v oboru podle posledních údajů ke konci předloňského roku asi 900.
4: A 30% je v důchodovém věku a mimo jiné se to promítá do toho, že stále větší množství diabetiků je v péči praktických lékařů pro dospělé. Ten nárůst je skoro o 30% za posledních nějakých asi 7 let.
2: Vysvětluje ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. Cukrovkou v Česku trpí více než 1 000 000 lidí. O 250 tisíc víc než před 16 lety. I proto ministerstvo zdravotnictví od letošního července zvýšilo počet léků, které praktici můžou diabetikům předepisovat. Nedostatek lékařů se ale tím to způsobem nedá řešit ve všech oborech. Mezi ně patří třeba chirurgie, kde lékaři podle Duška ubývají v ambulantní i v lůžkové péči.
4: Je aktivních 2800, 2900 úvazků a zhruba 1000 je v potenciálně důchodovém věku do 10 let. A ročně vychovávají nebo ročně atestuje v tom oboru asi nějakých 60 průměrně absolventů a vlastně by to nevykrylo ty odchody do důchodu, natož pak, aby se navýšila ta kapacita.
2: Hodně mladých lékařů jde ale radši do nemocnic, než aby si zakládali vlastní ambulanci. V nemocnicích můžou mít dobrý příjem a taky se bojí provozu ordinace. Co práce v ordinaci obnáší, popisuje předseda Sdružení ambulantních specialistů Zorian Jojko.
5: Trošičku účetnictví, komunikaci s pojišťovnami, vědět, jaká je podstata smluvního vztahu, na co si dát pozor, jak vypadá výkaznictví a podobně. Ono to ve svém důsledku není až tak úplně komplikované. Všichni současní soukromí lékaři to nakonec zvládli a zvládli by to jistě i ti mladí. Ale potíž je v tom, že na začátku to vypadá jako obrovská hora práce, před kterou když stojíte, tak se ji samozřejmě obáváte.
2: Kvůli nedostatku specialistů čekají lidé na vyšetření dlouho. Podle průzkumu sdružení z loňského ledna více než 1/5 ambulantních specialistů přijme nového pacienta nejdřív za čtvrt roku.
5: Buď se dostanete včas k lékaři, ještě v době, kdy můžete se to zařídit ambulantně, to znamená v domácím prostředí a pro vás komfortně a pro systém nejlevněji. A nebo budete trpět déle, docílíte nějakých komplikací, pro vás to bude méně komfortní a pro systém dražší, protože hospitalizace vždycky bude dražší než ambulantní péče.
2: Ministerstvo zdravotnictví chce pro příští rok navýšit dotace na takzvaná rezidenční místa, tedy školicí místa pro mladé lékaře u zkušenějších kolegů. Pokračuje Renata Povolná z tiskového oddělení rezortu.
6: V upraveném návrhu rozpočtu se aktuálně počítá se základní měsíční dotací 70 tisíc korun na jednoho rezidenta.
2: Předtím dotace byla 50 tisíc korun. Určená je kromě praktických lékařů třeba pro dětské psychiatry nebo dětské neurology. A podpůrné programy mají i zdravotní pojišťovny. Například VZP nově mladým lékařům nabízí stipendium 480 tisíc korun. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 5 hodin 48 minut, už tady máme čerstvé údaje od plzeňských meteorologů. V kraji je aktuálně zataženo nebo skoro zataženo s teplotami mezi 15 a 18 stupni Celsia. Počasí. Dneska nás čeká velká oblačnost, občasné srážky a ochlazení, bude zataženo nebo skoro zataženo, místy s občasným deštěm nebo přehánkami. Odpoledne budou srážky četnější, a to zejména v jihovýchodní polovině kraje. Ojediněle se můžou vyskytnout také bouřky. Večer začnou srážky od severozápadu postupně ustávat. Nejvyšší denní teploty mezi 20 a 23, na horách do 19 stupňů Celsia, odpoledne se bude ochlazovat. Mírný západní vítr o rychlosti do 6 metrů za sekundu v bouřkách a místy i jinde přechodně s nárazy kolem 15 metrů za sekundu, což je rychlost kolem 55 km v hodině.
1: Žijeme tu s vámi speciál. Plzeňská zoologická zahrada slaví 100 let. V neděli 20. září můžete být u toho. Otevřená bude nejen zoo, ale na speciální program zve také Lochotinský amfiteátr. Z místa se živě přihlásí i Český rozhlas Plzeň. V neděli 20. září po 14. hodině. Žijeme tu s vámi speciál ze zoologické zahrady v Plzni. Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 5:53.
1: Tipy pro volný čas.
0: V Plzni začíná Mezinárodní festival divadlo. V 17 hodin můžete v Moving Station vidět českou premiéru taneční inscenace What the Folk. A ne, jak je to s tím folklorem? Slovenský choreograf Petr Šavel v ní zkoumá, jak vzniká tanec a jak by mohl vypadat náš folklorní tanec dnes. Představení je určené divákům od 12 let. Nová scéna divadla Jekátila uvádí v rámci Mezinárodního festivalu divadlo inscenaci Tkalci polského souboru Teatr Šlonsky. Dramatický příběh vychází ze slavné hry Gerharda Hauptmana o dělnické vzpouře a začíná v 19 hodin. Divadelní podobenství o hledání místa v životě s názvem První krok uvádí volné občanské sdružení akrobatů s názvem Vossa Theatre. Open air představení je zdarma, je opět uváděné v rámci Mezinárodního festivalu divadlo a začíná na náměstí Republiky v Plzni ve 20 hodin. Na výstavu a zároveň na hudebně literární program můžete vyrazit do výstavní síně Masné krámy v Plzni. Od 17 hodin tam Západočeská galerie uvede Moudré blázny, komponovaný pořad poetického divadla. V Muzeu církevního umění v Plzni se můžete rozvědět víc o známém barokním obrazu. Od 17 hodin tam začíná přednáška Ohlas bičovaného Krista z Vízu v plzeňské diecézi, kterou uvede historik umění Luděk Krčmář. Plzeňské divadlo Dialog uvádí komedie Alkoholky v podání divadla Maeve, komedie o odhodlání, přátelství, lásce, nejen té mateřské a slibu, tam začíná v 19 hodin. No a Městská knihovna v Klatovech zve na workshop pro rodiče a děti od 6 let, začíná v refektáři jezuitské koleje v 18 hodin. Jmenuje se Malé děti a technologie a zabývá se tématem, jak nastavit zdravý vztah k technologiím od raného dětství a jak vyvážit digitální a reálný svět. Za chvilku od nás další zprávy a s nimi Andrea Samešová. Hezké ráno.

září je tady a s ním i náš tradiční pochod rozhlasová 25. Vyberte si trasu dlouhou 12,5 nebo 25 kilometrů a vyražte s námi v sobotu 12. září. Startujeme mezi 8. a 10. hodinou. Registrovat se můžete před budovou Českého rozhlasu Plzeň na náměstí Míru 10 od 8 do 10.

0: 12. září. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyotu Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit mín starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Jsme Toyota. Vaše Toyota Dolák Příbram, Písek, Tábor, České Budějovice a Plzeň. Toyota Dolák.cz.
2: Je 6 hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Lidé z plzeňského kraje vytřídili téměř 40 tisíc tun využitelných odpadů. Ve Vejprnicích na Plzeňsku mají školáci novou multimediální učebnu. Zákon o státních zaměstnancích míří k prezidentovi. A dnes bude většinou zataženo místy s deštěm nebo přeháňkami teploty do 23 stupňů. Příjemné ráno přeje Andrea Samešová. Obyvatelé plzeňského kraje loni vytřídili téměř 39 tisíc tun odpadu, což je podobně jako loni. Na každého občana připadá skoro 21 kilogramů papíru, 18 plastu a 15,5 kilogramů skla. Při vyhlášení vítězů soutěže měst a obcí kraje to uvedla Lenka Šlajzová z regionální rozvojové agentury. Z nejmenších obcí vyhráli Srň na Klatovsku, Čilá na Rokycansku a Šumavská Modrava, do 1000 obyvatel Chudenice a Černíkov na Klatovsku a Horní Bělá na Plzni severu a nad 1000 obyvatel Hromnice na Plzeňsku, Železná Ruda a Chrást u Plzně. Skokanem roku je dlouhý újezd na Tachovsku. Základní škola ve Vejprnicích dokončila modernizaci výukových prostor pro digitální technologie. Žáci budou novou učebnu využívat hlavně v hodinách informatiky a přírodních věd. Modernizace učebny navazuje na celkový rozvoj Vejprnické základní školy a je spolufinancován z evropských fondů.
3: Podle vedení školy slouží nová učebna hlavně pro výuku moderních technologií, 3D modelování i práci s digitálními médii. Celkové náklady na vybavení učebny dosáhly téměř 6,5 milionu korun. 70% pokryly peníze z evropských dotací. Z Vejprnic na severním Plzeňsku Pavel Hala, Český rozhlas.
2: Poslanci znovu schválili návrh zákona o státních zaměstnancích. Usnadnit by měl zaměstnávání a propouštění úředníků. Od listopadu nahradí současný zákon o státní službě. Koaliční většinou sněmovna přehlasovala veto Senátu, který měl k nové legislativě výhrady.
4: Návrh kritizovala taky opozice. Podle ní zákon umožní snadněji propouštět nepohodlné úředníky a destabilizuje státní správu. Pokračuje poslankyně Pirátů Kateřina Stojanová.
5: Jediné, co přináší, je právě oslabení pojistek nezávislé státní správy, které do této doby zajišťoval zákon o státní službě.
4: Výtky koaliční poslanci odmítají. Podle předkladatele návrhu Radka Vondráčka z ANO má zákon pouze zpružnit státní správu.
6: My státní správu opravdu nepolitizujeme, chceme ji odpolitizovat od neefektivity.
4: Koaliční většinou sněmovna prosadila taky omezení pravomoci prezidenta pověřovat vedoucí stálých misí. Podle opozice a senátu jsou zásahy do kompetencí prezidenta protiústavní a chtějí se na ně stěžovat u ústavního soudu. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
2: Bezpečnostní složky si od dnešního rána na 24-hodinovém cvičení vyzkoušejí znovu zavedení kontrol na státní hranici se Slovenskem. Zapojí se přes 600 policistů, 50 členů aktivních záloh armády a 60 celníků. Cvičení skončí ve čtvrtek v 7 hodin ráno a v dalších týdnech policie vyhodnotí jeho výsledky.
0: Sport.
2: Fotbalisté Realu Madrid vstoupili do hlavní fáze Ligy mistrů výhrou nad Interem Milan 2-1. V prvním kole nejprestižnější klubové soutěže vyhrál i Manchester City na hřišti Porta 2-0. Dortmund slaví vítězství nad Villarrealem 3-2, Brugy prohráli s Aston Villou 2-3 a klub AEK Atény porazil rakouský LASK 1-0.
0: Počasí.
2: Dnes bude zataženo nebo skoro zataženo, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami, odpoledne srážky četnější, hlavně v jihovýchodní polovině kraje. Ojediněle i bouřky, večer postupné ustávání srážek a teploty 20 až 23, na horách 16 až 19 stupňů. Fouká mírný západní vítr, rozptylové podmínky dobré až velmi dobré, aby o jednička tedy mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Na silnici 1/27 v Klatovech se pracuje v Plzeňské ulici, v části pod Parkánem v Plzni v Radobičicích se pracuje v Dlážděné ulici, opravuje se povrch vozovky a provoz je řízen kyvadlově jedním jízdním pruhem.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Další ranní zprávy v podání Andreje Samešové jsou minulostí, skončily 5 minut po 6. hodině a za okamžik se budeme věnovat sportu. Zjistíme, jak se plzeňská lukostřelkyně Marie Horáčková chystá na finále světového poháru v Mexiku, které ji čeká už o víkendu.
8: Jdeme bez kvalifikace rovnou do eliminačních soubojů, ale vím, že ještě potřebuju malinko doladit a dopotrénovat formu, ale těším se tam moc.
7: Za pár minut uslyšíte víc, stejně tak i kalendárium Petra Jungmana. Přejeme hezkou středu.
0: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: 6 hodin 12 minut, kalendárium.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. Středa 9. září. Svátek mají Danieli. To je jméno z hebrejštiny a znamená Bůh je můj soudce. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Nedaleko Veselí nad Moravou spadl v roce 1831 velký meteorit. Pod názvem Veseli je dnes uložený ve Vídni. Poslední veřejná poprava na území tehdejšího Rakouska-Uherska se konala v Plzni před 155 lety v roce 1871. Za městem blízko dnešní střední strojnické školy byl oběšen vrah a vůdce lupičské bandy Jan Janeček. Výstavba čistírny odpadních vod v Praze Bubenči byla zahájena před 125 lety v roce 1901. Dnes je to ekotechnické muzeum. První pravidelná letecká pošta na světě začala létat před 115 lety. Od 9. září 1911 vozila letadla poštu mezi Hendnem na severovýchodním předměstí Londýna a asi 30 kilometrů vzdáleným sídlem britské královské rodiny ve Windsoru. Velký kormidelník, čínský vůdce Mao Tse-tung zemřel v Pekingu před 50 lety v roce 1976. Spolu se Stalinem a Hitlerem se zařadil k nejkrutějším diktátorům 20. století. V důsledku jeho socialismu zemřelo více než 70 milionů Číňanů. Přesto je dosud vyobrazen na všech čínských bankovkách. Martina Navrátilová skončila s aktivním tenisem před 20 lety. Triumfem mixu na tenisovém US Open a zároveň ziskem svého 59. Grand Slamového titulu završila svou bohatou kariéru. Zakládající člen skupiny Katapult, bubeník Anatolij Kohout, by dneska oslavil kulatou 80. Kulatou 60. má dneska populární americký herec Adam Sandler a já přeju krásný den.
0: Tuto sobotu se v amfiteátru a parku za Plazou koná akce Hrdinové Plzně. Jedná se o celodenní prezentaci integrovaného záchranného systému. Dneska dopoledne nás na ní přijdou pozvat Andrea Gregorová a Aleš Průša z odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení magistrátu města Plzně. Rozhovor si poslechněte po 10. hodině. To za chvilku přijdeme s aktuální předpovědí počasí na dnešek.
3: Český rozhlas Plzeň.

0: Dnešní den do regionu přinese velkou oblačnost, občasné srážky a ochlazení. Podrobnosti přinášíme v 6 hodin a 19 minut.
1: Počasí.
0: Bude zataženo nebo skoro zataženo, místy s občasným deštěm nebo přehánkami. Odpoledne budou srážky četnější, zejména v jihovýchodní polovině kraje. Ojediněle se můžou vyskytnout také bouřky. Večer začnou srážky od severozápadu postupně ustávat. Nejvyšší denní teploty mezi 20 a 23, na horách do 19 stupňů Celsia, mírný západní vítr o rychlosti do 6 v bouřkách a místy jinde přechodně s nárazy kolem 15 metrů za sekundu, což je rychlost kolem 55 km hodině.
1: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 6 hodin 23 minut, mistryně světa z roku 2023 Marie Horáčková se červencovým triumfem na podniku v Madridu kvalifikovala na vrcholný podnik sezóny, finále světového poháru pro 8 nejlepších závodníků. Se svými konkurentkami změří úřadující mistryně republiky síly už v neděli.
1: Je to top 8 závodníků a jdeme bez kvalifikace rovnou do eliminačních soubojů, ale vím, že ještě potřebuju malinko doladit a dopotrénovat formu, ale těším se tam moc.
2: Přemýšlíte i o soupeřkách?
1: Přemýšlím, ale je jich tam 8 a my budeme losováni, proti komu půjdu. Teďka jsem se ještě dozvěděla, že současně probíhají asijské hry, takže možná tam ani nějací Asiaté nebudou, nebo jestli vymění jako místa, já nevím, jak to bude. Takže možná ještě budu překvapená, kdo tam vlastně nastoupí.
3: Říká před svou první účastí ve finále světového poháru Marie Horáčková. Účast si lukostřelkyně Arkusu zajistila v červenci, kdy ovládla závod Madridu.
1: Myslím si, že to vlastně nebylo pro mě tentokrát tak intenzivní, jako třeba výhra toho mistrovství světa, co se týče té doby trvání vstřebávání emocí, protože po tom Berlíně to trvalo v řádu dní, tady vlastně taky, ale bylo to nějakým způsobem větší jako radost a větší, ale vědomí o té výhře vlastně.
3: Jméno první soupeřky na finálovém podniku v Mexiku se Marie Horáčková dozví ve čtvrtek. Ostatní lukostřelkyně ji každopádně po jejich úspěších respektují a je sympatické, jak se závodnice navzájem podporují.
1: Rozhodně, tohleto se mi hrozně líbí i na tom sportu jako lukostřelbě, že tam strašně lidí v tom Madridu jako cítilo, že se mi daří a hrozně moc lidí mi fandilo vlastně i na tom finále, tam nebyli v publiku žádní Češi, ale myslím si, že jsem měla jako velmi velkou podporu a aplaus a strašně moc právě řekla bych soupeřek, ale dejme tomu i nějaký kamarádek, s kterýma vyrůstáme od junioru, tak mi vlastně všichni ty mě blízcí přišli pogratulovat.
2: Co je ještě třeba doladit, aby ta forma byla nejlepší třeba v celé sezóně?
1: Já si myslím, že úplně už nejlepší v celé sezóně nebude, protože ta sezóna byla velmi náročná, velmi intenzivní a odvedla jsem tam podle mě hodně dobrých výsledků. A tím, že se nebude vlastně střílet kvalifikace a má to úplně jiný formát, tak tam je potřeba se připravit přímo na ten den a na ty rozhodující šipy, které teda jsou v tom souboji.
2: Je to formát, kdy člověk si nemůže dovolit zkazit třeba dva šípy?
1: Nemůže. Dva šípy můžou stát hodně moc.
3: Popisuje mistryně České republiky Marie Horáčková. Z Plzně Vladislav Janouškovec, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: ráno zvednete hlavu k obloze, my už víme, jestli bude pršet nebo svítit slunce.
1: Povane mírný jihozápadní až jižní vítr.
0: Když jedete do práce, máme pro vás aktuální dopravní zpravodajství.
1: Hlášená překážka na vozovce, projíždějte s maximální opatrností.
0: Když se něco děje v regionu, jsme vždy u toho.
2: Hlásíme se živě, a to s otevřením dětského dopravního hřiště.
0: Český rozhlas Plzeň. Zpravodajství, které dýchá s regionem. Aktuálně, přehledně, spolehlivě. Od rána do noci. A když vyspíte, my hlídáme, co se kolem děje. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi u všeho důležitého.
1: Je půl sedmé.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Nové vlaky společnosti Arriva vyjedou dnes poprvé v testovacím režimu na trase mezi Kozolupy, Plzní a Blovicemi. V prosinci pak mají plně nahradit vlaky Českých drah na trase mezi Plzní a Domažlicemi. Společnost Arriva má na této lince zajišťovat provoz po dobu 10 let. V Plzni dnes začíná festival Divadlo. Na scénách po celém městě se v průběhu 9 dnů představí soubory z Česka, Francie nebo Polska. V rámci doprovodného programu budou zdarma venkovní představení. V Tachově dnes odhalí další milník času. Nové umělecké dílo bude součástí souboru soch, které lemují historickou zlatou cestu mezi Prahou a Norimberkem. S nápadem přišlo sdružení Terra Tachovia. Milníky připomínají významné osobnosti anebo historické události. Ředitelka plzeňského mezigeneračního a dobrovolnického centra Totem Vlastimila Fajfrlíková převezme malou stříbrnou medaili předsedy Senátu. Poslanci by dnes měli znovu vrátit k projednávání koaličního návrhu stavebního zákona. Normu vetoval Senát. Podle kritiků z řad senátorů návrh nahrává developerům, je protikorupční a jde proti veřejným zájmům i obcím. Koalice si od něj naopak slibuje snazší a rychlejší povolování staveb. Wimbledonská šampionka Linda Nosková do semifinále US Open nepostoupila. Světové jedničce Bělorusce Sabalenkové podlehla 6-7, 6-3 a 6-7. A ještě počasí. Dnes bude zataženo nebo skoro zataženo, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami. Odpoledne srážky četnější, ojediněle i bouřky. Večer budou srážky postupně ustávat. Nejvyšší teploty do 23, na horách do 19 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: U Přeštic na jižním Plzeňsku mezi Skočicemi a Oplotem spadl na vozovku strom, provoz je řízen kyvadlově jedním pruhem. Nehoda je u Klatov na silnici 185 poblíž čističky odpadních vod u křižovatky s Podborskou ulicí se střetly dvě dodávky. Na místě už zasahují policisté, buďte opatrní.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.
3: Čím profesora Aleše Stuchlíka fascinuje obor neurovědy, i to se dozvíme v dnešním pořadu Alex a host. A pár podrobností uslyšíte za chvilku. Hezké ráno.
0: Český rozhlas Plzeň.

Řekni, kdo se lásky tvojí dovolá a koho z nás máš na hraních.

0: Karel Zich v 6 hodin a 39 minut. Po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové neurokouč profesor Aleš Stuchlík. No a dozvíte se například i to, co ho přivedlo ke studiu mozku.
1: Bylo to tak, že já jsem chtěl od jakživa dělat terénní zoologii. Já jsem myslel, že budu prostě jezdit na expedice, že budu jako Attenborough, jo, jako, že budu prostě sbírat, objevovat nový druhy. A potom mi bylo vysvětleno jednou osvícenou pedagoškou na vysoké škole, že když nebudu v zoologii úplně ta špička, to 1% nahoře, takže skončím tak, že budu dělat kurátora nějakých sbírek jako z kamenělin a vycpanej zvířátek v okresním muzeu. A to mě tak úplně nelákalo. Takže to byla vlastně takhle prozaická cesta, že ona mi promluvila do duše a řekla, jestli bych si nevybral nějaký třeba laboratornější obor, nějaký prostě bílej plášť. A já jsem na ní teda dal a když jsem si vybíral mezi těma laboratorníma oborama, tak neurovědy mě fascinovali tím, jak je mozek strašně tajemný, jak je vlastně složitý, jak je do jistý míry i nepopsatelný. A já si to myslím, čím dál tím víc.
0: Jak je dobré mít věhlasné pedagogy, kteří vás inspirují. Celý rozhovor s profesorem Alešem Stuchlíkem si poslechněte dnes po 13. hodině.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
0: No a za chvilku pro vás budeme mít řidičskou abecedu. Až do konce září vám každý den poradíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. No a za chvilku od nás taky předpověď počasí. Hezké ráno.
2: Český rozhlas Plzeň.

0: Tenhle hazard nezrušila žádná vyhláška, tenhle hazard byl od Richarda Marxe, za chvilku od nás taky Black Milk, na hodinách máme 6:45.
1: Počasí.
0: V regionu dneska bude zataženo nebo skoro zataženo, místy s občasným deštěm nebo přehánkami, odpoledne budou srážky četnější, zejména v jihovýchodní polovině kraje. Ojedinělé se můžou vyskytnout také bouřky, večer začnou srážky od severozápadu postupně ustávat. Nejvyšší denní teploty by dnes měly být do 23 stupňů Celsia, na horách do 19, mírný západní vítr o rychlosti do 6 v bouřkách a místy i jinde přechodně s nárazy kolem 15 metrů za sekundu, což je rychlost kolem 55 km hodině.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: 6:49, osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. No a dneska si povíme, jak se na silnicích správně uplatňuje pravidlo ZIPu. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Zipování je jeden z nejjednodušších způsobů, jak udržet plynulý provoz, ale zároveň patří k pravidlům, která řidiči nejčastěji porušují. Stačí uzavřený pruh, kolona nebo zúžení a hned je vidět, kdo ví, jak to má fungovat. A kdo také ne. Dokážete odpovědět, jak správně by měl fungovat takzvaný zipový systém? Plukovník Jan Straka už nám vše vysvětlí.
3: Pakliže je jeden pruh, který zůstává průběžný a ten druhý je z nějakého důvodu omezen, vozidla se musí v tom místě dostat do jednoho jízdního pruhu, tak tam platí to, že se ta vozidla řadí jednotlivě za sebou střídavě, to znamená jeden z jednoho jízdního pruhu, druhý z druhého jízdního pruhu.
2: Platí tam nějaké pravidlo nebo předpis?
3: Ten řidič, který se řadí do toho průběžného pruhu, tak ten nesmí ohrozit toho, kdo v tom průběžném pruhu jede, ale zároveň ten, co jede v tom průběžném pruhu, by měl umožnit odbočení, respektive zařazení toho vozidla z toho druhého pruhu. Takže je to čistě o ohleduplnosti. Pravidla říkají, jak to má být, ale samozřejmě záleží na tom, jak se ty řidiči chovají na té komunikaci.
2: A může se řidič zařadit do průběžného pruhu třeba několik desítek nebo stovek metrů před zúžením?
3: Tak samozřejmě nic mu to nezakazuje, ale z pohledu plynulosti silničního provozu a můžem teda říct, že vlastně i bezpečnosti je určitě lepší si to zařazení nechávat až na ten konec, kde skutečně je patrné, kdo je z levého, kdo je z pravého. Pokud se to začne míchat před tím, tak tam vznikají samozřejmě kolizní situace, protože v tu chvíli už ten řidič, který jede v tom průběžném pruhu, nemusí dávat ten prostor pro to zařazení a tak dále.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: No a zítra si povíme, jak je to s jízdou a nehodou s autem bezplatné technické kontroly. Přejeme šťastnou cestu.
1: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Je knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Přemoženská
1: uzenina. Nejlepší chvíle, ty strávené s rodinou. A na stole poctivá uzenina, která chutná všem. Přemoženská uzenina. Pro chvíle, na kterých záleží. Přemoženská uzenina.cz.
2: Je 7 hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Ve Volduchách na Rokycansku začala oprava frekventované hlavní silnice. Dotace na školicí místa pro mladé lékaře by v příštím roce mohla vzrůst na 70 tisíc korun měsíčně. A čekejte většinou zataženou místy s deštěm nebo přeháňkami, teploty do 23 stupňů. Pěkné ráno přeje u zpráv Andrea Samešová. Počet obyvatel Plzeňského kraje stoupl za posledních 20 let o 12%, tedy asi o 61 tisíc lidí. V kraji teď žije téměř 613 tisíc obyvatel, kteří se koncentrují do krajského města a okolí. Plzeň za tu dobu získala asi 25 tisíc obyvatel. Na sněmu Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje to uvedl ředitel regionální rozvojové agentury Filip Uhlík. Podle něj bude v kraji v příštích 12 letech přibývat seniorů. Mladých do 14 let naopak ubyde a počet obyvatel v produktivním věku bude stagnovat. Ze zveřejněných dat také vyplývá, že lidí ve věku 65 let a více, kteří mají největší nároky na sociální a zdravotnické služby, bude v roce 2038 asi o pětinu více než v současnosti. Oprava hlavní silnice ve Volduchách na Rokycansku výrazně komplikuje dopravu. Uzavírka komunikace si vyžádala i zavedení výlukových jízdních řádů autobusové dopravy. Na komplikace při ranním dovážení dětí upozorňuje i základní škola na svém webu. První etapa oprav silnice potrvá do poloviny října.
3: Podle výlukového jízdního řádu autobusové linky 232 je úsek přes Březinu do Volduch průjezdný pouze pro autobusy. Pro osobní auta vede objížďka přes Rokycan. Cestující i rodiče školáků proto musí počítat s časovou rezervou. Stavební práce v obci potrvají až do 16. října. Z Volduch na Rokycansku, Pavel Hala, Český rozhlas.
2: Ministerstvo zdravotnictví plánuje pro příští rok navýšit dotaci na takzvaná rezidenční místa, tedy školicí místa pro mladé lékaře u zkušenějších kolegů. Dostat by mohli 70 tisíc korun měsíčně, o 20 tisíc víc než teď.
4: Peníze by mohli získat praktici, psychiatři a dětští neurologové, říká za ministerstvo Renata Povolná.
5: O konečném nastavení podpory se ještě jedná, s ohledem na potřeby jednotlivých oborů a krajů.
4: Dotace má pomoct s nedostatkem lékařů, který je ale v Česku i v jiných oborech. Třeba v diabetologii, pokračuje diabetoložka Renata Arias z Písku.
6: Už jsem několikrát musela zastavit příjem nových pacientů a musím říct, že jsme už z toho unavení.
4: Lékaři totiž stárnou a ti mladí jdou radši do nemocnic, vysvětluje předseda Sdružení ambulantních specialistů Zorian Jojko.
7: Jsou obory, kde nadpoloviční většina lékařů jsou v důchodovém věku.
4: Až u pětiny ambulantních specialistů proto čekají pacienti na úvodní vyšetření až půl roku. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
2: Sněmovna dnes znovu posoudí rozsáhlou koaliční novelu stavebního zákona, která má podle předkladatelů zjednodušit a zrychlit povolování staveb. Předlohu vetoval Senát. Poslanci opakovaně projednají také vládní předlohu o zavedení elektronické evidence tržeb, kterou jim horní komora vrátila s úpravami. Vládní většina má ale ve sněmovně sílu senátní postoje přehlasovat. V úvodním kole by pak poslanci mohli projednat novelu, podle níž by lidem od jejich 80 let věku vzrostl každých 5 let důchod o 500 korun. Od roku 2028 by se penze podle předlohy znovu zvedla za práci v důchodovém věku.
0: Sport.
2: Tenistka Kateřina Siniaková postoupila do semifinále čtyřhry na US Open. Z domácí Taylor Townsendovou porazili španělsko-americký pár Buzkaová, Melicharová, Martinezová 6-4 a 6-2. Naopak v singlové části končí Linda Nosková. Se světovou jedničkou běloruskou Sabalenkovou prohrála v rozhodujícím třetím setu 6-7.
1: Počasí.
2: Dnes bude zataženo nebo skoro zataženo, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami, odpoledne srážky četnější, hlavně v jihovýchodní polovině kraje. Ojediněle i bouřky, večer postupné ustávání srážek, teploty 20 až 23, na horách do 19 stupňů, fouká mírný západní vítr, rozptylové podmínky dobré až velmi dobré a bio jednička, tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: U Přeštic mezi Skočicemi a Oplotem spadl na vozovku strom, pracují tam hasiči, provoz je řízen kyvadlově jedním pruhem. Nehoda je u Klatov na silnici 185 poblíž čističky odpadních vod u křižovatky s Podborskou ulicí se střety dvě dodávky. Na místě zasahují policisté, buďte opatrní.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Cena diváků nebo třeba cvičení jógy, i to jsou novinky letošního 39. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Finále Plzeň. Připravená je zhruba 20 premiérových projekcí. Další informace připojíme za chvilku.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.
8: Středa 9. září, svátek mají Danieli. Všechno nejlepší.
1: Český rozhlas Plzeň.

Proč je chození do školy povinné? Za chvilku nám to řeknou děti v rubrice Ahoj rádio. Do školy se chodit musí, však to není novina. I když se ti škola hnusí, docházka je povinná. Franta ale špatně slyšel, a tak místo povinně do školy dnes ráno přišel namazanej po víně. Do třídy se těžce drápe, nejistě a váhavě, a taky, což kde kdo chápe, s mokrým hadrem na hlavě.

0: Proč je chození do školy povinné?
1: Aby jsme se něco naučili.
2: Aby jsme byli chytrý.
3: Aby jsme se mohli učit.
4: Aby jsme nebyli hloupí.
5: Aby jsme něco věděli.
6: Abychom mohli v budoucnu mít nějaký dobrý pracovní povolání.
7: Aby jsme dostali vzdělání.
8: Aby jsme měli dobrý povolání, aby jsme něco věděli.
9: Aby jsme byli chytrý, aby jsme měli dobrý známky.
10: Aby jsme byli slušní.
11: Můžeme dělat úkoly strašný a potom je dobře počítáme.

0: Než Paula Simona vystřídá Olga Lounová, pojďme si v 7 hodin a 17 minut říct, jak dneska v regionu bude.
1: Počasí.
0: Ví to meteoroložka Marta Suchá, které se ale nejdřív ptám na aktuální situaci. Hezké ráno.
2: Hezké ráno, převažuje v regionu zvětšená oblačnost, oblačno je zataženo. Momentálně jsme bez srážek a teploty se pohybují mezi 16 a 18 stupni.
0: A na den vytáhnou deštníky?
2: Určitě vytáhnout, mít ty nechystané deštníky a počítat také s výrazně nižšími teplotami, než jaké byly včera. Počasí bude pod vlivem zvlněné studené fronty postupující přes střední Evropu k východu. Během dne bude většinou zataženo, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami. Srážky budou četnější v odpoledních hodinách a zejména na jihovýchodě kraje. S malou pravděpodobností se může objevit i bouřka. Večer budou srážky od severozápadu ustávat. Nejvyšší denní teploty dnes vystoupí pouze na 20 až 23 stupňů Celsia. Včera jsme se pohybovali kolem 30 stupňů, v Plzni až vystoupila teplota i na 32 stupňů Celsia. V nahorách dnes budou maxima jen mezi 16 a 19 stupni a v odpoledních hodinách se bude ochlazovat. Pované mírný západní vítr rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu.
0: No a v příští hodině se uslyšíme i proto, abychom si pověděli o zítřku. Zatím děkujeme, naslyšenou.
2: Budu se těšit, naslyšenou, hezký den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude neurovědec profesor Aleš Stuchlík.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vaše.

0: Optimistům, realistům i pesimistům přejeme hezké ráno, je 7 hodin a 21 minut. Desítky snímků, zhruba 20 premiér a taky řadu hostů nabídne letošní 39. ročník Mezinárodního filmového festivalu Finále Plzeň. V Měšťanské besedě začne v pátek 25. září. Už teď ale organizátoři odtajnili program a třeba i to, který snímek letošní finále otevře. Bude to film režisérky Evženie Brabcové Divočina.
1: Nám přišlo, že to je originální debut ženské filmařky, která se vymezuje k aktuálnímu tématu přípravy na konec světa.
2: Vysvětluje umělecká ředitelka festivalu Lenka Tyrpáková, proč letošní ročník festivalu Finále otevírá právě snímek Divočina.
1: Bavilo nás vlastně to uchopení toho tématu forální zpracování. Tam vidíme Kláru Isovou podávat skvělý, takový jako niterný psychologický herecký výkon.
2: Festival nabídne desítky různě zaměřených filmů, které můžou cílit pokaždé na jiného diváka, a to včetně těch, kteří dávají přednost vážnějším tématům.
1: Můžu zmínit třeba Oscarového kandidáta za Českou republiku, kdyby se hluby proměnily ve zlato, který otevírá téma alkoholismu. Soutěžním slovensko-česko-maďarském dramatu Pramen se vlastně otevírá ještě nevyřešená kapitola československých dějin o násilné sterilizaci romských žen.
2: Vůbec poprvé letos získá některý ze snímků diváckou cenu. Podle ředitelky festivalu Evy Veruňkové Košařové nad ní ale organizátoři už nějakou dobu přemýšleli.
3: Upřímně i diváci si oni říkali, i pro ty filmaře je to samozřejmě velmi důležitá zpráva o tom, jak ty filmy jednotlivé vnímají. Diváci dostanou při příchodu nebo při odchodu papírky a klasicky budou zatrhávat známky a z toho samozřejmě potom se spočte ten vítěz.
2: Možná, že motivací někoho pro to navštívit filmový festival je to být blízko nějaké filmové hvězdě. Logicky se zeptám, zda se budou moci diváci v úzovkách někoho dotknout.
3: Ty jména samozřejmě každým dnem se teďka potvrzují. Pramen přijede uvést Aňa Geislerová, obě sestry Geislerovy tady budou k dokumentu Dvě deci tuše, k filmu Divočina Klára Isová, Juraj Loj, Jan Lasák, k filmu Čikačeka přijede Honza Cina, Pavla Tomicová, Pět švestek přijede uvést Jan Svěrák, Bára Baziková s Helenou Třeštíkovou přijedou uvést svůj dokument právě o Báře Bazikové. Josef Trojan přijede uvést film Nepela, zakončovací film Virbl, tak mimo jiné v delegaci bude David Švehlík. A jak říkám, je těch men opravdu hodně a každý den přibývají.
2: Letošní Mezinárodní festival Finále začne v plzeňské Měšťanské besedě v pátek 25. září. Z Plzně Jan Markův, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Malka. Skrásna zdravá svačina.
1: Je půl osmé.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Provoz na trati z Chebu do Plzně omezil pád stromu na trakční vedení. Vlaky kvůli tomu nejezdí v úseku Dolní Žandov a Lázně Kynžvart. České dráhy o tom informují na svém webu. Provoz je přerušen v dálkové i regionální dopravě. Do spadlého stromu pak najel vlak na trati u Horšovského Týna na Domažlicku. V úseku mezi Poběžovicemi a Staňkovem je zastaven provoz a jezdí náhradně autobusová doprava. Jaderná energetika jako cesta k energetické soběstačnosti Evropy je hlavním tématem 16. ročníku Mezinárodní konference Jaderné dny. Dnes a zítra se uskuteční na Západočeské univerzitě v Plzni. Poslanci se dnes znovu vrátí k zavedení elektronické evidence tržeb. Senát zákon vrátil s pozměňovacími návrhy. Z evidence chce vyjmout například bezhotovostní platby anebo prodej zemědělských produktů přímo u farmářů. Senátní úpravy odmítá ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Vrchní soud v Praze se dnes vrátí k případu největšího lesního požáru v historii Česka. Obžalovaný je bývalý dobrovolný strážce Jiří Lobotka. Ten byl už dvakrát osvobozen pro nedostatek důkazů. Státní zástupce se ale odvolal. Oheň v Českém Švýcarsku před 4 lety zasáhl přes 1000 hektarů a hasiči s ním bojovali 3 týdny. Fotbalisty Viktorie Plzeň čeká dnes dohrávka 5. kola první fotbalové ligy. Představí se na hřišti Hradce Králové. Utkání začne v 19 hodin. A ještě počasí. Dnes bude zataženo nebo skoro zataženo, místy s deštěm nebo přeháňkami. Odpoledne srážky četnější, ojediněle i bouřky. Večer budou srážky postupně ustávat. Teploty do 23, na horách do 19 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Nehoda se stala na silnici 27 poblíž Lávky u plzeňského Výsluní. Srazila se dvě osobní auta. Na Tachovsku na silnici 230 v úseku Ostrov u Stříbra Lochousice havarovalo osobní auto. Na místě už zasahují všechny záchranné složky. Buďte proto za volantem opatrní.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Dobřanská mistryně Evropy v požárním sportu, mapa závad v Boru a 130. výročí krajkářské školy ve Strážově. To jsou témata dnešní rubriky O čem se píše. Bude to za chvilku.
2: Dobré ráno a Vladimír Šťový.

0: Hezké ráno v 7 hodin a 38 minut.
1: O čem se píše?
0: Dobřany mají mistryni Evropy v požárním sportu. Stala se jí 19-letá Anna Umnerová, dobřanská rodačka a členka tamního sboru dobrovolných hasičů. Z mistrovství Evropy si odvezla hned 3 medaile, stříbro z celkového pořadí a 2 zlaté. Podrobnosti přinášejí Dobřanské listy. Město Bor spustilo ve své mobilní aplikaci novou službu Mapa závad. Občané teď můžou jednoduše upozornit na závady a nedostatky ve veřejném prostoru v Boru. Každé oznámení bude okamžitě předáno příslušným pracovníkům městského úřadu k prověření a řešení. Návod jak na to nabízí borský zpravodaj. Historii paličkování a založení krajkářské školy ve Strážově připomíná strážovský občasník. Krajkářství k šumavskému městečku patří od 18. století. S ústupem nošení lidových krojů a nástupem strojové výroby krajek začalo krajkářské řemeslo ve Strážově postupně uvadat. O jeho záchranu se zasloužily učitelky jedné z pražských škol pro dívky. Paličkované krajky strážovských krajkářek je natolik okouzlily, že v roce 1894 dali návrh Národní jednotě po Šumavě, aby ve Strážově otevřela krajkářskou školu. K tomu došlo o 2 roky později, tedy před 130 lety. V občasníku najdete i program oslav tohoto výročí. Jejich součástí je společné paličkování krajkářek o poučovém víkendu 12. a 13. září.

0: Zuzana si zaplakala v písničce Espena Linda, no a dneska bude plakat i obloha.
1: Počasí.
0: V regionu bude zataženo nebo skoro zataženo, místy s občasným deštěm nebo přehánkami. Odpoledne budou srážky četnější, zejména v jihovýchodní polovině kraje. Ojediněle se můžou vyskytnout taky bouřky. Večer začnou srážky od severozápadu postupně ustávat. Nejvyšší denní teploty je mezi 20 a 23, na horách do 19 stupňů Celsia, k tomu mírný západní vítr o rychlosti do 6, v bouřkách a místy i jinde přechodně s nárazy kolem 15 metrů za sekundu, což je rychlost kolem 55 km v hodině.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: 7 hodin 48 minut, pojďte si zahrát o knížku Život není korektní autorky Věry Noskové, publikaci, kterou vydalo rodinné nakladatelství Klika. A na obálce knihy se píše 15 dalších povídek inspirovaných příběhy, které jsou svědectvím o životě, myšlení, citech a pošetilostech současníků. Jsou navzdory korektní a přecitlivělé době nekorektní až drsné, což odpovídá naší nepolepšitelné přirozenosti. Jejich hrdinové se snaží získat si větší svobodu, respekt nebo si nahrabat, touží po úspěchu a uznání nebo jsou posedlí sexem, bývají oklamáni, podvedeni, čelí manipulacím, hlásí se k feminismu nebo se proti němu vymezují. Jsou psané svěžím a bohatým jazykem, který čtenáři u Věry Noskové oceňují a převládá v nich sarkastický až ironický tón, pod nímž lze vycítit soucit autorky s postavami. Tak, linka do studia 221 554 222 a chcete-li uspět, tak pozorně poslouchejte i následující text. Zastánci toho, čemu se za oceánem počalo říkat korektnost, žijí v představě, že nazveme-li co z drsného slovem ladně hladivým, obrousíme tak i označovanou skutečnost samu. Věří vlastně v magii a lhát si takto do kapsy Věra Nosková ve zvyku věru nemá. Spíše má nos na to, jak tít do živého, jak volit slova přiléhavá, a tedy hrotnatá, zježená i kosmatá a výrazivo nikoli obroušené, nýbrž vybroušené, přesně a do ostra. I tohle je zřejmá magie, nečiní však ze slov úhlednou zástěrku, ale je brž nástroj podobný skalpelu či endoskopu. A tak si ctěný čtenář autorčiných povídek může být jist, že si užije barvitosti, humoru, vtipu i sarkazmu, zásahu do černého i do vlastních řad, jakož i pochybností a osvěžující skepse. Neboť život se, jak známo, s nikým nemazlí a už vůbec není korektní. A mě zajímá, kdo je autorem těchto slov? Zdeněk Svěrák, Arnošt Goldflam anebo Ivo Šmoldas? Neváhejte dlouho a ozvěte se nám na čísle 221 554 222. Tentokrát v soutěži Dobrého rána hrajete o knížku Věry Noskové Život není korektní a podle všeho se u ní dobře pobavíte. Přeju vám hezké ráno.
1: Dobré ráno.
0: Koho tam máme?
1: Marta.
0: Marto, zdravím vás. Tak kterého pána jste si vybrala?
1: Zkusím B.
0: Bčko, Arnošt Goldflam.
1: Ano.
0: Je mi líto, paní Marto, krásný den přeju i bez výhry v telefonické soutěži a budeme se těšit někdy příště. Naschledanou. Linka do studia 221 554 222, tak kdo to s námi zkusí v tuto chvíli? Dobrý den. Haló. Haló, haló, slyšeli jsme ozvěnu, ale ne lidský hlas, máme tam někoho?
2: Ano, dobrý den.
0: To mi spadká men ze srdce, že je tam člověk.
2: Já jsem pozdě k rádiu, já bych prosila, tady je Hana z Pláněce, prosila bych zopakovat tu otázku.
0: Slyšela jste ten text, který jsem před chvilkou citoval?
2: Ne, neslyšela právě.
0: No, tak znovu vám očíst nebudu, on je poměrně dlouhý. Byla to vlastně jakási recenze na knížku, kterou teď můžete vyhrát. A já se ptám na to, kdo je autorem těch slov. Buď Zdeněk Svěrák, Arnošt Goldflam, anebo Ivo Šmoldast. Hold, to budete muset střelit.
2: No tak, počkejte.
0: Čekám.
2: Takže Ivo Šmoldast, zkusím Ivo Šmoldase.
0: To je neskutečné, vyšlo vám to.
2: Jo, děkuju vám.
0: Z těch slov...
2: Helejte, já ty knihy Věry Noskové znám, protože jsem měla spolužačku ve Strakonicích a pravidelně jsem je dostávala. Takže se těším na knihu další.
0: A teď mi ještě řekněte, že nemáte zrovna titul Život není korektní?
2: Ne, to nemám, ne.
0: No tak...
2: Určitě ne.
0: Už ho máte.
2: Jo, děkuju.
0: Gratuluju a přeju hezké počtení. Ať se vám daří, vydržte mi ve spojení. Naschledanou.
2: Taky, děkuju vám. To bylo pofr tedy.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

dnes večer v České televizi. ČT1. Bez filtrů a připravených odpovědí. Leoš Mareš hostem premiérového dílu talkshow Na jednoho. ČT2. Na návštěvě severské země s bohatou námořní tradicí. Premiéra dokumentu Evropa z výšky Dánsko. A ČT Art. Spisovatelka Radka Denemarková, nakladatel Karel Jodas a ředitel knižního veletrhu Radovan Auer hosty nové talkshow Knižní kód. Středeční večer s Českou televizí.

0: je 8 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Na Domažlicku u Horšovského Týna nejezdí vlaky, dočasně nahradili autobusy. Nejlépe v Plzeňském kraji třídí odpad Hromnice, Chudenice a Srnně. V Paříži začíná vesmírný summit a bude většinou zataženo místy s deštěm nebo s přeháňkami, teploty do 23 stupňů. Pěkný středeční den přeje Andrea Samešová. Provoz na trati z Chebu do Plzně omezil pád stromů na trakční vedeň. Vlaky kvůli tomu nejezdí v úseku mezi Dolním Žandovem a Lázněmi Kinžvart. České dráhy o tom informují na svém webu. Provoz je přerušen v dálkové i regionální dopravě. V úseku je zajištěná náhradní autobusová doprava. Do spadlého stromu pak najel vlak na regionální trati u Horšovského Týna na Domažlicku. V úseku mezi Poběžovicemi a Staňkovem je zastaven provoz a také tam jezdí náhradní autobusy. Omezení podle Českých drah potrvá do 9 hodin. Krajskou soutěž v třídění odpadu vyhrály obce Hromnice na severním Plzeňsku, Chudenice na Klatovsku a Šumavské Srnně. Všechny obsadily první místa ve svých kategoriích podle počtu obyvatele. Podle Lenky Šlajzové z regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje v poslední době už množství vytříděného odpadu výrazně nestoupá.
2: V Plzeňském kraji jsme za rok 2025 vytřídili skoro 39 tisíc tun využitelných odpadů. Na jednoho obyvatele Plzeňského kraje to představuje cirka 21 kg papíru, 18 kg plastu, více jak 15 kg skla a přes 8 kg kovu.
0: Bezpečnostní složky zahájily ráno cvičení zaměřené na znovu zavedení kontrol na státní hranici se Slovenskem. Kontroly se zaměřují na 27 bývalých hraničních přechodů, tedy 7 celničních, 7 železničních a 3 říční. Policisté budou namátkově prověřovat i takzvanou zelenou hranici a kontroly budou i v mezinárodních vlacích. Do 24-hodinové akce se v úseku dlouhém 251 kilometrů zapojí přes 600 policistů, 50 členů aktivních záloh armády a také 60 celníků. V Paříži začíná první mezinárodní vesmírný summit. Dvoudenní akce se zúčastní astronauti, vědci, zástupci biznesu i lídři z celého světa. Budou se zabývat nejnovějším vývojem v kosmonautice anebo bezpečnosti ve vesmíru. Několik velkých soukromých společností ale účast na summitu zrušilo.
3: Česko na summitu zastoupí budoucí astronaut Aleš Svoboda, který se jako první Čech připravuje na misi na mezinárodní vesmírné stanici. Jako pilot kosmické lodi by se měl do vesmíru podívat v polovině příštího roku. V Paříži ale budou chybět zástupci amerických společností, včetně firm SpaceX nebo Blue Origin. Server Politico napsal, že firmy účast zrušily po nátlaku Bílého domu. Podle zdrojů z okolí prezidenta Donalda Trumpa je summit proti americkým zájmům. Francie už dřív oznámila rozsáhlé investice do vesmírných technologií s cílem snížit závislost na Spojených státech. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas. Sport.
0: Tenistka Linda Nosková do semifinále US Open nepostoupila světové jedničce Bělorusce Sabalenkové podlehla ve třech setech. Utkání se v New Yorku hrálo na centrálním kurtu a dvorec byl po většinu času rozdělený na část ve stínu a na slunci. Pořadatelé se až v závěru rozhodli zatáhnout střechu, navíc během rozehraného gemu. Podle Noskové šlo o velmi zvláštní rozhodnutí.
4: Já jsem se toho všimla až po tom míči, jak se to dohrálo, ale slyšela jsem vlastně zvuk, že se nahoře něco děje. Ale nikde nás o tom neinformoval, což bylo nejdivnější a hlavně při takovém stavu to se úplně jako nedělá.
0: Do semifinále debla prošla Kateřina Siniaková s Američankou Taylor Townsendovou. Počasí. Dnes bude zataženo nebo skoro zataženo, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami, odpoledne srážky četnější, hlavně v jihovýchodní polovině kraje. Ojediněle i bouřky. Večer postupné ustávání srážek, teploty 20 až 23 stupňů, povane mírný západní vítr, rostové podmínky až velmi dobré a biojednička, mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Vážná dopravní nehoda zablokovala provoz na silnici 1/19 na jižním Plzeňsku na výjezdu z obce Borovno ve směru na Míšov. Nehoda je také v Plzni na Výsluní na silnici 27 poblíž Lávky a na Tachovsku na silnici 230 v úseku Ostrov u Stříbra Lochousice havarovalo osobní auto. I tudy projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Víte, proč nebolí stříhání nechtů? I to se dozvíte už za chvilku v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Jinak přejeme hezkou středu, dneska je 9. září 2026, 6 minut po 8.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Víte, proč stříhání nehtů nebolí? Protože viditelnou část nehtů tvoří odumřelé buňky, které nejsou nijak spojené s nervy a proto nejsou citlivé. Kořeny nehtů, skryté pod kůží, jsou naproti tomu nejčerstvější a nehet sám je z velké části přirostlý k prokrvenému a inervovanému lůžku. Odtržení nebo odlomení nehtu z tohoto lůžka pak bolí značně. Vysvětlení, proč nehty vůbec máme, je poměrně jednoduché. Chrání citlivé konečky prstů a umožňují jemnější manipulaci. O přínosnosti nehtů na rukou asi nikdo z nás nepochybuje. Náramně se nám hodí při loupání ovoce, otevírání plastových obalů, plechovek nebo skládání různých stavebnic. Ale proč máme nehty i na nohou? Důvod je totožný a připomíná nám, že máme společné předky s primáty. Ti měli pro šplhání po stromech drápy. Primáti se ale začali pohybovat po tenkých větvích, kde jim drápy spíš překážely, a tak se postupně přeměnili v ploché nehty, na rukou i na nohou. Když prapředek člověka se stoupil na zem, nohy začaly sloužit jen k chůzi, nehty nám však zůstaly dodnes. Nenadarmo se primátům říká také nehetnatci.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Life is a flower, život je květina, tak ať vám to hezky kvete, máme 8 hodin a 18 minut. Počasí. V regionu dneska bude zataženo nebo skoro zataženo, místy s občasným deštěm nebo přehánkami, odpoledne budou srážky četnější, zejména v jihovýchodní polovině kraje. Ojedinělé se můžou vyskytnout taky bouřky. Večer začnou srážky od severozápadu postupně ustávat. Nejvyšší denní teploty mezi 20 a 23, na horách do 19 stupňů Celsia, mírný západní vítr o rychlosti do 6, v bouřkách a místy i jindy přechodně s nárazy kolem 15 metrů za sekundu, což je rychlost kolem 55 km hodině.
1: Po prázdninové přestávce se Otázky Tondy Procházky opět vydávají na cesty po našem regionu. V úterý 15. září se na zábavnou talk show můžete těšit ve Sbirohu. Přijedou za vámi herečka Vendula Křížová a dlouholetý člen hereckého souboru Pražského divadla na Vinohradech Jaroslav Satoranský. Otázky Tondy Procházky. Kino Sbiroh v úterý 15. září od 18 hodin. Vstupenky seženete v pokladně kina hodinu před natáčením.
0: Je nebo není jaderná energetika cestou k energetické soběstačnosti Evropy? Na tuto otázku se pokusí odpovědět dvoudenní konference Jaderné dny, která dneska začíná v univerzitním kampusu v Plzni. Za chvilku se trochu víc podíváme na program této akce. Tak s námi zůstaňte.
1: Český rozhlas Plzeň. Zlato.

0: na Západočeské univerzitě dneska začínají další jaderné dny. Už 16. ročník této mezinárodní konference se pokusí odpovědět na otázku, jestli je jaderná energetika cestou k energetické soběstačnosti Evropy. Diskutovat o tomto tématu budou odborníci z jaderného průmyslu, akademické sféry i státních institucí. Konference spojená s výstavou připomene taky 70 let od počátku jaderného strojírenství v Plzni. No a víc k programu už teď řekne mluvší spolupořádající Západočeské univerzity Andrea Čandová. Přeji vám hezký den.
1: Dobré ráno.
0: Ty jaderné dny začínají v univerzitním kampusu v Plzni na Borech už za chvilku, v 9 hodin. Je tato konference volně přístupná veřejnosti a pokud ano, co případně je nutné udělat, pokud se jí chceme zúčastnit?
1: Konference je sice určená hlavně odborné veřejnosti, registrovat se ale na ní mohl kdokoliv. Jen se obávám, že na registraci už bude teď takto hned těsně před začátkem akce pozdě. Přesto, pokud by to téma někoho zajímalo, chtěl by se dozvědět víc o jaderné energetice, máme i online přenos a ten je dostupný na webu jadernedny.cz, takže určitě se může připojit i takto.
0: Můžete nás nalákat na některé přednášky nebo diskuze, o čem budou a jaké odborníky jste do Plzně pozvali?
1: Těch témat bude opravdu hodně, každá panelová diskuze bude jiná. Hned první den dnes se budeme bavit o tom, jestli Evropa skutečně prochází jadernou renesancí, nebo je to zatím spíš vize a začátek dlouhé cesty. Přijdou odborníci z ministerstva, ČEZu, Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, ale také ze zahraničí. Velkým tématem budou třeba malé modulární reaktory a nové jaderné technologie, takže se podíváme nejen na to, kde jaderná energetika je dnes, ale hlavně kam může směřovat. A zaměříme se i na pozici České republiky. Jak jsme na tom s dostavbou Dukovan, jakou roli hrajeme v Evropě. No a taky přijde řeč na plzeňské téma, letos je to přesně 70 let od počátku jaderného průmyslu v Západočeské metropoli. V roce 1956 totiž vznikla pracovní skupina, kterou dnes známe jako firmu Škoduje S.
0: Ta akce je dvoudenní a tak mě zajímá, která témata jsou v plánu zítra.
1: Ve čtvrtek už to budou zase trochu jiné otázky. Budeme řešit, kdo bude jadernou energetiku v budoucnu zajišťovat, tedy vzděláváním a kdo připraví novou generaci odborníků a taky kdo bude dělat jaderný výzkum. Přijde na řadu také bezpečnost a spolehlivost jaderných zařízení a odpoledne pak vyřazování elektráren z provozu nebo konec palivového cyklu. Jsou to možná méně komentovaná témata, ale bez nich se o budoucnosti jaderné energetiky nedá příliš seriózně mluvit.
0: Než se rozloučíme, ještě jedna věc mě zajímá. Jaderné dny nabízejí i výstavu. Co přibližuje a také kde a kdy ji můžeme vidět?
1: Výstava je určitě dobrá příležitost vstoupit do světa jádra i pro lidi, kteří se v energetice příliš nevyznají, ale chtěli by. Jsou tam modely jaderných reaktorů, kontejnerů na vyhořelé palivo, hlubinné úložiště, ale také třeba radiometr. Člověk si tak může udělat představu, co vše se za tímto oborem skrývá. Výstava je v hale Fakulty strojní v kampusu Západočeské univerzity na Borech a bude přístupná až do 15. října. Takže pokud vás to téma zajímá nebo teď zaujalo, stačí přijít. Není potřeba žádná předchozí registrace ani odborná znalost.
0: K jádru pudla jsme se dostali s Andreou Čandovou. Děkujeme, naslyšenou.
1: Také děkuji, naslyšenou.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Malka. Krásna zdravá svačina.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Do spadlého stromu najel ráno vlak na regionální trati u Horšovského Týna na Domažlicku. V úseku mezi Poběžovicemi a Staňkovem je zastaven provoz. Podle informací Českých drah náhradně autobusová doprava jede pouze v úseku Staňkov Horšovský Týn. Ve stanici Horšovský Týn cestující opět přestoupí do vlaku. Omezení dopravce odhaduje do 9 hodin. V Plzni dnes začíná festival Divadlo. Na několika scénách po celém městě se v průběhu 9 dnů představí soubory nejen z Česka, ale také z Francie nebo z Polska. V rámci doprovodného programu se chystají venkovní představení, která budou pro návštěvníky zdarma. V Tachově dnes odhalí další milník času. Umělecké dílo bude součástí souboru soch, které lemují historickou zlatou cestu mezi Prahou a Norimberkem. S nápadem přišlo sdružení Terra Tachovia. Milníky připomínají významné osobnosti nebo historické události. Nedostatek ambulantních specialistů se už netýká pouze odlehlých regionů. Lékaři chybí také v Praze nebo Středočeském kraji, například alergologové a oční lékaři. Ministerstvo zdravotnictví proto plánuje příští rok zvýšit dotace na rezidenční místa pro mladé lékaře z 50 na 70 tisíc korun měsíčně. Se zkrácením čekacích dob by měly pomoci také elektronické žádanky. Dvě dohrávky dnes uzavřou páté kolo první fotbalové ligy. Jablonec přivítá od 17 hodin Ostravu a Plzeň se o 2 hodiny později představí na hřišti v Hradci Králové. A ještě počasí, dnes bude zataženo nebo skoro zataženo, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami, odpoledne srážky četnější, večer budou postupně ustávat, ojediněle bouřky, teploty do 23, na horách do 19 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Nehoda blokuje provoz na silnici 1/19 na jižní Plzeňsku na výjezdu z obce Borovno ve směru na Míšov. Havarovalo osobní auto a skončilo v příkopu. A na Tachovsku na silnici 230 se bouralo u Kostelce v úseku Ostrov u Stříbra Lochousice u odbočky na Vrhaveč. I tudy projíždějte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Dobrá zpráva, svět je plný bláznů. Ne, to není moje konstatování, ale názvy nejbližších písniček, co vám zahrajeme. Těšte se na Václava Neckáře a Leonu Machálkovou. No a všem husám, těm důrazně doporučujeme, jestli nechcete skončit na pekáči, nechte se pojmenovat. Pak se vás lidé budou zbavovat jenom s těžkým srdcem. Takhle bychom mohli uvést příhodu, kterou nám kdysi vyprávila herečka Helena Růžičková. A za chvilku ji uslyšíte. Na hodinách máme 3 minuty po 8:30.
2: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: 8 hodin 39 minut. Když si vezmete kluka z vesnice, ještě nemáte jistotu, že vám dokáže zabít husu na pekáč. A s husou samotnou padají i další jistoty. Aspoň v příhodě, kterou nám kdysi vyprávěla herečka Helena Růžičková, když mluvila o jedné své kamarádce.
1: Jak to nebejvá zvykem, tak si tahle ta moje přítelkyně padla do náručí stchýni a milovali se opravdu tak, jak když přijela k mamince. No něco fantastického. Ovšem, paní tchýně, kdy dala na cestu tak jako husičku. Ovšem, ne právě zaříznutou, ale živou. Zašitá v tom košíku, víš, aby to měli doma čerství a tak dále. No a ona předpokládala, protože viděla ten statek, že jo, kluk ze statku, že teda umí s tím něco dělat, takže to vzala, vjeli, přijeli. Říká, kdy tu husu zabiješ? A on říká, já? Zabít? No ani omylem. To vůbec nepřichází v úvahu. Teď já bych to vůbec... No to ne... No nakonec udělali pak kompromis, že jeden bude držet tý huse hlavu. Ona, že zabalí teda to kladívko do utěrky.
2: Aby to tak nebolelo.
1: Aby to tak nebolelo. A klepne. Tak ten držel, to samozřejmě to vzala s palcem, ten řval, ale husa, že jo, hlava na stranu. No a já mu říkám, no dobře, no tak to aspoň vyvrhneš. Ne, ne, v žádném případě. Já by jsem to... Ne, ne. Tak ona to jako otrhala a teď on, jak to doškubávala, mi říká, a dost, já jsem jí voškubala a zítra on jí vyvrhne, anebo jí teda nemáme. A takhle, jak byla připravená, tak ji šoupla do lednice. No a ráno vstala, přišla k té lednici, odevře jí a tam stála absolutně otrhaná husa. Ale živá. A ona se tak podívá, říká, Mařenko, co se ti stalo? Jo, ona ji otrhá. A co se jí stalo, jo? Chápeš ta logika, jak už začíná pracovat úplně jinak? A ta husa dělá tláp, tláp, tláp. A hned jako první se vysrala teda v té kuchyni, že jo? Protože změna teploty, to na každého působí. V ten moment, jak se dalo Mařenka, tak Mařenka nejenom, že po ní utírala, zametala a tak dále, samozřejmě se nesežrala. A co myslíš, že šla udělat jako první věc? Říká, Mařenko, teď tobě musí být zima. Šla pro vlnu a upletla jí rolák.
3: Český rozhlas Plzeň.

0: je Český rozhlas Plzeň, váš parťák v regionu. Už za chvilku se podíváme na to, co zásadního se chystá na silnicích v plzeňském kraji.
1: Počasí.
0: Přednost má ale meteoroložka Marta Suchá, co nám dělá počasí. Dobrý den.
2: Hezký den, je většinou zataženo, na jihu může podle radarových odrazů ojediněle slabě pršet, teploty ty se pohybují mezi 17 a 19 stupni.
0: Co radarové odrazy budou ukazovat v příštích hodinách?
2: Tak musíme počítat se srážkami, budou nějaké odrazy během toho dne. Počasí dnes bude pod vlivem zvlněné studené fronty postupující přes střední Evropu k východu. Během dne bude převážně zataženo, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami. Srážky se budou vyskytovat zejména v odpoledních hodinách a na jihovýchodě kraje budou četnější, na severozápadě jich bude méně. S malou pravděpodobností se může objevit i bouřka v průběhu dne a večer budou srážky od severozápadu ustávat. Nejvyšší denní teploty dnes očekáváme v rozmezí od 20 do 23 stupňů Celsia s tím, že nižší hodnoty naměříme na západě a vyšší na východě kraje. Na horách budou maxima mezi 16 a 19 stupni. Nejvyšší teploty dnes naměříme kolem poledne a odpoledne se pak bude ochlazovat. Povane mírný západní vítr rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu.
0: A další mokrý den zítra?
2: Ne, zítra už bude počasí jiné, chladný, ale bez srážek. Večer bude oblačnost ještě zvětšená, během noci na zítřek bude ubývat, v její druhé polovině očekáváme převážně polojasno, v údolích se mohou ráno vytvořit ojedinělé mlhy, dopoledne bude zítra slunečno, odpoledne pak se bude tvořit kupovitá oblačnost a později večer začne přibývat i vysoká oblačnost od jihu, ale budeme bez srážek. Ráno bude chladné, při zmenšené oblačnosti klesnou teploty na 9 až 6 stupňů Celsia. Maximální teploty se budou pohybovat kolem 20 stupňů, nejčastěji v intervalu od 18 do 21 stupňů, na horách pak od 14 do 17 stupňů Celsia a vítr povane pouze slabý západní až severozápadní.
0: Dodává Marta Suchá a my děkujeme. Naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
0: Stavbaři sice už finišují s pracemi na nové okružní křižovatce před obcí Lužany, ovšem správci silnic musí dopravu v místě zatím stále ještě vést kyvadlově. Kdy bude kompletně hotovo, to nám právě teď poví mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
3: Do kompletního dokončení stavebních úprav na silnici 1/27 v Lužanech u Přeštic zbývají už jen 3 etapy. Od dubna tam na přejezdu do obce přestavujeme původní průsečnou křižovatku na křižovatku okružní, která výrazně zvýší bezpečnost provozu. Nová okružní křižovatka je už z větší části hotová. Kvůli dokončovacím pracím v jejím okolí a úpravám prostoru původní trasy silnice 1/27 zatím musíme dopravu vést kyvadlově. Nejpozději na konci října už ale řidiči projedou novou křižovatku bez významnějších omezení.
1: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
0: Z dobrého rána je to úplně všechno. Po 9. hodině Iva Kokešová, Vladimír Šťovíček se loučí v 8 hodin a 50 minut. Přeju hezký den.

0: Věděli jste, že necelý kilometr od obce Bernartice na Tachovsku stojí rozhledna Březinka? Je součástí telekomunikačního stožáru, byla otevřena v roce 2003 a výhled se vám naskytne z výšky 33,5 metru. Na vyhlídkovou plošinu vede 178 schodů. Mezi kopci rozeznáte Přimdu, blízký vrch Sedlo nebo prakticky celé Sedmihoří. Velice zajímavé jsou vzdálenější vrcholy. Dobře rozeznatelný je masiv Českého lesa s Čerchovem, na který navazuje Haltrava. A za dobrého počasí uvidíte i Šumavu na jihu nebo Dyleň na severu.
1: Český rozhlas Plzeň.

0: Zasmějte se s námi. S humorem a nadhledem zpovídáme herce, zpěváky, sportovce a další atraktivní hosty. Neočekávaný dýchánek s Petrem Jančaříkem. Aby řeč nestála s Jirkou Bláhou. A otázky Tondy Procházky. Zasmějte se s námi každou neděli po 9. hodině na vlnách rádia vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň, zprávy.
1: Společnost Arriva dnes otestuje nové vlaky na trase mezi Kozolupy, Plzni a Blovicemi. V Plzni začíná festival Divadlo a bude zataženo místy s občasným deštěm, teploty do 23 stupňů. Pěkný den přeje Andrea Samešová. Nové vlaky společnosti Arriva vyjíždí dnes poprvé v testovacím režimu na trase mezi Kozolupy, Plzni a Blovicemi. V prosinci mají plně nahradit vlaky Českých drah mezi Plzni a Domažlicemi. Pokračuje ředitel společnosti Arriva vlaky Jiří Nálevka.
2: Celkem jsme pro tento provozní soubor pořídili 12 jednotek. Byly původně vyrobeny pro německého dopravce Hessische Landesbahn na začátku 21. století. My jsme v polovině minulého roku odkoupili a zahájili modernizaci. Cestující se mohou těšit na nízkopodlažní vozidlo, které je klimatizované a přístupné pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.
1: Arriva má na lince z Plzně do Domažlic zajišťovat provoz po dobu 10 let. V Plzni dnes začíná festival Divadlo. Začne inscenací Tkalci v podání polských divadelníků. Na scénách po celém městě se během 9 dnů představí soubory z Česka, Francie, Slovinska nebo Slovenska.
3: Ten driáčínský rukopis Mají Klečevské je takovou ostrou výpovědí o podmínkách, ve kterých žijeme.
4: Říká dramaturgyně festivalu Dora Štědroňová.
3: Každé představení, které vlastně přivážíme, uvedeme, tak je zprávou o stavu dnešního světa.
4: České divadelní scény bude v Plzni reprezentovat třeba Slovácké divadlo z Uherského Hradiště nebo pražské Davidské divadlo.
5: My jsme hodně stáli o krkavce z Davidského divadla. Tahle inscenace je na zájezdování hodně náročná. Hodně stojíme o to, abychom ji prezentovali zahraničním divákům a dali jim najevo, že to je opravdu jeden z highlightů toho letošního ročníku.
4: Festival Divadlo potrvá v Plzni do 17. září a nabídne také několik venkovních představení v centru města. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
1: Poslanci by se dnes měli znovu zabývat zavedením EET. Vládní zákon s výhradami vrátil Senát. Od elektronické evidence tržeb chce osvobodit bezhotovostní platby anebo prodej zemědělských produktů přímo od farmářů. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO tuto verzi odmítá.
6: Co z toho nakonec senátoři teda udělali za bramboračku, to je neuvěřitelné, protože prošly 4 pozměňovací návrhy, které vůbec nedávají smysl. Já si myslím, že jsem tam teda docela se věnovala tomu vysvětlování, argumentaci, kdokoliv z toho může pustit. Je to vůbec nepřipadá v úvahu, že by mohla projít senátní verze, takže my musíme dát dohromady 101, což se nám bezesporu podaří. Sport.
1: Cyklista Matias Vacek bude ve druhé polovině září startovat na silničním mistrovství světa v Montrealu a následně i na evropském šampionátu v Lublani. Cyklistický svaz o tom informuje na svém webu. Podle něj Vacek má výbornou formu a v každém startu bude patřit mezi favority. Počasí. Dnes bude zataženo nebo skoro zataženo, občasný déšť nebo přeháňky, odpoledne srážky četnější, ojediněle i bouřky, teploty do 23 stupňů. Fouká mírný západní vítr a bio jednička, mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Kolona aut se vytvořila na dálnici D5 před Prahou, měří už 7 kilometrů a na jižním Plzeňsku na silnici 19 u obce Borovno směr Míšov havarovalo osobní auto. Buďte opatrní.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Dobrý den, dneska je středa 9. září. Naše nejnovější zprávy skončily 4 minuty po 9. V Plzni začíná Mezinárodní festival Divadlo. Publiku se představí 26 souborů z 5 zemí. Jaký program nabídne první festivalový den, to vám řekneme už za chvíli.
0: dopoledne a Iva Kokešová.

0: Petr Novák, 10 minut po 9. Plzeň od dnešního dne fandí divadlu, a to českému i zahraničnímu, na velkých i malých scénách, činohře i alternativě. Jaké inscenace patří mezi lákadla prvního dne Mezinárodního festivalu divadlo, zjišťovala Anděla Blašková.
1: Velkým dnešním tahákem je venkovní představení souboru Vossa Theatr, které se uskuteční na náměstí Republiky od 8 hodin večer a vstup na něj je zdarma. Na podrobnosti k představení s názvem První krok už se ptám jednoho z dramaturgů festivalu Michala Zahálky.
2: Velkolepá, taková podívaná s akrobací a velkými svítícími nafukovacími vesmírnými tělesy. To skvělá věc, na kterou moc zvu. Kromě toho venkovního představení Vossy, tak v 17 hodin na Moving Station se odehraje slavnostní premiéra projektu What the Folk, což je taková velice očekávaná věc z dílny Soni Ferjenčíkové, což je tanečnice a choreografka, která se dostala na Slovensku dost do takového politického střetu se současnou slovenskou vrchností, a tady právě ten projekt, ve kterém se zaměřuje na folklor a jeho třeba i politické zneužívání, tak díky tomu, že ho koprodukuje Moving Station, tak se představí právě v české premiéře i festivalu divákům.
1: Slavnostní zahájení festivalu poté obstará na nové scéně divadla J.K. Tyla od 19 hodin inscenace Tkalci.
2: Slavná hra Gerharda Hauptmana, klasika německého realistického dramatu konce 19. století. Ti Tkalci jsou v režii Maji Klečevské. Takový pohled na současnou společnost, ta hra Hauptmanova pojednává o vzpouře tkalců v polovině 19. století ve Slezských Sových horách, kousek od Broumova. A tady je to zamyšlení nad tím, co se může stát se současnou společností, když bude přehlížet sociální problémy, kterými je třeba sužovaná.
1: Festival divadlo je několikaletý a v Plzni už tradiční. Z vašeho úhlu pohledu, co přináší Plzni potažmo divákům, které zavítají na festival?
2: My se snažíme divákům a diváčkám v Plzni přinášet pestré zážitky. Já myslím, že pestrost je taková věc, která je pro nás hodně podstatná. Snažíme se přivážet divadlo, které je zábavné, které nějakým způsobem neotřelé, přináší nějaké experimentální tendence nebo ohledává právě současná témata, jak jsme o nich mluvili. Máme zkrátka výběr, ve kterém by si na své měl přijít v uvozovkách každý, a pevně věříme, jak o tom snad i naši plzeňští kolegové a plzeňské kolegyně mluví, že přinášíme nějakou inspiraci, ze které potom to město může i přes rok žít.
1: Přibližuje Mezinárodní festival divadlo dramaturg Michal Zahálka. Festival kromě inscenací nabízí také debaty, workshopy a další akce. V Plzni potrvá do 17. září. Anděla Blašková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
1: Máme pro vás dneska připravené vyprávění Bolka Polívky a nazvali jsme ho Králičí nemoc.
2: Já mám tady příhodu, protože jsme tady kvůli těm příhodám, co lidi píšou, co prožili jejich přátelé. Píše mě tady taková příhoda z Ostravy. Hladislav Jílek, Ostrava. A kolega B, inženýr B, on byl na kota. On byl na korunku. A on někdyž do kantiny, tak on králičí maso. A ve středu třeba kuře a jinak pořád králičí maso. Nevěděli, co jí doma. Na co šetří? Inženýr B. Tak oni, samozřejmě, tak trošku toho inženýra B rádi si užívali, rozumíš? Oni rádi si sem tam, jak se říká lidově, šlukli. Oni věděli, co na něj platí. Říká, pozor, člověče, nežer pořád ty králíky. Inženýr B. Nežer pořád ty králíky, ono je řádě ta myxomatóza. Říkám, prostě to u nás není. Jo? Oni říkali, ne, to se projevuje, prostě ne, to se rozšiřuje strašně rychle. Víš, jak se to projevuje? Říká, prostě neotravuje. On říká, no tak nervózní, nespíš a zvětšuje se ti hlava. Jste blbci. A toho králíka jedl. A oni, když jedl toho králíka, tak nepozorovaně příští den u dalšího králíka mu dali proužek z novin do klobouku pod tu kůžičku, jak tady máš takhle, pod tu krempu, koženou krempu, mu dali jeden proužek z novin. No a možná králíky dál. Ale u třetího proužku, když odcházel z práce, tak se trošku zarazil. No ale nevěřil své hladu, ne, to je blbost. U šestého proužku začal pomalej toho žralíka krát. On jel xkrát toho králíka. A když šel z práce, už se bál ten klobouk nasadit, protože viděl, a už tam měl ten sedmý proužek, a tam už tak, musím doktorovi, pánové, musím, já to asi mám, co máš, prosím tě, tu myxomatózu, už to u vás není. Říkal, asi je, vole. Poprvé v životě řekl, vole. Rozumíš, a jak se ti to projevuje? No jak jsi říkal, no prostě. Prostě jsem nervózní, nespím a to ti ani nebudu říkat, prostě se mi zvětšuje palice, no. No tak to musíš doktorovi, já jsem tam odešel, ke kterému řekl, Bohušku, prosím tě, doktore, přijde tam za tebou inženýr. Inženýr B, říkají tomu doktorovi H. Ty jsi ho znal? Doktorovi H, rozumíš? Na doktoru, čekal, ještě si pozval sestru. Kamaráda a dvě sestry a čekali a on přišel, co pak vám chybí? On viděl víc doktorů. Ne, oni jsou tady na kávu, to vůbec. Já bych chtěl s vámi soukromě, pane doktore. No samozřejmě, prosím vás. Doktoři odešli do čekárny.
3: Nezvyklá ročáda.
2: Doktoři v čekárně, ty jsi nervózní, protože ty smrtelná nemoc. Co vám chybí? On říká, no, já se domnívám, že mám myxomatózu. Říkám, myxomatózu je přece králičí nemoc. Já vím, říká. Já vím. Jak se to projevuje, jak se u vás projevuje, říká. Volno, ne. Chutná mrkev. Já jsem někdy tak nervózní, že spím jenom v králíkárně. Ale hlavně, pane doktore, se mě nějak, jako by mě rostly, zvětšuje hlava. A doktor říká, hlava? On říká, no hlava, prostě hlava. No tak on říká, no tak počkejte, já se podívám, ale vaši hlavu shledávám v pořádku. Počkejte, máte sebou klobouk? Celý ty uši zrůžověly. Ty ten ocásek mají ty bany, víš? Už se začal chvět takhle jako. Šel pro ten klobouk a říkal, na co klobouk? Že si říkal, budu přece z tohle nemocí, budu žebrat nakonec. On říká, no protože víte, tady vytáhl ty proužky. On říká, ty prasata. Doktor mu říká, nenadávajte na dvorek.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Plzeň.

0: Posloucháte náš středeční dopolední program, za minutku bude půl desáté. Venkovní bazén v Plzni na Slovanech mohou lidé využívat i v zimě. Už po třetí ho zakryje nafukovací hala. Ruku k dílu přiložili technici i další zaměstnanci bazénu. Máme pro vás reportáž, uslyšíte ji za pár minut.
1: Tipy pro volný čas.
0: Kromě bohaté nabídky Mezinárodního festivalu divadlo, který v Plzni začíná právě dnes, máme i spoustu dalších zajímavých tipů. Na výstavu a zároveň na hudebně literární program můžete vyrazit do výstavní síně Masné krámy v Plzni. Od 17 hodin tam Západočeská galerie uvede Moudré blázny, komponovaný pořad poetického divadla. V Muzeu církevního umění v Plzni se můžete dozvědět víc o známém barokním obrazu. Od 17 hodin tam začíná přednáška Ohlas bičovaného Krista z Vízu v plzeňské diecézi. Povede ji historik umění Luděk Krčmář. Městská knihovna v Klatovech zve na workshop pro rodiče a děti od 6 let. Začíná v refektáři jezuitské koleje v 18 hodin. Jmenuje se Malé děti a technologie.

18 minut na besedu s hvězdářem. Dneska má premiéru přednáška o planetě Saturn a jeho uchvatných prstencích, které se právě otevírají. Za jasné oblohy pak můžete využít večerní pozorování. Takové jsou naše dnešní tipy pro volný čas. Přejeme vám příjemnou zábavu, ať už si vyberete cokoliv.

0: Plzeňském bazénu na Slovanech připravují venkovní bazén na další část sezóny. Díky nafukovací hale v něm budou moci lidé plavat i v zimě. Halu tvoří dvě plachty, mezi nimi cirkuluje vzduch, který slouží jako izolace. S přípravou plachet přišli kromě techniků pomoci i zaměstnanci bazénu.
1: Musíte mít značné množství lidí, kteří jsou po těch stranách toho bazénu a tu jednotlivou plachtu prostě popotahují po té hladině.
2: Říká technicky vedoucí bazénu Slovany Jan Šefl.
1: Tam pán, co tam stojí na tom kraji toho bazénu, tak ten dělá hej, rup, a každý vždycky popotáhne ten metr, co má. Při odstraňování nafukovací haly, což bylo v květnu, tak nás tady bylo 70.
3: Tak zaháme, jo? Jdeme!
4: A hejte!
3: Jdeme!
1: Ta realizační firma tady má zaměstnanců jenom 12. Tady jsou od plavčíků, po trenéry. My jsme se tady snažili prostě nahnat lidi, kteří jsou jakýmkoliv způsobem spjatý s tím plaveckým bazénem, tak aby nás bylo co nejvíc. To samotné natažení prostě trvá, nevím, 10 minut možná, jo, pak se musí přikotvit a pak bude následovat ta druhá vrstva té plachty.
2: V plachtě jsou otvory jako je ve stanu a každý z nich je nutné nasadit na příslušnou kotvící tyč. Techniky následně zajistí maticemi. Vy jste pomáhal teda i zevnitř z toho bazénu. Proč bylo nutné, abyste tam skočil?
5: Protože v té plachtě je takovej výřez a ten jsme museli držet nad vodou, protože kdyby se dostal pod hladinu, tak celá ta plachta nabere vodu a pak už nebude možný vytáhnout nahoru.
2: Říká jeden z pomocníků a zároveň plavců ze zdejšího sportovního klubu Jan. S natahováním plachty pomáhá i recepční Aneta.
6: My jsme vzali na jedné straně tu plachtu a tahali jsme ji, aby byl ten bazén teď zakrytý a mohl se následně nafouknout ta hala.
2: A už jste někdy uvnitř zimní haly plavala?
6: Já jsem dřív plavala závodně a je to vlastně podobné jako v krytém bazénu, akorát je tam trošku možná chladněji a je to takové jako zvláštní pocit koukat na ten vršek, ale jinak se tam plave úplně krásně jako v krytém bazénu.
2: Nafukovací halu budou technici připravovat na zimní provoz ještě do konce týdne. Z Plzně Julie Tomášková, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak obarvit látky rostlinami. Vypravíme se za rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Posloucháte rádio vašeho kraje, máme 9:45 a k tomu jednu minutku do zpráv. Stihneme ještě samozřejmě kalendárium. Petr Jungmann připomene třeba první pravidelnou leteckou poštu na světě a také tenistku Martinu Navrátilovou a bude to už za chviličku.
1: Na dlaní jednu z tvých řas

0: Prieto.
1: I have a dream.
2: It's been a hard day's night.
3: Aby zvítězila pravda a láska.
4: Yes, we can.
5: Středa 9. září. Svátek mají Danieli. To je jméno z hebrejštiny a znamená Bůh je můj soudce. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Nedaleko Veselí nad Moravou spadl v roce 1831 velký meteorit. Pod názvem Veseli je dnes uložený ve Vídni. Poslední veřejná poprava na území tehdejšího Rakouska-Uherska se konala v Plzni před 155 lety v roce 1871. Za městem blízko dnešní střední strojnické školy byl oběšen vrah a vůdce lupičské bandy Jan Janeček. Výstavba čistírny odpadních vod v Praze Bubenči byla zahájena před 125 lety v roce 1901. Dnes je to ekotechnické muzeum. První pravidelná letecká pošta na světě začala létat před 115 lety. Od 9. září 1911 vozila letadla poštu mezi Hendnem na severovýchodním předměstí Londýna a asi 30 kilometrů vzdáleným sídlem britské královské rodiny ve Windsoru. Velký kormidelník, čínský vůdce Mao Tse-tung zemřel v Pekingu před 50 lety v roce 1976. Spolu se Stalinem a Hitlerem se zařadil k nejkrutějším diktátorům 20. století. V důsledku jeho socialismu zemřelo více než 70 milionů Číňanů. Přesto je dosud vyobrazen na všech čínských bankovkách. Martina Navrátilová skončila s aktivním tenisem před 20 lety. Triumfem mixu na tenisovém US Open a zároveň ziskem svého 59. Grand Slamového titulu završila svou bohatou kariéru. Zakládající člen skupiny Katapult, bubeník Anatolij Kohout, by dneska oslavil kulatou 80. Kulatou 60. má dneska populární americký herec Adam Sandler a já přeju krásný den.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Deset hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Vítr v noci lámal stromy na Domažlicku, kvůli tomu nejezdily vlaky. Milník času v Tachově připomene další osobnost. Odhalení sochy se koná odpoledne u gymnázia a bude většinou zataženo, místy s občasným deštěm, teploty do 23 stupňů. U zpráv vás vítá Andrea Samešová. Hasiče v noci a kráno zaměstnávali popadané stromy. Podle mluvčího Petra Poncara museli hasiči výjíždět prakticky po celém území Plzeňského kraje.
2: Během noci a také dnešního rána jsme výjížděli k téměř 30 případům popadaných stromů. Mimo jiné jsme také zasahovali u dopravní nehody, kdy do spadlého stromu najelo osobní vozidlo. Tato nehoda se naštěstí obešla bez zranění, respektive řidič odmítl ošetření. Před 6 hodinou ráno nedaleko Horšovského Týna do spadlého stromu najel osobní vlak. I tato situace se naštěstí obešla bez zranění.
1: Aktuálně už je provoz bez omezení. Tachově dnes odhalí další milník času. Nové umělecké dílo bude součástí souboru soch, které lemují historickou zlatou cestu mezi Prahou a Norimberkem. S nápadem přišlo před lety sdružení Terra Tachovia. Milníky připomínají historické události anebo významné osobnosti, například Karla IV. Nebo Jana Husa.
3: Dosud poslední milník času vytvořil sochař Vojtěch Soukup, jehož otec před lety s nápadem milníků přišel. Nový milník je věnovaný českému filozofovi Janu Patočkovi. Socha je umístěná před budovou Tachovského gymnázia. Slavnostní odhalení bude dnes v 16 hodin. Z Tachova Lukáš Milota, Český rozhlas.
1: Poslanci by se dnes měli vrátit k projednávání koaličního návrhu stavebního zákona. Normu vetoval Senát. Podle kritiků nahrává developerům, je prokorupční a jde proti veřejným zájmům i obcím. Vláda si naopak od změn slibuje jednodušší a rychlejší povolování staveb. Novela zavádí i centralizovanou síť státních stavebních úřadů. K povolení má stačit jedno stavební řízení vedené jedním úřadem a zakončené jedním razítkem. Poslankyně SPD Marie Pošarová je přesvědčená, že sněmovna Senát přehlasuje.
4: Tento vládní zákon, na jehož finální podobě se výrazně podíleli i poslanci hnutí SPD, zásadním způsobem zjednodušuje a zrychluje stavební řízení, což povede zejména k významnému zlevnění bytové výstavby a k potřebnému rozšíření nabídky cenově dostupného bydlení pro české občany.
0: Sport.
1: Dvě dohrávky dnes uzavřou páté kolo první fotbalové ligy. Jablonec přivítá od 17 hodin Ostravu, od 19 hodin nastoupí Viktoria Plzeň v Hradci Králové. V původním srpnovém termínu se zápasy nehrály kvůli účasti týmu v kvalifikaci evropských pohárů.
0: Počasí.
1: Dnes bude zataženo nebo skoro zataženo, místy občasný déšť, odpoledne srážky četnější, hlavně v jihovýchodní polovině kraje. Ojediněle i bouřky, večer ustávání srážek, teploty do 23, na horách do 19 stupňů a biozátěž na stupni 1, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Silnice se dnes opravuje na vozovce 1/27 u Kralovic na Plzni severu za Hubenovem, stejně tak v Měčíně na Klatovsku ve Školní ulici a dopravní značení se opravuje na silnici 233 v Břasích na Rokycansku v části na Křemenáči.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Máme 4 minuty po 10. Na úvod této hodiny jsme pro vás připravili skupinu Kabát a také Helenu Vondráčkovou a pak už vás čeká setkání s našimi dnešními hosty. Budeme si povídat o sobotní velké akci s názvem Hrdinové Plzně. Počkejte si na to.
0: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: Posloucháte náš středeční dopolední program, máme 10 minut po desáté. V sobotu 12. září se v amfiteátru a parku za Plazou koná akce Hrdinové Plzně. Pozvat nás dnes dopoledne přišli pan Aleš Průša, vedoucí odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení magistrátu města Plzně. Vítám vás, dobrý den.
1: Krásné dopoledne.
0: A spolu s ním také paní Andrea Gregorová ze stejného odboru, vedoucí oddělení prevence kriminality. I vás vítám, dobrý den.
2: Dobrý den vám i posluchačům.
0: Hrdinové Plzně už mají nějakou historii, po kolikáté se konají. Měnila se také místa konání, měnil se název. Paní Gregorová, udělejte nám v tom trochu pořádek.
2: Tak skutečně, jak říkáte, tato akce má dlouhou historii, protože vlastně se pořádá od vzniku našeho odboru, což bylo v roce 2009. A už v té době tedy jsme měli menší formát, probíhala vždycky na stejném místě jako teď, takže v lokalitě za Plazou. A bylo to hlavně pro školní děti a bylo to v době vlastně většinou jsme to měli v týdnu, v pátek. My jsme si potom říkali, že to je strašně škoda, protože těch složek, který se do toho zapojují a vlastně ta jejich energie a to, co všechno musí vynaložit, v podstatě to dělají zdarma, tak jsme říkali, že by bylo určitě žádoucí, aby to viděla širší veřejnost a vlastně jsme ten formát potom udělali teď, to, co budeme mít i za Plazou pod názvem Hrdinové Plzně, protože jsou to skutečně všichni hrdinové a probíhá to teda v rámci víkendu, aby mohla široká veřejnost navštívit tu akci. Ten program je cílený hlavně na rodiny s dětmi, takže si tam určitě najdou svoje zážitky.
0: Mladí, střední i starší.
2: Určitě.
0: Prostě celá
2: určitě,
0: rodina.
2: Celá rodina.
0: Řekněte mi, koho všeho zařazujeme pod ten pojem Hrdinové Plzně. Já myslím, že si lidé především představí policii, hasiče a zdravotnické záchranáře, ale těch hrdinů je mnohem víc.
2: Určitě. Samozřejmě vy jste vyjmenovala ten základní integrovaný záchranný systém, ty základní složky, ale je to celá řada ostatních složek. Já je ani nemůžu všechny vyjmenovat. Určitě svoje místo tam má městská policie Plzeň, ale dále jsou to třeba horská služba, vězeňská služba, celní správa a tak dále a tak dále. Já nechci nikomu, ale opravdu je jich hodně. Když vám řeknu, že na celé té akci máme tam vlastně 19 stanovišť, které si budou moci i ty návštěvníci projít, takže je to 19 jednotlivých organizací, složek, které jsou zapojeni. A celou tu akci mají na starost takřka 250 lidí, zajišťují za všechny ty organizace, takže je to opravdu velká akce. No.
0: Je to akce jako hrom. Pane Průšo, pojďme trošičku posluchačům vysvětlit, jaký je vztah magistrátu města Plzně k těmhle těm hrdinům Plzně, k těm všem složkám, o kterých paní Gregorová hovořila.
3: Tak náš odbor vznikl v roce 2009 jako jakýsi koordinátor těchto bezpečnostních složek. Poté došlo i k rozšíření na oblast krizového řízení, čímž pod sebe vlastně zapojujeme, říkala kolegyně, veškeré složky integrovaného záchranného systému plus ty další složky, které se podílejí nejenom na zajišťování krizových opatření, ale i na bezpečnosti. Já dneska mohu říci, že město Plzeň v současné době má zřízeno 16 jednotek sboru dobrovolných hasičů, které jsou zařazeny do plošné požární ochrany na území města Plzně. A mezi ty základní složky patří hasičský záchranný sbor, záchranná služba a policie České republiky, ale nesmíme zapomínat samozřejmě na městskou policii. Městská policie v Plzni je vlastně jeden veliký bezpečnostní sbor, který na poli veřejného pořádku spolupracuje s policií České republiky a v mnohem ji dneska nahrazuje. Dále tady máme a spolupracujeme s jednotkami požární ochrany, které nejenom, že jsou zapojeny do toho plošného pokrytí požární ochrany, ale v podstatě zajišťují i tu požární mládež a mají různé sdružení, které v této oblasti působí. Město Plzeň ty složky nejenom, že s nimi spolupracuje, ale i finančně a jinak je i podporuje. Je to formou darů na nákup techniky, na nákup dalšího vybavení a to nejenom ty profesionální, ale i ty dobrovolné.
0: My jsme říkali před chviličkou, paní Gregorová, že akce je pro celou rodinu, ale hodně se zaměřujete na děti, vidíte? A já si myslím, že děti mají ke všem těmhletěm složkám integrovaného záchranného systému hezký vztah. Jako každý malý kluk chce být hasič nebo policistou, tak si myslím, že i ta akce slouží k tomu, aby se jim ta práce samozřejmě ukázala, ale myslím si, že se to dětem prostě strašně líbí. Vy jste třeba pro ně připravili stezku
2: hrdinů.
0: Uh-huh. Jak to bude probíhat?
2: Stezka hrdinů probíhá tak, že vlastně my budeme mít infostánek v rámci toho areálu. Tam u nás si mohou vyzvednout, kdo si bude chtít stezku projít, tak dostane kartičku hrací, kde bude mít mapičku s jednotlivýma stanovištěma. Ty si obejde, tam samozřejmě i kolegové od jednotlivých těch složek ukážou dětem svoji činnost, práci, zapojí je třeba i do nějakých her a tak dále. A dostanou od nich razítko, celkem potom, když nazbírají 10 libovolných razítek, vrátí se opět k nám na infostánek a my tam pro ně máme opravdu krásné ceny, dostanou vlastně takovou placku, jsem hrdina Plzně, dostanou od nás další nějaký drobný dárky a letos máme ještě vymyšleno, protože jsme zjišťovali, že děti mají rádi takový ty jednorázový tetovačky, že jo, dneska to tetování je takový jako hit,
0: ano.
2: Takže si budou moc odnést i třeba tetovačku v podobě policisty, hasiče, strážníka nebo záchranáře, záchranářky. Takže.
0: Výborně, takže to je stezka hrdinů pro děti, ale samozřejmě ta akce v sobotu přinese ještě mnohem víc zajímavostí a o těch si budeme povídat za chviličku.

0: Posloucháte rádio vašeho kraje a Aleš Průša a Andrea Gregorová z odboru bezpečnosti magistrátu města Plzně nás dneska přišli pozvat na akci Hrdinové Plzně, která se koná v sobotu 12. září. Tak pojďme k těm konkrétním bodům programu. Asi nevyjmenujeme úplně všechny, ale aspoň ty nejdůležitější. Tak jedna z velkých atrakcí bude určitě společný zásah hasičů a záchranářů. Je to vyprošťování zhavarovaného auta. To je tradiční taková ukázka, která lidi hodně zajímá.
1: Ano, tuhle tu ukázku tam pravidelně zařazujeme, je to skutečně taková hodně asi pro lidi zajímavá ukázka, takže na hlavní scéně, kde budou probíhat všechny ty ukázky, v podstatě zahajujeme v 10 hodin a končíme v 18 hodin, takže v průběhu pořád budou vlastně další a další ukázky, tak tady ta ukázka konkrétně je plánovaná na 13. hodinu a bude probíhat hlavně tedy se základními složkami integrovaného záchranného systému, protože to jsou ty, který vlastně se podílí na bohužel na těchto případech. Takže budeme tam mít vlastně namodelovaný vrak auta a bude tam probíhat opravdu, jak vlastně postupují tyto složky při té konkrétní události.
0: Ujalo mě také živé volání na linku 155. Co pak si pod tím máme představit v rámci této akce?
1: Ano, tak tato ukázka teda nikdy nebyla, to je nová, to je novinka. Přišla s ní záchranná služba a bude v podstatě probíhat tak, že budeme mít opravdu, když někdo skolabuje, je potřeba teda zasáhnout s první pomocí, takže a je potřeba samozřejmě zavolat na linku 155 a bude to probíhat tak jako v reálu, že já jsem vlastně neřekla, že budeme mít k dispozici i dvě velké LED obrazovky, kde diváci, kteří neuvidí přímo třeba na hlavní scénu, budou moci dívat i na tu LED obrazovku, kde budou ty ukázky komentované probíhat, takže bude skutečně voláno na linku 155 a bude přenášen jako video přenos ze zdravotnického operačního střediska přímo na tu LED obrazovku, takže uvidí i diváci, jak vlastně to probíhá, když se přijímá hovor a jak potom vlastně ta záchrana pokračuje.
0: Na té akci Hrdinové Plzně se samozřejmě budou prezentovat drony, to je téma, o kterém často slyšíme. Co tam návštěvníci uvidí?
2: Tak já jsem rád, že město Plzeň se vývojem dronů dlouhodobě zabývá. Při správě informačních technologií vznikla tato skupina. V současné době máme drony SIS zařazeny pro jednotkou sboru dobrovolných hasičů v Liticích a Policie České republiky i ostatní složky integrovaného záchranného systému je využívají policie například při dopravní nehodách nebo při bezpečnostních opatřeních, hasičský záchranný sbor při velkých požárech a diváci se tady mohou těšit na letové ukázky dronů, které město Plzeň v současné době má a kterými disponuje a určitě se budou mít na co těšit.
0: Vzpomenete, pane Průšo, kdy třeba ty drony plzeňské naposledy byly u nějakého úplně konkrétního případu, jenom aby jsme si to dokázali představit, kdy zasahovali?
2: Tak zasahují samozřejmě při velkých dopravních nehodách, kde je úmrtí anebo těžká zranění, nebo jsou to komplikované dopravní nehody, tak to asi se bohužel na dnešních silnicích děje každým týdnem. Ale velký a v podstatě asi první zásah dronů, které kdy byly využity, tak bylo při velkém požáru, kdy hořela ubytovna na Borských polích, takže tam byly využity k tomu, aby detekovali vlastně místa, kde došlo ke vzniku požáru a kde v té době ještě požár probíhal a i díky termokameře tak se dařilo vlastně nacházet ještě lidi, kteří v té budově vlastně byli nebo zůstávali. Pak jsme využili i při prohlídce ubytovny, která na Slovanech se zřítila, takže i tam byly ty drony nasazeny. Byly nasazeny společně s jednotkou městské policie Praha, která má psy na vyhledávání zavalených osob, takže i v této situaci jsme je využili. A zaplať pánbů, mohu říci, že od té doby vlastně k žádné velké takovéto situaci v Plzni nedošlo.
0: Tak a já jsem ráda, že jste zmínil pejsky, protože se samozřejmě v sobotu za Plazou budou prezentovat i psy. Jak to bude vypadat?
1: Tak, my tam v podstatě budeme mít, když zmiňujete psy, tak jednak samozřejmě tam bude profesní sebeobrana, takže tam budou moc vidět diváci výcvik strážníků městské policie, vlastně služebních psů. Ale co tam budeme mít zařazeno ještě nově, tak je první pomoc a resuscitace u pejska. Hmm. Protože my vůbec jsme národ pejskařů, že jo? Já sama mám pejska, tak si myslím, že je to důležité vědět, jak třeba poskytnout tu pomoc tomu čtyřnohému kamarádovi.
0: Hmm. Takže tam někdo bude prezentovat, jak například provést pejskovi masáž srdce? Je to tak? I tohle je možné?
1: Tak. Já se přiznám, že úplně přesně nevím, jak probíhá ta resuscitace, sama jsem na to zvědavá, protože, jak říkám, taky mám pejska, takže je asi potřeba se v tom i dovzdělat, kdyby byla náhodou potřeba.
0: Tak uvidíme v sobotu 12. září na akci Hrdinové Plzně. Za chvilku pokračujeme.

0: Alešem Průšou a Andreou Gregorovou si dnes dopoledne povídáme o akci Hrdinové Plzně, která se koná v sobotu. Ještě pořád jsme z toho bohatého programu neřekli úplně všechno. Třeba představení chytrých hasičských obleků. Pane Průšo, to bude asi na vás. V čem je ten hasičský oblek chytrý?
1: Je to hasičský oblek, který je opravdu chytrý. Byl vytvořen ve spolupráci Hasičského záchranného sboru a Západočeské univerzity. Jsou to obleky, které umí na těle toho hasiče detekovat i nebezpečí v případě, že dojde k nějaké zdravotní indispozici při zásahu, tak ten chytrý hasičský oblek to umí detekovat. Ten velitel toho zásahu má ty hasiče na vlastně obrazovce na iPadu a sleduje všechny jejich vitální funkce, takže v případě, že tam dojde k nějaké zdravotní indispozici, tak ten velitel zásahu to okamžitě vidí. Vidí jedna, která vitální funkce, vidí, kde se mu ten hasič nachází a je schopen mu v tom nějak pomoci. Zároveň

0: Že když už jsme u hasičů, se tam představí také lezecká skupina, ta bude předvádět záchranu z výšky, z Jeřábu.
1: Ano, je to tak. A kolega už tady zmiňoval vlastně různé události, které se staly v Plzni. Samozřejmě hasiči se musí kolikrát potýkat s různými situacemi a je to opravdu jako náročné, takže budeme tam mít i ukázku právě slaňování z toho Jeřábu, což bude určitě pro diváky také velmi zajímavé.
0: No a když si budou sami chtít zalézt, tak, tak tam to bude tam lezecká stěna a budou si moci lidé vyzkoušet slanění přes řeku.
1: Ano, ano, ano, tak.
0: Že by nám lezli na Jeřáb, ne, diváci na Jeřáb, to ne.
1: To určitě ne, ale to bude v rámci ukázky, ale ano, jak to zmiňujete tady ty další využití vlastně pro ty děti hlavně, tak to tam máme také.
0: My jsme zatím mluvili jenom o těch ukázkách, které budou probíhat na té hlavní scéně, ale asi bude důležité říct, že během té akce bude vystaveno spoustu techniky i stacionárně a lidé si ji budou moci prohlédnout zblízka.
2: Ano, je to tak, takže jak jste sama říkala, každé dítě chce být hasičem, takže hasičské techniky tam bude určitě hodně, bude tam jeřáb, který už jsme představili, budou tam cisterny, budou tam další technická vozidla hasičského záchranného sboru. Mimo to tam budou samozřejmě policejní vozidla, vozidla strážníků, vozidla záchranky. Celní správa tam bude mít rentgen, což je takové velké zařízení, které prohlíží vozidla na místě, takže určitě bude na co se dívat.
0: A určitě každé to auto bude odemčené, bude mít otevřené dveře a každý kluk nebo muž, anebo i žena si bude moci do něj sednout a vyzkoušet.
2: Předpokládám, že ano, budou si moci možná i zatroubit.
0: Tak a ještě bychom také měli zmínit, že na té akci Hrdinové Plzně dojde také k poděkování všem těm záchranným složkám, protože si to určitě zaslouží. To bude taková slavnostní chvíle, řekla bych.
2: Ano, já bych rád všechny účastníky a diváky, kteří na akci přijdou, pozval na 14. hodinu na hlavní scénu, kde ve 14:00 proběhne velké poděkování všem těm složkám a nejenom složkám integrovaného záchranného systému, ale vlastně všem, kteří se podílejí na záchraně lidského života, na bezpečnosti, na veřejném pořádku, kde dojde k nástupu těch jednotek a budeme jim moc všichni spolu poděkovat.
0: A bude potřeba hodně a hodně moc zatleskat.
2: Ano.
0: Nezapomněli jste ani na muziku, na koncert, aby prostě bylo taky veselo?
1: Určitě, to jsem ráda, že zmiňujete. Budeme mít i v době od 12 do 13 hodin hudební vstup. Zahraje nám kapela Venda Gang, takže bude i vlastně taková kulturní vložka.
0: Určitě jsme neřekli všechno a možná, že si posluchači ani třeba nezapamatovali ty časy, kam je možné se podívat, abychom viděli přesný program.
1: Tak určitě na stránkách magistrátu města Plzně v akcích je celý program, je ta akce zmíněna, dále na sociálních sítích a na našem webu Bezpečná Plzeň máme rovněž vlastně ten program umístěn.
0: Aleš Průša, vedoucí odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení magistrátu města Plzně a Andrea Gregorová, vedoucí oddělení prevence kriminality, nás přišli pozvat na akci Hrdinové Plzně v sobotu 12. září za Plazou od 10 hodin. Díky, mějte se krásně, ať se to povede. Naslyšenou.
1: Děkujeme
2: za pozvání. Naslyšenou.
1: Naschledanou.

rádio vašeho kraje a Pavel Bobek za 10:45. Nabírání skloviny, tvarování i foukání. To se teď učí žáci prvního ročníku střední umělecko-průmyslové školy keramické a sklářské v Karlových Varech. Na praxi ve sklárně Mozr. Obory sklář a keramik škola znovu otevřela po několika letech a zájem o ně byl veliký. Víc uslyšíte v reportáži už za pár minut. Přejeme krásné dopoledne a hezký poslech.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

noční akrobat a černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí zprávu.

0: A po skupině Krištof další téma Rádia vašeho kraje, sklář a keramik. Dva obory, které znovu otevřela Střední umělecko-průmyslová škola keramická a sklářská v Karlových Varech. Do prvního ročníku prozatím nastoupilo 10 studentů. Součástí vzdělávání jsou taky odborné praxe. Studenti je vykonávají jak v porcelánce Tun 1794 v Nové Roli, tak ve sklárně Moser v Karlových Varech. Tady začínají nahuti, aby se seznámili právě s prací skláře.
1: Budeme nabírat sklovinu a píšťalu, tak si vezmeme píšťalu do ruky,
2: ano.
1: Teď je ponoříme do skloviny a začneme točit.
3: Zdeněk Mařík, mistr učňů. Máte tady 5 učňů, kteří chtějí být skláři. Co teď dělají?
1: No, základy jsou vlastně točení píšťalou a učení se vlastně nabírání skloviny na baňku. To je základ vlastně všech výrobků.
3: Radovan Balcár je jedním z učňů, kteří chtějí být sklářem.
4: Jo, určitě ano.
3: Když jsi se dozvěděl, že se obor tady znovu otevírá, neváhal si, řekl si super, jdu do toho.
4: Ano, řekl mi o tom rodiče a neváhal jsem a hned jsem se sem dal přihlášky a určitě budu pokračovat nadále.
3: Ivana Procházková, personální administrátorka firmy Moser. Co se týče 5 učňů, tak budou procházet jednotlivými místy, tak aby si skutečně obešli veškeré profese.
5: Budou působit na huti, to mají měsíc na to si vyzkoušet sklářskou pozici a potom mají možnost vyzkoušet pozici brusiče, přesněji kuliče a potom je na nich, jestli zůstanou na huti, na pozici sklář, anebo na brusírně, na kuličině.
3: Martin Dvořák, generální ředitel firmy Moser. 5 učňů, povedlo se, nastoupili. Jste za to rád?
6: Jsem a je to závazek nejenom pro ně, aby se snažili na té škole, je to závazek samozřejmě i pro nás, abychom vytvořili takové prostředí, aby to neskončilo jenom tím vzděláním, ale samozřejmě, aby to skončilo tím, že budou dále potom se seberealizovat u nás už jako zaměstnanci.
3: Libuše Ladýřová, zástupkyně ředitelky Střední umělecko-průmyslové školy keramické a sklářské v Karlových Varech. Škola znovu otevřela obor keramik a sklář. Do prvního ročníku tak zatím bylo určených 10 míst. 5 žáků na obor sklář a 5 žáků na obor keramik?
7: Ano, souhlasí to. Co se týče učiva, tak mají některé předměty společné, jako jsou takové ty všeobecně vzdělávací předměty. Dělí se pouze na svoje vlastní odborné předměty, to jest na technologii a na odborný výcvik.
3: A podobně probíhají praxe taky v novorolské porcelánce Tun 1794. I tady se nejdříve studenti seznámí s různými profesemi a nakonec si buď sami vyberou, kde by chtěli pracovat, nebo jim místo nabídne sama firma. Oba tradiční řemeslné obory pomohl oživit Karlovarský kraj, který studium finančně podpoří. Z Karlových Varů Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Plzeň.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, zprávy.
2: Na dálnici D5 mezi Plzní a Rozvadovem začnou koncem týdne další opravy. Vrchní soud zprostil viny bývalého strážce Národního parku České Švýcarsko obviněného ze založení požáru a bude většinou zataženo místy s občasným deštěm, teploty do 23 stupňů. Pěkné dopoledne, zprávy pro vás má Andrea Samešová. Na dálnici D5 začnou tento týden další práce. Ředitelství silnic a dálnic začne opravovat úsek Nýřany Líně. Řidiči se musí připravit na omezení. První etapa rekonstrukce potrvá do konce listopadu. Druhá začne po zimní přestávce na jaře a práce vyjdou na zhruba 670 milionů korun. Dnes o tom informoval mluvčí ŘSD Adam Koloušek. Aktuálně podnik opravuje část dálnice mezi kilometry 110 až 100 u Heřmanovy Huti. Dálnice dokončená v roce 1997 patří k nejstarším v Česku. Podle ŘSD se na jejím stavu výrazně projevilo i vysoké zatížení kamionovou dopravou a část úseku je na hraně životnosti. Tříkrálová sbírka pomohla v Horažďovicích i zaměstnancům Charity. Část peněz využilo její vedení na vyšetření přítomnosti protilátek proti virové hepatitidě. Díky tomu pracovníci zjistí, jestli je nutné přeočkování, aby případně neohrozili i klienty.
3: Podle ředitelky Šárky Čáňové je Charita v Horažďovicích mimo jiné jediným poskytovatelem domácí péče. Případné onemocnění zaměstnanců by tak mohlo zcela ohrozit zachování provozu služeb. Proto se rozhodli věnovat část tříkrálové sbírky na prevenci a zmapování míry ochrany svých zaměstnanců. Z Horažďovic Jitka Englová, Český rozhlas.
2: Bývalý dobrovolnostrážce Národního parku Jiří Lobotka nenese vinu za založení požáru v Českém Švýcarsku. Vrchní soud dnes pravomocně potvrdil lednový verdikt soudu v Ústí nad Labem, který ho osvobodil už dvakrát. Lobotka měl podle obžaloby před 4 lety založit největší lesní požár v historii Česka. Podle soudu se ale vina nepodařila prokázat, přestože se Lobotka k činu dvakrát přiznal. Svou výpověď ale později zrušil s tím, že byl pod vlivem léků. Sport. Španělský tenista Carlos Alcaraz titul na US Open neobhájí. Druhý nasazený hráč ve čtvrtfinále po 4,5 hodiny dlouhé bitvě prohrál v 5 setech s domácím Benem Sheltonem. Z českých tenistů zůstává ve hře o titul už jen Kateřina Siniaková, která postoupila do semifinále deblu spolu s Američankou Tausendovou. Linda Nosková na grandslamové semifinále nestačila. S běloruskou Sabalenkovou prohrála ve 3 setech.
0: Počasí.
2: Dnes bude většinou zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, večer od severozápadu ustávání srážek, teploty 20 až 23, na horách vystoupí na 16 až 19 stupňů. Povane mírný západní vítr, rozptylové podmínky dobré až velmi dobré a biozátěž na nejnižším prvním stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Na Plzeňsku na silnici 27 v úseku Borovy se dnes provádí údržba povrchové kanalizace. Na dálnici D5 se tvoří kolony před omezením na kilometru 109 ve směru na Rozvadov u Kladrub. A také před Prahou kolona měří zhruba 4 kilometry.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Přejeme vám krásnou středu 9. září 2026. Máme 4 minuty po 11. Lenka Filipová, Lenny a také Karel Gott přinesou první písničky této hodiny a pak vám nabídneme fousku v svět, který má dneska název Větrné počasí.

0: Fouskův svět.
1: Větrné počasí. Kam vítr, tam plášť. Věta, která provází naše cesty životem. Když fouká průvan oknem nebo pode dveřmi, může i hlava nastydnout. Je výhodné následovat svůj plášť, i když jej vítr žene směrem, který není příliš podle naší chuti. Důležitý je výsledek. V bezvětří se nehne ani list na bolševníku. Vítr pobízí člověka vykročit kupředu, směle k lepším zítřkům, znějí hesla slibomocnářů. S námi vám bude zase líp, jako bylo kdysi. Směr vykročení je ovlivněn pohybem cípu pláště, který je střelkou kompasu slibovatelů. Sever, východ, jih, západ nehrají žádnou roli. V každém směru je pokladna, ve které dostávají služebníci větrů odměny za svou lojalitu. Je potvrzeno historií, že cesty proti větru jsou nebezpečné a nevýhodné. Plachetnice o tom ví své. Cíl doplutí do přístavu Smrádku a Teploučka je určen těmi, kteří jsou majiteli přístavu. V každém přístavu je rozprostřena vůně ryb a ty, jak se ví, plují sem a tam. Nechají se dobrovolně chytit, aby byli na chvíli v bezpečí kolektivních kádí. Občas cíp pláště zavede majitele na skalisko, kde hrska nepřátel větrů sní o bazaru, přeplněného odloženými plášti. Větry jsou nevyzpytatelné. Otvory v mračnech doletají k pláštům nerozhodných, které jsou slavnostně ozdobené jako autobus vezoucí hosty na zabijačku. Těch, kteří vzdorují větrům a ignorují šos svých plášťů, je nepatrně. Proto v cíli, na konci ve stanici Korouhviček, přibývá větroplášťů. Nastává zácpa, ta leda co uvolní a nelibou vůni přístav zaplní. Přichází doba, kdy mnozí chtějí prodat své pláště do bazaru, ale ten je zavřen. Majitel se obává větrů. Ale kam plášť, když není vítr? Na zdi v ulici Smíření se objevil sprejový nápis: Politici všech zemí, spojte se. Pod ten nápis někdo připsal: Vole, chraň nás Pán Bůh.
0: Fouskův svět.

Radio vašeho kraje a Brian Adams, 3 minuty po 11:15. Hus je zříceně na hradu, stojící asi 1,5 kilometru od Křišťanovic v okrese Prachatice. Od roku 1963 je chráněn jako kulturní památka. Za chvíli vás na tento hrad vezmeme v seriálu Příběhy nejen šumavské. Počkejte si.

0: a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude neurovědec profesor Aleš Stuchlík.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho

0: Na Šumavě je možné navštívit několik hradů. Tím největším a určitě nejnavštěvovanějším je Kašperk. Méně známá je pak zřícenina hradu Pajerek u Nýrska. Vyhledávanou je zřícenina hradu Kunžvart u Strážného a pak Vítkův hrádek nad Lipnem. Mezi tyto zajímavé památky se řadí také zřícenina hradu Hus nad řekou Blanicí. Jejíž příběh obohatil loupeživý rytíř Habart Lopata z Hrádku, kterého známe z Plzeň. Z hradu Lopata. Víc vám teď budeme vyprávět s Janem Dvořákem.
1: Příběhy nejen šumavské.
0: V divokém skalnatém údolí řeky Blanice byl na skalním ostrohu vystavěn po roce 1341 hrad Hus na ochranu zlaté stezky a zdejších rýžovišť zlata. Hrad byl rozdělen do dvou částí, hradním příkopem vytesaným do skály.
2: Pokud si teď říkáte, že jméno hradu Hus by mohlo nějak souviset s městečkem Husinec, jdou vaše myšlenky správnou cestou. K hradu patřila dříve také ves, později městečko Husinec, rodiště mistra Jana Husa, který zřejmě převzal jméno hradu za své.
0: Během 14. a 15. století se na hradě vystřídala celá řada majitelů. Jednoho z nich, Jana Smila z Křemže, nechal v roce 1439 popravit Oldřich z Rožmberka. Jen 6 let předtím proběhla na úplně jiném místě v Čechách jiná událost, která pak měla spojitost s hradem Hus. Po dlouhém obléhání byl zapálen hrad Lopata u Šťáhlav nedaleko Plzně.
2: Stalo se tak po několika měsíčním obléhání hradu, kde v té době sídlila banda loupeživých rytířů pod vedením Habarta Lopaty z Hrádku. Jeho banda několik let plenila blízké okolí a stala se postrachem kraje.
0: To přinutilo šlechtice z okolí, aby se spojili s husickými posádkami v kraji a měšťany Horažďovic, Klatov, Sušice a Domažlic. Společné vojsko, jemuž velel husický hejtman Svojše ze Zahrádky, přitáhlo k Lopatě 27. října 1432 a oblehlo ji.
2: V únoru následujícího roku se vyhladovělí loupežníci pokusili o lest, která jim ale nevyšla. Hrad Lopata zapálili v domnění, že v nastalém zmatku vojákům utečou. Jenže naopak, plameny, které polikaly hradní sídlo, si na utíkající lapky dobře posvítily.
0: A tak většinu loupežníků vojáci pochytali a oběsili je na stromy v okolí vyhořelého hradu. Jen jejich velitel Habart nebyl k nalezení. Vojáci se proto spokojili s vysvětlením, že pravděpodobně uhořel.
2: Bylo proto velkým překvapením, když se rytíř Habart Lopata z Hrádku po 7 letech v roce 1440 objevil v čele nové loupeživé tlupy, která se zmocnila hradu Hus. A protože tento hrad stál na zlaté stezce, mohl tady loupežník Habart Lopata se svojí novou bandou ukázat, jak dobře umí loupit.
0: Jeho řádění ale nemělo dlouhého trvání. Už v roce 1441 na jeho sídlo zaútočili Přibík z Klenové, Petr Zmrzlík ze Svojšína a Jan Sedlecký z Prachatic se svými vojsky. Hrad obklíčili tak, aby neproběhla ani malá myška a loupežníky nechali vyhladovět.
2: Obléhání trvalo více než půl roku, když už loupežníci byli úplně vyhladovělí, Habart tentokrát neutekl, ale začal vyjednávat. S obléhateli se dohodli na kapitulaci. Hrad jim vydal, a to za podmínky, že bude moci on i jeho muži svobodně odejít.
0: A tak se stalo. Vojsko hrad vypálilo a rozbořilo a tak se na rok přesně, po pouhých 100 letech existence, hrad Hus stal zříceninou. A Habart Lopata z Hrádku pokojně dožil v ústraní v Českých Budějovicích.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Přejeme vám pěkné dopoledne, máme 3 minuty po 11. Narůstá výskyt rostlinných druhů, které mají rády dusík. O příčinách a dopadech této skutečnosti bude řeč za chvíli. Ještě předtím si zahrajeme Petra Spáleného.

0: zemědělské univerzity v Praze. V letech 1960 až 2020 zanalyzovali zhruba 650 tisíc vegetačních ploch. Podle jejich zjištění během té doby došlo k prudkému nárůstu výskytu rostlinných druhů, kterým se daří v půdě bohaté na dusík. Stojí zatím zejména lidská činnost, která zvyšuje množství dusíku v ovzduší a krajině.
1: Má to široký kontext. I v lesích můžeme pozorovat větší přísun rostlin vázaných na dusík. Je to vysokými stavy zvěře, která je přemnožená a nejen tak sama od sebe, a je to tím, že člověk to dovolí a i chybí přirození predátoři, který člověk zlikvidoval. Takže obecně to lze říct, že člověk tomu přispívá v různých oblastech své činnosti.
2: Říká botanik Jiří Sladký z oddělení sledování stavu biodiverzity plzeňského pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky. Kterým druhům rostlin se daří v půdě bohaté na dusík?
1: Především jsou to známé kopřivy, dvoudomé, bršlice, kozí noha, různé druhy bodláků, pcháčů, ale i strav, ku podivu, to může být i ovsík vyvýšený.
2: A tyhle druhy tedy vytlačují ty, které dusík zrovna nemilují?
1: Co se týče trav, tak ubývají druhy jako například třeslice prostřední, ovsíř luční, zbylin například kohoutek luční nebo řeřešnice luční.
2: Vysvětlíte nám, prosím, ten proces, jak k tomu dochází?
1: Ty druhy náročnější na dusík mají prostor, šíří se do vegetace tím způsobem, že prostě větší pokryvností tyto druhy zastěňují a ty mizí. Vlastně můžeme se i podívat, protože to má vliv samozřejmě i na vegetaci. Takže můžeme se podívat na mapu vegetace. Tak se musíme na tomu dostat ještě. Tak. A tady máme území mezi Vránovem a Staňkovem. Je to údolní niva Radbuzy. Tady vidíme, že v období mapování 2001 až 2005 louky byly vymapovány jako přírodní biotop. A když se podíváme na vrstvu z roku 2007 až 2026, tak už víc jak z 50% louky jsou zařazeny jako louky kulturní. Čili tím se nám i mění rozloha přírodních biotopů, že je tam větší přísun dusíku. Okolo samozřejmě je tam orná půda, to má také vliv.
2: A to obecně platí v rámci celé České republiky?
1: Já bych řekl, že ano, záleží vždycky na typu krajiny a konfiguraci terénu, jestli jsou tam nějaké filtrační půdy nebo vegetace.
2: Co je určující pro tu změnu v mapách z toho přírodního biotopu, že se to změní?
1: Každý biotop má své diagnostické druhy. No a když mapovatel přijde, tak podle těch diagnostických druhů, které tam nalezne nebo zaznamená, musí potom posoudit, do jakého biotopu to lze zařadit. A když se tam více vyskytují ty druhy vázané na dusík, ta struktura biotopu je taková, že to nemůže zařadit jinak než do kulturního nebo nepřírodního biotopu.
2: Dá se proti tomu nepříznivému posunu něco dělat?
1: No tak samozřejmě, zvláště třeba v zemědělství, můžeme na těch svahových třeba polích osít tu ornou půdu třeba lučníma druhama, které brání jako nějakým splachům. I my osobně můžeme, protože dost dusíku je také spadem atmosférického dusíku na půdu. To se tvoří hlavně z automobilismu, takže můžeme nejet zbytečně autem, nejezdit v jednom, spojovat prostě cesty a tak dál. A nebo taky, že nebudeme dělat černé skládky, kde se hromadí dusík, každý u sebe může začít.
2: Takže základní doporučení zní, omezme činnost, která produkuje dusík.
1: Určitě.
2: Z Plzně, Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Plzeň, písničky, které nestárnou.
1: Dnes ráno, když bylo půl,

Lednička zdaleka není ideálním místem pro všechny druhy zeleniny. Babské rady za chviličku prozradí, proč třeba bramborám nebo dýním prospějí úplně jiná místa. Tady je rádio vašeho kraje, máme 2 minuty po 3:15.

0: Zemědělské rady.
1: Některým druhům zeleniny se daří lépe v lednici, jiné to naopak neprospívá. Když už v chladničce zeleninu uchováváte, použijte speciální přihrádku k tomu určenou. A co do lednice nepatří? Brambory a batáty jsou poměrně citlivé na nízké teploty. Zesládnou, bramborový škrob se mění na cukry a naopak při vyšších teplotách změknou a klíčí. Ideálním místem na skladování brambor je tmavý a dobře větraný sklep s teplotou do 8 stupňů Celsia. Pobyt v lednici nesvědčí ani rajčatům, která při nízkých teplotách moučnatí a přichází o svoji chuť i vůni. Podobné je to i s paprikami. A co dýně, cukety a lilky? Ani tyto zeleninové kousky nedávejte do lednice. Vyhovuje jim tmavé, dobře větrané a studené místo, kde vám vydrží i 3 měsíce. Česnek a cibule mají v lednici tendenci zgumovatět a navíc by od nich mohly načichnout ostatní potraviny. Obě zeleniny v chladničce také rády klíčí.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Zhruba dvojnásobek letních požárů lesů nebo trávy oproti loňsku řešili letos hasiči v plzeňském kraji. Atletický klub Škoda Plzeň dnes pořádá nábor nových členů. ČEZ získal povolení k použití jaderného paliva od americké firmy Westinghouse. Bude většinou zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, večer budou srážky ustávat a teploty do 23 stupňů. Pěkné poledne přeje Štěpán Kazíková. Zhruba 270 požárů trávy nebo lesa řešili letos v létě hasiči v plzeňském kraji. To je o 128 případů víc než v loni. Důvodem jsou vysoké letní teploty. Celkovou škodu hasiči vyčíslili na téměř 16 milionů korun, říká jejich krajský mluvčí Petr Poncar.
2: Nejtěžší zásahy byly požáry u Velhartic a Brodu nad Tichou. Oba byly ve špatně přístupném terénu a vyžádali si nasazení velkého počtu hasičů a také letecké hasicí techniky. Většinu letních požárů způsobila nedbalost, jako například zakládání ohňů v přírodě nebo kouření. Na polích vznikly některé požáry také při sklízení obilí.
1: Atletický klub Škoda Plzeň dnes pořádá nábor dětí a mládeže ve věku od 5 do 18 let. Na zájemce čeká test základní fyzické zdatnosti. Klub nabízí širokou škálu atletických disciplín od sprintu a vytrvalosti přes skoky a hody až po víceboje. Pokračuje trenér klubu Michal Černý.
3: V každém ročníku máme dvě tréninkové skupiny, které trénují v různý dny a v různý časy, aby si mohli rodiče vybrat a naplánovat to s dalšíma kroužkama nebo sportama nebo aby to měli nějak pestřejší a mohli se rozhodnout.
1: Klub letos plánuje nabrat až 150 dětí. Umožňuje to rozšířené zázemí, které vzniklo s vybudováním nové tribuny. Nábor se uskuteční od 15 do 19 hodin v tělocvičně areálu atletického stadionu města Plzně. Jaderná elektrárna Temelín bude moci nově používat palivo od americké společnosti Westinghouse. Společnost ČES oznámila, že to povolil Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Elektrárna teď využívá palivo od ruské státní firmy Tvel. Poprvé by se americké palivo mělo použít na konci letošního roku. Do budoucna má Temelín odebírat palivo i od Francouzů. Chce se tak zbavit závislosti na jediném dodavateli. Přechod na nové palivo plánuje i jaderná elektrárna v Dukovanech. V norském hlavním městě právě začíná pohřeb krále Haralda V. Poslední rozloučení s panovníkem, který zemi vládl 35 let, se v ulicích Osla účastní desítky tisíc lidí. Do norské metropole se na pohřeb sjeli i četní zahraniční představitelé, včetně zástupců evropských i mimoevropských panovnických rodin. Českou republiku zastupuje prezident Petr Pavel.
4: Sport.
1: Tenistka Linda Nosková vypadla na US Open ve čtvrtfinále. Světové jedničce Sabalenkové podlehla ve třech setech. Deblové semifinále večer bude hrát Kateřina Siniaková ve dvojici s Taylorou Townsendovou. Česko-americké duo čeká pár Mertensová-Schneiderová. Podvečer odstartuje nový ročník Maxa Ligy, tedy druhé nejvyšší hokejové soutěže. Na programu je kompletní sedmizápasový program prvního kola. Obhájci titulu a účastníci baráže o extraligu z Jihlavy na úvod přivítají Frýdek Místek. Poražení finalisté minulé sezony ze Zlína budou hostit Chomutov. Úvodní buly padne ve Zlíně i Jihlavě v 17:30.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na silnici 1/27 u Kralovic na jižním Plzeňsku se opravují vozovky, platí dopravní omezení, jeďte tam opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.
5: Ty středeční začínají 4 minuty po pravém poledně. Telefonní číslo 221 554 222. Vyřídíme i všechna přáníčka, která jste poslali, anebo ještě pošlete e-mailem. Tady je Iva Kokešová. Pěkný poslech. Na věky zůst.

Posloucháte Český rozhlas Plzeň a vyřídíme první mailovou gratulaci. Pan Bohumil Švarc z Račic slaví své velké jubileum 90. narozeniny. Rádi bychom mu právě dnes popřáli hlavně zdraví a štěstí do dalších let, a to v plné síle, a řekli jedno velké děkujeme. Dcera a syn s rodinami a především 7 pravnoučat: Andrejka, Jindra, Pepa, Mirek, Vojta, Kristýnka a zatím nejmladší Marek.

0: Do Českého rozhlasu Plzeň teď telefonuje paní Jana ze Zaječova. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já zdravím Český rozhlas Plzeň a přání posílám do Nýřan paní Věře Šlefrový. Mami, k tvým včerejším krásným 80. narozeninám ti přeji hlavně hodně zdraví, štěstí, radosti, spokojenosti a ještě spoustu krásných chvil, protože si to zasloužíš. A teď si poslechni naši oblíbenou písničku.
0: Ano, je připravená, paní Jano. Zdravíme vás i maminku a těšíme se na slyšenou.
1: Naslyšenou.

let na stěně a můj děda řadu let vstával ráno přesně v pět, sám je natahoval každodenně. Byly koupeny v den, kdy byl děda narozen, vždycky rád poslouchal jejich hlas. Život se dál vlek, na 90 let je jen krátký čas. Kráčeli rok za rokem, dědečkovým životem.

jako vlak, ať ho ženou roky nebo vteřiny. Přitom rok od roku tikali mu do kroku hodiny, které měl tolikrát. Život se dál vlek, za 90 let náhle zůstal stát. Kráčeli rok za rokem dědečkovým životem.

kráčet rok za rokem, celým naším životem, a svým hlasem budou nás varovat, co umí čas, když se rozletí.

Český rozhlas Plzeň a písničky pro vás. Tady je další mailová gratulace. Slečna Hanička Dolejší má dnes krásné narozeniny. Všechno nejlepší a hodně lásky přejí kolegyně z práce Věra, Lucka, Barča a Zuzka.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Žijeme tu s vámi speciál. Plzeňská zoologická zahrada slaví 100 let. V neděli 20. září můžete být u toho. Otevřená bude nejen zoo, ale na speciální program zve také Lochotinský amfiteátr. Z místa se živě přihlásí i Český rozhlas Plzeň. V neděli 20. září po 14. hodině. Žijeme tu s vámi speciál. Ze zoologické zahrady v Plzni. Český rozhlas Plzeň, písničky pro vás.

Posloucháte Český rozhlas Plzeň a písničky pro vás. Zahrajte pro paní Vlastu Horákovou k jejím dnešním 76. narozeninám. Přejeme pevné zdraví, pohodu a stále dobrou náladu. Dcera Ivana s rodinou a syn Míra s přítelkyní Martinou.

mých dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

Před chviličkou jsem vyřídila jeden velice zajímavý telefonát a jsem vlastně ráda, že proběhl, protože jsem si tak připomněla, že dnes, tedy 9. září, je Den horníků. No a ten posluchač, který nám telefonoval, by všem bývalým horníkům chtěl popřát všechno nejlepší, pevné zdraví a poslat písničku. Já jsem tady vybrala Katapult, ta si myslím, že se docela pro všechny horníky bývalé hodí.

Do Českého rozhlasu Plzeň poslal mail náš věrný posluchač Ota Plas z domova Harmonie v Mirošově. Všechny vás tam zdravíme, pošleme vám písničku a díky tomu mailu jsme se také dozvěděli, že Den Harmonie se koná jako Den otevřených dveří 19. září. Takže děkujeme za pozvání a posíláme písničku.

0: prázdninové přestávce se Otázky Tondy Procházky opět vydávají na cesty po našem regionu. V úterý 15. září se na zábavnou talk show můžete těšit ve Zbirohu. Přijedou za vámi herečka Vendula Křížová a dlouholetý člen hereckého souboru Pražského divadla na Vinohradech Jaroslav Satoranský. Otázky Tondy Procházky. Kino Zbiroh v úterý 15. září od 18 hodin. Vstupenky seženete v pokladně kina hodinu před natáčením.
1: Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

Posloucháte Český rozhlas Plzeň, středeční písničky pro vás a vyřídíme další e-mail. Chtěli bychom zahrát našemu taťkovi Petrovi Dostálovi k jeho dnešním 52. narozeninám. Všechno nejlepší, hodně zdraví a máme tě moc rádi. Pod tímhletím přáníčkem jsou podepsáni Péťa a Markétka a přáli si pro tatínka jeho milované kvíny. Tak tady jsou. Všechno nejlepší.

Posloucháte Český rozhlas Plzeň a hostem Alex Minářové bude dnes po 13. hodině neurovědec profesor Aleš Stuchlík. A možná vás bude zajímat i, kdo bude po 16. hodině v Humoriádě. Dneska bude nabízet scénky a ukázky ze zábavných pořadů herec Josef Dvořák. Iva Kokešová se loučí, přeji vám příjemný poslech, hezké odpoledne a těším se na slyšenou za 10 minut 1.

0: vyhrál Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Nejlepší chvíle, ty strávené s rodinou. A na stole poctivá uzenina, která chutná všem. Třemošenská uzenina. Pro chvíle, na který záleží. Třemošenská uzenina CZ. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: V Plzni startuje Mezinárodní festival divadlo. Dnes nabídne i venkovní představení zdarma. Uživatelé školního systému bakaláři by si měli zkontrolovat zabezpečení svých účtů, vyzývá je k tomu policie. Bude většinou zataženo, občasný déšť a teploty do 23 stupňů. Dobrý den, přeje Štěpán Kazíková. V Plzni začíná Mezinárodní festival divadlo, potrvá do 17. září. Dnešním velkým lákadlem je venkovní představení První krok, které začne ve 20 hodin na náměstí Republiky. Detaily řekne jeden z dramaturgů festivalu Michal Zahálka.
2: Hned první den v centru Plzně se odehraje inscenace, která se jmenuje První krok a je to inscenace Vossa Theatre, velkolepá taková podívaná s akrobací a velkými svítícími nafukovacími vesmírnými tělesy. To je skvělá věc, na kterou moc zvu.
1: V Rokycanech připravují veřejné setkání. Uskuteční se zítra od 16 hodin na nádvoří městského úřadu. Zájemci se mohou zapojit do diskuze o životě ve městě. Vedení města také představí výsledky pocitových map a část strategického plánu Rokycany 2041, říká mluvčí Rokycan Andrea Moravcová.
3: Na veřejném setkání se zaměříme na vztah obyvatel k městu, kvalitu ulic, veřejný prostor a sousedské vztahy. Společně budeme hledat, která místa jsou pro obyvatele důležitá, kde je změna nejpotřebnější a co lze zlepšit rychle a co vyžaduje dlouhodobější přípravu. Lidé, kteří ve městě žijí nebo pracují, se budou moct zapojit do plánování budoucnosti Rokycan.
1: Lidé s účtem ve školním systému bakaláři by se měli zkontrolovat zabezpečení svých účtů, vyzývá je k tomu policie. Ta teď řeší případ, kdy někdo zřejmě překonal zabezpečení uživatelského účtu a poslal přes systém výhrušku do jedné z pražských škol. Kriminalisté to prověřují jako podezření z vyhlošování, šíření poplašné zprávy a zásahu do počítačového systému. V poslední době jde podle nich už o druhý podobný případ. Policisté proto prosí všechny uživatele bakalářů, aby používali silná a jedinečná hesla a přihlašovací údaje nikomu neříkali. Slovensko koupí další 4 americké stíhačky F-16. Za nové stroje, jejich výbavu a munici má zaplatit v přepočtu zhruba 9,5 miliardy korun. Slovensko si už dříve ze Spojených států objednalo 14 těchto letounů a většinu z nich už obdrželo. Nově objednané stíhačky má armáda dostat nejpozději do konce roku 2030.
4: Slovenské ministerstvo obrany nákup zdůvodňuje změnou bezpečnostní situace v Evropě. Z 18 strojů má armáda zvládnout ochranu vzdušného prostoru a zároveň mít dostatek letounů pro výcvik a další úkoly. První americké stroje si Slovensko objednalo už v roce 2018. Mezitím armáda vyřadila své dosavadní MiG-29 a po ruské invazi je předala Ukrajině. Slovenské nebe proto dočasně chránili spojenci, včetně Česka. 10 F-16 už je dnes na Slovensku zbývá. Zbývající 4 jsou kvůli výcviku personálu zatím ve Spojených státech. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: Čekejte většinou zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami, večer budou srážky ustávat. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů, povane mírný západní vítr a biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Dopravní nehoda se stala na silnici 1/26 u Ejpovic na Rokycansku. Jděte tam opatrně, přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
5: Specializuje se na výzkum učení, paměti a neurovědy. Je profesorem Karlovy univerzity, působí i jako neurocoach, kdy pomáhá manažerům v profesním rozvoji. Sám si prošel zkušeností s vyhořením. Neurovědec Aleš Stuchlík je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den, zdravím vás a děkuju za pozvání.
0: Alex a host.

0: povídat s neurovědcem, profesorem Karlovy univerzity Alešem Stuchlíkem, který také působí ve Fyziologickém ústavu Akademie věd. Pane profesore, já vím, vy jste mi řekl před natáčením, že vám klidně mohu říkat Aleši, tak já uvidím, jak mi to půjde, ale začnu tím oslovením pane profesore. Než se dostaneme blíže k vašemu oboru a budeme si povídat o trénování paměti, stresu, o snech, tak prozraďte, co vás přivedlo ke studiu mozku.
1: No to je hrozně zajímavá historka, kterou už jsem vyprávěl tolikrát, že se skoro zdráhám jí říkat znova, ale bylo to tak, že já jsem chtěl odjakživa dělat terénní zoologii. Já jsem myslel, že budu prostě jezdit na expedice, že budu jako Attenborough, jo, jako, že budu prostě sbírat, objevovat nový druhy. A potom mi bylo vysvětleno jednou osvícenou pedagoškou na vysoké škole, že když nebudu v zoologii úplně ta špička, to 1% nahoře, takže skončím tak, že budu dělat kurátora nějakých sbírek jako z kamenělin a vyspaných zvířátek v okresním muzeu. A to mě tak úplně nelákalo. Takže to byla vlastně takhle prozaická cesta, že ona mi promluvila do duše a řekla, jestli bych si nevybral nějaký třeba laboratornější obor, nějaký prostě bílej plášť. A já jsem na ní teda dal a když jsem si vybíral mezi těma laboratorníma oborama, tak neurovědy mě fascinovaly tím, jak je mozek strašně tajemný, jak je vlastně složitý, jak je do jistý míry i nepopsatelný. A já si to myslím čím dál tím víc, že ho do detailů úplně skrz naskrz nepopíšeme vůbec nikdy, že to není v našich silách, protože ho poznáváme zase tím naším mozkem.
0: A není to tak trochu frustrující, když víte, že ho nikdy detailně neprobádáte?
1: No, to záleží na tom, jak to pojmete. Jestli to pojmete jako, že to je frustrující, anebo že to je na tom to hezký. Že
0: to je to takový, máte to druhé.
1: Tak, možná na to narazíme, až si budeme povídat o stresu, ale ono hrozně záleží na tom, jak se k té dané situaci, že ta daná situace je většinou neutrální, ale hrozně záleží na tom, jak se k tomu postavíte. Takže já přes všechny zkušenosti, traumata a různý zranění z minulosti, tak vlastně pořád jsem asi svým způsobem optimista a idealista, takže se na to dívám takhle.
0: Je něco právě v tom mozku, co vy jako neurovědec sledujete, zkoumáte a blížíte se třeba k nějakému novému poznání, nebo přál byste si, abyste to poznání získal?
1: Díky tomu, že můžeme pracovat i experimentálně s využitím nějakých laboratorních modelů, tak se vlastně stále lépe a lépe popisuje to, a pracujeme na tom i my, to, jak je vlastně v mozku kódovaná vzpomínka. Co to znamená, že si pamatujeme a co se v tom mozku odehrává. Já si myslím, že neurovědy nikdy neobjasní úplně, co to je duše, protože to je doména spirituality, ale to, jak třeba je tam někde uložená vzpomínka na synapsích, na těch nervových spojích, to si myslím, že tomu bychom se mohli aspoň trochu přiblížit. A hodně těch výsledků máme díky tomu, že u těch laboratorních modelů se můžeme přeci jenom do toho mozku podívat s větším vhledem nebo ve větším detailu, tak jak to u třeba lidí, který ten výzkum mají přežít a odejít po svých, tak není z technologických, ale zejména etických důvodů možný. Ale i přesto si myslím, že zdaleka nesmíme všechno, co dokážeme. Jo, že jako není to tak, že bychom směli úplně všechno, čeho jsme technologicky schopni.
0: Dobře, tak vy jste sám nastolil další téma, který nám se budeme věnovat, a to je tedy vzpomínka. Tak za malou chvíli o vzpomínkách budeme mluvit. Naším hostem je profesor Aleš Stuchlík.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Společnost vám dělá Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je neurovědec Aleš Stuchlík. Pane profesore, když je vzpomínka, když dva lidé vzpomínají na jednu věc, kterou společně prožili, tak každý si ji třeba vybavuje jinak a skutečná vzpomínka je ta, kterou si zapíšeme třeba do deníčku. Tam je opravdová vzpomínka. Čím to, že po letech se daná věc, daná událost každému vybavuje jinak?
1: Upřímně, já si myslím, že i v tom deníčku ta vzpomínka je subjektivní. Je to právě proto, že vzpomínky jsou subjektivní a náš mozek si často zapamatuje jenom ty klíčové rysy dané situace a ten zbytek si prostě dotvoří. Jo, málo kdo, je to opravdu asi pár lidí, říká se jim mnemonisti, má takovou fenomenální dlouhodobou paměť, že si pamatuje jako neuvěřitelné věci, ale často to bývá tak, i když nám jakoby ten mozek namluví, že si pamatujeme úplně všechno do posledního detailu, tak ve skutečnosti ty paměťové okruhy si uloží jenom ty klíčové rysy dané situace a ten zbytek si prostě při tom vybavení dopočítají. Navíc je to komplikovaný ještě tím, že se často stává, že ty vzpomínky, když si je vybavíme, tak se stanou znova takový, já bych tak, to nehezký slovo, jako labilní, jo, takový jako nestálý a znova se vlastně přeukládávají, což může mít jako jednak negativní důsledky, třeba takhle vznikají pravděpodobně některé falešné vzpomínky, že vlastně vzpomínáme na to, jak jsme si na, nespomínáme si na tu situaci, ale vzpomínáme si na to, jak jsme si na to vzpomněli minule, jo. A ale zároveň to má docela dobrý využití třeba v terapii. Já myslím, že spousta druhů terapie pracuje s tím, že když má člověk nějakou jako zraňující vzpomínku, která ho nějak trápí nebo mu způsobuje třeba psychické obtíže, takže si ji vybaví třeba v tom bezpečném prostředí s tím terapeutem a pak si ji vlastně přeskládává, takzvaně se to odborně tomu říkají, se tomu říkáme rekonsolidace a tímhletím jako přeformátováváním, přeskládáváním může docílit toho, že ta vzpomínka pro něj tak zraňující není. Říká se tomu restrukturalizace, přerámování, jo, takový jsou na to různý termíny.
0: Takže je paměť skutečně milosrdná nebo sama od sebe, nebo jí musíme pomoct právě prostřednictvím té terapie?
1: Třeba u těch traumat je to asi potřebný často i jakoby pomoci, že jo. V něčem je paměť milosrdná, popisuje se vzpomínkový optimismus, u kterého se teda musím přiznat, že jsem se teď sám nachytal, protože neznám moc studií, který by se tomu vzpomínkovému optimismu věnovali, ale v něčem ta paměť milosrdná je. Tam je to třeba zajímavý, když člověk onemocní nějakou neurodegenerativní poruchou, která se projevuje ztrátou paměti, jako je třeba Alzheimerova nemoc, tak tam se říká, že v něčem je tam vlastně taková milosrdnost v tom, že ten dotyčnej si ten svůj stav neuvědomuje. Ale z mojí zkušenosti to jako neplatí úplně stoprocentně a hlavně se to dá říct spíše o těch pozdějších fázích té nemoci, kdy už se vlastně nějakým způsobem rozpadá ta integrita toho jedince. Jo, takže paměť na jednu stranu je milosrdná, ale na druhou stranu člověka dovede i pěkně potrápit. Jako právě třeba v případě traumat.
0: Mm-hmm. Takže ale dá se s tím nějak pracovat prostřednictvím tedy terapií a jakoby zvrátit tu paměť nebo ji ošálit.
1: Jo, v podstatě změnit trochu ten emoční náboj, že se jako trošičku otupí ta emoce, která je s tím traumatem spojená, taková ta negativní a takhle se pracuje třeba u posttraumatu se takhle jako pracuje s těma paměťovejma stopama. Já někdy říkám vzpomínka, ale myslí se tím vlastně paměťová stopa, že jo, protože vzpomínky vlastně paměťový stopy jsou třeba i dovednosti, kompetence. Takže a to už není úplně vzpomínka, že jo, jako vědomá, to je nějaká něco, co demonstrujeme tím, že to děláme. Tanec třeba, nebo jízda na skateboardu, která mi nikdy moc nešla.
0: Aleš Stuchlík je naším hostem.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámecké léto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ní. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je neurovědec Aleš Stuchlík. My si povídáme teď zejména o vzpomínkách, o paměti. Vy jste zmínil paměťové stopy a občas to možná, nevím, jestli řeknete vy, ale já třeba ano, že si nevzpomenu například, co jsem včera měla k večeři, ale vzpomenu si, co se stalo před 20 lety. A čím to, že mozek si pamatuje něco mnohem vzdálenějšího než to, co se stalo nedávno? Co je takovým jako impulzem k tomu, že ten mozek si prostě zapamatuje události XX let dozadu?
1: To můžou být různý věci. Z mýho pohledu třeba výborným štítkem, který si člověk může dát nebo často dává i nevědomě na tu vzpomínku, je nějaká emoce. Jo? Nějaká jako emoce, která vlastně slouží jako štítek na té paměťové stopě nebo na té vzpomínce, že je pro nás nějakým způsobem důležitá. A je teda třeba tady dát zapravdu možným škarohlídům, který, když to budou poslouchat, tak budou jako říkat, že člověk si často pamatuje ty největší hlouposti a je to vážně tak, já to můžu potvrdit jako ze svojí vlastní životní zkušenosti, že často si pamatuju úplný jako hlouposti, ale myslím si, že i ta nějaká jako hloupost nebo bizarnost té dané situace může vlastně vyvolat tu emoci. Jo, to může být nějaký pobavení, překvapení, nebo to zabrnká na něco v nás, co vlastně nemáme třeba zpracovaný a díky tomu si to pamatujeme, že tam právě s tím máme hodně spojenou tu emoci. Jinak jsou i zajímavý případy, byl třeba takový pacient, jmenoval se Henry Molaison, dlouho byl znám jako HM, jako HM, pacient HM, protože žil, on žil docela dlouho a tomu odebrali hippocampus kvůli epilepsii, to je ta struktura, kde ty vědomí vzpomínky právě sídlej. A on si třeba nebyl schopný uložit vůbec nový vzpomínky a vlastně každý ráno v té nemocnici se znova s těma lidma představoval, protože od včerejšího večera neznal. Prostě ta noc jakoby mu tu vzpomínku vymazala. Tohle se zpracovává i ve filmech. Ale zajímavý bylo, že některé staré vzpomínky, které si třeba uložil v časném dětství nebo v mládí, tak si pamatoval, jo? Že pravděpodobně některé ty paměťové stopy se přesouvají z toho hypokampu, který oni mu odebrali, tak se přesouvají někam do kůry nebo se prostě časem objevují v mozkové kůře a ta kůra tu on měl neporušenou, takže to by zatím taky mohlo stát, jo? To, že některé ty naše paměťové stopy jsou jakoby ještě silný v tom hypokampu, v tom mořském koníkovi v našem mozku a některé už máme v mozkové kůře, v té vývojově takzvaném tom neokortexu a tím pádem taky nám můžou třeba lépe naskočit do vědomí. Co se často, že jo, jako takový výrazný vyvolávač vzpomínek slouží nějaká vůně, že se říká, že ten čichový systém hodně komunikuje s vlastně s paměťovým systémem mozku.
0: Mm-hmm. Ale když si třeba někdo pamatuje přesně ty pocity, kdy porodí dítě, protože to je bez pochyby spojeno s emocemi, přesně v kolik hodin, co měl na sobě a tak dále, a někdo jiný si třeba to vůbec nezapamatuje, tak můžeme z toho něco usuzovat? Když si nikdo nevzpomene třeba?
1: Já bych asi do toho netahal žádnou velkou vědu a usoudil bych z toho, že jsme, každý úplně jiný. Jo, že někdo si to prostě, nebo to může mít spojený s nějakou bolestí, že jo, nebo ty emoce jsou naopak natolik silný, že to může být tím, že prostě je tak zahlcený tou emocí, že se ta vzpomínka jako neuloží. Jo, že to se taky stává. Když jsme jako přehlcení a k tomu se možná toho se možná dotknem, toho stresu, tak vlastně nám to moc nemyslí, když jsme jako přehlcený, ať už podnětama, anebo zaplavený těma emocema. Mm-hmm. To se taky stává, že vlastně ten emocionální systém převezme kontrolu.
0: Tak pojďme si povídat o stresu, nebo budeme si povídat o stresu za malou chvíli. Naším hostem je neurovědec profesor Aleš Stuchlík.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Přes 20 let se vědecky zabývá mozkem, zejména učením a pamětí. V Alex a host je neurovědec, profesor Karlovy univerzity Aleš Stuchlík. Vy sám jste před lety prošel svou zkušeností s vyhořením. Jak to, že vy, odborník, jste nerozeznal ty signály, nečelil jste tomu, když to přicházelo?
1: No, já jsem vlastně v té době už dělal neurovědy docela dlouho, že jo? Já jsem začal někdy v roce 97 a tahle ta etapa, kdy jsem měl to vyhoření nebo nějakou jakoby reaktivní depresi, nebo prostě jsem byl přestresovaný, jo, úplně zahlcený, tak to bylo v době, kdy

0: Takže je to, ta věda, dá se, podle mě se v ní dá vyhořet jako v každém jiném povolání. A taky je takový mýtus, že vyhořet, nebo někdo si to myslí, některým zas přijde logicky, že to tak není, že se dá vyhořet i z práce, která nás naplňuje, kterou milujeme. Jo, že to je spíš o tom, že neventilujeme ten stres, neumíme se uvolnit, nemáme třeba nějaký ostatní zájmy a tak. Jo, že, a zase najdete lidi, kteří vám řeknou, no to je přece jasný, že vyhoříte zejména z toho, co milujete, protože právě nemáte tu klapku. Jo, že,
1: a to byl váš případ?
0: To byl můj případ, no. Já jsem hodně usilovně pracoval na té kariéře, že dělal jsem všechny ty akademické kvalifikace, docenturu, profesuru, jo, takže to se nějak všechno sesunulo. Teď jsem jako se snažil enormně svědomitě plnit i ty pedagogické povinnosti. Ostatně při vší skromnosti asi těch studentů jsem už jako vyškolil docela dost, včetně těch doktorských, takže jako vlastně jsem nějak neznal míru, jo, že jsem postupně jsem opouštěl všechny ty věci v životě jako koníčky i jako od rodiny jsem se trochu odpojoval, jakoby, že jsem byl takovej, stál jsem se takovým víc uzavřeným, víc zafokusovaným na tu práci a to nikdy není dobrý, jo, ono jako jistě, no, vědci se někdy tak popisujou, že jsou to takový jako autisti, který si tam bádají a nejsou schopni ničeho jiného, ale správně, nevím, no, pro nějaký jako duševní pohodu si myslím, že je lepší, když ten náš život je pestrej a když živíme i ostatní kořeny toho svýho stromu života.
1: A byl jste to vy sám, kdo si uvědomil, že je něco špatně?
0: Byl, já jsem jako vybuch, dostal jsem nějakou negativní zprávu, která se týkala financí pro náš tým a já jsem nějak jako vybuchnul, všechny jsem poslal někam s prominutím, ještě písemně, jako po e-mailu a odjel jsem z toho zaměstnání a už jsem říkal, tam už nepáchnu, no a pak jsem si našel lékaře, který se věnuje duši a ten lékař mi dal neschopenku a nařídil mi celý vycházky na té neschopence strávit procházkama. Takže jsem chodil prostě. A postupně nějak jsem se z toho zotavil, uzdravil. Naštěstí už se mi od té doby tohle to nestalo. Myslím, že už se to jako ani nestane, nebo aspoň tak jako snažím se žít tak, aby se to nestalo, jako mít ten život pestrej, prostě dělat různé věci v životě. A znám ale lidi, co mi říkají třeba z korporátu, že vyhořejí i dvakrát za rok, jo? Že vyhořívají opakovaně, ale pro mě to bylo tak nepříjemný, že ten stres už byl tak jako k nevydržení, že jsem najednou prostě schořel jako papír.
1: Říká Aleš Stuchlík, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si dnes povídám s neurovědcem, profesorem Karlovy univerzity a také neurokoučem Alešem Stuchlíkem. Vy jste jednu nemoc už zmiňoval, a to Alzheimerovu chorobu. Je také ale Parkinsonova choroba, jsou to vlastně živostrašáci nemocí v pokročilejším věku. Dá se jim nějak bránit? Je nějaká univerzální rada, něco, co by měl člověk dodržovat, aby jim předešel, nebo udělal všechno pro to, aby jim předešel?
1: Tomu rozumím, co říkáte, protože to dává smysl, že vlastně si trochu polepšíme tím, jak žijeme, že třeba dobře spíme, že s tím stresem pracujeme, že ho nenecháme hromadit, že se nějak přiměřeně stravujeme, občas si třeba necháme trochu vyhládnout, že se hejbeme, jo, že ten mozek zaměstnáváme, a to je něco, co může tomu pomoct. Jo? Zdá se, že ty jako lifestyleové opatření mají vliv na minimálně třeba na to, v jakém věku by nás to mohlo postihnout. Ale zase férově je třeba říct, abychom nevzbuzovali nějaký úplně planý naděje, že 100% bezpečí se obávám, že nám to úplně nezaručí, jo? Že si to sice o nějaký procenta ty šance vylepšíme, ale třeba v případě té Alzheimerovy nemoci je opravdu takovým jako nejhutnějším rizikovým faktorem ten věk, jo? Že se ukazuje, že ten věk, že to je vlastně tak trochu daň za tu naši dlouhověkost. Vezměte si, že dříve, že jo, lidi se nedožívali takhle vysokého věku, i když byly samozřejmě výjimky, že jo, jako třeba i v 19. století se někteří, ale to byli většinou lidi, kteří byli třeba ve vyšších společenských třídách a měli to štěstí, že ani nepostihla nějaká banální infekce, protože antibiotika nebyly. Takže do jisté míry je to vlastně trochu daň za to, že se nám prodlužuje život, ale můžeme s tím pracovat, no, tím, že budeme nějakým způsobem se pokoušet aspoň trochu zdravě žít a dobře spát, zaměstnávat hlavu, zaměstnávat tělo. A to jsou takový univerzální rady, které fungují nejen na oddálení Alzheimera, ale i na duševní pohodu, že?
0: Takže nejen jakoby procvičovat ten mozek, ale opravdu i ten fyzický pohyb je důležitý. A když se zeptám na procvičování toho mozku, tak jak často, jak intenzivně a co má ten mozek rád? Co konkrétně, jaké aktivity?
1: Já bych řekl, že by to mělo být co nejpestřejší, že to pak splňuje dvě vlastně, dává to dvě výhody, když je to pestrý, ten trénink mozku. A jedna ta výhoda je, že nás to baví, takže nám to dává tu dobrou emoci a dobrou náladu, a ono je to fakt hodně o té hlavě. A že nám to, a druhá věc, že se procvičují různý jako mentální, zase ošklivý slovo, domény, jako různý mentální vlastně stránky toho mentálního fungování, jo. Takže hodně to jako, aby to bylo pestrý, aby to byly třeba paměťové testy. Já rád doporučuju paměťové techniky, takový ty, to jsou takový ty mnemotechniky, pomocí kterých vidíte potom na olympiádách paměťových ty šampiony, jak jsou schopni si zapamatovat řady prostě desítek čísel, jo, náhodně jako vybraných. A zatím stojí právě ty paměťové techniky, takže ty doporučuju moc rád. Já jsem sám jako nějaký kurzy paměťový absolvoval. Jsem vlastně i certifikovaným trenérem paměti prvního stupně, protože jsem byl v kurzu u paní inženýrky Štajnový, která to školí tyhle ty trenéry, a je to fantastický. A člověk je vlastně mladý, i když je starý.
0: A co třeba výuka jazyka, učení se cizích slovíček?
1: Taky to pomáhá, samozřejmě, ale tam jako dokonce se ukazuje, že třeba kdysi, to už je, to, já myslím, že tak 10 let jsem zachytil studii, že bilingvní děti, který se naučí současně dva mateřské jazyky, tak mají vlastně pozdější taky, jako pravděpodobnost pozdějšího nástupu těch neurodegenerativních onemocnění, než děti, který umějí jenom jeden mateřský jazyk. Jo? Takže ono opravdu to učení se těm věcem, ať už je to v podstatě cokoliv, tak tomu mozku vlastně pomáhá.
0: A ještě mi řekněte, čím to, že někdo má takzvaně paměť jako slon a někdo si špatně prostě pamatuje, všechno zapomíná. Čím to je způsobeno?
1: Každý jsme trochu jiný a ono asi taky ta kvalita těch spojení v těch paměťových oblastech mozku může se lišit co do jako té propojenosti. Jo? Já si myslím, že to není tak, že by člověk s menším mozkem byl jako méně inteligentní. Ostatně ani Einstein neměl nějaký nadměrně velký mozek. Jo? Ale že se ukazuje, že to je spíš o tom propojení, o tom, jak si ty mozkové buňky a ty mozkové struktury mezi sebou povídají, než o tom, že by tam bylo třeba těch neuronů, těch buněk víc, že spíš je to o té komunikaci a o nějaký té plasticitě, jo? Protože ta plasticita je i na synapsích.
0: Profesor Aleš Stuchlík je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Profesor Aleš Stuchlík je přední neurovědec a náš dnešní host. My jsme trochu vytěsnili ten stres. Mě by zajímalo, jak se stresem pracovat, ale vlastně vůbec může i neurovědec být ve stresu?
1: Určitě, já taky bývám ve stresu, ale vždycky se snažím, aby ten stres pokud možno netrval dlouho, jo, aby pokud je to možný, tak abych tu situaci, která mě stresuje, která ve mně ten stres vyvolává, tak ji třeba aspoň na chviličku přerušil. To potom umožní hladině toho stresového hormonu, toho našeho kortizolu, vlastně poklesnout a tím to trošku se to přepne do toho, do té roviny toho, že se otužujeme. Takhle stejně, že jo, kortizol třeba, ten stresový hormon se vylučuje třeba i při cvičení, nebo při milování se, jo, takže tam jde spíš o to, za prvý, jak to vnímáme v duši, jestli je to pro nás něco nepříjemného, anebo naopak něco, co je fajn. A když je to něco, co je fajn, nebo to může to být třeba jako výzva, jo, že někdo má rád adrenalinový sporty, tak tam se taky uvolňuje určitě kortizol, nebo studii jsem neviděl, ale dá bych za to ruku do ohně. Takže je to jednak o té hlavě a jednak je to o té délce toho trvání. Že když ten stres je dlouhodobý a ten kortizol nemá čas jakoby klesnout, tak nás může poškozovat. On je opravdu neurotoxický.
0: A řekněte mi, jak přerušujete stres?
1: Tak je třeba možný, pokud jste v situaci, kdy třeba jste v nějakém konfliktu, tak můžete si vzít třeba time out. Můžete si říct, teď prostě potřebuju chvíli jako čas a teď se potřebuju jako sebrat, jo, že to tak, jako ono se zdá, že to nejde, ale překvapivě, když takhle mluvím s lidma, tak v mnoha případech to jde, jo, že prostě můžete tu situaci na chvilku přerušit nebo ji úplně ukončit, jo. I třeba to, že nejsem ve společnosti nebo nevyhledávám společnost lidí, se kterýma mi není dobře, že jo, takový to, že jako se snažím být tvůrcem svého vlastního života. Pak jsou samozřejmě věci jako na práci se stresem, že jo, hodně se mluví o mindfulness. Pěkně prosím, mindfulness není žádná ezoterika, to je jako fakt osvědčená technika, ta všímavost, která se pro práci se stresem, pro dlouhodobý zvládání stresu používá. Můžou to být, já rád třeba učím nástroje z oblasti inner games, z oblasti vnitřní hry, to jsou takový nástroje, který učej pracovat s tím vlastním postojem k té situaci. Jo, že často to, co v nás dělá ten stres, není ta samotná situace, ale to, jak se k tomu vlastně uvnitř postavíme. Takže ty techniky z vnitřní hry, to je taková škola, tak vlastně učej jako změnit ten postoj k té dané situaci. A spousta těch technik je jednoduchých, to by se dalo říct, že jsou vlastně intervence a dá se použít. A může to být třeba to přerušení nebo práce s dechem, ukazuje se, že jenom několik hlubokých nádechů a výdechů to stresové vypětí výrazně snižuje.
0: Může nám pomoci i ono psaní tří věcí, za které jsme vděční, nasměrovat ten mozek tím pozitivním směrem?
1: Rozhodně.
0: Hezkým, milým.
1: Rozhodně. Já rád o té listině vděčnosti mluvím. To jste mi připomněla, že už jsem nějaký pátek zase nepsal, takže zase si to osvěžím. Já píšu tak jako s přestávkama dost často. Většinou si jich dokonce píšu 10. A pomáhá to, protože to vlastně vytrénovává ty filtry vnímání, abychom si všímali i těch hezkých věcí v našem životě. Obecně je mozek dost vytrénovaný na to vnímat hodně ty negativní věci. A to má svůj dobrý evoluční důvod. To prostě je tak proto, abychom přežili, abychom ty ohrožení dokázali včas zachytit a vyhnout se jim. Ale tím, že si reflektujete nebo nějakým způsobem pracujete s tou vděčností, tak vlastně si trošku přeladíte ty svoje filtry na těch svých očích, uších a tak, abyste vlastně dokázala si všímat i těch hezkých věcí, které kolem nás rozhodně jsou, jenom je někdy třeba tak dobře nevidíme.
0: Tak já myslím, že to hezké bylo dnes tady s vámi. Moc děkuji, že jste tu byl a budu se těšit zase někdy příště. Neurovědec Aleš Stuchlík.
1: Moc krát vám děkuji. Naschledanou.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Společnost Arriva dnes testuje nové vlaky na trase mezi Kozolupy, Plzní a Blovicemi. Další milník času v Tachově připomene filozofa Jana Patočku. Novou sochu odhalí dnes u gymnázia. Zítra bude polojasno, postupně oblačno a teploty do 21 stupňů. Hezké odpoledne přeje Štěpánka Zíková. Nové vlaky společnosti Arriva vyjeli dnes poprvé v testovacím režimu na trase mezi Kozolupy, Plzní a Blovicemi. V prosinci pak mají plně nahradit vlaky Českých drah na trase mezi Plzní a Domažlicemi. Pokračuje ředitel společnosti Arriva vlaky Jiří Nálevka.
2: Celkem jsme pro tento provozní soubor pořídili 12 jednotek. Byly původně vyrobeny pro německého dopravce Hessische Landesbahn na začátku 21. století. My jsme v polovině minulého roku odkoupili a zahájili modernizaci. Cestující se mohou těšit na nízkopodlažní vozidlo, které je klimatizované a přístupné pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.
1: Společnost Arriva má na lince z Plzně do Domažlic zajišťovat provoz po dobu 10 let. Tachově dnes odhalí další milník času. Nové umělecké dílo bude součástí souboru soch, které lemují historickou zlatou cestu mezi Prahou a Norimberkem. S nápadem přišlo před lety sdružení Terra Tachovia. Milníky připomínají významné osobnosti nebo historické události, například císaře Karla IV. Nebo náboženského reformátora Jana Husa.
3: Dosud poslední milník času vytvořil sochař Vojtěch Soukup, jehož otec před lety s nápadem milníků přišel. Nový milník je věnovaný českému filozofovi Janu Patočkovi. Socha je umístěná před budovou Tachovského gymnázia. Slavnostní odhalení bude dnes v 16 hodin. Z Tachova Lukáš Milota, Český rozhlas.
1: Státní zemědělský intervenční fond dál vyplácí Agrofertu dotace a posuzuje další jeho žádosti. A to přesto, že Evropská komise proplácení části zemědělských dotací za asi 77 milionů korun pozastavila. Serveru iRozhlas.cz to řekla mluvčí fondu Eva Češpiva. Fond podle ní nemůže výplatu podpor svévolně pozastavovat. Teď k tomu připravuje interní analýzu. Podle komise je premiér Andrej Babiš z hnutí ANO stále v potenciálním střetu zájmu a vložení holdingu do svěřenského fondu situaci dostatečně neřeší. Agrofert trvá na tom, že na dotace má nárok. Premiér Babiš k tomu řekl, že ho postoj komise nezajímá. Evropská komise poslala českým úřadům dopis, ve kterém požaduje další informace a objasnění. Ve fakultní nemocnici Motol a Homolka slavnostně otevřeli Národní onkologické centrum. Jeho vybudování stálo skoro 5 miliard korun, z toho většinu pokryly evropské dotace. Centrum má zlepšit a zpřehlednit péči. V plném provozu se díky němu kapacita pro onkologické pacienty v nemocnici zvýší o 40%. Podle vedoucího centra profesora Davida Feltla se bude pracoviště věnovat nejen základní péči, ale i léčbě vzácných nádorů.
4: Ten statut Národního centra nás předurčuje k tomu, abychom byli schopni se postarat, řekněme, o vzácné nádory nebo o méně obvyklé situace nebo nějaké speciálnější záležitosti, abychom byli schopni opravdu obsáhnout jak ten základ onkologie, tak ten úplný vrchol tu top medicínu.
1: Jednotlivá pracoviště se pro pacienty otevírají od poloviny srpna. Některá spustí provoz ještě v říjnu. Sport. Španělský tenista Carlos Alcaraz titul na US Open neobhájí. Poprvé v kariéře totiž podlehl Američanu Benu Sheltonovi a vypadl ve čtvrtfinále. Duel druhý nasazený hráč ztratil v pětisetové bitvě. V rozhodujícím super tiebreaku prohrál 7-10. Postupující Shelton v semifinále vyzve krajana Francise Tiafoua. Počasí. V noci bude zpočátku zataženo až oblačno, ojediněle doznívající přehánky, postupně bude polojasno, kránu v údolích ojediněle mlhy. Nejnižší teploty 9 až 6 stupňů a na horách 8 až 5. Zítra bude polojasno, odpoledne se bude tvořit kupovitá oblačnost, večer začne od jihu přibývat vysoká oblačnost. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů a na horách 14 až 17. Povane slabý západní až severozápadní vítr, večer severovýchodní a biozátěž bude na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na silnici 1/27 u Kralovic na severní Plzeňsku se opravují vozovky, platí dopravní omezení, jeďte tam opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Středa 9. září, 5 minut po 14. hodině, tak to je čas, kdy je s vámi odpolední vysílání Českého rozhlasu Plzeň. A co nás čeká v následujících minutách? Tak třeba další díl řidičské abecedy. Také vám povíme, že venkovní bazén v Plzni na Slovanech budou moci lidé využívat i v zimě. Už po třetí ho totiž zakryje nafukovací hala. No a samozřejmě také dnes otevřeme rozhlasové tržiště. Přejeme vám pěkný poslech a klidné odpoledne.
0: Český rozhlas Plzeň a Michaela Vondráčková.

0: A teď už si s námi pojďte osvěžit pravidla silničního provozu. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme, jak se na silnicích správně uplatňuje pravidlo ZIPu. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Zipování je jeden z nejjednodušších způsobů, jak udržet plynulý provoz, ale zároveň patří k pravidlům, která řidiči nejčastěji porušují. Stačí uzavřený pruh, kolona nebo zúžení a hned je vidět, kdo ví, jak to má fungovat. A kdo také ne. Dokážete odpovědět, jak správně by měl fungovat takzvaný zipový systém? Plukovník Jan Straka už nám vše vysvětlí.
3: Pakliže je jeden pruh, který zůstává průběžný a ten druhý je z nějakého důvodu omezen, vozidla se musí v tom místě dostat do jednoho jízdního pruhu, tak tam platí to, že se ta vozidla řadí jednotlivě za sebou střídavě, to znamená jeden z jednoho jízdního pruhu, druhý z druhého jízdního pruhu.
2: Platí tam nějaké pravidlo nebo předpis?
3: Ten řidič, který se řadí do toho průběžného pruhu, tak ten nesmí ohrozit toho, kdo v tom průběžném pruhu jede, ale zároveň ten, co jede v tom průběžném pruhu, by měl umožnit odbočení, respektive zařazení toho vozidla z toho druhého pruhu. Takže je to čistě o ohleduplnosti. Pravidla říkají, jak to má být, ale samozřejmě záleží na tom, jak se ty řidiči chovají na té komunikaci.
2: A může se řidič zařadit do průběžného pruhu třeba několik desítek nebo stovek metrů před zúžením?
3: Tak samozřejmě nic mu to nezakazuje, ale z pohledu plynulosti silničního provozu a můžeme teda říct, že vlastně i bezpečnosti je určitě lepší si to zařazení nechávat až na ten konec, kde skutečně je patrné, kdo je z levého, kdo je z pravého. Pokud se to začne míchat před tím, tak tam vznikají samozřejmě kolizní situace, protože v tu chvíli už ten řidič, který jede v tom průběžném pruhu, nemusí dávat ten prostor pro to zařazení a tak dále.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Tolik dnešní řidičská abeceda a zítra si povíme, jak je to s jízdou a také nehodou s autem bez platné technické kontroly.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Bez filtrů a připravených odpovědí. Leoš Mareš hostem premiérového dílu talkshow Na jednoho. ČT2. Na návštěvě severské země s bohatou námořní tradicí. Premiéra dokumentu Evropa z výšky Dánsko. A ČT Art. Spisovatelka Radka Denemarková, nakladatel Karel Jodas a ředitel knižního veletrhu Radovan Auer hosty nové talkshow Knižní kód. Středeční večer s Českou televizí.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Tipy pro volný čas.
1: Také dnes pro vás máme několik tipů a nejprve třikrát divadlo. V Plzni začíná Mezinárodní festival divadlo. V 17 hodin můžete v Moving Station vidět českou premiéru, taneční inscenace nazvané What the Folk, aneb jak je to s tím folklorem. Slovenský choreograf Petr Šavel v ní zkoumá, jak vzniká tanec a jak by mohl vypadat náš folklorní tanec dnes. Představení je určené divákům od 12 let. Nová scéna divadla Josefa Kajetána Tyla uvádí v rámci Mezinárodního festivalu divadlo inscenaci nazvanou Tkalci polského souboru Teatr Szląski. Dramatický příběh vychází ze slavné hry Gerharda Hauptmana o dělnické vzpouře a začíná v 19 hodin. A divadlo do třetice, divadelní podobenství o hledání místa v životě s názvem První krok, uvádí volné občanské sdružení akrobatů s názvem Vossa Theatre. Open air představení je zdarma, je opět uváděné v rámci Mezinárodního festivalu divadlo a začíná na náměstí Republiky v Plzni dnes ve 20 hodin. Na výstavu a zároveň na hudebně literární program můžete dnes vyrazit do výstavní síně Masné krámy v Plzni. Od 17 hodin tam Západočeská galerie uvede Moudré blázny, tedy komponovaný pořad poetického divadla. A městská knihovna v Klatovech vás zve na workshop pro rodiče a děti od 6 let. Začíná v refektáři jezuitské koleje v 18 hodin. Jmenuje se Malé děti a technologie a zabývá se tématem, jak nastavit zdravý vztah k technologiím od raného dětství a jak správně vyvážit digitální a reálný svět. No tak my teď slovo vyvážíme hudbou, tady je ABBA, přejeme vám krásnou středu.

0: nafukovací haly, což bylo v květnu, tak nás tady bylo 70.
1: Tak zaháme, jo? Jdeme!
2: Hejte!
1: Jdeme!
0: Ta realizační firma tady má zaměstnanců jenom 12. Tady jsou od plavčíků, po trenéry. My jsme se tady snažili prostě nahnat lidi, kteří jsou jakýmkoliv způsobem spjatý s tím plaveckým bazénem, s plaveckým klubem, tak aby nás bylo co nejvíc. Protože čím víc lidí nás tady je, tím je to prostě snažší. To samotné natažení prostě trvá, nevím, 10 minut možná, jo, pak se musí přikotvit a pak bude následovat ta druhá vrstva té plachty. A to jde v cukuletu.
3: V plachtě jsou otvory, jako je ve stanu, a každý z nich je nutné nasadit na příslušnou kotvící tyč. Techniky následně zajistí maticemi. Vy jste pomáhal teda i zevnitř z toho bazénu. Mohl byste mi popsat, proč bylo nutné, abyste tam skočil?
4: Protože v té plachtě je takovej výřez a ten jsme museli držet nad vodou, protože kdyby se dostal pod hladinu, tak vlastně celá ta plachta nabere vodu a pak už nebude možný vytáhnout nahoru.
3: Říká jeden z pomocníků a zároveň plavců ze zdejšího sportovního klubu Jan. S natahováním plachty pomáhá i recepční Aneta.
5: My jsme vzali na jedné straně tu plachtu a tahali jsme ji přes délku toho bazénu, aby byl ten bazén teď zakrytý tou plachtou a mohl se následně nafouknout ta hala.
3: A už jste někdy uvnitř zimní haly plavala?
5: Ano, já jsem dřív plavala závodně, takže už jsem byla i v té hale a je to vlastně podobné jako v krytém bazénu normálně, akorát je tam trošku možná chladněji, přestože se tam vyhřívá ta hala a je to takové jako zvláštní pocit koukat na ten vršek, když plavete z Naka třeba, ale jinak se tam plave úplně krásně jako v krytém bazénu.
3: Nafukovací halu budou technici připravovat na zimní provoz ještě do konce týdne. Z Plzně Julie Tomášková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
7: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclonám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál,

někdo říkal nevídáno, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě dost divný přístup k hygieně.

Andreas, ja, dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, udice písní zvlášť šlilo s harmonikou tahací. Začali říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží, někdo doví,

Český rozhlas Plzeň, písnička.

září je tady a s ním i náš tradiční pochod rozhlasová 25. Vyberte si trasu dlouhou 12,5 nebo 25 kilometrů a vyražte s námi v sobotu 12. září. Startujeme mezi 8. a 10. hodinou. Registrovat se můžete před budovou Českého rozhlasu Plzeň na náměstí Míru 10 od 8 do 10.

0: vámi 12. září. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Jinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Jinský.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovy Šrot, Republice ocel.
2: Český rozhlas Plzeň, rozhlasové tržiště.
3: Otevřeli jsme středeční rozhlasové tržiště, telefony už nám tady blikají, takže telefonní číslo k nám do studia asi znáte, ale pro jistotu 221 554 222. A my můžeme začít, vítejte, dobrý den.
4: Dobrý den, prosím vás pěkně, měla bych na prodej motorku ČZ-u, je v originálním stavu, ale je bez technického průkazu a cena by byla 40 tisíc. A jestli ještě můžu, tak bych měla v nabídce Škodu Fabii, 1,2 kombi, je jedničková. U automobilu byla provedena nová technická kontrola a cena by byla 28 tisíc. To vše na telefonním čísle 602 357 495, opakuji kontakt, 602 357 495 a jedná se o lokalitu Domažlicko.
3: Ano, děkujeme za doplnění, naslyšenou.
4: Děkuji, mějte se hezky, nashranou.
3: A v tržišti teď vítáme vás, stlumte si rádio, prosím, ať nám to nedělá ozvěnu, děkujeme.
5: Ano, dobrý den. Já bych darovala za odvoz gauč a dvě křesla s červeným potahem v zachovalém stavu a je to 10 kilometrů od Plzně, Plzeň jich a je to na čísle telefonním 728 252 a 808.
3: Tak ještě jednou vaše číslo 728 252 808. Mějte se hezky,
5: ano,
3: naslyšenou.
5: Děkuji vám, děkuji, nashledanou.
3: Není zač a my pokračujeme. Vítejte v tržišti, dobrý den.
6: Dobrý den, prosím vás, my bychom chtěli nabídnout pronájem bytu 4+1. Je to první patro v rodinném domě. V bytě jsou plovoucí podlahy, dlažba, nová kuchyňská linka. Byt má samostatný vchod, samostatné energie a vytápění je plynovým kotlem. Byt se nachází ve Švihově, je to 10 km od Klatov, směr Plzeň a telefonní číslo. Informace můžete zasílat na 776 172 253.
3: Tak děkuji za odpověď. Ještě jednou vaše číslo 776 172 253. I vám hezký den, naslyšenou.
6: Děkuji vám.
3: A do tržiště nám volá někdo další. Vítejte, dobrý den.
7: Haló.
3: Ano, jste v tržišti ve vysílání, dobrý den.
7: Haló.
3: Ano, už vás posloucháme, jste ve vysílání, dobrý den.
7: Dobrý den, já bych chtěla prodat pánské trekové kolo Trinodema. Má hlubší vzorek na pláštích, je vhodné do města i do terénu. Telefon 728 281 315.
3: 728 281 315. Máme zapsáno, naslyšenou.
7: Ano. Naslyšenou.
3: A ještě pokračujeme, teď máte slovo vy, dobrý den.
8: Dobrý den. No, já bych chtěla prodat pneumatiky nové, 4+1 na dáči Duster, cena 10 tisíc. Za druhé, kompletní kola, pneumatiky a lité disky na Ford Fusion, 4+1, 7500. A jestli můžu ještě za třetí, tak lité disky na Hyundai Atos, 4+1, 4000 korun rozměry, upřesníme, jestli bude telefonicky.
3: Ano, a vaše číslo, prosím.
8: 721 817 550.
3: Tak ještě jednou 721 817 550. Mějte se hezky, naslyšenou.
8: Vy taky, děkuju pěkně. Nashledanou.
3: A tím už dnešní rozhlasové tržiště končí. Další otevřeme opět zítra ve stejném čase.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech. Sudovy Šrot, Republice ocel.

0: Slovíčkaření Romana Stupky. Slova známá, neznámá.
1: Svoloč. Se skupinou lidí, ke které tento název patří, byste se asi nechtěli potkat. Slovník říká, že jde o expresivní, hanlivé označení pro lidi morálně pokleslé, neukázněné a společensky nežádoucí. Navíc přijde o slovo postupně zastarávající, i když mně se zdá, že se poslední dobou zase trochu vrací do módy. A kde má svoloč původ? Ti, kdož mají jazykový cit, tam určitě cítí vliv ruštiny a nemýlí se. Musíme se vrátit do dob, kdy ještě na řece Volze působili takzvaní burlaci, kteří často táhli svoje lodě proti proudu, přímo vláčili, neboť naše sloveso vláčeti je se svoločí příbuzné. Když se potom loď na břehu vykládala, zbylo tu různé hrampádí. Prostě všechno, co se svleklo z plavidla, se původně rusky nazývalo svoloč. A mezi tím se začali pohybovat ti nejubožejší z ubohých, aby něco ukořistili. Žemráci, opilci, zlodějíčci, a na ně se výraz svoloč postupně přenesl.

0: Bioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Mezinárodní festival divadlo představí v Plzni soubory z Francie i Polska. Charita v Horažďovicích použila část tříkrálové sbírky na zdravotní prevenci zaměstnanců. Zítra bude polojasno, postupně oblačno a teploty do 21 stupňů. Pěkné odpoledne přeje Štěpánka Zíková. Inscenace Tkalci katovického Slezského divadla Stanislava Vyspělnského dnes zahájí festival divadlo v Plzni. Na scénách po celém městě se v průběhu 9 dnů představí soubory z Česka, Francie nebo Polska.
2: Ten driáčínský rukopis Mají Klečevské je takovou ostrou výpovědí o podmínkách, ve kterých žijeme.
3: Říká dramaturgyně festivalu Dora Štědroňová.
2: Každé představení, které vlastně přivážíme, uvedeme, tak je zprávou o stavu dnešního světa.
3: České divadelní scény bude v Plzni reprezentovat třeba Slovácké divadlo z Uherského Hradiště nebo Pražské Davidské divadlo.
4: My jsme hodně stáli o krkavce z Davidského divadla. Tahle inscenace je na zájezdování hodně náročná. Hodně stojíme o to, abychom ji prezentovali zahraničním divákům a dali jim najevo, že to je opravdu jeden z highlightů toho letošního ročníku.
3: Festival divadlo potrvá v Plzni do 17. září a nabídne také několik venkovních představení v centru města. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
1: Část tříkrálové sbírky v Horažďovicích pomohla zaměstnancům Charity. Vedení ji použilo na vyšetření přítomnosti protilátek proti virové hepatitidě. Díky tomu každý zjistí, jestli je nutné přeočkování a jestli případná nemoc neohrozí péči o klienty.
5: Podle ředitelky Šárky Čáňové je Charita v Horažďovicích mimo jiné jediným poskytovatelem domácí péče. Případné onemocnění zaměstnanců by tak mohlo zcela ohrozit zachování provozu služeb. Proto se rozhodli věnovat část tříkrálové sbírky na prevenci a zmapování míry ochrany svých zaměstnanců. Z Horažďovic Jitka Englová, Český rozhlas.
1: Prezident Petr Pavel přijme v pondělí premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Hrad to oznámil na svém webu. Oba politici budou jednat o koordinaci zahraniční politiky, hlavně o účasti prezidenta na valném shromáždění OSN. To začíná za 2 týdny v New Yorku. Pavel se s Babišem sejde po slavnostním vyzvednutí korunovačních klenotů z korunní komory svatovítské katedrály. Už teď na konci léta hlavně starší stromy v Krušných horách schazují listí. Jde o reakci na dlouhodobé sucho a vysoké letní teploty. U nově vysazených stromků budou lesníci znát škody způsobené nedostatkem srážek až na podzim. Podle prvních odhadů to ale vypadá, že budou v podobném rozsahu jako v minulých letech, doplňuje lesní správce Lesů České republiky z lesní správy Litvínov Aleš Kilp.
6: My ke dnešnímu dni předběžně nějaké ztráty na čerstvých výsadbách z jara evidujeme, ale není to v té naší lokalitě nad ten běžný průměr těch minulých let. Sport.
1: Policie se připravuje na dnešní rizikový zápas 5. kola fotbalové šance ligy mezi domácím Jabloncem a Baníkem Ostrava. Utkání začne v 17 hodin na stadionu Střelnice a Hradec Králové přivítá v 19 hodin Plzeň. Fotbalisté Sparty budou hrát o postup do 8. finále Českého poháru. V 19 hodin nastoupí na hřišti Žižkova. O hodinu dříve odstartuje duel 3. kola mezi Prostějovem a Olomoucí. Počasí. V noci čekejte zataženo až oblačno, ojediněle doznívající přehánky, postupně bude polojasno a kránu v údolích ojediněle mlhy. Nejnižší teploty 9 až 6 stupňů, na horách 8 až 5. Zítra bude polojasno, odpoledne se bude tvořit kupovitá oblačnost, večer začne od jihu přibývat vysoká oblačnost. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů a na horách 14 až 17. Povane slabý západní až severozápadní vítr a večer severovýchodní. Biozátěž bude na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na silnici 197 nedaleko Bělé nad Radbuzou na Domažlicku bouralo osobní auto s motorkou. Na nehodu dejte pozor také u Javorné na Klatovsku nebo u Dnešic na jižním Plzeňsku. Nehoda se stala také na silnici 27 u Kralovic na severním Plzeňsku, bourala tam dvě auta. Další dvě auta se srazila na silnici 230 u obce Záchlumí na Tachovsku a v Plzni v ulici Těšínská u čerpací stanice bouralo osobní auto s nákladním, i tam opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Také po 15. hodině je s vámi odpolední vysílání Českého rozhlasu Plzeň a mimo jiné se blíží čas, kdy vám v našem dnešním vysílání nabídneme soutěž. Dnes pro vás máme jednu moc pěknou audioknihu. Střepiny v trávě se jmenuje, čte ji Igor Bareš a je to zhruba 4,5 hodiny skvělého poslechu. Soutěžit budeme už za pár minut.
0: Český rozhlas Plzeň a Michaela Vondráčková.

0: Tajemství technických památek.
1: Dnešní díl seriálu o technických památkách nám přiblíží historickou nádražní budovu ve Františkových Lázních. Ta prošla citlivou rekonstrukcí. Odborníci z Národního památkového ústavu dohlíželi na to, aby si zachovala svůj původní charakter. Více už prozradí památkář Karel Hamberger.
2: Stojíme před Františkolázeňským nádražím, které bylo postaveno mezi lety 1864 až 5 z iniciativy saských a bavorských státních drah. Ostatně jejich erby můžeme spatřit na fasádě.
3: Autorem návrhu Františkolázeňského nádraží byl renomovaný německý architekt Friedrich Birklein. Pokračuje památkář Karel Hamberger.
2: Tohoto úkolu se Birklein zhostil bravurně, navrhnul toto nádraží ve vysoce reprezentativním duchu, neorenesančním, z prvky takzvaného Rundbogen štylu, což překládáme jako obloučkový nebo arkádový směr.
3: Právě obloučkový styl, populární v 19. století v německy mluvících zemích, je možné na budově nádraží vidět nad vstupními oblouky do odbavovací haly.
2: Dále bych upozornil na ornamentální výzdobu kolem oken, která je rukopisem tohoto architekta. Mimo jiné tento ornament použil na fasádách domů na Mnichovské třídě Maximilianstraße, což je ornament, který se používal za vlády krále Maximiliána II. V Bavorsku.
3: Od 80. let 20. století vlakové nádraží postupně chátralo. Dnes už je naštěstí součástí městské památkové rezervace.
2: Modernizace Františkolázeňského nádraží proběhla mezi lety 2024 až 2025. Je potřeba poděkovat investorovi Správě železnic, a to z toho důvodu, že ačkoliv tato budova není prohlášena za kulturní památku, tak zde bylo přistupováno, jako kdyby ta památka byla. Byl zde totiž přítomný restaurátor, který byl zodpovědný za opravu fasády nebo výrobu těch replik štukových dekorů, které jsme odvozovali z archivních fotografií. Právě jsme vstoupili do odbavovací haly. Ta prodělala nejvíce úprav za dobu své existence. Vidíme, že se zde mísí prvky historismu jako litinová zábradlí, ale jsou tady i prvky z období druhé poloviny 20. století, jako například tyto vitráže s lázeňskými motivy. Vidíme ten motiv stříkajícího vřídla nebo termy.
3: Kromě rekonstrukce fasády, střechy a historických prvků došlo k modernizaci odbavovací haly a pokladny. Posledním krokem je rekonstrukce nástupišť pro pohodlnější a bezpečnější nástup cestujících. Z Františkových Lázní Jana Strejčková, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 15:20, nejvyšší čas pro dnešní soutěž v našem odpoledním vysílání, kterou jsme vám slíbili, a dnes tady pro vás máme audioknihu Střepiny v trávě. Je to audiokniha, kterou čte Igor Bareš, je to zhruba 4,5 hodiny krásného poslechu, velmi zajímavého, možná něco málo o tomto díle. Je konec druhé světové války, přeživší začínají pátrat po osudech svých blízkých, matka dokáže nalézt svou dcerku odvedenou nacisty do Německa na převýchovu, ovšem koná se šťastný konec nebo ne. Ne všechny křivdy a příkoří lze odčinit, ne všechny střepy se vždy dají slepit. No a jak je to bude dál a konkrétně, tak to už si můžete sami poslechnout. Střepiny v trávě poprvé vyšly jako novela v roce 1964 a jsou prvotinou koho? To už je soutěžní otázka. Ano, ptám se, kdo je autorem Střepin v trávě? Jestli vám to pomůže, tak ten spisovatel, na kterého se ptám, je také zároveň autorem scénáře Krev zmizelého, což je český velmi známý válečný film z roku 2005. Nevím, jestli vám to pomohlo, tak pro jistotu přidám ještě tři možnosti. Tak kdo pak, že je autorem Střepin v trávě? Je to buď Vladimír Kerner nebo Václav Vorlíček a nebo Otakar Vávra.
1: Český rozhlas Plzeň 221 554 222.
0: Tak vidíme, jak si poradíte s dnešní otázkou. Možná to bude typovačka, a nebo to možná víte. Uvidíme. Někoho už na telefonu máme teď. Dobrý den.
2: Dobrý den, prosím vás, já poslouchám z internetu Antonín Ambros, Svobokovice Mity Mojnosti.
0: Tak hrajeme o audioknihu Střepiny v trávě a otázka zní, kdo pak, že je autorem této původně novely. A tři možnosti, Vladimír Kerner, Václav Vorlíček a nebo Otakar Vávra.
2: Tak to první možnost, 100%.
0: Myslíte Vladimír Kerner?
2: No.
0: Tak tam byla malinká chvilka napětí, ale fanfára zazněla, takže je to tak, že máte pravdu. Vladimír Kerner, český prozaik, dramaturg, filmový a televizní scénárista. Střepiny v trávě, už jste o této novele slyšel, nebo je to pro vás novinka?
2: Je to úplně novinka.
0: Tak teď právě ji získáváte v podobě úžasné audioknihy. Říkám úžasné, protože ji naprosto báječně čte Igor Bareš. Tak moc gratulujeme, ať se vám audioknížka líbí, mějte se hezky a nezavěšujte, domluvíme se, naslyšenou.
2: Naslyšenou, děkuji.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: komu říkáme, že je Nimrod?
1: Že je lenoch.
2: Že se třeba brblá výdle.
3: Že je třeba chytrej.
4: Že nechce nakupovat.
5: Vrací se pořád.
6: Nechce chodit.
7: Že něco nechápe.
8: Že je nemocnej.
9: Brblá.
10: A

0: Teď jedna aktualita. Plzeň zahájila stavbu nové víceúčelové sportovní haly. Bude stát na Borských polích a město přijde na zhruba 500 000 000 korun. Na poklepání základního kamene se dnes odpoledne byla podívat také kolegyně Martina Klímová, která je teď se mnou ve studiu. Dobrý den.
1: Hezké odpoledne. Ano, je to tak. Poklepání na základní kámen se uskutečnilo a já můžu říct nějaké podrobnosti k té nové hale. Ta má mít kapacitu až 2 500 diváků. Hrací plocha má mít rozměry 20x40 metrů a výška stropu bude ve 12 metrech. Součástí bude taky kompletní zázemí pro sportovce i návštěvníky. Budou tam šatny, sociální zařízení, posilovna, rozcvičovna, prostory pro ubytování sportovců i tiskové středisko. K dispozici návštěvníkům i sportovcům bude taky vlastní parkoviště. Podle zástupců stavební firmy

0: výstavba nové sportovní haly na Borech technicky zajímavým projektem, který kombinuje železobetonové, prefabrikované a ocelové konstrukce.
1: Komu bude hala po dokončení sloužit?
0: Bude hlavně pro házenkáře, ale využívat ji budou například i futsalisté, volejbalisté, florbalisté a další sportovní kluby. O provoz se bude starat sportovní klub Talent Plzeň, který má s organizací sportovních činností a akcí dlouholeté zkušenosti. Jinak hala díky svému technickému řešení bude splňovat podmínky pro pořádání sportovních utkání na nejvyšší úrovni a pořádat se tam po dokončení mají mezinárodní míčové soutěže.
1: A důležitá otázka, kdy bude hotovo?
0: Stavba má trvat 30 měsíců, takže za 2,5 roku.
1: A my to budeme sledovat. Děkujeme za informace. Ve studiu s námi byla Martina Klímová. Naslyšenou.
0: Přeji příjemný den a naslyšenou.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

na sobotu. Vydejte se s námi do šumavských lesů a nechte se vtáhnout do dějů lokálních pověstí. Místní krajině dávají další rozměr, plný příběhů, které se možná udály, představ a snů, stejně jako historek z jiných míst a časů. Rozhlasová povídka každý sobotní podvečer po 18. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Věděli jste, že necelý kilometr od obce Bernardice na Tachovsku stojí rozhledna Březinka? Je součástí telekomunikačního stožáru, byla otevřena v roce 2003 a výhled se vám naskytne z výšky 33,5 metru. Na vyhlídkovou plošinu vede 178 schodů. Mezi kopci rozeznáte Přimdu, blízký vrch Sedlo nebo prakticky celé Sedmihoří. Velice zajímavé jsou vzdálenější vrcholy. Dobře rozeznatelný je masiv Českého lesa s Čerchovem, na který navazuje Haltrava. A za dobrého počasí uvidíte i Šumavu na jihu nebo Dyleň na severu.
1: My se nedíváme ani na sever, ani na jih, ale na hodiny. Blíží se 16. hodina, která přinese humoriádu, dnes s hercem Josefem Dvořákem. Z odpoledního vysílání se loučí Michaela Vondráčková a těším se na slyšenou zase zítra. Mějte se hezky, na slyšenou.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Lidé v Tachově musí u říjnových voleb počítat se změnami ve volebních okrscích. Aplikace Tuta Plzeň nově poradí, kam a kdy s odpadem. Zítra bude polojasno, postupně oblačno a teploty do 21 stupňů. Dobrý den, přeje Štěpánka Zíková. Přesně za měsíc budeme vybírat nové obecní zastupitele a v některých regionech i nové senátory. Volby budou v pátek 9. a v sobotu 10. října. Lidé v Tachově musí počítat se změnami ve volebních okrscích. Volit už nebudou ve 14, ale nově ve 13 místnostech. Díky novele zákona o správě voleb se mění také spádovost a někteří lidé tak půjdou volit do jiné místnosti. Změny jsou podrobně popsané na webových stránkách Tachova.
2: Volební místnost prvního okrsku se z bývalé Národní fronty ve Štadrocké ulici, kde je nově denní stacionář, přestěhovala do sídla správy údržby a majetku Tachov v Sokolovské ulici. Volební místnost v druhém okrsku už nebude v depozitáři Muzea Českého lesa. Nově půjdou lidé volit do sportovní haly v Pobřežní ulici. Z Tachova Lukáš Milota, Český rozhlas.
1: Lidé v Plzni najdou nově informace o třídění odpadu a svozu odpadových nádob přímo v mobilní aplikaci Tuta Plzeň a na stejnojmenném webu. Aplikace s názvem Čistá Plzeň nabízí mapu stanoviště separovaného odpadu, včetně termínů nejbližších svozů, přehled a umístění velkoobjemových kontejnerů na bioodpad i možnost dohledat svoz konkrétní odpadové nádoby. Tuta Plzeň tak dále rozšiřuje nabídku informací a služeb, které mají lidem usnadnit každodenní život ve městě. Podrobnosti najdete na webu města Plzně. Olomoucký vrchní soud potvrdil Patriku Cigošovi výjimečný trest 27,5 let za loňskou vraždu ženy v Mírově na Šumpersku. Rozsudek je pravomocný. Muž svou partnerku brutálně ubodal 3 týdny po podmínečném propuštění z mírovské věznice. Tam seděl také kvůli vraždě. Muž si tak navíc bude muset odpykat ještě zhruba 5 let předchozího trestu. Podle žalobce Jaroslava Kouřila šlo o mimořádně závažný trestný čin. Od doživotí muže zachránilo jen stanovisko znalců kvůli možné resocializaci. Na severu Slovenska zaútočil v hustém porostu medvěd na člověka, informuje o tom slovenská média s odvoláním na státní ochranu přírody. Zraněného muže ošetřili lékaři v nemocnici. Incident se stal včera u obce Suchá Hora. Situaci v lokalitě teď monitoruje zásahový tým FATRA.
0: Počasí.
1: V noci bude zpočátku zataženo až oblačno, ojediněle doznívající přehánky. Postupně bude polojasno, kráno v údolích ojediněle mlhy. Nejnižší noční teploty 9 až 6 stupňů a na horách bude 8 až 5. Zítra bude polojasno, odpoledne se bude tvořit kupovitá oblačnost, večer začne od jihu přibývat vysoká oblačnost. Nejvyšší denní teploty 18 až 21 stupňů a na horách 14 až 17. Povane slabý západní až severozápadní vítr a večer severovýchodní. Biozátěž bude na jedině. Tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Cyklista havaroval v Plzni ve Zbrojnické ulici. Osobní auto spadlo do příkopu na silnici 200 u obce Vidice na Domažlicku. V Plzni v ulici Karlovarská se stala nehoda ve směru z centra města na Lochotín u Lochotinského parku. V Plzni ulici Borská nedaleko střelnice Karlova bourala 2 auta. A také pozor na nehodu u Javorné na Klatovsku. I tam jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Humoriáda. Jste připraveni na to, že s námi strávíte hodinu s povídáním, s informacemi, možná taky s ukázkami z archivu, minimálně z 5. Doufám, že na ně dojde mezi povídáním Pepi Dvořáka, kterého vítá Patrik Rozenal. Ahoj Pepo.
4: Už to začalo.
3: No jo.
4: My už jedeme zase. Je tak dobrý den, vážení a milí posluchači, ahoj Patriku. Tak ono už to začalo, tak jedem.
3: Ano, i školní rok a taky možná podzim.
4: No, a už jsme se vrátili z chalupy a zvykáme si na velké město zase.
3: Mění se ti nějak smysl pro humor s podzimem?
4: No, tak neříkám, ne. Že by se to nějak stupňovalo s podzimem, že on ten ubrečený podzim a listí, který padá dolů, ale podívej se, když máš kolem sebe dobrý lidi, jako to máme my teď, tak je vždycky dobře.
0: Humoriáda.

0: vstupte do Humuriády, už brzy budete i vy rozhodovat, co budeme vysílat. Zatím tuhle práci bude mít Josef Dvořák.
1: No, krásná muzika, čo?
0: Je to tak?
1: No tak, vážení, my jsme si teď tak krásně medili, jak jsme si povídali o tom, jaký bylo léto na Chaloupce, protože oba dva žijeme v přírodě. Mně napadla ještě jedna věc, přátelé a Patriku.
0: Ano.
1: Já večer, když se já chodí koupat do té studené vody, no, já večer ne, čo večer? Ráno, jo, ale večer ne. Je průtoková voda z potoka.
0: No počkej, ale za den se ohřeje, ne, ráno ještě studenější.
1: Já nevím, já jsem si zvyk ráno, člověče, já bych nešel tam večer, potom do postele, ona jde rovnou a jde si lehnout a normálně spí, to já bych byl zase, to bych musel mít noční hlídku, ale my jak tam máme velkou louku, já svítím baterkou, tak najednou se něco otočí, nějaký hlavičky a vidím reflektory, očička, který se lesknou v tom světle a tam jsou srnky nebo nějaký zvířátka, který tam, no ne. To je taková nádhera, tak já vám řeknu, co vás čeká, jo, teď. Tak Iva Janžurová je miláček.
0: Dobře.
1: Ivuška, skvělá Ivuška. Co je doma, to se počítá.
0: Ano.
1: Přednesou nám tuto řeč, tuto myšlenku s Františkem Peterkou.
0: Ano, v režii Petra Šulhofa, filmová ukázka.
2: Haló?
3: Haló?
2: No prosím, koho voláte?
3: Haló?
2: No co je?
3: Je doma Kája?
2: Ne, není. A že byste se mi takhle představila? Jo, Bartáčková, mohla byste mi dát k telefonu manžela?
3: Ráda, jenže to není. To nevím. Ale v 6 večer má ještě schůzi. Ano, prosím. Vyřídím.
4: Janíčko, tady máš ty výkazy, no, a nezapomeň to založit.
3: Počkej. Právě ti volala tvoje stíhačka. Tak jsem jí řekla, že tu nejsi.
4: A, fajn.
3: Slíbil jsi mi, že si jednou přijdeš podívat ke mně do garzonky. Dneska máš možnost.
4: Jak to?
3: Řekla jsem té tvé, že máš schůzi.
4: No, tak jo.
3: Budu tě čekat v 6, hm?
5: Jdeš akorát. Právě ho začíná vyslíchat.
2: Tak. A teď mluv. Žádný zapírání, všechno vím.
6: Alenko, prosím tě, jsem strašně utahaný.
2: Tak znova. Dneska ti třikrát volala nějaká ženská. Pokaždý chtěla Kájinka a pokaždý zavěsila. Chci vědět, kdo to byl.
6: Claudia Kardinálová.
2: Kdyby to byla Claudia Kardinálová, tak to by mě neuráželo, víš? To by měla aspoň úroveň, jenomže... Já bych dala krk na to, že to byla ta zrzavá koza, co tě tak dojemně v kanceláři vaří kafe.
6: Proč zrovna ona?
2: Protože ona tvrdila, že máš dneska 6 schůzi. A žádná není. Volala jsem do podniku. Tak co?
5: Kruci ta válí.
7: Tak za prvé.
5: Bez dva. Ale nápad to byl můj.
2: Teď mluvím já.
8: Ticho, počkejte, já neslyším.
2: Mě neoblachneš. Starou bábu by si v kancliku k mašině neposadil, co?
7: Prosím tě, posadili tam z osobního oddělení.
2: Já vím, ale určitě jí říkáš Brouku, nebo Beruško?
7: Ale neříká mi Beruško, říká mi Janičko.
2: Jo, tak. Tak ty říkáš Janičko. Ty snad dokonce už i tykáš.
7: Prosím tě, přestaň. Přestaň! No, hoď se 25, tak já jí mám snad vykat, když mě je 40.
2: 45. A máš už pupek a dvojitou bradu, jenomže Janičce to nevadí. Tátě obdivuje, co?
7: Proči, tak ty s tím žárlením nepřestaneš.
2: Já žárlím, já žárlím, a na koho, prosím tě? Na koho, na tu tvoji Janičku, která nemá ve

0: To, když se do toho Iva Jendžerová opře, tak no. Na tom, že rozhodně zazpomínat i Pepa Dvořák. No. Vidět to rozhořčení v roli v očích, co?
1: Říkal jsem milá, laskavá, teď mi tuhnul úsměv, když jsem slyšel ten rachot. No ne, ale v nemocnici mi měli tu scénu, no. kde
0: se řeší dítě?
1: No, ano, já teď jsem si, když jsem bloumal v paměti. A ona se na mě vrhla s tím dortem, já jsem, a tak jsem viděl, že to vodně lítá teda, že jsem měla radost, že dostala takovýhle úkol od pana režiséra, jo. Já před ní zdrhal, a to jsem nemusel nějak přehánět tohle, zdrhal jsem doopravdy, ale bylo naskoušený to, že v jednu chvilku mi nadběhne teda, jo, prázko, dostal jsem jí dortem. Opravdu, ona si na tom dala záležet, věď Ivuško, že si na to vzpomínáš. A na plný pecky mi ten dort nalepila na pusu teda.
0: Jak se změní výraz Ivy Jendžerové, když pak se řekne stop? Teď je to rozhoření v té roli a pak
1: já
0: tě neviděl, vidí
1: já to měl zalepený v ručník. Ale já si myslím, že se usmívá. Jo. Že má radost, že se to povedlo.
0: Jo.
1: Má v sobě určitě raracha, dítě to kašpar, dítě to člověk, který se humorem a srandou baví.
0: Hmm. Takže i v téhle té, řekněme, vážné chvíli jste se bavili při natáčení.
1: Určitě. Já jsem jako měl jako takový trochu pochyby, trošku obavy, protože jsem nikdy jako dortovou bitvu nezažil, jo. Obdivoval jsem vždycky, teď už můžu říct, že jsem ji zažil teda, jo. Je to zvláštní pocit, když ti někdo hněte dort do obliče. Přátelé, zkuste si to, kupte si jeden šlehačkový dort.
0: Prosím tě, ale ty jsi známý tím, že když něco točíš, tak nerad zkoušíš, rád improvizuješ, tak no. Tahle scéna točila se jednou, dvakrát, třikrát, byla v různých verzích?
1: To si přesně nepamatuju, myslím, že jenom jednou už jsme dělali.
0: Prostě jeden dort a musíte
1: jeden dort, no. To měli rekvizitáři radost a produkce, že tam neutrácíme peníze. Ale myslím si, že to bylo jenom jednou.
0: Vzpomíná na natáčení Nemocnice na kraji města vyvolán ukázkou s Ivou Jendžerovou, tedy Pepa Dvořák. Tak vyberete Ivu ještě jednou po boku Jiřího Lábuse, který máme ve scénce, anebo dáme prostor anekdotám o Slovensku od Tomáše Tepfra. Nabízím já proti variantu B. Vy si tu správnou variantu pro sebe vyberte a pak nám o tom zavolejte nebo napište SMSku, tak se lze dostat do humoriády. SMSkové číslo 90 01 04, stačí poslat heslo SMSkou humor mezera A nebo B, anebo nám zavolejte. Telefon do studia 731 800 900.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
3: Eva Jindžurová nebo Tomáš Tepfra, tihle dva zejména stojí proti sobě v tom dnešním prvním souboji v Humuriádě a vy se můžete vyjádřit na telefonu 731 800 900, koho byste rádi dál slyšeli. S Pepou Dvořákem přejeme dobrý den.
4: Dobrý den, pane Dvořáku, dobrý den i vám, Patriku.
5: Dobrý den. Miroslav
4: Karviné. A já hlasuju pro anekdoty.
3: Tomáš Tepfra získal bod. Dobře, kdo další?
6: Dobré odpoledne, panové. To je vás, Petr Spačlavic.
3: Ano.
6: Rád bych som počul slovenské anekdoty.
3: Dobře, Tomáš teprve dostává bod. Dobrý den.
5: Dobrý den.
7: Tady Roma, myslím, vysoký pan, já zdravím pana Dvořáka. Dávám aha. Ačko a dávám tři hlasy a mě se vždycky líbí, jak vždycky chvaletí se uhlí.
5: No, že jo. Topíte, topte.
3: Tak a rozhodnuto, vážení. Iva Jindžurová to vyhrála, s Jiřím Lábusem dohromady dáváme ve scénce nazvané Rande v přírodě.
8: To je ale, to by se mu hodilo zkazit mi rande. Tak to ne, máme naopak krásné počasí. Slyšíte, jak ptáčkové krásně zpívají, slečno Alžběto? Sama příroda oslavuje, že po dvou letech jste se konečně uvolila vyjít si se mnou do přírody.
9: Prosím vás, takhle nezačínejte. Váš hlas se tak chvěje. To je děsné.
8: Promiňte, promiňte. To jen ta krásná chvíle zahrála na mé struny. Pochopte, známe se už 2 roky. A za ty 2 roky jste mě seznámila se stovkami receptů teplé a studené kuchyně, ale jinak nic.
9: A vám se to snad zdá málo?
8: Ale naopak. Ale výjimečnost dnešní chvíle mě jaksi opravňuje, abych pohovořil o tématu tak zanedbávaném, totiž o našich srdcích.
9: Aha, ano. Tedy záleží na tom, o jaké srdce jde. Srdce hovězí je nejlepší na špeku. Srdce vepřové zase chutně připravíme na sardely.
8: A prosím vás, ne! Nechci srdce na špeku ani na sardely.
9: Aha, v tom případě bych vám ho radila podusit. A když je měkké...
8: Já už dál nemůžu.
9: Co je vám, prosím vás? Nejste nemocný? V tváři jste úplně červený? Co je to španělský ptáček?
8: Jídlo. Obvykle ho podáváme z rýží.
9: Chvála Bohu, nezbláznil jste se.
8: Proč mě tak trápíte? Hleďte, jak je tu krásně. Všechno voní. No cítíte? To je mateří douška.
9: Ukažte. Voní jako lizol. Lizolu užíváme jako prostředku k hubení hmyzu. Zítra vám dám lahvičku, abyste ho mohl použít, kdybyste snad potřeboval.
8: Ale já nechci lizol. No co pak v těchto místech, kde se kdysi dávno procházeli sliční rytířové se svými půvabnými dámami, tady, kde hradní pán lovil kance.
9: Tele.
8: Lovil tele? No, proč by lovil tele?
9: Tajemství hradního pána. Ano, tajemství hradního pána, to je vlastně telecí. Hezky ho naklepeme, potřeme kapiemi, vyválíme, pozor, vyválíme v mouce.
8: Mouce?
9: Ano, správně. A podáváme z brambory na perský způsob.
8: Perský?
9: Ano, ano, to se vaří s bobkovým listem a s novým kořením. Ale pozor, ne moc, jen tak hrstičku.
8: A to je strašné, to, za hrstičku. No, no, no, no, to je úděsné.
9: Ale můžete si ho dát i víc, ale uvidíte, že vám nebude chutnat.
8: Ne, nedám si víc. Já bobkový list, já ho přímo nenávidím. A telecí taky. Mně se dělá špatně.
9: V tom případě je vám něco? Ano, tady máte kapesník. V tom případě vám mohu poradit skopové a labažant. To ze všeho nejdříve namočíte do láku.
8: Nenamočíme.
9: Vy jste dneska takový divný. Co to s vámi je?
8: A vy se divíte? Všecko kvete, tady růžička, tamhle kopretina, tady zase bělásek se bělá, tam včelička si pobrukuje, skřivánci pějí píseň lásky.
9: Skřivánek není k jídlu.
8: Není k jídlu, není, ale zpívá a miluje.
9: A to už je lepší taková koroptev. Takhle s brusinkami, ale to je stejný recept jako na zajíce. Raději vám poradím, jak si připravíte vepřový mozeček na divoko.
8: Proboha, vždyť vy snad ani nejste žena, vy jste pekáč.
9: Ale... Co to povídáte, kde pak na pekáči, na pánvičce, do zlatova spěníme cibulku?
8: Já už nemůžu, to je konec. Vždyť vy mě zabijete, zamoučíte v mouce a napíhnete na rožeň v jedna sušenko.
9: Znám výborný recept na slané tyčinky. Uvidíte, to si budete olizovat prsty. Haló? No, haló, počkejte, kam utíkáte?
8: Já nevím, já prostě někam musím, jdu do hospody.
9: Co pak se vám už nelíbí v přírodě? Zrovna jsem vám chtěla říct výborný recept na houbové buchtičky. Neodcházejte!
8: Jdu do hospody! Mám hlad! A dám si pusty s cibulí!
3: Humoriáda. Pepo, no, co jste měli s Jájou na prvním rande k jídlu? Tedy rande, kde by jídlo proběhlo. Třeba na tom prvním bezprostředně to nebylo.
10: No, pozor, ale já jsem ti to asi vyprávěl, tohle stane. Já jsem ji pozval na fotbal.
3: Já jsem... Takže párky, jo?
10: No, ale počkej, to, ne, to říkám. No ne, no, já jsem jí... Dobře, nebylo to první rande naše, bylo to několikátý. A já jsem byl filmovat, říkal jsem jí, hele, ona... Uvidíme se v neděli, já jsem říkal, no, já mám jenom takový problém, já jsem si vzpomněl, že Bohemka hraje. A já, fanda Bohemky, jsem jí nechtěl tahat na fotbal, jo. A on říká, a teď hned ženská podezřívavá, a kde budeš, kam jdeš, kdo tam bude? Já jsem říkal, ale na fotbal jdu. Říkám, aha, a nemohla bych já jít na fotbal? On říkal, mohla, samozřejmě. Ale já mám filmování a oni mě přivezou na poslední chvilku. On říká, to mi nevadí vůbec. A kde se sejdeme? Já jsem říkal, u hlavního vchodu. Kde je hlavní vchod? To mě mělo upozornit, že to děvče ještě na fotbalovém hřišti nebylo. No ale sešli jsme se tam, ona byla krásně vyštajfovaná, to byl Tuzex. Vidíš, jak je to dávno? To byl Tuzex. A tak jsem jí čapnul a šli jsme, sedli jsme si na tribunu a jak jsme vycházeli do tribunu, tam je strašně kolmá, strmá tribuna, jak jsme šli nahoru, tak všichni mý kamarádi nás zaznamenali, jo. A teď měli takový ty soucitný pohledy, jako a je, jo. No já jsem na ně kašlal. Sedli jsme si a koukal na fotbal a zjistil jsem, že ona má dalekohled a kouká na druhou stranu úplně. Jí fotbal nezajímal, ale pauza a já na bušta. To musíš, to je obřad, to je součást. Jo. Mí kamarádi se zvedli a šli kolem nás. Ahoj Pepo. Dáme si, máme ti koupit pivko a to. A on říká, počkej Pepo, já jsem věděl, že ty si nejet, víte ještě. Otevřela tašku. Patriku, ta hrůza, která následovala, ona vyndala zabalenou svačinu, řízek v chlebu a vyndala termosku a nalývala mi kafe. To nikdo takovýhle ubožák neseděl na tom stadioně. A já to musel ukosat. A jak to zaregistrovali ty mý kamarádi? Hele, tak veselý oči jsem dlouho neviděl. Ale bylo to pěkný.
3: Pepa Dvořák je na

0: Vážení přátelé, my, skladatelé populární hudby, tvoříme hit tak, že si sedneme ke klavíru a nezávazně preludujeme. Ovšem, přitom bedlivě sledujeme, jestli se mezi prsty nemihne náhodou zárodek budoucího hitu.
1: Už se mihnul?
0: Ještě nemihnul, Karle. Čekej.
1: No, přátelé, my textaři musíme znát především vkus publika. A do toho vkusu my se potom strefujeme. V tomto případě, jak tedy bylo řečeno, máme stvořit hit pro děti. No a my víme, že dětem se líbí takové ty hlouposti jako ententýky, vašpalíky, čert vyletěl z elektriky, bez klobouku bos, natloukl si nos.
0: Tak já si to hned píšu. Ententýky, vašpalíky.
1: No, my samozřejmě nemůžeme tento vcelku primitivní text předložit dnešnímu dítěti tak, jak stojí a leží. Ty ententýky jsou dobré, jsou rytmické, dětem se budou dobře zpívat. Ale ty špalíky, ty bych vyrazil. Nejsou ani rytmické, ani soudobé.
0: Tak hmoždinky.
1: Správně, hmoždinky. Tak.
0: Takže ententýky, dvě hmoždinky, čert vyletěl z elektriky.
1: To tak tady... čert, přátelé, ne. To by nám dopravní podnik dal. Nějaký šťoural by si to ještě vyložil, jakože cestovat v hromadných dopravních prostředcích je snad nějaké peklo nebo co. Takže v naší písni pojede tou tramvají dnešní normální mladý člověk, bez kopyt, bez rohů, bez ocasu. A proč by měl cestovat tramvají, když dnes může použít metra?
0: Ano,
1: jo?
0: Takže teď to máme.
1: A z toho metra nám samozřejmě nevyletí, ale slušně vystoupí, prosím pěkně.
0: Takže teď to máme takhle. Ententýky, dvě hmoždinky, tak. Mladý člověk šel z metra.
1: Ano.
0: Bez klobouku. Text. Bez klobouku bos.
1: Další nesmysl, že? Mladý člověk, přátelé, mladý člověk a bos. U čerta, tam se to sneslo.
0: U všech čertů.
1: Ano, u všech čertů by se to eventuálně sneslo, ale náš mladý člověk bude samozřejmě obutý.
0: Tak já už to mám takhle.
1: A nebál bych se dát mu tam do toho průvanu čepici.
0: Dobře. Jo? Tak teďkon to máme takhle. Ententýky, dvě hmoždinky, mladý člověk šel z metra. Byl v čepici a obutý,
1: ano.
0: Natloukl si nos.
1: Tak vy sami cítíte, že teď je třeba odstranit poslední závadu. Jak si může natlout si nos, když ani nemůže vystoupit, dokud vlaková souprava nezastaví?
0: Myslím, že už to mám. Ententýky.

0: Přátelé, teď je text výborný, ale melodie je kradená. To je Babylon, to je Babylon.
1: Aha, tak s tímhle, pozor. Tak s tímhle se my, skladatelé hitu, pereme dnes a denně.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Vznikalo v době, kdy Metro bylo ještě poměrně mladé, novinkou vlastně i v Praze. Pamatuješ ty si, Pepo, kdy jsi jel poprvé metrem?
4: No, já vím, že jsem jako bral vážně ty zvěsti, které se nesly, že
3: Jaké? Tam
4: vzniká podtlak, když ten vlak odjede, že se musíš držet něco, aby tě to nevtáhlo na ty koleje.
3: Do tunelu.
4: Do tunelu, no. Ježišmarja, takovýhle blbosti. Já jsem tam jednou viděl, člověče, táhli jsme z divadla, máme chviličku čas, abych vás, posluchače, neokrad. My jsme se vraceli ze semaforu s nádvorníkem a byla půlnoc, vrátná už nás vyprovodila a šli jsme do metra, nějak metro končilo v té době a tam stál pán, který hrál na housle a měl tam klobouk a do toho tam byli nějaký Němčouři, nějaký kluci a házeli mu tam peníze do toho. A já jsem se na to koukal a nesem to strašně nelibě tohle. Já jsem sociál tohle. Tak jsem počkal, až odešli, já jsem říkal, otče, prosím vás, já vám ty peníze takhle dám, ať si to dáte do kapsy, jo, a pojďte, ať se vyspíte doma, ať máte klid. A hodil jsem tam taky do toho nějakou bankovku.

0: ano, jako tým ostatní, a on to takhle držel v ruce a říkal, dal si to do kapsy a vzal houslenka. A jakou si dáš ty, synáčku? Podívej, dneska ty kšefty jedou. Já myslím, že je to chudá, který nemá na večeři.
1: Pepa Dvořák je naším hostem. Tak jak to bude dál? Budeme mít ještě ententýky a skládání hitu ve vysílání s Jaroslavem Uhlířem a Karlem Šípem, nebo se ocitneme u fotografa, což nabízím já ve scénce, s Jiřím Sovákem a Jaroslavou Adamovou. Vyberte si vy na telefonu 731 800 900 nebo pošlete SMS-ku na číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B. Taková jsou pravidla, tak je ctěte, hlasujte a do toho.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Hlasujete, vybíráte Jaroslav Uhlíř, Karel Šíveře, na té druhé straně proti Jaroslava Adamová a Jiří Sovák. Vy jste na telefonu, dobrý den, přejeme s Pepou Dvořákem.
2: Já také, Patriku, přeji vám hezké odpoledne, posluchačka Stanislava, a srdečně zdravím pana Dvořáka.
3: O, děkuji
2: který,
3: vám.
2: Který byl a je stále mým oblíbeným hercem a člověkem, a proto mu přeji hodně pevné zdraví.
3: Vydržte u toho rozhodnutí.
2: Stále, budu.
1: A co máme vysílat podle vás?
2: Ano, už vám to chci říct, Patriku, Bčko. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Děkujeme moc. Kdo se teď přidá? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Jenda Orlické hory. Já vás zdravím, Patriku, i pana Bdu Hudečka.
3: Dobrý den.
4: Přišla mi knížka od vás, Kulišárny, perfektní. Je tam i paní Nevělová, jak její manžel tráví většinu času na cestách. A dneska nevědí ani děti, co jsou hmoždinky, takže by to museli předělat, tu zase znova.
1: Takže co hlasujete pro Uhlíře se šípem, chápu to dobře?
4: Samozřejmě.
1: Dobře, ale zklamu vás, nezískali tolik bodů, aby vyhráli. Mm-hmm. Zaujala víc Jaroslava Adamová a Jiří Sovák podle součtu hlasů, takže teď jsme u fotografa.
5: Tak, co byste si přála, mladá paní?
6: Fotku, ale aby byla hezká.
5: Dáma má smysl pro humor. Tak jaká by to měla být fotografie?
6: Svatební.
5: Výborně, mladý pán je ženich.
6: Prosím vás, co si to o mně myslíte? To je můj syn.
5: Pořádku, ale kde je manžel?
6: Jaký manžel? Žádnýho manžela nemám. Pane, já jsem vdova.
5: Ale v tom případě ovšem vám nemůžu svatební fotografii vyhotovit. Bez manžela to prosím nejde. Pokud byste náhodou chtěla svou fotografii věnovat muži vašeho srdce, tak bych vám navrhoval...
6: Co si to o mně myslíte? Pro mě jsou všichni muži aligátoři.
5: Prosím, jen se nerozčilujte. Já jsem vám nechtěl žádného mužského vnucovat. Neměl jsem na mysli ani akt, který takového muže jako David zajímá.
6: Akt? A co je to takový ten akt?
5: No totiž to je, jak bych to jenom řekl, to
6: ano?
5: Je zkrátka, když se žena nechá fotografovat jen tak bez.
6: Ha? Jen tak bez?
5: Ano, bez. Prostě, jaký Bůh stvořil.
6: Jen tak bez. A tohle se opovažujete navrhovat mně? Takovéhle prasečinky?
5: Pardon, já jsem vám přece nic nenavrhoval. Ve vašem případě by stejně nešlo o nic takového, ale pouze o, nebojím se to říci, odhalenou ctnost.
6: Rudolfe, tady tohle nemožné individuum uráží tvou matku a ty k tomu mlčíš. Jednej jako mužskej.
5: Ale pane, to je nedorozumění, já se omlouvám. Vaše paní matka to zřejmě špatně pochopila.
7: No vidíš, omlouvá se ti.
6: Na jeho omluvu mu kašlu. Kdyby tady na tomhle místě stál tvůj otec, to bys viděl rodeo. Teď by už všechno leželo popelem a tenhle chlap by ležel bradou vzhůru a ve hrudi by se mu blýskala dýka.
7: Ale maminko...
6: Mlč! Ty nejsi dítě svých rodičů. Dobře. Udělejte mi tedy ten akt. No, ať tady tenhle vidí svou matku zneuctěnou. Tak na co ještě čekáte?
5: No totiž, tedy pokud na tom trváte, tak to byste se musela svléci.
6: Co? Co? Ne, tak to ne. Svlíkat se nebudu. Udělejte mi oblečenej akt.
5: No všem, to tedy nebude akt. No, jak si přejete. Jen se prosím nerozčilujte. Tak, prosím, usmějte se hezky a neotáčejte se zády.
6: Počestná ženská se k mužskému jako vy vždycky otočí zády.
1: Tady rovnou cudně vyhlašujeme další souboj, abychom to stihli. Budeme pokračovat s touhle ukázkou u fotografa, anebo nám něco řekne třeba Vladimír Menšík o natáčení filmu?
7: No tak to je těžký tohle.
1: Jo, jo, je to těžký. A do toho si dáme jednu písničku od skupiny Krištof, ať na to máte taky dost času. Takže Jaroslava Adamová, Jiří Sovák, Ačko, Bčko, Vladimír Menšík, SMSky na číslo 90 01 04, přímé volání do studia, linka 731 800 900. Tak tohle je váš zábavný pořad.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Jiří Sovák, Jaroslava Adamová nebo Vladimír Menčík, komu byste dali rádi přednost? Dobrý den, přejeme s Pepou Dvořákem Humoriádě.
2: Dobrý den, Patriku, a zdravím Pepu.
3: Dobrý den.
2: Ahoj, Patriku, máte uhlí?
1: A co pro nás máte vy, Ačko nebo Bčko?
2: Já mám Ačko,
1: dobře,
2: Alena.
1: Dobře, Ačko jako Alena. Kdo další? Dobrý den.
4: Dobrý den, posluchačka Eva z Prahy a já bych chtěla taky Ačko, pokračování.
1: Dobře, tak
3: ano,
1: jo, tak jo.
4: Hezký den.
1: Vám taky, no tak tedy máte to mít? Budeme ještě pokračovat.
5: Tak mi prosím vás řekněte, jak vás mám fotit?
6: Záda. Nebo mě vůbec nefoťte. No stejně to asi neumíte.
5: Já nechápu, proč tedy tohle všechno?
6: Kdybyste mi nedělal nechutné návrhy, tak jsme si tyhle trapnosti mohli ušetřit.
5: Ale já vás ujišťuju, že šlo o nedorozumění.
6: No v to doufám, protože jinak, pane, vás ujišťuji, že jsem žena, která se o svou pověst dovede postarat. Ty teď neposlouchej.
7: Ano, maminko, já si ucpávám uši.
6: Jednou mě pronásledoval ulicemi takový ohnivý Španěl. Oči jako talíře a měl v nich chtíč. Chlapisko jako vrata od hospody. A ptám se vás, kde je teď? Na hřbitově leží.
5: To vy?
6: Já. Nebo ten Japonec Yoshimoto, úskočnej jako pardál, co se o mě jenom otřel v temnu noční ulice. A kde je teď?
5: Na hřbitově leží. Paní, já mám slabé nervy.
6: Nebo ten Mexikánec.
5: Ježíš Maria, já to nechci slyšet. To je horší jako detektivce.
6: Dobře, nechám uschnout svou dýku. Pojďte se postavit sem ke mně. Máte takový hezký krček.
5: Kam? No to mě ani nenapadne. Když nechcete fotku, no tak...
6: Nebo ten Mexikánec, takhle v podvečer. Psi zavili, protože ve vzduchu cítili krev. U pasu mačety. Tak ten se na mě jenom chlípně usmál. A kde je teď?
5: On taky.
6: Taky. Na hřbitově leží. Nebo ten obrčíňan, co mi v báru poslal whisky. Kde je teď? Na hřbitově leží. Nebo ten boxer Černoch.
5: Ježiš, dost. Udělám všechno, jak si budete přát. Vždyť tolik mužských nepadlo ani v dívčí válce. Kam se mám postavit?
6: Sem ke mně a obejmi mě.
5: No to ne, no to opravdu nemůžu, no to raději.
6: Nebo ten boxer Černoch, ruce jako lopaty. Jsem jenom uklonil do hlediště a kde je ten?
5: Ne.
6: Na hřbitově leží. Nebo ten malajec žlutý jako kachňa.
5: Proboha, když je to mrtvek jako u Verdunu.
6: Nebo ten houslista, ručičky jako z porculánu.
5: Ježíš Maria, i houslistu jste taky to. Já vás raději obejmu.
6: Rudolfe, představuju ti tatínka.
5: Tatínko! Co to má znamenat?
6: No přece jsem chtěla svatební fotografii, ne? A ty jsi říkal, že bez ženicha to nejde. Ale musím uznat, že jsi chlap. Můj první manžel přestal vzdorovat už u Číňana. Druhý byl padavka, položil se už u Mexikánce. Ty jsi vydržel nejdýl. Budeme spolu šťastní.
5: Ale já nechci.
6: Rudolfe, na co čekáš? Zmáčkni přece ten fotoaparát. Vidíš, že tatínek je štěstím indisponován. Manželé musí být na svatební fotografii zachyceni v okamžiku vrcholného štěstí.
0: Humoriáda.
1: Stop ten kousek humoru. Děkuji dnes Pepovi Dvořákovi, ať se daří. Děkuji moc, Pepo.
8: Vážení a milí, užívejte si. Patriku, ahoj.
1: Ať se daří i vám a poslouchejte Humoriádu i zítra. Bude tu Martina Hudečková.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, zprávy.
2: Během 1. zářijového týdne zemřeli na silnicích v Plzeňském kraji 4 lidé. V Rokycanech mohou lidé navštívit Den sociálních a zdravotních služeb. Zítra bude polojasno, postupně oblačno, teploty do 21 stupňů. Hezké odpoledne přeje Štěpánka Zíková. Poslední srpnový víkend přišli o život na silnicích v Plzeňském kraji 3 lidé. Během 1. zářijového týdne další 4. Dopravní nehody se týkají všech účastníků silničního provozu, cyklistů, motocyklistů i řidičů motorových vozidel, říká policejní mluvčí Dagmar Mivková.
3: Na dálnici D5 přišla o život 34letá řidička osobního vozu. Dálnice D5 byla osudnou i pro 18letého řidiče osobního automobilu a jeho 19letého spolujedoucího. Poslední tragická nehoda se stala včera nedaleko Plzně, kdy o život přišel 70letý motocyklista.
2: Na Masarykově náměstí v Rokycanech budou zítra od 9 do 16 hodin připraveny stánky sociálních a zdravotních služeb. Akci organizuje město a součástí budou také přednášky. Cílem je představit poskytovatele sociálních služeb, kteří působí v Rokycanech a blízkém okolí, říká mluvčí Rokycan Andrea Moravcová.
4: Dopolední část bude věnována především žákům rokycanských základních a středních škol, odpoledne pak široké veřejnosti se zaměřením na seniory, kdy budou ve společenské místnosti na Masarykově náměstí 80 připraveny přednášky služeb zaměřujících se na práci s touto cílovou skupinou.
2: Kvůli loňskému tragickému požáru restaurace u Kojota v Mostě půjdou před soud 2 lidi. Z obecného ohrožení z nedbalosti je obžaloval mostecký okresní státní zástupce Jakub Procházka, řekl to České televizi. Požár loni v lednu způsobil pád plynového topidla. Při tragédii zemřelo 7 lidí a dalších 10 se zranilo. Obviněným v případě odsouzení hrozí až 10 let za mřížemi. Střední umělecko-průmyslová škola v Karlových Varech znovu otevřela obory sklář a keramik. Do 1. ročníku nastoupilo 10 žáků. Jedná se o maximální počet studentů pro letošní školní rok. V příštích letech by jich mělo být víc. S odbornou výukou pomohou porcelánka Tun 1794 v Nové Roli a sklárna Mozr. Oběma podnikům totiž chybí zaměstnanci, potvrdil generální ředitel sklárny Martin Dvořák.
5: Obory jako je brusič, obory jako je kulič nebo hranář, to jsou přesně ty obory, kde ještě potřebujeme zaměstnance. Nabízíme možnost stát se opravdu odborníkem v té dané práci a zároveň nabízíme velmi kreativní práci. To znamená, že každý, kdo u nás nastoupí, tak není jenom číslem, není jenom zaměstnancem, řekněme spíchačkama, ale nabízíme značnou část kreativní seberealizace každému.
2: Oba tradiční řemeslné obory pomohl oživit Karlovarský kraj, který studium 5 budoucích sklářů a 5 keramiků finančně podpoří. Sport. Jakub Kotrba rezignoval na pozici předsedy Českého tenisového svazu. Ve funkci bude do konce listopadu. Předsednictví po něm převezme dlouholetý kapitán ženské tenisové reprezentace a první místopředseda svazu Petr Pála. Kotrba vedl Český tenisový svaz od června 2024 a to poté, co funkci kvůli stíhání za podvody s dotacemi opustil dlouholetý šéf českého tenisu Ivo Kaderka. Z funkce Kotrba odchází z osobních důvodů.
0: Počasí.
2: V noci bude zataženo až oblačno, ojediněle doznívající přehánky, postupně bude polojasno, kránu v údolích ojediněle mlhy. Nejnižší teploty 9 až 6 stupňů a na horách 8 až 5. Zítra bude polojasno, odpoledne se bude tvořit kupovitá oblačnost, večer začne od jihu přibývat vysoká oblačnost. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů a na horách 14 až 17. Povane slabý západní až severozápadní vítr, večer severovýchodní a biozátěž bude na jedničce, tedy mírná. We'll be right back.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Na silnici 19 u Míšova na jižním Plzeňsku se srazilo nákladní auto s osobním. Nehoda překáží na vozovce. Dvě osobní auta bourala v sadech 35-níků v Plzni a v Plzni v ulici Těšínská u čerpací stanice se srazilo osobní auto s nákladním. I tam opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: Zajímalo vás někdy, jak přesně záchranáři na místě vyprošťují lidi z havarovaného auta? Nejen o tom bude sobotní akce Hrdinové Plzně za nákupním centrem Plaza, na kterou vás už za pár minut detailně pozveme. A kromě toho se od nás dozvíte i to, kdo dnes na Plzeňsku převzal prestižní senátní medaili.
0: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.
6: Máme krátce po 17. hodině, posloucháte Český rozhlas Plzeň, je středa 9. září, Ondřej Kapic přeje dobré odpoledne. Už po Ivetě Bartošové vám nabídneme dnešní hlavní regionální zprávy.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: U mikrofonu Štěpánka Zíková.
2: Hezké odpoledne. Nejvyšší ocenění předsedy Senátu parlamentu České republiky stříbrnou medaili získala dnes ředitelka mezigeneračního a dobrovolnického centra Totem Vlastimila Fajfrlíková. Slavnostní předání se uskutečnilo v sídle Totemu na Doubravce během zahájení nové sezony. Mluvit o tom budeme v našem vysílání už za chvíli. Téměř 30 souborů z 5 zemí se představí publiku na Mezinárodním festivalu divadlo, který dnes začíná v Plzni. Lidé se mohou těšit na malé i velké scény, venkovní produkce, na tradiční i alternativní divadlo. Už dnes večer ve 20 hodin vystoupí na náměstí Republiky soubor Vossa Theater. Na atraktivní představení, které je zdarma, zve dramaturg festivalu Michal Zahálka.
3: Velkolepá, taková podívaná s akrobací a velkými svítícími nafukovacími vesmírnými tělesy. To skvělá věc, na kterou moc zvu.
2: Více řekneme zhruba za půl hodiny. Město Plzeň zahájilo dnes stavbu nové víceúčelové sportovní haly na Borských polích v sousedství Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity. Moderní areál za přibližně 500 000 000 Kč nabídne zázemí pro vrcholový i amatérský sport a kapacitu až 2 500 diváků. Hotovo by mělo být do 30 měsíců. O provoz se pak postarají házenkáři z Talent Plzeň při Bolevecké základní škole. V otevřené krajině, ale i třeba v lesích přibývá v posledních letech rostlin, které jsou vázány na dusík. Způsobeno je to činností člověka a s tím i souvisejícím například přemnožením vysoké zvěře. Vyplývá to z výzkumu, kterým se zabývala Česká zemědělská univerzita. Botanik Jiří Sladký z plzeňského pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky připomíná, že proti nepříznivému trendu je možné bojovat různými způsoby.
4: Můžeme na těch svahových třeba polích osít tu ornou půdu třeba lučníma druhama, které brání jako nějakým splachům.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
5: Medicine man.

0: Středeční den v kraji, Český rozhlas Plzeň, je 6:15, dobré odpoledne. Novou sezónu zahájila dnes v Plzni na Doubravce tamní pobočka mezigeneračního a dobrovolnického centra Totem. Během slavnostního zahájení převzala jeho ředitelka Vlastimila Fajfrlíková malou stříbrnou medaili předsedy Senátu. Ocenění získala za 27 let práce v Totemu, kde vytváří podmínky pro setkávání lidí různých generací a také pro dobrovolnickou práci.
1: Medaile se dává pro lidi, kteří nějakým významným způsobem ovlivňují komunitu kolem sebe, pracují vlastně pro tu komunitu a tak jako vytváří ať už prostor, prostředí nebo příležitosti k nějaké společenské změně a k společenské kvalitě života.
2: Popsala význam medaile zástupkyně ředitelky Totemu Petra Bláhová. Ředitelku Vlastimilu Fajfrlíkovou ocenění potěšilo.
3: Je to prostě jako krásný, jako já vlastně jsem to netušila do minulého týdne, pak jsem dostala jenom takovou malou zprávu a nevěděla jsem vlastně úplně obsah, to jsem se dozvěděla až tady a je to vlastně nemalá, to je velká medaile a pro mě vlastně nejúžasnější je to, že pan předseda přijel sem a že to předal vlastně jako ve společenství lidí, který za ní stojí, za tou medailí, protože to nemůže člověk sám získat, že jo.
2: Pravidelně do Totemu dochází paní Barbora, její 90 let a s ostatními se stará o komunitní zahradu a účastní se i různých akcí pro seniory. U ředitelky Vlastimily Fajfrlíkové oceňuje její obětavost pro komunitu lidí v Totemu.
4: Já si myslím, že proto žije. Jiný význam asi neznám, že se obětuje pro ostatní a to je dneska teda velký dík. A já myslím, že za ty léta patří jí ten dík a to vyznamenání. Že pokud mluvím jako se známými, takže zatím jsou všichni spokojení s tím, co se tady děje, popřípadě někdo přijde s dalším nápadem.
2: Pravidelně do Totemu dochází i pan Václav Hebeda s manželkou. Jak on vnímá oceněnou ředitelku Totemu?
5: Ta, která to drží, že se rozdává a řídí to srdcem.
2: Miroslava Vyšatová vede pobočku Totemu v Plzni na Doubravce. Ředitelku Vlastimilu Fajfrlíkovou oceňuje za její nasazení.
6: Určitě to dobrovolnictví je jako její dítě a je to prostě poznat, jako, že to je srdcová záležitost. A děkujeme, že ji máme vlastně jako paní ředitelku.
2: Malá stříbrná medaile předsedy Senátu má zároveň jejího držitele povzbudit k další práci.
3: Určitě to tak vnímám, protože teď vlastně se chystáme k obhajobě na Evropské hlavní město dobrovolnictví a máme před sebou vlastně jakoby spoustu práce, která je s tím spojená. Budeme připravovat burzu filantropie a další vlastně projekty, které by měly vytvořit prostor zase pro růst té dobrovolnické vlastně aktivity v Plzni.
2: Popsala další plány oceněná ředitelka Totemu Vlastimila Fajfrlíková. Z Plzně Lukáš Milota, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, den v kraji.
1: Jaké počasí bude panovat zítra, tedy ve čtvrtek 10. září, tak o tom budou příští minuty našeho vysílání. 17 hodin 23 minut.

0: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, za 4 minuty bude 17:30.
1: Počasí.
0: O tom, jaké počasí nás bude čekat dnes a nebo dnes večer a v noci, si popovídám s meteoroložkou Martou Suchou. Jenom potřebuju dohledat telefonní linky, které se nám ztratily, takže já bych to vyřešil tak, že si zatím pustíme Lucí Bílou. Po Lucí Bílé se zkusíme s Českým hydrometeorologickým ústavem v Plzni spojit znova a já věřím, že tentokrát to klapne.

0: Lucie Bílá dospívala přesně v 17:30. Zkusíme to znova.
1: Počasí.
0: U telefonu vítám meteoroložku Martu Suchou. Dobrý den.
2: Hezký den.
0: O tom, jaké počasí je před námi, si teď popovídáme. Pojďme začít tím, co nás čeká večer a v noci.
2: Tak večer bude zataženo, místy ještě zpočátku s doznívajícím slabým deštěm, postupně budou srážky ustávat a v noci bude ubývat oblačnost, později během noci bude převažovat polojasno, k ránu se mohou v údolích vytvořit ojedinělé mlhy, nejnižší noční teploty ty při té zmenšené oblačnosti klesnou na 9 až 6 stupňů Celsia, vítr povane pouze slabý západní během noci.
0: A jaký tedy bude den, tedy zítřejší den?
2: Tak dopoledne bude málo oblačnosti, bude polojasno, odpoledne se pak bude tvořit kupovitá oblačnost a večer bude přibývat od jihu i vysoká oblačnost. Zítřejší den bude ale bez srážek. Nejvyšší denní teploty ty vystoupí na 18 až 21 stupňů Celsia a vítr tempované i během dne jen slabý, západní až severozápadní, večer převážně od severovýchodu.
0: Jen tak mě zajímá, jestli ještě do konce týdne máme počítat s nějakými srážkami, aspoň nějakými?
2: Tak ojediněle může pršet na jihu kraje v pátek a pak další srážky očekáváme až v neděli, zejména v neděli večer. To se dostaví od západu srážky, ale do té doby budeme většinou s oblačným počasím. Sobota bude slunečnější, o víkendu počítáme s tím, že budou teploty slabě na 20 stupňů Celsia, nejčastěji mezi 24 a 20 stupni.
0: Děkuji, tolik meteoroložka Marta Suchá. Děkuji za rozhovor a přeji pěkný večer. Naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou, hezký večer.
1: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.
0: Zkroucené plechy, zvuk sirén a také záchrana lidského života v přímém přenosu. Jak probíhá takový reálný zásah, ukážu už tuto sobotu hrdinové Plzně přímo v centru města. Už za pár minut se dozvíte, jaké adrenalinové ukázky si profesionálové pro vás letos připravili.

0: Aleš Průša z odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení magistrátu města Plzně. Moderátorku Ivu Kokešovou zajímalo, na jaký program se mohou návštěvníci těšit a jestli i letos hasiči se záchranáři předvedou, jak vyprošťují lidi z havarovaného auta.
1: Ano, tuhletu ukázku tam pravidelně zařazujeme, je to skutečně taková hodně asi pro lidi zajímavá ukázka, takže na hlavní scéně, kde budou probíhat všechny ty ukázky, v podstatě zahajujeme v 10 hodin a končíme v 18 hodin, takže v průběhu pořád budou vlastně další a další ukázky, tak tady ta ukázka konkrétně je plánovaná na 13. hodinu a bude probíhat hlavně tedy se základními složkami integrovaného záchranného systému, protože to jsou ty, který vlastně se podílí na bohužel na těchto případech. Takže budeme tam mít vlastně namodelovaný vrak auta a bude tam probíhat opravdu, jak vlastně postupují tyto složky při té konkrétní události.
2: Zaujalo mě také živé volání na linku 155. Co pak si pod tím máme představit v rámci této akce?
1: Ano, tak tato ukázka teda nikdy nebyla, to je nová, to je novinka. Přišla s ní záchranná služba a bude v podstatě probíhat tak, že budeme mít opravdu, když někdo skolabuje, je potřeba teda zasáhnout s první pomocí, takže a je potřeba samozřejmě zavolat na linku 155 a bude to probíhat tak jako v reálu, že já jsem vlastně neřekla, že budeme mít k dispozici i dvě velké LED obrazovky, kde diváci, kteří neuvidí přímo třeba na hlavní scénu, budou moci dívat i na tu LED obrazovku, kde budou ty ukázky komentované probíhat, takže bude skutečně voláno na linku 155 a bude přenášen jako video přenos ze zdravotnického operačního střediska přímo na tu LED obrazovku, takže uvidí i diváci, jak vlastně to probíhá, když se přijímá hovor a jak potom vlastně ta záchrana pokračuje.
2: Na té akci Hrdinové Plzně se samozřejmě budou prezentovat drony, to je téma, o kterém často slyšíme. Co tam návštěvníci uvidí?
3: Tak já jsem rád, že město Plzeň se vývojem dronů dlouhodobě zabývá. Při správě informačních technologií vznikla tato skupina. V současné době máme drony SIS zařazeny pro jednotkou sboru dobrovolných hasičů v Liticích a Policie České republiky i ostatní složky integrovaného záchranného systému je využívají policie například při dopravní nehodách nebo při bezpečnostních opatřeních, hasičský záchranný sbor při velkých požárech a diváci se tady mohou těšit na letové ukázky dronů, které město Plzeň v současné době má a kterými disponuje a určitě se budou mít na co těšit.
4: Den v kraji.

0: Ten, v který vás teď 4 minuty před 6:15 pozve do divadla. Plzeň totiž počínaje dneškem fandí divadlu, a to českému i zahraničnímu, na velkých i malých scénách, venkovnímu divadlu, činohře i alternativě. Jaké inscenace patří mezi lákadla prvního dne Mezinárodního festivalu divadlo, to zjišťovala kolegyně Anděla Blašková.
1: Velkým dnešním tahákem je venkovní představení souboru Vossa Theatr, které se uskuteční na náměstí Republiky od 8 hodin večer a vstup na něj je zdarma. Na podrobnosti k představení s názvem První krok už se ptám jednoho z dramaturgů festivalu Michala Zahálky.
2: Velkolepá, taková podívaná s akrobací a velkými svítícími nafukovacími vesmírnými tělesy. To skvělá věc, na kterou moc zvu. Kromě toho venkovního představení Vossy, tak v 17 hodin na Moving Station se odehraje slavnostní premiéra projektu What the Folk, což je taková velice očekávaná věc z dílny Soni Ferjenčíkové, což je tanečnice a choreografka, která se dostala na Slovensku dost do takového politického střetu se současnou slovenskou vrchností, a tady právě ten projekt, ve kterém se zaměřuje na folklor a jeho třeba i politické zneužívání, tak díky tomu, že ho koprodukuje Moving Station, tak se představí právě v české premiéře i festivalovým divákům.
1: Slavnostní zahájení festivalu poté obstará na nové scéně divadla J.K. Tyla od 19 hodin inscenace Tkalci.
2: Slavná hra Gerharda Hauptmana, klasika německého realistického dramatu konce 19. století. Ti Tkalci jsou v režii Mají Klečevské. Takový pohled na současnou společnost, ta hra Hauptmanova pojednává o vzpouře tkalců v polovině 19. století v Slezských Sových horách, kousek od Broumova. A tady je to zamyšlení nad tím, co se může stát se současnou společností, když bude přehlížet sociální problémy, kterými je třeba sužovaná.
1: Festival divadlo je několikaletý a v Plzni už tradiční. Z vašeho úhlu pohledu, co přináší Plzni potažmo divákům, které zavítají na festival?
2: My se snažíme divákům a diváčkám v Plzni přinášet pestré zážitky. Já myslím, že pestrost je taková věc, která je pro nás hodně podstatná. Snažíme se přivážet divadlo, které je zábavné, které nějakým způsobem neotřelé, přináší nějaké experimentální tendence nebo ohledává právě současná témata, jak jsme o nich mluvili. Máme zkrátka výběr, ve kterém by si na své měl přijít v uvozovkách každý, a pevně věříme, jak o tom snad i naši plzeňští kolegové a plzeňské kolegyně mluví, že přinášíme nějakou inspiraci, ze které potom to město může i přes rok žít.
1: Přibližuje Mezinárodní festival divadlo dramaturg Michal Zahálka. Festival kromě inscenací nabízí také debaty, workshopy a další akce. V Plzni potrvá do 17. září. Anděla Blašková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plzeň. Den v kraji.

0: Dosud nejrozsáhlejší vegetační výzkum v Evropě provedli vědci z České zemědělské univerzity v Praze. V letech 1960 až 2020 zanalyzovali zhruba 650 tisíc vegetačních ploch. Podle jejich zjištění během té doby došlo k prudkému nárůstu výskytu rostlinných druhů, kterým se daří v půdě bohaté na dusík. Stojí zatím zejména lidská činnost, která zvyšuje množství dusíku v ovzduší a také krajině.
1: Má to široký kontext. I v lesích můžeme pozorovat větší přísun rostlin vázaných na dusík. Je to vysokými stavy zvěře, která je přemnožená a nejen tak sama od sebe, a je to tím, že člověk to dovolí a i chybí přirození predátoři, který člověk zlikvidoval. Takže obecně to lze říct, že člověk tomu přispívá v různých oblastech své činnosti.
2: Říká botanik Jiří Sladký z oddělení sledování stavu biodiverzity plzeňského pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky. Kterým druhům rostlin se daří v půdě bohaté na dusík?
1: Především jsou to známé kopřivy, dvoudomé, bršlice, kozí noha, různé druhy bodláků, pcháčů, ale i strav, ku podivu, to může být i ovsík vyvýšený.
2: A tyhle druhy tedy vytlačují ty, které dusík zrovna nemilují?
1: Co se týče trav, tak ubývají druhy jako například třeslice prostřední, ovsíř luční, z bylin například kohoutek luční nebo řeřešnice luční.
2: Vysvětlíte nám, prosím, ten proces, jak k tomu dochází?
1: Ty druhy náročnější na dusík mají prostor, šíří se do vegetace tím způsobem, že prostě větší pokryvností tyto druhy zastínují a ty mizí. Vlastně můžeme si i podívat, protože to má vliv samozřejmě i na vegetaci. Takže můžeme se podívat na mapu vegetace. Tak se musíme na tomu dostat ještě. Tak. A tady máme území mezi Vránovem a Staňkovem. Je to údolní niva Radbuzy. Tady vidíme, že v období mapování 2001 až 2005 louky byly vymapovány jako přírodní biotop. A když se podíváme na vrstvu z roku 2007 až 2026, tak už víc jak z 50% louky jsou zařazeny jako louky kulturní. Čili tím se nám i mění rozloha přírodních biotopů, že je tam větší přísun dusíku. Okolo samozřejmě je tam orná půda, to má na to velký vliv.
2: A to obecně platí v rámci celé České republiky?
1: Já bych řekl, že ano, záleží vždycky na typu krajiny a konfiguraci terénu, a jestli jsou tam nějaké filtrační půdy nebo vegetace.
2: Co je určující pro tu změnu v mapách z toho přírodního biotopu, že se to změní?
1: Každý biotop má své diagnostické druhy. No a když mapovatel přijde, tak podle těch diagnostických druhů, které tam nalezne nebo zaznamená, musí potom posoudit, do jakého biotopu to lze zařadit. A když se tam více vyskytují ty druhy vázané na dusík, ta struktura biotopu je taková, že to nemůže zařadit jinak než do kulturního nebo nepřírodního biotopu.
2: Dá se proti tomu nepříznivému posunu něco dělat?
1: No tak samozřejmě, zvláště třeba v zemědělství, můžeme na těch svahových třeba polích osít tu ornou půdu třeba lučníma druhama, které brání jako nějakým splachům. I my osobně můžeme, protože dost dusíku je také spadem atmosférického dusíku na půdu. To se tvoří hlavně z automobilismu, takže můžeme nejet zbytečně autem, nejezdit v jednom, spojovat prostě cesty a tak dál. A nebo taky, že nebudeme dělat černé skládky, kde se hromadí dusík, každý u sebe může začít.
2: Takže základní doporučení zní, omezme činnost, která produkuje dusík.
1: Určitě.
2: Z Plzně, Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: Tady je Český rozhlas Plzeň. Maximálně do 3 let vznikne na Borských polích v Plzni nová sportovní hala. Detaily poví ve zprávách Štěpán Kazíková. Za 5,5 minuty bude 18 hodin.
1: Den v kraji.
0: A co říct zítřek? Jak pomoci člověku, kterému vážná nemoc už nedovoluje žít, tak jako dřív? O domácí hospicové péči, podpoře nevyléčitelně nemocných i jejich rodin a také o tematické výstavě a přednášce si budeme zítra dopoledne povídat se sociální pracovnicí hospicu svatého Jiří v Chebu Soňou Škvareninovou. V zítřejším vysílání Rádia vašeho kraje se můžete těšit na další díl seriálu Řidičská abeceda. Povíme si v něm, co vám hrozí, když na silnici vyjedete s autem bez platné technické kontroly nebo s ním dokonce způsobíte nehodu. Pěkné lidové melodie z Nepomůcka a zajímavé vyprávění o krčmě u sklepu bude obsahem zítřejšího večerního špalíčku lidových písní. A i zítra vás v 17 hodin provede hlavním děním v našem regionu Ondřej Kapic. Hezký večer.
1: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, zprávy.
2: Plzeň začala stavět na Borských polích víceúčelovou sportovní halu za 500 milionů korun. Už 15 let funguje v Plzni na Klatovské třídě obvodní knihovna Bory. Zítra bude polojasno, postupně oblačno a teploty do 21 stupňů. Pěkný podvečer přeje Štěpánka Zíková. Plzeň dnes zahájila stavbu nové víceúčelové sportovní haly na Borských polích. Bude stát v sousedství Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity. Moderní areál za přibližně 500 milionů korun nabídne zázemí pro vrcholový i amatérský sport. Kapacita bude až 2500 diváků. Hotovo má být do 30 měsíců, říká mluvčí magistrátu Barbora Hajková.
3: Sportovci tak získají moderní prostor, který bude sloužit nejenom házené, ale taky dalším halovým sportům. Využívat ty budou moci třeba futsalisté, volejbalisté, florbalisté a další sportovní kluby. Hala zároveň umožní pořádání významných sportovních utkání, turnajů a dalších akcí.
2: 15 let od svého založení si letos připomíná obvodní knihovna Bory v Plzni na Klatovské třídě. Sídlí v budově Střední průmyslové školy Strojnické a navštěvuje ji zhruba 2500 registrovaných čtenářů. Jak se knihovna za dobu svého působení změnila, popíše vedoucí Kateřina Richtersová-Smílková.
4: Začali jsme v menších prostorech a později se připojil zrekonstruovaný prostor, takže nyní máme knihovnu bezbariérovou, máme tu sociální zařízení, dětský koutek, čítárnu. Každý si tady může najít svoje místo. Knihovna je pro dospělé i pro děti, pro celou rodinu.
2: Výročí knihovna v Plzni na Borech oslaví v úterý 15. září akcí nazvanou 15 let na Klatovské. Poslanci dál jednají o novele stavebního zákona, kterou do sněmovny vrátil Senát. Návrh má podle vládní koalice hlavně zrychlit stavební řízení a zřídit centrální stavební správu. Opozice namítá, že předloha povede k destabilizaci stavebního řízení a přispěje také k legalizaci černých staveb. Podobné výhrady mají také senátoři, kteří se plánují obrátit na ústavní soud, pokud novela sněmovnou projde. Lidé se budou moci naposledy rozloučit se zpěvákem a textařem Jojo Bendu Richardem Tesaříkem přesně za týden 16. září. Smuteční obřad bude ve Strašnickém krematoriu v Praze a začne v 11 hodin. Oznámil to hudebníkův syn Štěpán. Richard Tesařík zemřel v neděli, bylo mu 80 let. Kromě hraní v kapele vydal i několik sólových alb a účinkoval v muzikálech.
0: Sport.
2: V 19 hodin začne druhá dohrávka 5. kola mezi fotbalisty Hradce Králové a Plzně. Předseda Českého tenisového svazu Jakub Kotrba z osobních důvodů rezignoval. Ve funkci bude do konce listopadu. Svaz po němu povede bývalý český tenista Petr Pála.
0: Počasí.
2: Zítra bude polojasno, ráno se mohou v údolích vyskytovat ojedinělé mlhy. Odpoledne se bude tvořit kupovitá oblačnost a večer bude přibývat vysoká oblačnost od jihu. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů a na horách maximálně 17. Slabý západní až severozápadní vítr se večer změní na severovýchodní a biozátěž bude na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Na dopravní nehodu dejte pozor na silnici 19 u Míšova na jižním Plzeňsku. Bouralo tam nákladní auto s osobním, nehoda překáží na vozovce, jeďte tam opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Muziky.

Milé posluchačky a milí posluchači, je právě čas na dobrou dechovku. Od mikrofonu Českého rozhlasu vám krásný den a poslech přeje Jan Skládal. Dozněla písnička Antonína Borovičky a Vildy Moraveckého Milé vzpomínky v podání Veselky Ladislava Kubeše. Dnešní vydání pořadu Muziky muziky věnujeme rovněž milým vzpomínkám, a sice zpěvačce, která se narodila 30. srpna 1961 a jejíž život je s dechovkou zcela prostoupený, paní Ivanou Zbořilovou. Měla jsem kliku na kapelníky, říká. A když se podíváme na její pěveckou kariéru, je zřejmé, že to nebyla jen klika, ale také pořádný kus práce a talentu. Její hlas zazníval po boku Václava Hybše, s Veselkou Ladislava Kubeše a v posledních letech také s Krajankou Václava Hlaváčka. Kapel, se kterými během své kariéry spolupracovala, ale bylo samozřejmě mnohem víc. Na kontě má kolem 200 nahraných skladeb. Účinkovala v populárních televizních pořadech, včetně legendárních Vlachovek a silvestrovských programů. Vystupovala na festivalech a s kapelami procestovala kus světa. A přestože se může zdát, že pro zkušenou zpěvačku už musí být vystupování rutinou, Ivana Zbořilová přiznává, že trému měla vždycky. A má ji dodnes. Zpívala jsem s hvězdami, ale neměla jsem to zadarmo, říká. Nyní si poslechneme písničku Jana Lipolda s textem Zdeňka Beneše Za maminčinu lásku a Utíká to utíká, opět z pera Jana Lipolda s textem Miloně Čepelky. Hraje Veselka Ladislav

V občanském životě se Ivana jmenuje Chlupová. Na pódiu ji ale už desítky let známe jako Ivanu Zbořilovou. A vysvětlení je vlastně jednoduché. Zbořilová je její rodné příjmení. Když začínala, Václav Hybš a Ladislav Kubeš ji doporučili, že příjmení Chlupová nebude pro zpěvačku na plakátech a pódiích úplně ideální. Ivana se nechala přesvědčit a přijala své rodné příjmení jako umělecké. Podobnou zkušenost měl ostatně u Václava Hybše také zpěvák Jan Smigmátor. I jemu kdysi radili, aby si změnil jméno, protože prý s tím současným daleko nedojde a nikdo si ho nebude pamatovat. Jan Smigmátor ale zůstal Smigmátorem, Ivana Zbořilová naopak na radu zkušenějších kolegů dala. Z tohoto rozhodnutí má radost také její tatínek. Ivana totiž používá stejné příjmení jako její bratr, který je rovněž profesionálním muzikantem. Je to úspěšný jazzový bubeník, který hrál například v JAR nebo v big bandu Felixe Slováčka. Spolupracoval s Ondřejem Rumlem, Martou Kubišovou i Hanou Hegerovou. Je členem kapely Petra Maláska a koncertuje také s Lucí Bílou. Pro nás už se chystá skladba Stůj při mě, lásko má, složená Jiřím Bránou s textem Václava Babuly a hornoveselská polka Jana Lipolda s textem Jaroslava Hájka.

Hudební prostředí bylo Ivaně Zbořilové vlastní už od dětství. Tatínek hrál na housle, uměl zpívat a měl dobrý rytmus. Také maminka pěkně zpívala. A tak se u Zbořilových zpívalo prakticky pořád. Doma, v autě, při různých příležitostech. Z rádia zněly písničky z Vlachovky a právě na nich Ivana vyrůstala. Silnou vzpomínkou na dětství jsou pro ní také návštěvy u babičky. Odsunul se stůl ke stěně, pustilo se rádio a začalo se tančit. Když nastoupila do první třídy v Hrádku u Rokycan, chtěla zpívat v pěveckém kroužku. Jenže ji tehdy ještě nevzali, musela počkat až do třetí třídy. To jí ale nezabránilo zpívat jinde. Už jako osmiletá až desetiletá vystupovala v Hrádku s dechovou kapelou. A nebyla tam sama, bubnoval v ní také její bratr. Ivana navštěvovala tehdejší lidovou školu umění, kde se učila zpěv a klavír. A v 15 letech přišel další důležitý krok. Začala zpívat s kapelou Favorit. Právě tam, podle svých slov, dostala jednu z nejdůležitějších životních lekcí. Hraní s kapelou pro ně bylo školou života. Školou, která člověka naučí věci, které se na konzervatoři nenaučí. Pro dnešek již více vzpomínek nestihneme, a tak se s paní Ivanou Zbořilovou setkáme opět za týden. Pojďme si nyní vychutnat borkovickou polku Ladislava Kubeše staršího s textem Jiřího Vostrovského a po ní píseň Mamko vám Antonína Pavluše, kterou s veselkou Ladislava Kubeše zpívá Ivana Zbořilová s Milanem Černohouzem. Od mikrofonu rádia vašeho kraje se s vámi pro dnešek loučí a brzy se opět naslyšenou těší Jan Skládal.

0: opět vydávají na cesty po našem regionu. V úterý 15. září se na zábavnou talk show můžete těšit ve Zbyrohu. Přijedou za vámi herečka Vendula Křížová a dlouholetý člen hereckého souboru Pražského divadla na Vinohradech Jaroslav Satoranský. Otázky Tondy Procházky. Kino Zbyroh v úterý 15. září od 18 hodin. Vstupenky seženete v pokladně kina hodinu před natáčením.
1: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň,

Pěkný dobrý večer. Také máte doma nějaký krásně malovaný čbánek, který s láskou opatrujete a nebo se s ním naopak těšíte při každodenním používání? Právě na čbány, čbánky a také jejich výrobu se podíváme v následující půlhodince Špalíčku lidových písní. Pěkný poslech přeje Michaela Vondráčková.

dutou nádobu s jedním uchem k uchovávání tekutin a k pití, tedy čbánek, jistě dodnes najdeme v řadě domácností. V minulosti ho rádi používali i naši předci. Ať už šlo o čbánek hruškovitého, soudkovitého a nebo třeba kulovitého tvaru. V lidovém prostředí se vyskytoval hlavně čbánek keramický, který technicky i výtvarně patřil k vrcholným projevům hrnčířského řemesla a také byl měřítkem zdatnosti výrobce.

Keramické čbánky, právě o nich si povídáme v dnešním Špalíčku. Nejstarším datovaným výrobkem, který můžeme zařadit do lidové hrnčiny, je údajně čbánek jistého Nemazala z Berouna z roku 1577. Nejjednodušší bývaly výrobky režné, tedy neglazované, a černé, zakuřované. Koncem 19. století prý na každé zemědělské usedlosti bývalo 4 až 6 čbánů. Fajáncové čbány z produkce novokřtěnců, tedy habánů, usazených na Jižní Moravě, se objevily na konci 16. století a šlo už o luxusní zboží určené vyšším společenským vrstvám. Do lidového prostředí se fajáncové čbány dostaly až na počátku 18. století.

Na vlnách Českého rozhlasu posloucháte špalíček lidových písní, který dnes věnujeme džbánkům v lidovém prostředí. Džbánky spolu s mísou v domácnosti plnívaly také funkci reprezentační a na jejich výzdobě se tedy nešetřilo. Na džbáncích jste tak mohli najít nejrůznější dekory, ale i letopočty, anebo nápisy vztahující se k majiteli, protože bývaly zhotovované na objednávku. Zvláštní kapitolou jsou pak džbánky cechovní, kde funkce reprezentační přímo dominuje a takový krásně vyvedený džbán patřil k významným památkám cechovního majetku.

0: Kyslák, Krčák, Baňka, Plucár, i to jsou krajové názvy čbánků, označující vždy charakteristický tvar nádoby. Třeba taková Baňka. To býval džbán kulovitého nebo soudkovitého tvaru s úzkým hrdlem, který sloužil hlavně k uchovávání lihovin, ale na poutních místech prý do něj lidé třeba také nabírali léčivou vodu. Mezi džbánky se ale v minulosti objevovaly třeba i takové zajímavosti jako takzvaný kouzelný džbánek, který umožňoval pití jen z určité polohy, anebo třeba džbánek takzvaně obličejový s výzdobou v podobě lidské tváře. Vida, kolik podob může nabírat taková věc, jakou je čpánek. Dnešní Špalíček končí, loučí se s vámi a hezký večer přeje Michaela Vondráčková.
1: V hospodě.

0: poradíme, pomůžeme, naučíme, vylepšíme. Vše pro domácí kutily, chovatele a zahrádkáře. To je Hobby Magazín. Pořad pro všechny, kteří se neradi nudí. Hobby Magazín s Arturem Kubicou každou sobotu v 10 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Zhruba dvojnásobek letních požárů lesů nebo trávy oproti loňsku řešili letos hasiči v Plzeňském kraji. Starý Plzenec u Plzně postaví v centru park, jde o první etapu do stavby centra. Zítra bude polojasno, postupně oblačno a teploty do 21 stupňů. Dobrý večer, přeje Štěpánka Zíková. Zhruba 270 požárů trávy nebo lesa řešili letos v létě hasiči v Plzeňském kraji. Je to o 128 případů víc než v loni. Důvodem jsou vysoké letní teploty. Celkovou škodu hasiči vyčíslili na téměř 16 milionů korun, říká jejich krajský mluvčí Petr Poncar.
2: Nejtěžší zásahy byly požáry u Velhartic a Brodu nad Tichou. Oba byly ve špatně přístupném terénu a vyžádali si nasazení velkého počtu hasičů a také letecké hasicí techniky. Většinu letních požárů způsobila nedbalost, jako například zakládání ohňů v přírodě nebo kouření. Na polích vznikly některé požáry také při sklízení obilí.
1: Starý Plzenec u Plzně vybuduje v prostoru takzvané smetanky nový park. Jeho součástí budou nové stromy, keře, tribuna a vodní plocha, které nahradí zanedbaný prostor v centru. Město už podepsalo smlouvu se zhotovitelem a jak informovalo v tiskové zprávě, za práce zaplatí 32 milionů korun.
3: Jezírko bude dominantou nového parku. Rozděleno bude na hlubší a mělkou část a osázené vodomilnou vegetací. Park doplní také suchý poldr, který rozšíří schopnost území zadržet srážkovou vodu. Ze Starého Plzence Julie Tomášková, Český rozhlas.
1: Sněmovna schválila novelu stavebního zákona. Hlasy vládních stran přehlasovala Senát. Počítá hlavně se zřízením státních stavebních úřadů. Podle koalice má také novela urychlit povolování staveb. Policisté vyzývají rodiče, žáky i učitele, aby ve školním systému bakaláři používali silná a jedinečná hesla. Kriminalisté teď v Praze vyšetřují případ, kdy škole přišla přes bakaláře výhruška z účtu jednoho ze studentů. Tu podle dosavadních zjištění rozeslal zatím neznámý pachatel, kterému se povedlo překonat zabezpečení studentova účtu. Pokračuje mluvčí pražské policie Jan Daněk.
4: Včera jsme v Praze řešili výhrušku škole, která byla zaslána prostřednictvím systému bakaláři. Kvůli tomu byly aktivovány prvosledové hlídky a skupina zaměřená na problematiku radikalizace. Ve spolupráci se zaměstnanci školy byla přijata opatření k zajištění bezpečnosti žáků a zaměstnanců.
1: Jde už o druhý podobný případ v poslední době. Policie proto doporučuje uživatelům systému bakaláři, aby si zabezpečení svých účtů zkontrolovali a nikomu neříkali svoje přihlašovací údaje.
0: Počasí.
1: Dnes večer bude zataženo, místy doznívající slabý déšť. Během noci čekejte ubývání oblačnosti, postupně bude většinou polojasno a kránu se mohou v údolích vytvářet ojedinělé mlhy. Nejnižší noční teploty 9 až 6 stupňů a na horách 8 až 5. Zítra bude polojasno, ráno se mohou v údolích vyskytovat ojedinělé mlhy. Odpoledne se bude tvořit kupovitá oblačnost, večer bude přibývat vysoká oblačnost od jihu. Nejvyšší teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů, na horách bude maximálně 17. Slabý západní až severozápadní vítr se večer změní na severovýchodní a biozátěž bude na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Nákladní auto se srazilo s osobním u Míšova na jižním Plzeňsku na silnici 19. Jeďte tam opatrně, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Do Českého rozhlasu napsal jeden z posluchačů, že máme sdělit jednu mimořádně důležitou věc, že na internetových stránkách je použitý mluvnický tvar oni dokáží. A on píše, že tvar oni dokáží není spisovným tvarem českého jazyka, že spisovné je jedině oni dokážou. A to jsem se podivil, protože mnohdy to bývá naopak. Že říkáme to ou a ono je spisovné spíš to i.
2: Přesně tak. A vlastně je to ještě jednodušší, protože pravdu máte oba, i pan posluchač, i vy. Původní tvar byl s i, oni dokáží, a protože se v mluvené řeči nepoužíval, tak od 90. let se pravidlo rozšířilo a spisovné je oboje. Dokážou i dokáží.
1: Skutečně, ale on přitom přikládá příručku Ústavu pro jazyk český, kde je napsáno, že spisovné je dokážou a vůbec tam o dokáží není řeč. Tak jsem si říkal, že má pravdu.
2: Pan posluchač přehlédl takovou drobnost, jako je odkaz poznámkový. Je tam malé číslíčko, které se dá navíc prolinknout, a tam je vysvětlivka. A v ní se doslova píše, že u tohoto typu sloves je přípustná obojí koncovka a ta s i, to dokáží nebo píší a podobně, se považuje za zastarávající neboli v písemném projevu neutrální, ale v tom mluveném už trošku míň frekventovanou a poněkud knižní tím pádem. Co se víc píše než říká, to se považuje za knižní. Takže spisovné to je, akorát, abych mluvila trochu hovorově, akorát jde o slohový příznak.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Víte, proč stříhání nechtů nebolí? Protože viditelnou část nechtů tvoří odumřelé buňky, které nejsou nijak spojené s nervy a proto nejsou citlivé. Kořeny nechtů, skryté pod kůží, jsou naproti tomu nejčerstvější a nehet sám je z velké části přirostlý k prokrvenému a inervovanému lůžku. Odtržení nebo odlomení nechtu z tohoto lůžka pak bolí značně. Vysvětlení, proč nechty vůbec máme, je poměrně jednoduché. Chrání citlivé konečky prstů a umožňují jemnější manipulaci. O přínosnosti nechtů na rukou asi nikdo z nás nepochybuje. Náramně se nám hodí při loupání ovoce, otevírání plastových obalů, plechovek nebo skládání různých stavebnic. Ale proč máme nechty i na nohou? Důvod je totožný a připomíná nám, že máme společné předky s primáty. Ti měli pro šplhání po stromech drápy. Primáti se ale začali pohybovat po tenkých větvích, kde jim drápy spíš překážely, a tak se postupně přeměnili v ploché nechty, na rukou i na nohou. Když prapředek člověka se stoupil na zem, nohy začaly sloužit jen k chůzi, nechty nám však zůstaly dodnes. Nenadarmo se primátům říká také nehetnatci.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

sejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kost.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Poslanci znovu schválili stavební zákon, přehlasovali veto Senátu. Česko dnes zažilo velké teplotní rozdíly. Zítra bude oblačno až polojasno, na horách výjimečně s přeháňkami a teplotami do 21 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Stavební řízení by mohlo zrychlit. Počítá s tím koaliční návrh stavebního zákona, který schválila sněmovna. Přehlasovala tak veto senátorů, kteří novelu poslancům o prázdninách vrátili. Sněmovna o změnách ve stavebním řízení jednala celé odpoledne. Opozice změny kritizovala. Upozorňovala třeba na to, že umožní legalizaci černých staveb. Podle poslance hnutí STAN Lukáše Vlčka novela taky pomůže developerům.
2: Oni možná urychlí některé developerské projekty, protože ono to bude fungovat, takže se tak říkají zhasne bez nějakých základních pravidel. Povolí se věci v národních parcích, na půdách té nejvyšší ochrany, aby se možná některé projekty povolily, které by se za standardní situace třeba ani nepovolily, tak to možná je ale i cílem předkladatelů.
0: Koalice naopak tvrdí, že stavební řízení zrychlí díky vzniku nové centrální stavební správy. Přes 100 tun pískovce odpadlo ze skal při ničivém požáru v Národním parku České Švýcarsko před 4 lety. Podrobná analýza vzorků z Dlouhého a Pravčického dolu podle odborníků zároveň ukázala, že oheň způsobil ve skále mikrotrhliny. A to přesto, že pískovec odolával výrazně nižší teplotě než okolní stromy, jak potvrzuje Michal Filipi z Geologického ústavu Akademie věd.
3: V těch laboratorních studiích se ukazují nějaké přeměny, které v tom pískovci by měly nastat až po 1000 stupňů. Zaznamenali jsme pouze změny právě do těch 300 zhruba stupňů Celsia, takže je pravděpodobné, že skutečně vyšší teploty tam přímo na tom pískovci nebyly, a pokud tak pouze na krátkou dobu.
0: Olomoucký vrchní soud potvrdil Patriku Cigošovi výjimečný trest 27,5 roku za loňskou vraždu ženy v Mírově na Šumpersku. Rozsudek je pravomocný. Muž svou partnerku brutálně ubodal 3 týdny po podmínečném propuštění z mírovské věznice. Tam seděl taky kvůli vraždě. Muž si tak navíc bude muset odpykat ještě zhruba 5 let předchozího trestu. Česko dnes rozdělili velké teplotní rozdíly. Mohla za to postupující studená fronta. Na západě republiky pršelo a teploty se nedostaly přes 18 stupňů. Na Moravě a ve Slezsku bylo naopak horké slunečné počasí s tropickými teplotami i přes 32 stupňů Celsia. Teplotní rekordy tam přepsaly zhruba 2/3 stanic. Vyplývá to z údajů Českého hydrometeorologického ústavu. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku, kde teploměr ukázal 32,5 stupně. Sport. Fotbalisté Jablonce zvítězili v dohrávce 5. kola šance ligy proti Baníku Ostrava 3-0. Za domácí skórovali Novák, Růsek a Polidar. Pro Jablonec je to první ligová výhra po 3 zápasech. V tabulce je teď 5. Počasí. Zítra bude oblačno až polojasno. Na horách se výjimečně vyskytnou slabé přeháňky. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů. Na jihu Moravy až 23.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na kilometru 175 ve směru na Brno je po nehodě 2 nákladních aut neprůjezdný pravý jízdní pruh. A na dálnici D11 na 35. kilometru směrem do Prahy stojí porouchané auto. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
4: Specializuje se na výzkum učení, paměti a neurovědy. Je profesorem Karlovy univerzity, působí i jako neurokouč, kdy pomáhá manažerům v profesním rozvoji. Sám si prošel zkušeností s vyhořením. Neurovědec Aleš Stuchlík je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
5: Dobrý den, zdravím vás a děkuji za pozvání.
1: Alex a host.

0: neurovědcem, profesorem Karlovy univerzity Alešem Stuchlíkem, který také působí ve Fyziologickém ústavu Akademie věd. Pane profesore, já vím, vy jste mi řekl před natáčením, že vám klidně mohu říkat Aleši, tak já uvidím, jak mi to půjde, ale začnu tím oslovením pane profesore. Než se dostaneme blíže k vašemu oboru a budeme si povídat o trénování paměti, stresu, o snech, tak prozraďte, co vás přivedlo ke studiu mozku.
1: No to je hrozně zajímavá historka, kterou už jsem vyprávěl tolikrát, že se skoro zdráhám jí říkat znova, ale bylo to tak, že já jsem chtěl odjakživa dělat terénní zoologii. Já jsem myslel, že budu prostě jezdit na expedice, že budu jako Attenborough, jo, jako, že budu prostě sbírat, objevovat nový druhy. A potom mi bylo vysvětleno jednou osvícenou pedagoškou na vysoké škole, že když nebudu v zoologii úplně ta špička, to 1% nahoře, takže skončím tak, že budu dělat kurátora nějakých sbírek jako z kamenělin a vycpanej zvířátek v okresním muzeu. A to mě tak úplně nelákalo. Takže to byla vlastně takhle prozaická cesta, že ona mi promluvila do duše a řekla, jestli bych si nevybral nějaký třeba laboratornější obor, nějaký prostě bílej plášť. A já jsem na ní teda dál a když jsem si vybíral mezi těma laboratorníma oborama, tak neurovědy mě fascinovaly tím, jak je mozek strašně tajemný, jak je vlastně složitý, jak je do jistý míry i nepopsatelný. A já si to myslím čím dál tím víc, že ho do detailů úplně skrz naskrz nepopíšeme vůbec nikdy, že to není v našich silách, protože ho poznáváme zase tím naším mozkem.
0: A není to tak trochu frustrující, když víte, že ho nikdy detailně neprobádáte?
1: No, to záleží na tom, jak to pojmete. Jestli to pojmete jako, že to je frustrující, anebo že to je na tom to hezký. Že
0: to je takový... máte to druhé.
1: Tak, tak. Možná na to narazíme, až si budeme povídat o stresu, ale ono hrozně záleží na tom, jak se k té dané situaci, že ta daná situace je většinou neutrální, ale hrozně záleží na tom, jak se k tomu postavíte. Takže já přes všechny zkušenosti, traumata a různý zranění z minulosti, tak vlastně pořád jsem asi svým způsobem optimista, idealista, takže se na to dívám takhle.
0: Je něco právě v tom mozku, co vy jako neurovědec sledujete, zkoumáte a blížíte se třeba k nějakému novému poznání, nebo přál byste si, abyste to poznání získal?
1: Díky tomu, že můžem pracovat i experimentálně s využitím nějakých laboratorních modelů, tak se vlastně stále lépe a lépe popisuje to, a pracujeme na tom i my, to, jak je vlastně v mozku kódovaná vzpomínka. Co to znamená, že si pamatujeme a co se v tom mozku odehrává. Já si myslím, že neurovědy nikdy neobjasní úplně, co to je duše, protože to je doména spirituality, ale to, jak třeba je tam někde uložená vzpomínka na synapsích, na těch nervových spojích, to si myslím, že tomu bychom se mohli aspoň trochu přiblížit. A hodně těch výsledků máme díky tomu, že u těch laboratorních modelů se můžeme přeci jenom do toho mozku podívat s větším vhledem nebo ve větším detailu, tak jak to u třeba lidí, který ten výzkum mají přežít a odejít po svých, tak není z technologických, ale zejména etických důvodů možný. Ale i přesto si myslím, že zdaleka nesmíme všechno, co dokážeme. Jo, že jako není to tak, že bychom směli úplně všechno, čeho jsme technologicky schopni.
0: Dobře, tak vy jste sám nastolil další téma, kterému se budeme věnovat, a to je tedy vzpomínka. Tak za malou chvíli o vzpomínkách budeme mluvit. Naším hostem je profesor Aleš Stuchlík.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Společnost vám dělá Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je neurovědec Aleš Stuchlík. Pane profesore, když je vzpomínka, když dva lidé vzpomínají na jednu věc, kterou společně prožili, tak každý si ji třeba vybavuje jinak a skutečná vzpomínka je ta, kterou si zapíšeme třeba do deníčku. Tam je opravdová vzpomínka. Čím to, že po letech se daná věc, daná událost každému vybavuje jinak?
1: Upřímně, já si myslím, že i v tom deníčku ta vzpomínka je subjektivní. Je to právě proto, že vzpomínky jsou subjektivní a náš mozek si často zapamatuje jenom ty klíčové rysy dané situace a ten zbytek si prostě dotvoří. Jo, málo kdo, je to opravdu asi pár lidí, říká se jim mnemonisti, má takovou fenomenální dlouhodobou paměť, že si pamatuje jako neuvěřitelné věci, ale často to bývá tak, i když nám jakoby ten mozek namluví, že si pamatujeme úplně všechno do posledního detailu, tak ve skutečnosti ty paměťové okruhy si uloží jenom ty klíčové rysy dané situace a ten zbytek si prostě při tom vybavení dopočítají. Navíc je to komplikovaný ještě tím, že se často stává, že ty vzpomínky, když si je vybavíme, tak se stanou znova takový, já bych tak, to nehezký slovo, jako labilní, jo, takový jako nestálý a znova se vlastně přeukládávají, což může mít jako jednak negativní důsledky, třeba takhle vznikají pravděpodobně některé falešné vzpomínky, že vlastně si vzpomínáme na to, jak jsme si na, nespomínáme si na tu situaci, ale vzpomínáme si na to, jak jsme si na to vzpomněli minule, jo. A ale zároveň to má docela dobrý využití třeba v terapii. Já myslím, že spousta druhů terapie pracuje s tím, že když má člověk nějakou jako zraňující vzpomínku, která ho nějak trápí nebo mu způsobuje třeba psychické obtíže, takže si ji vybaví třeba v tom bezpečném prostředí s tím terapeutem a pak si ji vlastně přeskládává, takzvaně se to odborně tomu říkají, se tomu říkáme rekonsolidace a tímhletím jako přeformátováváním, přeskládáváním může docílit toho, že ta vzpomínka pro něj tak zraňující není. Říká se tomu restrukturalizace, přerámování, jo, takový jsou na to různý termíny odborní.
0: Takže je paměť skutečně milosrdná nebo sama od sebe, nebo jí musíme pomoct právě prostřednictvím té terapie?
1: Třeba u těch traumat je to asi potřebný často jí jakoby pomoci, že jo. V něčem je paměť milosrdná, popisuje se vzpomínkový optimismus, u kterého se teda musím přiznat, že jsem se teď sám nachytal, protože neznám moc studií, který by se tomu vzpomínkovému optimismu věnovali, ale v něčem ta paměť milosrdná je, tam je to třeba zajímavý, když člověk onemocní nějakou neurodegenerativní poruchou, která se projevuje ztrátou paměti, jako je třeba Alzheimerova nemoc, tak tam se říká, že v něčem je tam vlastně taková milosrdnost v tom, že ten dotyčnej si ten svůj stav neuvědomuje. Ale z mojí zkušenosti to jako neplatí úplně stoprocentně a hlavně se to dá říct spíše o těch pozdějších fázích té nemoci, kdy už se vlastně nějakým způsobem rozpadá ta integrita toho jedince. Jo, takže paměť na jednu stranu je milosrdná, ale na druhou stranu člověka dovede i pěkně potrápit. Jako právě třeba v případě traumat. Mm-hmm.
0: Takže ale dá se s tím nějak pracovat prostřednictvím tedy terapií a jakoby zvrátit tu paměť nebo ji ošálit.
1: Jo, v podstatě změnit trochu ten emoční náboj, že se jako trošičku otupí ta emoce, která je s tím traumatem spojená, taková ta negativní. A takhle se pracuje, třeba u posttraumatu se takhle jako pracuje s těma paměťovejma stopama. Já někdy říkám vzpomínka, ale myslí se tím vlastně paměťová stopa, že jo, protože vzpomínky vlastně, paměťové stopy jsou třeba i dovednosti, kompetence. Takže a to už není úplně vzpomínka, že jo, jako vědomá, to je nějaká něco, co demonstrujeme tím, že to děláme. Tanec třeba, nebo jízda na skateboardu, která mi nikdy moc nešla.
0: Aleš Stuchlík je naším hostem.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host je neurovědec Aleš Stuchlík. My si povídáme teď zejména o vzpomínkách, o paměti. Vy jste zmínil paměťové stopy a občas to možná, nevím, jestli řeknete vy, ale já třeba ano, že si nevzpomenu například, co jsem včera měla k večeři, ale vzpomenu si, co se stalo před 20 lety. A čím to, že mozek si pamatuje něco mnohem vzdálenějšího než to, co se stalo nedávno? Co je takovým jako impulzem k tomu, že ten mozek si prostě zapamatuje události XX let dozadu?
1: To můžou být různý věci. Z mýho pohledu třeba výborným štítkem, který si člověk může dát nebo často dává i nevědomě na tu vzpomínku, je nějaká emoce. Jo, nějaká jako emoce, která vlastně slouží jako štítek na té paměťové stopě nebo na té vzpomínce, že je pro nás nějakým způsobem důležitá. A je teda třeba tady dát zapravdu možným škarohlídům, který, když to budou poslouchat, tak budou jako říkat, že člověk si často pamatuje ty největší hlouposti a je to vážně tak, já to můžu potvrdit jako ze svojí vlastní životní zkušenosti, že často si pamatuju úplný jako hlouposti, ale myslím si, že i ta nějaká jako hloupost nebo bizarnost té dané situace může vlastně vyvolat tu emoci. Jo, to může být nějaký pobavení, překvapení, nebo to zabrnká na něco v nás, co vlastně nemáme třeba zpracovaný a díky tomu si to pamatujeme, že tam právě s tím máme hodně spojenou tu emoci. Jinak jsou i zajímavý případy, byl třeba takový pacient, jmenoval se Henry Molaison, dlouho byl znám jako HM, jako HM, pacient HM, protože žil, on žil docela dlouho a tomu odebrali hippocampus kvůli epilepsii, to je ta struktura, kde ty vědomí vzpomínky právě sídlej. A on si třeba nebyl schopný uložit vůbec nový vzpomínky a vlastně každý ráno v té nemocnici se znova s těma lidma představoval, protože od včerejšího večera neznal. Prostě ta noc jakoby mu tu vzpomínku vymazala. Tohle se zpracovává i ve filmech. Ale zajímavý bylo, že některé staré vzpomínky, které si třeba uložil v časném dětství nebo v mládí, tak si pamatoval, jo? Že pravděpodobně některé ty paměťové stopy se přesouvají z toho hypokampu, který oni mu odebrali, tak se přesouvají někam do kůry nebo se prostě časem objevují v mozkové kůře a ta kůra tu on měl neporušenou, takže to by zatím taky mohlo stát, jo? To, že některé ty naše paměťové stopy jsou jakoby ještě silný v tom hypokampu, v tom mořském koníkovi v našem mozku a některé už máme v mozkové kůře, v té vývojově takzvaném tom neokortexu a tím pádem taky nám můžou třeba lépe naskočit do vědomí. Co se často, že jo, jako takový výrazný vyvolávač vzpomínek slouží nějaká vůně, že se říká, že ten čichový systém hodně komunikuje s vlastně s paměťovým systémem mozku.
0: Mm-hmm. Ale když si třeba někdo pamatuje přesně ty pocity, kdy porodí dítě, protože to je bez pochyby spojeno s emocemi, přesně v kolik hodin, co měl na sobě a tak dále, a někdo jiný si třeba to vůbec nezapamatuje, tak můžeme z toho něco usuzovat? Když si nikdo nevzpomene třeba?
1: Já bych asi do toho netahal žádnou velkou vědu a usoudil bych z toho, že jsme prostě každý úplně jiný. Jo, že někdo si to prostě, nebo to může mít spojený s nějakou bolestí, že jo, nebo ty emoce jsou naopak natolik silný, že to může být tím, že prostě je tak zahlcený tou emocí, že se ta vzpomínka jako neuloží, jo, že to se taky stává. Když jsme jako přehlcení a k tomu se možná toho se možná dotkneme, toho stresu, tak vlastně nám to moc nemyslí, když jsme jako přehlcený, ať už podnětama, anebo zaplavený těma emocema. Mm-hmm. To se taky stává, že vlastně ten emocionální systém převezme kontrolu.
0: Tak pojďme si povídat o stresu, nebo budeme si povídat o stresu za malou chvíli. Naším hostem je neurovědec profesor Aleš Stuchlík.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Přes 20 let se vědecky zabývá mozkem, zejména učením a pamětí. V Alex a host je neurovědec, profesor Karlovy univerzity Aleš Stuchlík. Vy sám jste před lety prošel svou zkušeností s vyhořením. Jak to, že vy, odborník, jste nerozeznal ty signály, nečelil jste tomu, když to přicházelo?
1: No, já jsem vlastně v té době už dělal neurovědy docela dlouho, že jo. Já jsem začal někdy v roce 97 a tahle ta etapa, kdy jsem měl to vyhoření nebo nějakou jakoby reaktivní depresi, nebo prostě jsem byl přestresovaný, jo, úplně zahlcený. Tak to bylo v době, kdy jsem moc tohleto neřešil a to, co já dneska dělám vlastně jako svýho koníčka, a to je to uplatňování neurověd do nějaký praxe, popularizování, mluvení o tom, jak ten mozek používat nějak inteligentně, to jsem vlastně nedělal. Já jsem byl zaměřený čistě úzce na ten vědecký problém. Věda jde dneska hrozně do detailů a když se zaměříte, v podstatě dneska může vědec si udělat kariéru na tom, že studuje jeden jediný protein, jednu jedinou bílkovinu, nějakou, myslím, konkrétní bílkovinu, jo. Takže je to, ta věda dá se, podle mě se v ní dá vyhořet jako v každém jiném povolání. A taky je takový mýtus, že vyhořet, nebo někdo si to myslí, některým zas přijde logicky, že to tak není, že se dá vyhořet i z práce, která nás naplňuje, kterou milujeme. Jo, že to je spíš o tom, že neventilujeme ten stres, neumíme se uvolnit, nemáme třeba nějaký ostatní zájmy a tak. Jo, že a zase najdete lidi, kteří vám řeknou, no to je přece jasný, že vyhoříte zejména z toho, co milujete, protože právě nemáte tu klapku. Jo, že
0: a to byl váš případ?
1: To byl můj případ, no. Já jsem hodně usilovně pracoval na té kariéře, že dělal jsem všechny ty akademické kvalifikace, docenturu, profesuru, jo, takže to se nějak všechno sesunulo. Teď jsem jako se snažil enormně svědomitě plnit i ty pedagogické povinnosti. Ostatně při vší skromnosti asi těch studentů jsem už jako vyškolil docela dost, včetně těch doktorských, takže jako vlastně jsem nějak neznal míru, jo, že jsem postupně jsem opouštěl všechny ty věci v životě jako koníčky i jako od rodiny jsem se trochu odpojoval, jakoby, že jsem byl takovej, stál jsem se takovým víc uzavřeným, víc zafokusovaným na tu práci a to nikdy není dobrý, jo, ono jako jistě, no, vědci se někdy tak popisujou, že jsou to takový jako autisti, který si tam bádají a nejsou schopni ničeho jiného, ale správně nevím, no, pro nějaký jako duševní pohodu si myslím, že je lepší, když ten náš život je pestrej a když živíme i ostatní kořeny toho svýho stromu života.
0: A byl jste to vy sám, kdo si uvědomil, že je něco špatně?
1: Byl, já jsem jako vybuch, dostal jsem nějakou negativní zprávu, která se týkala financí pro náš tým a já jsem nějak jako vybuchnul, všechny jsem poslal někam s prominutím, ještě písemně, jako po e-mailu a odjel jsem z toho zaměstnání a už jsem říkal, tam už nepáchnu, no a pak jsem si našel lékaře, který se věnuje duši a ten lékař mi dal neschopenku a nařídil mi celý vycházky na té neschopence strávit procházkama. Takže jsem chodil prostě. A postupně nějak jsem se z toho zotavil, uzdravil. Naštěstí už se mi od té doby tohle to nestalo. Myslím, že už se to jako ani nestane, nebo aspoň tak jako snažím se žít tak, aby se to nestalo, jako mít ten život pestrej, prostě dělat různé věci v životě. A znám ale lidi, co mi říkají třeba z korporátu, že vyhořejí i dvakrát za rok, jo? Že vyhořívají opakovaně, ale pro mě to bylo tak nepříjemný, že ten stres už byl tak jako k nevydržení, že jsem najednou prostě schořel jako papír.
0: Říká Aleš Stuchlík, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: host si dnes povídám s neurovědcem, profesorem Karlovy univerzity a také neurokoučem Alešem Stuchlíkem. Vy jste jednu nemoc už zmiňoval, a to Alzheimerovu chorobu. Je také ale Parkinsonova choroba, jsou to vlastně živostrašáci nemocí v pokročilejším věku. Hmm. Dá se jim nějak bránit? Je nějaká univerzální rada, něco, co by měl člověk dodržovat, aby jim předešel, nebo udělal všechno pro to, aby jim předešel?
1: Tomu rozumím, co říkáte, protože to dává smysl, že vlastně si trochu polepšíme tím, jak žijeme, že třeba dobře spíme, že s tím stresem pracujeme, že ho nenecháme hromadit, že se nějak přiměřeně stravujeme, občas si třeba necháme trochu vyhládnout, že se hejbeme, jo, že ten mozek zaměstnáváme a to je něco, co může tomu pomoct. Jo? Zdá se, že ty jako lifestyleový opatření mají vliv na minimálně třeba na to, v jakém věku by nás to mohlo postihnout. Ale zase férově je třeba říct, abychom nevzbuzovali nějaký úplně planý naděje, že 100% bezpečí se obávám, že nám to úplně nezaručí, jo? Že si to sice o nějaký procenta ty šance vylepšíme, ale třeba v případě té Alzheimerovy nemoci je opravdu takovým jako nejhutnějším rizikovým faktorem ten věk, jo? Že se ukazuje, že ten věk, že to je vlastně tak trochu daň za tu naši dlouhověkost. Vezměte si, že dříve, že jo, lidi se nedožívali takhle vysokého věku, i když byly samozřejmě výjimky, že jo, že jako třeba i v 19. století se někteří, ale to byli většinou lidi, kteří byli třeba ve vyšších společenských třídách a měli to štěstí, že je ani nepostihla nějaká banální infekce, protože antibiotika nebyly. Takže do jisté míry je to vlastně trochu daň za to, že se nám prodlužuje život, ale můžeme s tím pracovat, no, tím, že budeme nějakým způsobem se pokoušet aspoň trochu zdravě žít a dobře spát, zaměstnávat hlavu, zaměstnávat tělo. A to jsou takový univerzální rady, které fungují nejen na oddálení Alzheimera, ale i na duševní pohodu. Že?
0: Takže nejen jakoby procvičovat ten mozek, ale opravdu i ten fyzický pohyb je důležitý. A když se zeptám na procvičování toho mozku, tak jak často, jak intenzivně a co má ten mozek rád? Co konkrétně, jaké aktivity?
1: Já bych řekl, že by to mělo být co nejpestřejší, že to pak splňuje dvě vlastně, dává to dvě výhody, když je to pestrý, ten trénink mozku. A jedna ta výhoda je, že nás to baví, takže nám to dává tu dobrou emoci a dobrou náladu a ono je to fakt hodně o té hlavě. A že nám to, a druhá věc, že se procvičují různý jako mentální, zase ošklivý slovo, domény, jako různý mentální vlastně stránky toho mentálního fungování, jo. Takže hodně to jak

0: aby to bylo pestrý, aby to byly třeba paměťové testy. Já rád doporučuji paměťové techniky, to jsou takový ty mnemotechniky, pomocí kterých vidíte potom na olympiádách paměťových ty šampiony, jak jsou schopni si zapamatovat řady prostě desítek čísel, jo, náhodně jako vybraných. A zatím stojí právě ty paměťové techniky, takže ty doporučuji moc rád. Já jsem sám jako nějaký kurzy paměťový absolvoval. Jsem vlastně i certifikovaným trenérem paměti prvního stupně, protože jsem byl v kurzu u paní inženýrky Štajnové, která to školí tyhle ty trenéry, a je to fantastický a člověk je vlastně mladý, i když je starý.
1: A co třeba výuka jazyka, učení se cizích slovíček?
0: Taky to pomáhá, samozřejmě, ale tam jako dokonce se ukazuje, že třeba kdysi to už je, to, já myslím, že tak 10 let jsem zachytil studii, že bilingvní děti, který se naučí současně dva mateřské jazyky, tak mají vlastně pozdější taky jako pravděpodobnost pozdějšího nástupu těch neurodegenerativních onemocnění než děti, který umějí jenom jeden mateřský jazyk. Jo? Takže ono opravdu to učení se těm věcem, ať už je to v podstatě cokoliv, tak tomu mozku vlastně pomáhá.
1: A ještě mi řekněte, čím to, že někdo má takzvaně paměť jako slon a někdo si špatně prostě pamatuje, všechno zapomíná. Čím každý to je způsobeno?
0: Každý jsme trochu jiný a ono asi taky ta kvalita těch spojení v těch paměťových oblastech mozku může se lišit co do jako tý propojenosti. Jo? Já si myslím, že to není tak, že by člověk s menším mozkem byl jako méně inteligentní. Ostatně ani Einstein neměl nějaký nadměrně velký mozek. Jo? Ale že se ukazuje, že to je spíš o tom propojení, o tom, jak si ty mozkové buňky a ty mozkové struktury mezi sebou povídají, než o tom, že by tam bylo třeba těch neuronů, těch buněk víc, že spíš je to o té komunikaci a o nějaký té plasticitě, jo? Protože ta plasticita je i na synapsích.
1: Profesor Aleš Stuchlík je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Profesor Aleš Ostuchlík je přední neurovědec a náš dnešní host. My jsme trochu vytěsnili ten stres. Mě by zajímalo, jak se stresem pracovat, ale vlastně vůbec může i neurovědec být ve stresu?
1: Určitě, já taky bývám ve stresu, ale vždycky se snažím, aby ten stres pokud možno netrval dlouho, jo, aby pokud je to možný, tak abych tu situaci, která mě stresuje, která ve mně ten stres vyvolává, taky třeba aspoň na chviličku přerušil. To potom umožní hladině toho stresového hormonu, toho našeho kortizolu, vlastně poklesnout a tím to trošku se to přepne do toho, do té roviny toho, že se otužujeme. Takhle stejně, že jo, kortizol třeba, ten stresový hormon se vylučuje třeba i při cvičení, nebo při milování se, jo, takže tam jde spíš o to, za prvý, jak to vnímáme v duši, jestli je to pro nás něco nepříjemného, anebo naopak něco, co je fajn. A když je to něco, co je fajn, nebo to může to být třeba jako výzva, jo, že někdo má rád adrenalinové sporty, tak tam se taky uvolňuje určitě kortizol, nebo studii jsem neviděl, ale dá bych za to ruku do ohně. Takže je to jednak o té hlavě a jednak je to o té délce toho trvání. Že když ten stres je dlouhodobý a ten kortizol nemá čas jakoby klesnout, tak nás může poškozovat. On je opravdu neurotoxický.
0: A řekněte mi, jak přerušujete stres?
1: Tak je třeba možný, pokud jste v situaci, kdy třeba jste v nějakém konfliktu, tak můžete si vzít třeba time out. Můžete si říct, teď prostě potřebuju chvíli jako čas a teď se potřebuju jako sebrat. Jo, že to tak, jako ono se zdá, že to nejde, ale překvapivě, když takhle mluvím s lidma, tak v mnoha případech to jde, jo, že prostě můžete tu situaci na chvilku přerušit nebo ji úplně ukončit, jo. I třeba to, že nejsem ve společnost, nebo nevyhledávám společnost lidí, se kterýma mi není dobře, že jo, takový to, že jako se snažím být tvůrcem svého vlastního života. Pak jsou samozřejmě věci, jako na práci se stresem, že jo, hodně se mluví o mindfulness. Pěkně prosím, mindfulness není žádná ezoterika, to je jako fakt osvědčená technika, ta všímavost, která se pro práci se stresem, pro dlouhodobý zvládání stresu používá. Můžou to být, já rád třeba učím nástroje z oblasti inner games, oblasti vnitřní hry, to jsou takový nástroje, který učí pracovat s tím vlastním postojem k té situaci. Jo, že často to, co v nás dělá ten stres, není ta samotná situace, ale to, jak se k tomu vlastně uvnitř postavíme. Takže ty techniky z vnitřní hry, to je taková škola, tak vlastně učí jako změnit ten postoj k té dané situaci. A spousta těch technik je jednoduchých, to by se dalo říct, že jsou vlastně intervence a dá se použít. A může to být třeba to přerušení nebo práce s dechem, ukazuje se, že jenom několik hlubokých nádechů a výdechů to stresové vypětí výrazně snižuje.
0: Může nám pomoci i ono psaní tří věcí, za které jsme vděční, nasměrovat ten mozek tím pozitivním směrem?
1: Rozhodně.
0: Hezkým, milým.
1: Rozhodně. Já rád o té listině vděčnosti mluvím. To jste mi připomněla, že už jsem nějaký pátek zase nepsal, takže zase si to osvěžím. Já píšu tak jako s přestávkama dost často. Většinou si jich dokonce píšu 10. A pomáhá to, protože to vlastně vytrénovává ty filtry vnímání, abychom si všímali i těch hezkých věcí v našem životě. Obecně je mozek dost vytrénovaný na to vnímat hodně ty negativní věci. A to má svůj dobrý evoluční důvod. To prostě je tak proto, abychom přežili, abychom ty ohrožení dokázali včas zachytit a vyhnout se jim. Ale tím, že si reflektujete nebo nějakým způsobem pracujete s tou vděčností, tak vlastně si trošku přeladíte ty svoje filtry na těch svých očích, uších a tak, abyste vlastně dokázala si všímat i těch hezkých věcí, které kolem nás rozhodně jsou, jenom je někdy třeba tak dobře nevidíme.
0: Tak já myslím, že to hezké bylo dnes tady s vámi. Moc děkuju, že jste tu byl a budu se těšit zase někdy příště. Neurovědec Aleš Ostuchlík.
1: Moc krát vám děkuju. Naschledanou.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas zprávy.
1: Prezident Pavel v pondělí přijme premiéra Babiše. Jednat mají o koordinaci zahraniční politiky. Státní zástupce obžaloval dva lidi kvůli tragickému požáru restaurace v Mostě. Zítra bude oblačno až polojasno, na horách výjimečně s přeháňkami a teplotami do 21 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Prezident Petr Pavel v pondělí přijme premiéra Andreje Babiše z ANO. Řešit by měli koordinaci zahraniční politiky, hlavně pak účast prezidenta na zářijovém valném shromáždění OSN. Vztahy mezi Pražským hradem a Strakovou akademií v posledních týdnech poznamenalo několik sporů.
2: Zhruba před 10 dny se premiér s prezidentem shodli, že chtějí obnovit společné schůzky, jak potvrdil Pavel v televizi Prima.
3: Konflikt mezi vládou a prezidentem primárně nepomůže této zemi, ale nepomáhá ani premiér. Ani mě.
2: Vztahy mezi vládou a Pavlem byly napjaté mimo jiné kvůli summitu NATO v Ankaře. V srpnu ale Babiš na svých sítích řekl, že si oba politici vše vyjasnili.
4: Nemáme žádný problém, tady není žádný boj.
2: Prezident by měl zářijovou delegaci na valném shromáždění v New Yorku vést. Vláda o tom rozhodla na začátku června. Do Spojených států se chystá i ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Eliška Zábrocká, Český rozhlas.
1: Kvůli loňskému tragickému požáru restaurace u Kojota v Mostě půjdou před soud dva lidé. Z obecného ohrožení z nedbalosti je obžaloval mostecký okresní státní zástupce Jakub Procházka. Řekl to České televizi. Požár loni v lednu způsobil pád plynového topidla. Při tragédii zemřelo 7 lidí a dalších 10 se zranilo. Obviněným v případě odsouzení hrozí až 10 let za mřížemi. Za květnovým úmrtím dvou psů na břehu Lipenské nádrže mohly synice. Potvrdili to výsledky zkoumání odborníků z několika vědeckých institucí. Analýzy potvrdily vliv synic po odběru vzorků z několika míst nádrže a žaludku zvířat. Jihočeští policisté podle jejich mluvčího Miloslava Šupíka původně prošetřovali i možnost otravy psů lidmi.
5: Vlivem poklesu hladiny vodní nádrže došlo k odkrytí dna, které je za běžného stavu pod vodou. Bentické synice se za normálních okolností vyskytují na dně. Psi se tak mohli dostat do přímého kontaktu s biomasou, která obsahovala bentické synice produkující toxické látky. Sport.
1: Hradec Králové remizoval v dohrávce pátého kola nejvyšší fotbalové soutěže z Plzní. V druhém dnešním zápase dohrávky pak fotbalisté Jablonce porazili Baník Ostrava 3-0. Počasí. Zítra bude oblačno až polojasno, na horách se výjimečně vyskytnou slabé přeháňky. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na jihu Moravy až 23.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna přibrzdíte za sjezdem na Domašov. Po nehodě dvou kamionů na kilometru 175 se projíždí pouze jedním pruhem a v koloně naberete až půl hodiny. Vyhnout se jí můžete exitem 168 a po souběžné silnici 602 dojedete do Ostrovačic, kde se napojíte zpět na dálnici. A na dálnici D48 směrem z Bělotína do Frýdku místku zbystřete u Polomy. V omezení u sjezdu na Polom na 7. kilometru tam policisté vyšetřují nehodu a dobržďuje se do kratší kolony. Ztratíte asi 5 minut. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Merkur, stavebnice mnoha generací.
1: Značka Merkur, tak to je moje dětství a stavebnice Merkur, kterou jsme v té době asi měli každý doma.
2: Po delším přemýšlení trošku stavebnice Merkur, kterou znají teda spíše dříve narození asi, než jsem já.
3: Vy jste si s ní nikdy nehrála?
2: Ne, za mě už bylo Lego.
4: Značku znám, ale nikdy jsem si se stavebnicí nehrál, takže vím, že je to stavebnice, ale toto období mě minulo.
3: Tak ani netušíte, co se dá postavit z Merkura.
4: Určitě tuším, vím, že se z toho dá postavit spousta věcí, ale já jsem si hrál úplně s jinou tenkrát stavebnicí a bylo to pro mě moc složité.
3: Hrála jste si se stavebnicí Merkur? Co všechno se z ní dá postavit?
1: Já si pamatuji, že ještě s mojí kamarádkou jsme si s ní dost často hráli a dá se z ní postavit skoro všechno. Ku podivu, my jako děvčata jsme si nejvíc libovali ve stavění jeřábu.
0: Stavebnice je hračka složená ze skupiny dílů, které se mohou sestavovat do 3 rozměrných sestav. Díly mohou být dřevěné, plastové, kovové, elektrotechnické, kamenné, ale například i z extrudovaného škrobu či papíru. Stavebnice rozvíjí motorické schopnosti, prostorovou představivost i fantazii. Tolik slovníkové heslo. Už řecký filozof Platón věděl, že pro budoucího architekta je nejlépe, když si v dětství hraje tak, že si staví. Stavebnice jako takové ale nemají tak dlouhou historii, jak byste možná čekali. Jejich duchovním otcem je významný německý pedagog Friedrich Froebel. Tento muž se zaměřoval především na předškolní výchovu. Dokonce založil Ústav pro pěstování snahy po činnosti u dětí a mládeže. Zde vyráběl různé učební pomůcky a hračky, například soubory geometrických tvarů, krychle, kvádry, koule, jehlany, které se podle vývoje dítěte dále dělily na menší části. No a první stavebnice byla na světě. Ke konci 19. století nechal Otto Lilienthal, ano, ten slavný průkopník letectví a konstruktér, patentovat stavebnici ze dřeva a kartonu, kterou vymyslel jeho bratr Gustav, úspěšný stavitel a inovátor. Dostala název Lilienthal Baukasten, tedy Lilienthalova stavebnice. O pár let později vznikají v Německu a ve Velké Británii stavebnice kovové a ve 30. letech minulého století se datuje vznik slavné stavebnice Lego. Založil ji chudý dánský tesař jménem Ole Kirk Christiansen. Původně pracoval se dřevem a název vytvořil z dánského výrazu Leggodt, což znamená hraj si dobře. Tou dobou si už ale děti v České kotlině hráli s Merkurem.
3: Když přijdu sem do muzea Merkur, tak bych tipla, že ty nejstarší stavebnice to vůbec nejsou ty barevné, červeno, modro, zelené, ale takováhle omšelá stavebnička.
5: S majitelem firmy Merkur Toys Jaromírem Křížem si povídala Světlana Levičková.
3: Ta je nejstarší?
6: Ano, ta byla v roce 1920. Tohle to bylo malinko jiným způsobem a postupně se to změnilo a od roku 1925 se to jmenuje Merkur a je to prakticky ve stávajícím systému, jako to je letos.
3: Ty stavebnice překonaly desetiletí úplně hravě. Stavebnice je pořád moderní a pořád populární.
6: Ano, celá veřejnost uznává. Já jsem začínal na Merkur a proto jsem technik. A mohu vám říct, že pan Vancel, který založil Merkura, za první republiky kolem roku 1930, kdy byla světová krize, prosadil, aby Merkur byla povinná učební pomůcka ve školách a říkal, když ta mládež se naučí všem technickým záležitostem, tak odoláme té krizi a budeme nejlepší. Třeba teďka byla vydána kniha Za svědky minulosti, která byla ke stému výročí Československa, tak tam je uváděno 22 firem a my jsme tam uváděni jako jedni z nejvýznamnějších, protože díky Merkuru bylo několik objevů i vědeckých a dokonce pan Wichterle na tom udělal ty kontaktní čočky, které dneska používají desítky milionů lidí na celém světě a pak dva získali tím, že začínali na Merkuru a využívali, tak získali až Nobel Nobelovu cenu, konkrétně třeba pan Peter Greenberg, který pochází z Plzně. A když byl v Plzni vyznamenáván jako čestný občan Plzně, tak tam zdůraznil: já jsem rád, že jsem vyrůstal v Plzni a hrál jsem si s Merkurem, protože Merkur mě dotáhl až na Nobelovu cenu a vím, že takových věcí je hodně, které se vynalezly právě s pomocí Merkuru.
3: Jak využíval právě Merkura pan profesor Otto Wichterle?
6: Pan profesor Otto Wichterle byl jeden z nejvýznamnějších českých vědců za celé historie, protože on vymyslel prakticky veškeré punčochy, také spolupracoval ve Zlíně s panem Baťou a vyvinul především kontaktní čočky tak, že si sestrojil z Merkuru takové zařízení. On totiž svým dětem dal Merkura, oni si tím hráli a on, když je pozoroval, tak si míchal kafe a najednou viděl, že tam ta odstředivá sila udělala najednou ten tvar a říkal: aha, tak tohle to využiju. No a tak sestrojil zařízení a na tom opravdu získal první ukázku, jak by se měly kontaktní čočky vyvíjet. A jinak se o něm ví, že on zhruba vynalezl asi 220 různých světových vynálezů. A když byl se svými syny třeba ve Spojených státech a vzal si sebou Merkura a tam jim to ukazoval, tak všichni se divili: ježiš, to je zajímavý, jak se to dá všechno modelovat z Merkuru.

0: U kontaktních čoček se ještě na chvíli zastavíme. Vůbec první měkké kontaktní čočky z hydrofilního gelu byly v Praze vyrobeny v roce 1957. Za to, že u jejich vzniku byla právě stavebnice Merkur, mohou komunisté. Ti totiž Otto Wichterleho neměli rádi. Geniální nápad, který vdechl kontaktním čočkám život, se zrodil ve vlaku. Naprosto náhodou. Prostějovský rodák Otto Wichterle cestuje roku 1952 z Olomouce do Prahy. A tu si všimne, že jeho spolucestující doktor Pur si při jízdě čte odborný článek zabývající se možnostmi, jak chirurgicky nahradit oko. Dají se do řeči a Wichterle ho napadne, že mnohem lepší než použít implantát z ušlechtilého kovu bude umělá hmota. Přemýšlí o použitelném trojrozměrném polymeru. Vyhodnotí, že nejlepší pro jeho záměry by byl hemagel, tedy polyhydroxyletylmetakrylátový gel. V roce 1957 vyrobí a vyzkouší úplně první měkké kontaktní čočky z hydrofilního gelu. Ale vynález je zatím pouze v plenkách. Čočky jsou drsné a v oku řežou. K tomu, aby vědci potvrdili, že se vydal správnou cestou, ale postačí. Wichterle si experimentálně, sám na sobě, ověří, že čočky je skutečně možné vyrobit a že se s jejich pomocí dá opravdu dobře korigovat zrak. Teď už ho čeká pouze spousta práce, koumání a zdokonalování. K tomu ale nedostane příležitost. Z politických důvodů musí odejít z Vysoké školy chemicko-technologické, ale nevzdá se. Ve svých výzkumech pokračuje po večerech doma. Věrně mu přitom pomáhá jeho žena Linda a sama se stává pověstným pokusným králíkem. Na vlastních očích čočky zkouší. Sofistikovaný přístroj na jejich výrobu vzniká v domácích podmínkách z už zmíněné stavebnice Merkur, také dynama vypůjčeného z jízdního kola a dobře poslouží i motorek z gramofonu. Píše se rok 1961 a plně využitelné kontaktní čočky jsou na světě. O čočky zanedlouho projeví zájem cizina, především americké firmy. Ačkoliv si Wichterle svůj vynález nechává patentovat, firmy začnou spochybňovat jeho zásluhy o vynález a jeho patent různě obcházejí. Než federální soud ve Spojených státech vydá rozhodnutí o tom, že Wichterle je v právu, uplyne bezmála 20 let. A protože je vědec u komunistů v nemilosti, donášejí na něj agenti STB, kontrolují mu korespondenci i telefon.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: teď jsem asi v ráji všech, kteří mají rádi vláčky.
1: Ano, tak jsme teďka na ukázce kolejiště, které jsme sestrojili, aby návštěvníci byli motivováni k tomu, jak krásné je modelovat. A mohu vám říct, po 32 letech jsme obnovili výrobu vláčků velikosti 0, což je měřítko 1:45, které se vyráběly od roku 1930 až do roku 1968. A tam tenkrát bohužel RVHP řeklo, vláčky budeme vyrábět v NDR. A když jsem říkal, a obnovíme po těch 32 letech ty vláčky, tak všichni říkali, ne, to je riziko. Já jsem říkal, ne. Tak jsme udělali pár modelů, udělali jsme to, jak se říká, ručně, protože veškeré zařízení se tenkrát hodilo do sběru. No a my jsme vymysleli něco, co by se dalo dělat jako podstatně laciněji a konstruktivně. A když jsem byl s kolegou v Německu u jedné firmy, která vyrábí Hanulky a TTčka, byl jsem tam představitel Merkuru, tak on říkal, no jo, vy děláte stavebnice Merkur, ale dělali jste taky vláčky. A já jsem řekl, ano. A my teďka budeme obnovovat výrobu vláčků. On říkal, ježiš, to bude naše konkurence. Já jsem říkal, nebojte se, my začínáme dělat nulku, což je kovový, ocelový, že jo, a je to pevné. A hlavně si ty děti můžou stavět různé baráčky, různé doplňky, různé schodiště a tak dále a naučí se všemu. A hlavně je to všechno kovové, tak to vydrží. A vidíte, že tady se naučí jak stavařině, tak železniční dopravě a tak dále.
0: Od vláčků jsme se dostali k jiné technice. Dostali jsme se ke stavbě z Merkuru, která je zapsaná dokonce v Guinnessově knize rekordů.
1: Jsme teďka u modelu ocelového města podle románu Žila Verna. To udělal pan Mládek a je to opravdu zapsáno jako největší stavba, která byla postavena z Merkuru nebo z podobné stavebnice.
0: Dobře, tak řekněte přesně, kolik je tam třeba těch dílků merkurových, dá se to vůbec spočítat, protože to je ohromný rozměr, to má nějakých 3x5 metrů?
1: No to je víc, to je 8x5 metrů, těžko dneska zjistíme, kolik těch součástek tam je, váží to kolem jedné tuny, jo, opravdu to je něco unikátního. Jules Verne, kdo to čet jeho romány, tak si vzpomene, ano, on měl vždycky takové představy, jak se bude všechno vyvíjet. A tady je ten Merkur úplně ideální na to, že se dá všechno, jak se říká, modelově udělat a ukáže se, jak se to vyvíjí a jak se připravuje k tomu dalšímu vývoji.
0: Jsou tady i všechny ty bojové stroje, které zločinný pan profesor vymyslel v tom ocelovém městě.
1: No, je tady spousta jako modelů. Velmi zajímavé je to, že se dá tady krásně všechno z toho Merkuru postavit. A je to, samozřejmě se dá říct, i takový základ architektury. Každý, kdo chce si něco vymyslet, tak si to může sestrojit z Merkuru a pak to třeba i zdokonalovat, rozvíjet a tak dále. A ty základy naučí všem těm činnostem.
2: Stavebnici Merkur asi není třeba podrobně představovat. No ale pro jistotu. Základem jsou pásy a profily různých délek a tvarů z lakovaného ocelového plechu se sítí předvrtaných otvorů s roztečí 1 cm. Dílky se spojují šroubky a matičkami. Stavebnice obsahuje také další součástky, různé hřídele, ozubená i neozubená kola, k některým sadám náleží kladky, buldozerové pásy, dokonce i elektromotorky. Umožňuje tak stavbu realistických konstrukcí a různých strojů. Vynalezl ji pan Jaroslav Vancl. Jaroslav Vancl se narodil 31. července 1890 v Benátkách nad Jizerou, kde jeho otec vlastnil menší strojírenský podnik. Byl nejstarším ze 4 synů. Vyučil se v tátově dílně a pak se vydal na zkušenou do světa. Cesta ho zavedla do Police nad Metují, tam se usadil a začal pracovat jako zámečník u firmy Kačner, která vyráběla různé drobné kovové zboží, šrouby a také ve své době vyhledávané brusle vysoké kvality. Protože mu šla práce od ruky, brzy se vypracoval na dílo vedoucího. Jenže v roce 1914 byl propuštěn za to, že zorganizoval stávku dělníků. Začal podnikat na vlastní pěst, pracoval v hradecké automobilce, po skončení první světové války si založil vlastní firmu Artesia a živil se vrtáním artéských studní a děr do železa. Oporou mu byla otcova strojírna, od které získával strojní zařízení, ale přesto se mu dobře nevedlo. Pak dostal jiný nápad. Hračky. Právě hraček byl v poválečném Československu totiž velký nedostatek. Předchůdce Merkuru, stavebnici Inventor, představil Wanzl už v roce 1920. Jednotlivé plechové dílky se tehdy spojovaly pomocí háčků, obdobně jako dnešní stavební lešení, a u dětí si velkou oblibu nezískali. Wanzl se však nevzdal a v roce 1925 přišel s inovací, kde háčkový systém nahradili šroubky a matičky. Nová stavebnice s barevně lakovanými díly, která dětem umožnila přiblížit se reálnému konstruování, dostala i nový název – Merkur. Slavila velký úspěch a stala se i výborným vývozním artiklem. Řada stavebnic se rozrůstala. Vznikly i stavebnice budov, Metropol, či stavebnice elektrických modelů Merkur Electrus. A protože jednou z nejžádanějších hraček ve 30. letech minulého století byly elektrické vláčky, pustil se pan Wanzl i do nich. Vzal si na pomoc svého zetě Františka Jirmana, který se stal hlavním konstruktérem. Společně vytvořili ucelenou kolekci modelů plechových elektrických vláčků, která šla na dračku u nás i v cizině. Inspiraci našli v tehdy populární rychlíkové lokomotivě Mikado a hračku pojmenovali po ní. Své výrobky s úspěchem předvedli na světové výstavě v Chicagu a od té doby se staly historické vláčky, lokomotivy Mikado a stavebnice Merkur sběratelským artiklem.
0: Co bylo nejtypičtější stavbou, která se dala vytvořit z Merkura?
1: No tak to byly spíš jenom takové ty konstrukční věci, to byly jako ukázky, jak ty děti se mají naučit konstruovat, jak mají se naučit montovat, aby si jako vymysleli různé modely. Když si to postaví, aby hledali další řešení, to znamená základům inovace.
0: Tady je třeba i krásné obří kolo, to by se dalo rozpohybovat.
1: Ano, tohle to je model ruského kola. Je to model, který je ve Vídni.
0: Autička jezdí, kola se točí, mlýn klape, jenom ten Karlštejn, ten nám tady stojí a nic nedělá.
1: No jo, tak to je ukázka stavby, protože přišel za mnou profesor ČVUT v Praze, kde se dělali různé stavby, učili se studenti stavět a on říkal, oni mají dobré nápady, co by se mělo postavit, ale nemají ty praktické zkušenosti, jak se mají věci navrhnout, jak je mají konstruovat, a tak si od nás vzali velké mimořádné součástky, kde se naučili statice, kinematice, dynamice a tak dále. A tady máme třeba ten Karlštejn a tamhle vidíme ještět. To byl model, který byl vybudován jedním studentem fakulty, a pak tady máme ukázku brněnské vily Tugendhat. Tak se ty studenti opravdu učí, jak se říká, prakticky navrhovat, vykonstruovat, postavět a tak dále.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Za protektorátu byla firma Inventor začleněna do programu válečné výroby. Hračky vyráběla dál, ale ve velmi omezeném množství. Vznikla pouze limitovaná série vlakových vozů s dvojjazyčným protektorátním označením Českomoravských drah. V souvislosti s poválečným nedostatkem barevných kovů byla výroba obnovena až v roce 1947. To už se ale blížil únor 1948 a znárodnění. Výrobu převzal okresní průmyslový podnik Police nad Metují. Počátkem 50. let byla zrušena soukromá firma pana Vancla a výroba se stala součástí okresního kombinátu v Broumově. Až v únoru roku 1955 byla podána nová žádost k registraci ochranné známky Merkur na stavebnici a vláčky s kolejnicemi a transformátorem. Panu Vanclovi, zakladateli slavné značky, se komunisté odvděčili po svém. Nejenže musel odevzdat továrnu a opustit byt, ale soud mu dokonce nařídil splatit všechny faktury za materiál, který si objednal ještě jako ředitel. To však z vlastních peněz nezvládl a tudíž si dluh musel odsloužit. Až do svých 80 let tak pracoval jako soustružník ve své bývalé továrně. V podniku s ním zůstali také jeho dva zeťové, pánové Jirman a Peluněk. Jejich zásluhou se kvalita stavebnice udržela na dobré úrovni. V 60. letech přišla móda umělých hmot a pro Merkur tím nastalo nešťastné období náhrad kovů za plasty.
2: Vcházíme do mechanotronické učebny, tak jsem zvědavá, co všechno si tady budu moct vyzkoušet.
3: Tady máme třeba různé typy mechanických modelů, Vankulův motor, písty dvoudobého, čtyřdobého motoru.
2: Takže když zatočím tou kličkou, tak zjistím,
3: jak pracují ty stroje. Tady je třeba princip parního stroje, tady je princip lisu. Pak tady máme učební pomůcky na to, že tady máme laboratorní stůl, kde si mohou udělat různé elektrické obory, mechaniku, pak si mohou tady měřit napětí, proud v těch sestrojených obvodech a tak dále.
2: Ale sem už musí jít s někým, kdo jim tak trochu poradí a kdo také na ně dohlíží, aby to všechno správně fungovalo.
3: Ale tohleto my máme udělané hlavně proto, aby sem jezdili školy na exkurze a tadyhle máme ukázky různých pokusů, kde si mohou naučit jako opravdu všem těm základům. Máme tady ukázku CNC fresky, soustruhu malého, pak tady vytváříme jako ukázku i různých typů elektromotorů z Atasu, z Náchoda, aby ty děti opravdu byly motivovány a viděli, co všechno se dá dělat. No a pak tady vám ukážu jednu krásnou fotografii. Tady vidíte přední pracovník NASA ze Spojených států, doktor James Rees, který byl v České republice na 4 vysokých školách, já jsem se s ním setkal. On to je člověk, který připravuje první let člověka na Mars v roce 2022 až 2023. A když viděl toho našeho robota, ten robotický podvozek s tou robotickou rukou, tak žasnul a říkal, Ježíš Mariáne, tohle nemáme ani ve Spojených státech, ale já jsem byl technik od mládí a proto dneska připravuju ten let. A protože dneska na Marsu jsou už 3 roboti, Spirit, Opportunity a Curiosity, tak říkal, až my poletíme na Mars, tak si vezmeme toho vašeho robota a ten vám tam bude předjíždět a ukazovat, kam máme jít a tak dále.
2: Takže robot Merkur se dostane až na Mars.

0: a rostla. V roce 1965 se vyrábělo 7 druhů. O 15 let později už 17 druhů, včetně verze Elektro. Zájem je takový, že kdyby to možnosti provozovny a jejího strojového vybavení dovolili, mohlo by se bez starostí o odbyt vyrábět dvojnásobek, psalo se v Pochodni. Co je na tom pravdy, se nedozvíme. Jisté však je, že značka se dostala pod kůži mnoha generacím od našich dědů až po dnešní kluky. Výroba vláčků Merkur však byla definitivně zastavena v roce 1968. V dalších letech byly bohužel zlikvidovány nástroje na jejich výrobu. Po roce 1989 podnik zprivatizovali bývalí zaměstnanci. Vznikla firma Komep, která nějaký čas setrvačností pokračovala ve výrobě stavebnic Merkur, ale už v roce 1993 byla u konce s dechem a ukončila výrobu. Poté továrnu zakoupila firma Cross pana Jaromíra Kříže. V roce 2006 vzniklo v Polici nad Metují Muzeum stavebnice Merkur, kde mohou všichni návštěvníci zhlédnout celou řadu historických i současných exponátů.
1: Problém výchovy dítěte a jeho zaměstnání nebyl snad nikdy tak důležitý a spletitý jako právě v dnešní době stálých bojů o životní existenci. Nároky, jež současný život klade na zdatnost jednotlivce, jsou daleko větší než v dobách dřívějších a je tudíž zcela přirozeno, že i výchova dětí, tedy příprava jejich pro budoucí život, musí se brát takovým směrem, aby nové generace vstupovaly do života pevné, rozhodné, s jasným reálným nazíráním na život a jeho problémy. Proto jest třeba, aby otázce hraček byla věnována náležitá pozornost ze strany rodičů i školy a vůbec těch, kteří jsou pověřeni výchovou budoucích generací. Jaroslav Vancl, vynálezce stavebnice Merkur.
0: Pan Jaroslav Vancl, osobnost hodna světových géniů, umírá v 90 letech v březnu 1980 v úplném zapomnění. Jeho hrob je na hřbitově v Polici nad Metují.

0: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Hinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Hinský.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Poslanci přehlasovali Senát a znovu schválili stavební zákon. Těžařská firma a stát se neshodnou na způsobu rozdělení peněz po těžbě v lomu ČSA. Zítra bude oblačno až polojasno, na horách výjimečně s přeháňkami a teplotami do 21 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Novela stavebního zákona míří k podpisu prezidentovi. Koaliční poslanci přehlasovali Senát, který novelu zamítl v srpnu. Návrh hlavně centralizuje soustavu státních stavebních úřadů. K povolení stavby má stačit jedno sloučené stavební řízení vedené jedním úřadem a završené jedním razítkem. Opoziční poslanci návrh opakovaně označují například za paskvil, který nahrává developerům. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO za novelou i přes kritiku stojí. Tvrdí, že i po zavedení změn budou mít úřady dostatek pracovníků, i přesto, že část z nich zvažuje svůj odchod.
2: My připravujeme velkou náborovou kampaň, abychom těch úředníků měli dostatek. Samozřejmě pracujeme i s nějakou krizovou variantou, kdy víme, že oproti tomu dnešnímu počtu úředníků, kteří jsou v té stavební správě, by nám mělo stačit, aby celý systém fungoval zhruba 2/3.
0: Vládní zmocněnkyně pro implementaci stavebního zákona Hana Landová má od ledna, kdy vznikne úřad rozvoje území, podle Mrázové vést expertní a kontrolní panel při ministerstvu. Těžařská firma Pavla Tykače, Severní energetická a Ministerstvo životního prostředí se přou o to, kdo rozdělí přes 200 milionů korun obcím na Mostecku. Jde o peníze, které těžařská společnost ušetřila při obnově lomu ČSA po konci těžby uhlí. Firma je chce rozdělit obcím sama, třeba na výstavbu školek. Ministerstvo ale trvá na tom, že to má udělat stát přes Státní fond životního prostředí.
3: Ty prostředky, těch 200 nebo něco přes 200 milionů korun, poskytneme těm obcím napřímo.
4: Říká prezident skupiny Seven Luboš Pavlas. Po 50 milionech mají dostat Most, Vrskmaň a Vysoká Pec. 30 milionů Krušnohorský svazek obcí a 20 Ústecký kraj. Ministerstvo životního prostředí by ale chtělo vyjednat vyšší částku, říká Igor Červený z motoristů.
5: Co se týče konkrétní částky, tak my tam samozřejmě stále s ním jednáme o dvou problematikách, které teďka ještě nebudu prozrazovat, protože čekáme, jak se ta situace celá vyvine.
4: Seven chce všechny peníze rozdělit nejpozději do konce listopadu. Mostecká Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
0: Policisté vyzývají rodiče, žáky i učitele, aby v školním systému bakaláři používali silná a jedinečná hesla. Kriminalisté teď v Praze vyšetřují případ, kdy škole přišla přes bakaláře výhrůžka z účtu jednoho ze studentů. Tu podle dosavadních zjištění rozeslal zatím neznámý pachatel, kterému se povedlo překonat zabezpečení studentova účtu. Jde už o druhý podobný případ v poslední době.
1: Sport.
0: Předseda Českého tenisového svazu Jakub Kotrba z osobních důvodů rezignoval. Ve funkci bude do konce listopadu. Svaz po něm povede bývalý český tenista Petr Pála.
1: Počasí.
0: Zítra bude oblačno až polojasno, na horách se výjimečně vyskytnou slabé přehánky. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na jihu Moravy až 23.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D35 dejte pozor na kilometru 258 směrem na Hradec Králové. Došlo tam k nehodě dvou osobních aut. A opatrně taky na silnici 35 u Podslířova na Svitavsku. Havarovalo tam nákladní auto. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už začíná Divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer vám všem, kteří si pro to naše rozhlasové divadlo najdete v týdnu svůj čas. A tahle hodinka je pro vás, věřte, stejně jako pro mě, pokaždé výletem za vzpomínkou. Je to příležitost k setkání s lidmi, kteří už sice mezi námi nejsou, ale díky rozhlasovým archivům si můžeme jejich hlas občas připomenout.

0: František Nepil. Jméno, které patří k rozhlasovému vysílání naprosto neodmyslitelně. A jeho měkké oslovení, no, jako by k vám z rádia mluvil přímo pohádkový dědeček. A pokaždé krásnou češtinou. I ve chvíli, kdy František popisoval, jak to tehdy v 90. letech po ránu na vysílání Dobrého jitra a v rozhlasovém studiu vypadalo.
1: Nevím, jestli vás už někdo pozval na exkurzi sem do vysílacího pracoviště, abyste měli představu, jak vypadá to, co slyšíte. Jestliže vás tu už někdo provázel, tak mi to odpusťte, že své kolegy tak podceňuju. Ale pokud vám vyprávěli, tak jak to tady vypadá, jistě toho spoustu zapomněli, já je přece jen znám jak své boty, anebo si to všelijak přikrášlili, to si umím moc dobře představit. Nuže, vypadá to tak, že já sedím v jedné místnosti o velikosti obývacího pokoje, kde je všechno možné, ale hlavně je tu stůl, trochu se podobající kulečníkovému stolu, protože je pokrytý zeleným suknem. To sukno tlumí nežádoucí zvuky, například ťukání mých knoflíčků na rukávech od košile nebo cvaknutí, když upustím tušku a podobně. Přede mnou je mikrofon, pak krabička s několika tlačítky a hlavně s červeným světýlkem. To, když se rozsvítí, musím začít mluvit. Kdybych nezačal, vypadalo by to na to, že stanice Praha byla vyřazena z provozu. Kdybych nezačínal velmi dlouho, mysleli byste si, že je převrat. Začnu-li mluvit a během mluvení mě začne ukrutně škrábat v krku, zmáčknu tlačítko zvané kašlátko a vy neuslyšíte ani mé sýpění, ani mé odkašlávání, neuslyšíte chvilku vůbec nic a řeknete, táto, to naše rádio nějak blbne, musíš ho odnést do opravy. A táta vám odpoví, odnes si ho tam sama, já ho nemusím poslouchat, jak je rok dlouhej. A než mu odpovíte zase vy, já uvolním kašlátko a začnete mě zase slyšet.
2: Divadlo pro vaše uši.
1: Z mého uctivého tónu a z toho, že jsem na prvním místě jmenoval paní režisérku, jste jistě pochopili, že paní režisérka je jak pro mne, tak pro celý vysílací tým Dobrého jitra nejdůležitější. Má toho na starosti přemnoho, musí mě například upozornit, když mi cvakají přes kina k šandách o opěradlo židle, bere telefony a vyřizuje mi vaše příjemné vzkazy a nevyřizuje mi vaše nepříjemné vzkazy, abych se jí uprostřed vysílání nezhroutil. Paní režisérka však hlavně ví, kdy a co se vy, vážení posluchači, chcete a máte v příštích chvílích dozvědět, aby byl pořádek. Protože se to zpravidla dozvídáte přes mne, musí mě paní Pechová k tomu nasměrovat a přivést s přihlédnutím k mé mentální úrovni. O těchto věcech se proto dohodneme podrobně před vysíláním a pak každou hodinu, ale protože paní režisérka zná svého Pappenheimského, vysvětlí mi to pro jistotu ještě i krátce před tím, než k vám promluvím. Pane Nepil, řekne mi například tak, abyste to vy neslyšeli. Po této písničce bude ještě jedna a po ní oznámíte pouze správný čas. Nic víc. Pak zahraje znělka a po znělce vy posluchače krátce přivítáte a pozdravíte a pan Švehla pustí další písničku. Rozumíte mi? Samozřejmě, že rozumím, odpovím. Buďte úplně klidná, paní Plechová. Paní režisérka, aby mohla být opravdu klidná, mi tento prajednoduchý pokyn zopakuje pro jistotu ještě jednou, sdělí mi, že přijdu na řadu asi za 5 minut a uvede se vůči mě do klidu. Já sebe rovněž, já si v klidu poslouchám, jakou pěknou písničku to pan Švehla vybral a za 4,5 minuty se nadechnu a v tu chvíli si uvědomím, že jsem zapomněl, co vlastně vlastně mám po písničce udělat. Zmáčknu tedy dorozumívací knoflík a zeptám se: paní režisérko, prosím vás, co jste mi to říkala, že mám teď říct? Paní Pechová není sice překvapena, ale není ani potěšena, nasadí si na tvář psychiatrický výraz a zopakuje mi to.

0: tu rozhlasu jedinečnou a vlastní intimní blízkost, kdy je rozhovoru vlastně přítomen jenom nenápadný mikrofon, tak tohle doufám rádiu nikdo nikdy nevezme, protože i ty všudy přítomné kamery ve studiu se dají přece vypnout. No a v dobách, kdy ještě rozhlas byl opravdu jen zvukovým médiem, tak v té době se potkali malíř Oto Janeček a František Nepil. Kamarádi, přátelé. A rázem se zastavil čas. Nikdo nikam nepospíchal a my z toho vzácného setkání máme třeba i tenhle záznam.
1: My jsme se nejdříve seznámili přes rozhlas a pak nad dílkem, teda nad dílem, ale vynikajícím, teda mým. Přes rozhlas jednoho dne, v to, že jsem v rozhlase byl, tak tam jsme ve vysílání pro děti, děti tam píšou a redakce jim musí odepisovat, tak jsme potřebovali obrázky, které bychom těm dětem dávali jako drobný dárkový předmět, aby to nebylo považováno za uplácení dětí, že to se nemá. Tak jsme se obrátili na několik výtvarníků, na ten čelný a špičkový byl právě Ota Janeček, tak jsme zašli sem. Tady jsme se viděli poprvně, vybrali jsme si pár obrázků, ale to hlavně, že jsme si říkali, vy sem, vy tam, dovolte a tak. Ale pak jsme se sešli skutečně nad prací, která byla nesmírně těžká, teda pro mě, zatímco pro Otu Janečka byla hrozně lehká a jednoduchá, že ano. Protože nakladatelství Artia pro některé státy ven, pro cizojazyčné vydání, to dělalo takovou knižnici z obrázků známých českých malířů, teda malířů, kteří jsou známí venku. Mezi ně patří samozřejmě a na prvém místě Ota Janeček. Čili oni sebrali obrázky nebo obrazy a teď bylo potřeba k ním dopsat a dovymyslet příběhy, si představte, normálně se to dělá v obráceně, normálně já napíšu pohádky, příběhy nebo tak a dá se to malíři, který si je někdy i přečte a pak je zilustruje, pak to zilustruje. A teďko já z naprosto různorodých obrázků jsem musel vymýšlet, jak vlastně je dát dohromady, takže to mi dalo zabrat a samozřejmě těžká práce, krev a pot lidi zbližuje. No a tak nám vznikla knížka, která se v češtině, v česky to vyšlo asi po 4-5 letech, po těch francouzských a japonsky nám to taky vyšlo. Zobáček mi namalujte červeně, se to jmenuje česky. Nejhezčí se to jmenuje v každém jazyce jmenuje jinak, to je na tom to hezký. A nejhezčí se to nejmenuje, ale píše ve francouzštině, protože to má tak česky znějící titulek, ten se píše vole, penso, vole. Jo, což se čte vol, penso, vol, nebo jak se
2: to... Ano, vol, penso, vol. No já když jsem poprvé tu knihu vyšel, když mi přišly autorský výtisky, tak čtu vole, vole. Říkám, no to nemůže být kniha ode mě. A než jsem si uvědomil, že to je francouzský.
1: Hned si říkal, že bude spíš ode mě.
3: Výsledky vaší práce potěší spoustu lidí, nebudeme je počítat, ale při ní se zotavujou a odpočívají. Máte vy vůbec někdy čas, nebo jak vy odpočíváte? Já když vás slyším, tak vy vlastně to třeba ani nepotřebujete odpočívat, protože vy si takhle hezky popovídáte a mezi tím pracujete. Nebo jak je to?
1: No my si popovídáme, když nás přijete natáčet rozhlas, viď?
2: Na to není čas.
1: A nebo ale... když přijedu na mlejn za Otou Janečkem, to je jednou, dvakrát do roka, asi tak, že jo. No, mluv o tom, jak ty odpočíváš, já za sebe, já nevím.
2: Ne, já jsem celý život neměl čas na odpočívání.
3: Takže byste...
2: Takže já nevím, co to je. Jsem vás zřejmě zklamal teď.
3: Ne, nesklamal, no tak my jsme si zase mysleli, kdyby jste zjistil, že jste neměl čas odpočívat. A když by tohleto naše setkání mělo vás přimět k tomu, že byste měl začít přemýšlet, že přeci jenom je dobrý si občas odpočnout, jestli, jo, aby jste mohl, ale vy vlastně odpočíváte třeba cestou z Londýna do Prahy, nebo při čekání na klíče.
1: To je to, posluchači netušej, co tahle něžná bodlinka znamená. Že já to vím moc dobře, protože tak jako dneska, tak už asi před měsícem, když jsme si dali schůzku u Oty Janečka v ateliéru, dneska s vámi, před měsícem s Kolínskými tiskárnami, tak v obojím případě Ota Janeček zapomněl klíče od ateliéru a nejdřív jsme museli úřadovat na chodbě a na chodníku a to než teda je rychlý posel přivez. No ale hezky něžně to říkáte.
2: No u mě vždycky, ano, to si uvědomuji, že bych si měl odpočnout, jo, ale vždycky zůstane jenom u toho jako uvažování o tom, jak by se mělo odpočívat a tak, ale nikdy k tomu nedojde.
3: A jak vás získává František Nepil ke spolupráci, třeba když přijde s prvním textem, nebo když...
2: No přinese si harmoniku. Ono to mi hraje, no. A já podlehnu. Kouzelným tónu, jo.
3: Řekněte.
2: Asi pěti dírkové harmoničky.
1: Tak to
2: má
1: je...
2: vůbec celou oktávu ta harmonika, to je?
1: No já nevím, co je to oktáva, ale asi má.
2: Jo, no měla by mít aspoň 8 dírek.
1: To je harmonika, kterou jsem dostal v Chlumu u Třeboně. Tam jsme natáčeli na Kus řeči a s kapelou a já za odměnu dostal takovouhle fukací harmoniku, která se dá spolknout, taky malinká.
2: A to se ti ještě nestalo? Ale,
1: no já na ní hraju málo kdy, já na ní hraju účelově, protože neumím hrát. No jak to bylo? A bylo to tak, že já mám rozepsaný text, který mu říkám tělověda. A já v něm rozebírám tak jako lidské tělo, že ano, čet se mi po několika besedách, abych si ověřil, jako co lidi na to. To jsou takové krátké črty na téma lidské ruce, nohy, srdce, hlava a tak dále. A v těch črtách jako vlastně povídám o lidských slabostech, přednostech, snažím se o to, aby to bylo veselý. Vždycky lidi se smějou tam, kde to veselý není a naopak. A tak jsem si říkal, no tak, když píšu takovýhle slabý texty, tak je musí zachránit ilustrátor. A tak jsem si vzpomněl právě na Otu Janečka, ale ten přede mnou prohlásil jednu závažnou svého času, teda jednu hrozně závažnou věc. Jo, on řekl, že ilustruje jenom nežijícím autorům, jo. Já nevím, jestli je to pravda, ale tenkrát to řekl, já si byl na to chvíli
2: pišný. S těmi živými je potíž, jo, ty mají svoji představu. Já vždycky říkám, tak si to zilustrujte sám, proboha.
1: Tak jsem si říkal, já ho musím vlastně získat nejenom silou toho textu, ale i něčím jiným. Vzpomněl jsem si na to, jak se to dělá v rozhlase, že ano, že když je slabý text, tak se pustí hudba, posluchač se tak jako zotaví, znova se pustí ten text, nahradí, doplní se hudbou a tak to běží dál a najednou je z toho hodina, že jo. Tak jsem si říkal, takhle budu postupovat s Otou Janečkem a vzal jsem jsem si text té knížky, že mu jako přečtu ukázky a pak mu řeknu, jestli by to byl ochoten ilustrovat. A vzal jsem si ta foukací harmoniku, no a teď jsem mu přečet vždycky, já nevím, o lidské ruce, zahrál jsem Kolíne, Kolíne. Přečetl jsem o lidském srdci, zahrál jsem Ovčáci, Čtveráci, teda to jsem věděl já, co hraju, já neumím hrát.
3: A vy jste měl představu, o jaká díla jde?
2: Ne, já jsem měl jednu chvíli představu, že hraje prodanou nevěstu, a pak jsem ji jednou vzal, jako slyšel jsem tam i Štrauze, a já nevím, co...
1: No tak to ani Štraus, ani prodaná nevěsta přeci jenom... No já si nebudu vyjadřovat.
2: On ve své skromnosti. To.
1: No a výsledek teda byl ten, že Otáneček byl tak okouzlen, to jakmile se na lidský organismus, na lidské smysly působí, teda na několik lidských smyslů se působí, nejenom na zrak, ale i třeba na sluch, chuť a tak dále.
2: No citovku, citovku
1: tak,
2: to chce.
1: Tak jako ten člověk je víc ovlivněn, tak i Otáneček teda byl samozřejmě ovlivněn kladně a aniž by věděl jak, tak odsouhlasil, že teda to bude ilustrovat.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Lecos jsme tedy už o vzájemném přátelství a umělecké spolupráci mezi Františkem Nepilem a malířem Otou Janečkem slyšeli. Ale teď zase jinak. Víte, jak na to František Nepil sám později vzpomínal v jednom ze svých fejetonů?
2: Nejúspěšnější koncert mého života. Tedy na Brzyně není jen Smetákův mlýn, ale Smetákův mlýn je nejslavnější, i když mu tak už nikdo neříká. Každý totiž ví, že je to Janečkův mlýn. Brzyna je potok, který kousek od Kamíka protéká osadou Brzyna a vlévá se do Vltavy u Zrůbku. No a pár kroků nad osadou, asi tak 2000 kroků, stojí Janečkův Smetákův mlýn. Skládá se jako každý pořádný mlýn z mlýnského kola, jenže to se netočí, protože ho zkazil pan režisér Menzel se svým filmovým štábem. Dále se skládá z nádrže a nemyslete si, že je v ní vody jen po kolená. Tam Ota Janeček utopil celé rýpadlo, když ho po vypuštění vody objednal na dolování bahna. Jinak se tento mlýn skládá z mlýnské strouhy, ale o té si povíme až nakonec, z patrové hlavní budovy a z hospodářských stavení, kde má Ota Janeček ateliér. Maluje, jak víte, překrásně, a to hlavně slečny a ptáčky. Maluje tedy i jiné věci, například vyklany, trávy, buňky, jinovatky, Josefy sudky, semínka, slabikáře a stromy, ale ty ptáčky a slečny kreslí obzvlášť pěkně, ty má odkoukané, těm určitě věnoval mnoho bezesných nocí usilovného studia. On má zvláštní dar, on svými obrázky dokládá, že když je holka krásná, tak je krásná, i když má pisky jako vantroky anebo rozpláclý nos. Báže takový plácfifák či odulá kušnička k té kráse patří. A vůbec jsou jeho obrázky naučením, že na světě je tolik přepěkného, že ho má člověk opouštět, jenom když mu už opravdu nic jiného nezbývá. Na tohle všechno jsem si vzpomněl, když jsem smolil knížku, kde záminkou k úvahám a myšlenkám, pokud je na mě Bůh seslal, mi bylo lidské tělo. No a jak jsem na ty své stránky koukal, říkal jsem si, kdyby mi tak tuhle knížku ilustroval Ota Janeček. V té době bylo už mnoho let po mistrovství světa v Kopané, na kterém vedl mužstvo Anglie trenér Don Revy. Ten po jednom zápase, jejíž prý Anglie vyhrála se štěstím, jak řekl jeden z novinářů, na tiskové konferenci po utkání odpověděl: štěstí má jen ten, kdo ho hledá. Je to jedna z nejhlubších pravd a netýká se jen fotbalu. Zásluhou Dona Revyho jsem tedy věděl, že si o tu Janečka nesmím jen zbožně přát, že proto musím taky něco udělat, že ho o to předně musím požádat, ale ne obyčejně, nýbrž tak, aby to na něj udělalo dojem. Za druhé, že musí ty moje texty o lidském těle číst, ale že mu je nesmím dát do ruky, nebo ať by je ztratil, aniž by je kdykoliv přečetl. Teda nestratil, spíš nenašel, protože by je zarachtal mezi těmi svými slečnami a ptáčky, jejichž skici štosuje všude, kam dosáhne. Prostě, že bude nejlíp, když mu je sám přečtu. Už taky proto, že já do toho vložím všechno. A nejenom všechno. Já do toho musím vložit ještě víc, jenže si musím vymyslet co. Vymyslel jsem si režijní trik, že četbu budu Otovi Janečkovi kombinovat s hudbou. On to teda není moc převratný trik, ale osvědčil se, to vím z rozhlasu, z jehož pomocí jsem hezkou řádku let kazil posluchačům vkus i jitra. Přijel jsem tedy do mlýna na Brzyně s hudebním nástrojem, s foukací harmonikou. Ne, že bych na ní uměl hrát, učil jsem se na ní pouze jediný měsíc, a to před 47 lety v Nuslích. Učil mě na ní Honza Mezera, můj spolužák a kamarád ze Svatoslavovy ulice, a já mu za to poskytoval lekce v kreslení. Byla to naše miniaturní kulturní výměna, jakou teď jezdí do zahraničí sjednávat a podpisovat početné delegace. Jakmile jsem Otovi Janečkovi naznačil, že se před ním rýsuje možnost ilustrovat nadmíru hodnotný rukopis, rozhostil se mu po tváři ustaraný výraz, jako vždy, když má odmítnout další autorský nátlak na spolupráci. Nepatří totiž k té skupině ilustrátorů, kteří s houževnatostí vyhladovělé vlčí smečky krouží okolo literátů a nakladatelských domů a hledají oběť, do které by se umělecky zahryzli. Náleží naopak k těm, k nimž se slétají básníci, povídkáři, romanopisci a jiní producenti literatury a nutí je k citové inkarnaci do jejich myšlenkového regionu, aby dopomohli dílu ke čtenářskému povšimnutí. Ota Janeček jim ovšem zdařile čelí svými mistrovskými výmluvami a argumenty. Zpravidla jim líčí své zdravotní potíže, zvláště ztrátu či otupení zraku, a to od té doby, co zrak při odjezdu ze Mlýna opravdu ztratil. Nebyla to legrace, ale naštěstí ho po několika měsících s pomocí akupunktury zase našel, jenže to pro jistotu dodnes zamlčuje tvůrcům obdařeným talentovým či charakterovým nanismem. Jiným podrobně popisuje své současné předsmrtné stavy a navíc vyhlásil jednu, i když ne samozřejmě pouze tuto zásadu, že až na zcela mimořádné výjimky ilustruje zásadně díla autorů neživých, anebo těch, kdo žijí pouze náhodou. Když jsem tedy spozoroval, že se mu po mých úvodních slovech rozhostil na tvářích onen známý ustaraný výraz, vytáhl jsem z kapsy foukací harmoniku. Jakmile mu na ní padl zrak, rozzářily se mu oči dychtivě zvědavým výrazem klášterní chovanky, jež se právě dověděla, že má dnes před sebou svatební noc. K hudbě má vztah, na pražském jaru prosedí spoustu času a ani Václav Neumann, ani Herbert von Karajan nezařazují do svých filharmonických těles foukací harmoniku příliš často.

Zahrál se mu jako předehru pokus o národní píseň a přečetl mu první kapitolku své tělovědy, Kostru.

Zeň byl rozhodnut, třeba že jsem ho seznámil s pouhým torzem rukopisu. Co se ovšem nestalo, uplynul krátký čas a Ota Janeček mě meziměstsky volal. Františku, exlibristi pořádají příští týden slavnostní večer k mým narozeninám. Budou tam takové ty proslovy, budou se tam pouštět obrázky z diapozitivu a já nevím, co všechno. Teď jsem si však uvědomil jednu věc, že tam ještě nemáme hudbu. Rázem ve mně hrklo, popadlo mě zlé tušení, že posvátným a pro Čechy přímo osudovým slovem hudba označuje nejspíš i mou produkci s foukací harmonikou. Hned na to mi to ostatně potvrdil. Já teď přemýšlím, povídal Janeček, jestli mám říct Pepovi Sukovi, aby mi zahrál na housle, nebo Zuzance Růžičkové, aby mi zahrála na čembalo, ale najednou mě napadlo, co kdybys na tom večeru zahrál na tu svou foukací harmoniku. Už to bylo venku. Ach, ješitnosti, tvé jméno je moje příjmení. Neříkal ovšem dědeček, netlač se kupředu, dokud místa u dveří, a babička, třeba se pídí měřiti. Ale otíku, vzpamatoval jsem se ze svého ohromení, ty jsi nevšim, že na tu harmoniku neumím hrát. Jestli se rozhoduješ mezi Josefem Sukem a mnou, nebo mezi Zuzanou Růžičkovou a mnou, tak to nikomu neříkej nahlas, vždyť by tě zbavili své právnosti. A otík na to, no, že by to byla jako psina. Za týden jsem se dostavil na slavnostní večer v tmavém obleku, oholen a dezodorován vodou značky Windsor. Ota Janeček ke mně přiběhl viditelně rozradostněn. Máš tu foukací harmoniku? Ptal se mě s hořícíma očima. Ale nemám, skameněl jsem. Vždyť jsme se přece dohodli, že by to nebylo vhodné. Fakt, skameněl pro změnu zase on. Já si nějak vsugeroval, že jsme se dohodli obráceně. Já člověče nezavolal ani Pepu Soka, ani Zuzanku. Slavnostní večer byl tedy bez hudby, ale přesto byl velmi krásný, jak uznal i Ota Janeček, když jsme se šli za čas projít podle jeho mlýnské strouhy. Kdybyste se u ní někdy octli, nepřehlédněte ji. Ostatně, jak byste ji mohli přehlédnout? Je dlouhá 2 kilometry a celá dlážděná žulou. Dal ji vydláždit a zrestaurovat, ačkoliv ji k malování nepotřebuje. Obnovil ji, aby mlýn zůstal zachován pro budoucnost úplný. Ukládal do ní honoráře, kterému docházely z ciziny, a pak tuto znovu zřízenou strouhu věnoval své ženě místo banálních kožichů, elektrických přístrojů či vozidel, které za podobné platby pořizují svým ženám obvykle jiní naši spoluobčané. Vidíte, kdo ví, jestli bych tuhle strouhu někdy spatřil na vlastní oči, kdybych nepřijel na Brzinu odehrát nejúspěšnější koncert svého života.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: K těm několika zvukovým vzpomínkám na Františka Nepila jsem pro dnešek přibalil do Divadla pro vaše uši jedno vzpomínkové setkání nad knížkou Jak jsem potkal Františka Nepila. Jejím spoluautorem byl také Ondřej Suchý. A mezi těmi, kteří tenkrát nemohli v Berouně na uvedení téhle knížky chybět, byli i pánové malíř Karel Franta a fejetonista Rudolf Křesťan.
2: Já jsem slyšel, že je tu zastoupena Karlova univerzita přímo zástupcem nejvyšším. Já chci říci, že má tady velkého konkurenta, protože my všichni jsme studenti, odborní asistenti, docenti a profesoři Univerzity Františkovy. Františkova univerzita je to, co nás spojilo, a myslím si, že stejně jako u onoho slavného Karla IV. Existuje i po dotyčném, na rozdíl od jiných univerzit, které byly pojmenovány někým a neexistovaly vlastně de facto už za jeho života. Takže to je můj pocit, který mě sem přivedl do Berouna, kde si dovolím pár slov říci na cestu knížce, kterou pan Krop obdivuhodně dal dohromady. Jak si leckdo z vás určitě pamatuje, tak v dobách, kdy u nás ještě na silnicích nejezdilo tolik vozů jako dnes, tak bývalo zvykem, že auta stejné značky se zdravila vzájemným bliknutím reflektorů, ti mladší to nepamatují, my ve středním věku to pamatujeme. Zdravili se Spartaky, vy nevíte, co je to Spartak, že jo? Tak půjdeme dál. Zdravili se Fiatky šestistovky, to nevíte. A ovšem, že i Cortiny, dědeček možná. A dosti pravděpodobně i Praga Baby, to už ví málo kdo. Já se domnívám, že paní Nepilová ví, co Praga Baby znamenala. Knížka, která nedávno vyšla v reedici, tak samozřejmě to připomíná i nám všem. Zkrátka bývaly časy, kdy bliknutí protijedoucího vozu nemusela znamenat hned upozornění na radar, nýbrž mohlo jít o znamení spřízněnosti. Takovýmto vzájemným potkávacím znamením jisté vzájemné spřízněnosti je i knížka, kterou tu budeme dnes křtít. Má ve svém názvu Potkávání, a když jsem si jednotlivé stránky četl, jako bych v nich spatřil něco na způsob pomyslného bliknutí z radosti, že jsme se tak či onak potkali s Františkem a že jsme s ním něčím zpřízněni. Odtud vznikl základ knížky, v níž je 25 krátkých, ale možná o to spontánnějších bliknutí na znamení radosti, spotkání se s Františkem Nepilem. Kromě společného vystupování na besedách nás spojovalo i to, že jsme se oba narodili v neděli a oba jsme maturovali se 4 z matematiky. Ale v případě dnešního přání na cestu nové knížce doufám, že nevadí, že neumím moc počítat, a možná je to v dané souvislosti i k něčemu dobré, protože bych té knížce ze srdce přál, aby měla čtenářů přímo nepočítaně. Děkuji za pozornost.
3: Jeden z Nepilových ilustrátorů a zároveň jeden z jeho velkých přátel, malíř Karel Franta, dostal, jak už jsem v úvodu předeslal, na vzpomínkovém večeru v Berouně do ruky mikrofon, aby zde přidal k dobru některou z historek, které s Františkem zažil.
4: Já už jsem tady všechno skoro řekl v tom Berouně při minulých besedách, ale snad vám řeknu, aby to nebylo dlouhý, jak jsem se s Františkem seznámil. Asi před 20 lety jsem měl výstavu ve Staroměstské radnici a já velice dbám na to, abych měl na každé výstavě návštěvní knihu. Co si lidé myslí o mé práci, to zajímá prakticky každého, kdo něco dělá. A v té knize jsem potom našel zápis od Františka Nepila. Ten zápis byl tak nádherný, že mě nejenom fouknul pod křídla, ale já jsem se skutečně vznesl jako helikoptéra, protože jsem si říkal, no to je hezký, to je krásný. A taky jsem to využil. František tehdy netušil, že se upsal ďáblu neboli čertu. Hned při příští výstavě jsem ho požádal o to, aby mě zahájil výstavu. Od té doby mě zahajoval všechny, prakticky všechny výstavy, které jsem měl u nás, A za každou tu výstavu dostal František čerta. Takže potom už to i napsal a říkal,
5: Čobeče, u nás je to jako v pekle.
4: Jo. A on měl smůlu, že měl ten podpis takový čitelný, jako Lada, jo. Jako Lada. Prostě on taky takový byl, když jsem ho teprve poznal potom osobně, skutečně byl to člověk velice čitelný, upřímný, srdečný a asi proto ho měli lidi nesmírně rádi. A ta jeho popularita sahala tak daleko, že já jenom krátce, když jsme jeli spolu na tu poslední jeho dovolenou do Švýcarska, tak jsme celou cestu povídali. V autě bylo veselo a přijeli jsme k místu, kde se malovala silnice. Ty pruhy tam malovali. Já jsem stál hned jako první, ten muž s tím práporkem mě zastavil a my jsme povídali a nic jsme nevnímali. Ta protější fronta odjela a když jsem dostal na volno, tak jsem se rozjel a jenom jsem zahlíd, že po pravý straně je jakási míchačka na tu barvu a že tam jsou dělníci a prostě pokračoval jsem dál asi za 20 kilometrů. Františku byla,
5: Čověče, zastav v zájmu našeho zdraví.
4: Tak jsem zarazil a nešel jsem ven a František vystoupila, podíval se na to auto a pak mi povedal do okýnka,
5: haleď, my jedeme ale v úplně jiném autě, než jsme vyjeli.
4: Rozumí. Já jsem říkal, a co je?
5: No, pojď se podívat.
4: Tak jsem byl ven. To auto bylo z téhle strany bílý. A rychle schnoucí barva dělala svý. On vždycky říkal, František, že jezdím.
5: Čověče, ty jezdíš jako Senna. To je rychlost, jo.
4: A teď jsem mu to začal dokazovat, protože jsem pospíchal rychle k benzínové pumpě, kde bychom se do toho dali. A tu barvu dostali dolů. Jak viděli, že je to František Nepil, sahali po všech pixlovkách a po všech kanistrech a lítali, jako když bude hořet, jako když potřebujou vyprázdnit rychle benzínovou pumpu. Všechno jsme zkoušeli. Nic na to nefungovalo. Pixlovek kolem nás nepočítaně. A já jsem dostal potom takový spásný nápad, že jsem říkal, natočte mi asi 10 litrů benzínu. A oni říkali, s tím my to nechceme nic mít. Já jsem říkal, já to zkusím s tím benzínem. Začal jsem mít auto a ono to šlo. No, šlo. Hadry nestačily, ale všechny záclony, které byly v té benzínové pumpě, co tam měli, to strhávali, nosili to snad i cejchy a my jsme prostě čistili a čistili. No neumíte si představit, jak jsme smrděli na benzín. To my jsme byli jako jedna velká cisterna a František ten úplně s klidem mě řekl,
5: haleť, ale to je prima, že my nekouříme.
4: Jo. Víte, František, na toho se nechá vzpomínat pořád a pořád se nechá o něm vyprávět. Já mám naštěstí tu paměť jenom na tohle, to jo, na nic jiného, ale na tyhle ty věci, to si velice dobře pamatuju, každý jeho slovo. Z každý situace uměl vytěžit. Víte, my jsme třeba, když už jsem se do toho dal, třeba ten Joe, u kterého jsme byli na návštěvě, ten jednou přišel s nápadem, že bychom měli navštívit zoologickou zahradu. A on říkal,
5: no samozřejmě, my máme zvířátka rádi.
4: Tak jsme šli, jeli jsme do hor, do zoologické zahrady. Spíš jsme si tam šli odpočinout, protože tam už jsme potřebovali stín, sednout si a tak dále. Ten František šel oholi, ale jakmile tam viděl, tam byl postavený vysoký totem, on vyskočil k tomu totemu a začal mě předvádět apače. Ty lidi najednou koukali, co člověk, který asi pobírá důchod, co to tam takhle jako vyvádí, že jo. No, tak tam jsme se takhle jako vydováděli u toho a pak jsme šli dál a přišli jsme k ohradě, kde sedělo 5 bílejch sibířských vlků. Oni byli nehnutý, oni byli prostě jako když to byly plastiky, jako když to bylo ze sádry. Tak jsme se tam podepřeli o ty klády. A já jsem říkal, Joe, až přijedeš do Prahy, tak ti ukážeme živý v zoologické zahradě. A František říkal,
5: pane, oni jsou živí a oni na něco vzpomínají.
4: Jo. A Joe říkal, no a na co myslíš prostě, že by mohli myslet? A on říkal,
5: oni vzpomínají na vlast.
4: A já jsem říkal, no a jak to myslíš? On říkal,
5: no podívej se.
4: A teď řekl,
5: Stalingrad.
4: A ten vlk jeden se pohnul takhle. Pak řekl,
5: Krupská.
4: A zase se druhý pohnul takhle, jo. No a ten Joe byl u vytržení z toho a povídá. Františko má,
5: no řekni, Joe, jestli si vzpomeneš něco ze Sovětského svazu, ať se...
4: A on říkal, gum. A ty vlci se zvedli a utekli. Takže takhle na Františka Nepila vzpomínám.
6: Děkuju vám.
1: Takhle tedy na Františka Nepila vzpomínali pánové Rudolf Křesťan a malíř Karel Franta. A já vám teď na samý závěr dnešního divadla posílám ještě unikátní záznam Františkova opravdu posledního, definitivně posledního rozloučení na vlnách někdejšího Dobrého jitra v březnu roku 1995. Dobré a ještě lepší dny, přátelé.
7: Tak vidíte, ve škole za chvíli zazvoní, vaše děti sedí už v lavicích a soustředěně dokončují domácí úkoly, mají na to už jen pár minut, ale nemějte strach, ty to stihnou, vždyť jsou po vás. Mužský přijdou dneska domů včas, aby stihli odpolední kvalifikaci, aby stihli televizní fotbal. Vy ostravští chachaři, koukejte naše pořádně povzbuzovat a nehvízdejte, když tam Horst Siegel, Frýdek a Kuka smrknou Bělorusům jenom 5 flastrů a pošlou je osprchovat. No a vám, co se nám propůjčili svá ouška, děkujeme, že jsme si nemuseli vysílat jen tak pro sebe. Dneska se s vámi loučí režisérka Zuzana Pechová, zvuková technička Jitka Havlová, hudební redaktor Josef Švehla a František Nepil, který vám naposled přeje za všechny z celého svého rozměrného srdce dobré a ještě lepší jitro.

begonie. Byl tady a už tu není.

0: poradíme, pomůžeme, naučíme, vylepšíme. Vše pro domácí kutily, chovatele a zahrádkáře. To je Hobby Magazín. Pořad pro všechny, kteří se neradi nudí. Hobby Magazín s Arturem Kubicou každou sobotu v 10 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka, středeční čtvrteční, právě otevírá, právě začíná, stejně tak jako právě odbyla 23. hodina. No a krásný pozdní večer vám všem, především nespavcům a ponocovatelům, přeje Jitka Lukešová, moc se na vás budu těšit a jako vždy máme před sebou celé 2 hodiny proto, abychom se setkali v našem vysílání, abychom mohli povídat a samozřejmě i tentokrát pro vás máme spousty krásných písniček a já doufám, že si každý z vás pro svoji večerní dobrou náladu určitě u nás vybere. No a o čem to dnes bude? Šťastný může být člověk v každém věku. No a co vy? Potkalo vás štěstí třeba v nějakém konkrétním pozdějším momentě nebo až po letech, kdy už jste v to ani nedoufali? Jaké štěstí vám kdy vstoupilo a přišlo do života? Láska, splnilo se vám přání z dětských let, získali jste vysněnou práci třeba až teprve ve druhé polovině svého života, splnili jste si sen, který vás učinil šťastnými až v pozdějším věku a museli jste na své štěstí dlouho čekat? Každý máme svoje sny, touhy a přání. Někomu se splní záhy a celý život má naplněný láskou nebo vysněnou profesí, jiný na splnění svých snů a tužeb stále čeká, a nebo to své štěstí nevidí, co říkáte. Někdy vás potká štěstí ve chvíli, kdy už jste v to ani nedoufali a je jedno, jestli nám je 40 nebo 80. Jste šťastní nebo na své štěstí, ať už je jakékoliv, teprve čekáte. A co vám chybí eventuálně ke štěstí? Tak tolik a mnohem více na tohleto téma. Telefon k nám 731 800 900, pak máme také web, tam už mnozí píšete, rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Láska má, možná jste si prospěvovali s Václavem Neckářem, který právě ale dospívává, no a my pozdravíme prvního hosta, kterým je Helča od Poděbrad. Helčo, krásný večer přeju.
1: Já tobě i všem nespavcům
0: přeju. Moc děkuju.
1: A to štěstí, nevím teda trvalý štěstí, nevím, jestli to vůbec existuje.
0: Jo.
1: U mě to teda nebylo, ale mám třeba zážitky krásný, což považuji za štěstí, protože mě to nabíjí zase. A teď se mi povedlo něco, po čem jsem toužila už roky, jak mám kamarádku, se kterou jsem díky tobě, že jo, se seznámila, takže už se známe přes 30 let.
0: Panečku,
1: a teď jsme se asi 15 let neviděli.
0: Ano.
1: A já jsem jela slavit svoje osmdesátiny, který jsem si říkala, Bůh ví, jak dopadnou, ale jeli jsme na Šumavu a Zuzka bydlí u Plzně a vzali jsme to díky kamarádovi, který mě tam vez a který tam měl taky sednou slavit, tak mě za tou Zuzkou vzal a já jsem jí po 15 letech konečně viděla, bylo to úžasný. I když jsme spolu byli asi jenom čtvrt hodinky, ale nádhera sama, že jsme se konečně zase viděli.
0: Mm-hmm.
1: No a osmdesátiny, jeli jsme tam ve čtvrtek a ve středu mě bylo špatně, až jsem mi chtěl zvracet z toho, jak jsem si říkala, Ježišmarja, jak to dopadne a Bůh ví, co tam bude a jestli přijedou, všichni nepřijedou. No ale bylo to nádherný, přijel mi kamarád s rodinou z Moravy, přijela mi kamarádka od Karlových Varů s přítelem, byli tam moji bráchové s rodinama, byli tam neteře, byli tam kamarádky, co se mnou byly v lázních a vlastně jsme se tam znali jenom 14 dní, ale trvá nám to taky doteďka. A to byly bezvadný ženský, který tam všecko obstarával. Já jsem poprvé v životě jsem na svý narozeniny nemusela dělat chlebíčky, nemusela jsem dělat nic, všichni
0: no
1: mě postupovali, všechno připravovali. Já jsem dokonce v 80 letech i tančila s bráchou, jo, takže to byl takový pocit, taková euforie a teď ještě od toho čtvrtka do neděle. My jsme se tam tak bavili, nasmáli, já jsem si pronajala celý penzionek v těch nezdících na Šumavě, můžu vřele doporučit. Takže jsme nemuseli nikdo nikam odjíždět, odcházet, všichni tam mohli jít hned spát. Nikdo nerejpal, nikdo nerušil, všichni byli bezvadní a já, no teď se teda zpamatovávám celý týden, ale a no, 80, už to není takový, ale tak krásný narozeniny a ještě navíc 80 jsem si nepředstavovala ani v nejbudnějším snu, takže to byl takový pocit štěstí, že z toho teď budu žít až do smrti.
0: Takže no tak to je krása.
1: I ty střípky štěstí jsou něco, co třeba se každému nepovede, nebo prostě vždycky, když jsem se na něco těšila hodně, tak se to nestalo. Buď někdo nemohl, nebo prostě byl blbej termín, nebo nebylo počasí. Prostě vždycky do toho něco přišlo. Mm-hmm. Takže já už ze zásady se bojím na něco těšit hodně. Ale fakt, to je zákon schválnosti, Murphyho zákon, že se to vždycky podělá, ale tentokrát se teda nic nepodělalo.
0: No tak krása.
1: Bylo to nádherný a já přeju každému, aby si aspoň jednou v životě mohl zažít narozeniny nebo prostě oslavu,
0: něco,
1: která by byla daleko lepší, než co si kdo představoval. Takže ať to mají lidi rádi, ať si nekazejí život nějakýma prkotinama.
0: Ano, ano.
1: A zvlášť, když už jsme ve věku, kdy už opravdu těch radostí moc nemáme, protože nám to nedovolí tělo nebo okolnosti, tak ať si užívají každou příležitost a přeju jim, aby se jim to taky takhle vyplnilo.
0: Dobře, tak to bylo krásné přání od Helči. Děkuju moc krát za všechny samozřejmě. No a jsem ráda za takovéhle krásné, nádherné, úžasné zprávy o skvělé akci. Helčo, moc krát děkuju, hezký večer a budu se těšit příště. Naslyšenou. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petr Janda, skupina Olympic a písnička Dávno. No a máme další hosty, tentokrát se dovolala Lenka z Brna. Lenko, krásný večer přeju.
1: Dobrý večer. Já jsem vám jenom chtěla říct, že já jsem měla štěstí, když jsem potkala před 22 letama svého přítela, a které mě zemřel teda letos v prosincu.
0: Jo, tak vzpomínáte.
1: Zlomil si krčí páteř, přestalo fungovat srdce a mozek, takže jsem zůstala sama. A starosti s pohřbem a ze vším. Takže jsem hodila z 95 kg na 45 kg.
0: Jej. Tak to je hodně.
1: Takže teď štěstí nemám a to bylo ještě na vánoční svátky.
0: A prožili jste spolu hezký kus života?
1: Hezký kus života.
0: Vzpomínáte na to ráda.
1: Vzpomínám na to ráda. Ale bylo to na Vánoce, co mi zemřel.
0: Jo.
1: Tak jsem měl zkažený Vánoce a všechno možné. No. A když jsem teda ani ve špitálu volali mě tam, tak jsem se tam vyhrotila, protože byl napojený na těch hadičkách. A když jsem objednávala sanitku, tak sanitka přijela za hodinu a 3/4. O půl druhé ráno jsem mi volala a přijela ve 3/4 na 3. Možná, že by ho zachránili, by přijeli spíš.
0: Jo, ale každopádně pojďme se vrátit, to mě je mi samozřejmě velmi líto, pojďme se ale vrátit k tomu tématu. Jak byste na něj hezky zaspomínala právě, jaké třeba hezké chvíle se objevily ve vašem společném životě?
1: Prostě v mém společném životě bylo jenom on prostě, dal mě prstinek, měli se sebrat, už to nestačilo, protože on byl nemocný, postižený, nemohl na nohu, na ruku, vypadla se mu ruka, noha, tak já jsem se o něho 25 musela starat.
0: Jo, ale byla jste ráda, že ho máte, jo?
1: Byla jsem ráda, že ho mám a chybí mě teda, mám
0: chybí
1: tady
0: moc.
1: Fotku a chybí mě, no. Nejraž bych šel za ním.
0: Tak, Lenko, moc vám taky děkuju, jinak přeju všechno dobré, hlavně pevné zdraví, opatrujte se a
1: děkuju,
0: přeju vám nějaké drobné radosti. Děkuju, nápodobně. Moc vám přeju nějaké to štěstíčko, abyste měla radost ze života, jo? Mějte se taky moc hezky, naslyšenou, zdravíme do Brna. No a teď už je nachystána skupina Elána, jinak připomínám telefon k nám 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: tolik skupina Elán, právě dohrává a dospívává. No a na telefonu teď máme z Jižní Moravy paní Lidku. Krásný pozdní večer, Lidko, moc vás zdravím.
1: Já vám taky přeju krásný večer.
0: Děkuju.
1: Všechny zdraví, celé studio a všechny nespatce.
0: Děkujeme. Tak paní Lidko, co vy a vaše životní štěstí? Přišlo, nepřišlo, hledáte ho, čekáte
1: přišlo,
0: na ně? Povězte.
1: To největší štěstí, jaké mě mohlo v životě potkat.
0: Ano.
1: A takové štěstí moc, málo lidí má takové štěstí. Až vám to řeknu, tak budete vykulena.
0: Tak povězte, ať jsem vykulena.
1: Zdala jsem se, si se později, ale vdávají se později, Potkala na inzeráce, poznala manžela, no a žili jsme spolu 43 let.
0: Panečku.
1: I když nám nebylo dopřáno, že jsme děti jsme neměli, no ale říká se, že taky to není, peníze nejsou všechno.
0: Jasně.
1: A děti taky říkají, když jsou děti malé, jsou malé starosti, a když jsou velké, tak jsou velké starosti.
0: Ano, ano.
1: To mě říkala Švandová, no. Takže mám jenom jednoho bratra.
0: Ano.
1: Ten má naštěstí 3 děti, dva kluky, no to jsou držíči, opravdu. Já jim říkám, vy jste Ferda Mravene z práce všeho druhu, se dvojmi dání. Fakt ti kluci dřou, oni mají firmu prostě, oni na co šáhnou, to spraví, veši, natírali na kostele, víte, ve Velkých Kelnovicích, tak tam natírali střechu, to je chráněné památkovým úřadem, ten kostel ve Velkých Kelnovicích. To je starý dřevěný kostel, kde se ještě zvoní jako zemnic z kostela. To dneska je už málo, že takových věcí. Měla jsem pěkné mládí, to si nemůžu stěžovat. Před naprázdniny se nám vždycky sjelo 11 nás bylo bratranců a sestřenic. Takže to si nemůžu stěžovat. Měla jsem pěkné dětství. No, až na to, že jsme neměli děti, no, ale nebyli jsme sami, protože manžel pocházel z 9 dětí a taky byl bez dětí jeden jeho bratr.
0: Ano.
1: No, a taky to přežili a byli spolu šťastní.
0: Ano, ano,
1: takže
0: ano.
1: Jsme spolu, jak se říká, někdy, jak se říká, přijde bouřka, že pohádali jsme se, to bývá v každém manželství, není pořád slunečno, že...
0: Každopádně to bylo vaše velké životní štěstí, tohleto, jo? A radost.
1: No, tak to bylo taky štěstí, že jsme spolu bezdětní vydrželi 30 let.
0: Ano.
1: Až přišel ten nešťastný covid.
0: Jo.
1: Manžel, když se dostal do nemocnice, tak bohužel za 2 dny zemřel. Potom mě říkal ten pan primář, že ta nemoc už byla v takovém stádiu, že už mu nemohli pomoct.
0: Jasně, že
1: ale
0: se stalo.
1: Ale neměl nějaké bolesti, nebo tak. A to už jsem měla štěstí, že my jsme měli pronajatý byt. A my jsme se tam velice s děti nestýkali, takže moc velice nikdo nevěděl v tom domě, že jsou tam sama a že jsem taky byla, jako měla jsem našli, jak dělali ty odběry, jo, že jsme měli oba dva, ten covid, samozřejmě, když jsme žili v jedné místnosti.
0: Ano, ano, ano, ano.
1: No, takže manžel prostě byli v karanténě a manžel to vydržel týden. A další týden z pondělí jsem se budila a manžel se oblíkal. A já říkám, kam jdeš, prosím tě, bez karanténě nemůžeme ani na krok.
0: Jo.
1: Já musím jít do práce. On byl zaměstnancem magistrátu, víte? A oni se starali o čistotu města.
0: Jo.
1: Tak to dneska jsou lidi bordelary, takže chodili a starali se o čistotu města. Takže on musí jít do práce, jo. já jsem mu neřekla ani ahoj, já jsem ho ani neviděla ze předu vlastně, jak seděl na té židli, tak se oblíkal, takže jsem mu neřekla ani ahoj. Mm-hmm. Já tušila, že ho vidím naposledy.
0: Jo, jo.
1: Prostě odešel a on neměl ani šatnu, jo, se tam přeblíkal v té budově ve sklepě.
0: Dobře, paní Lidko, tak tohle to už je zase trošku jiné ano, téma, třeba nějaké ty pracovní věci.
1: Nejlepší vám musím říct.
0: No.
1: Nešel na noc, nepřišel. Mm-hmm. Mě to ptalo hlavou, že jsem mohl jako... No, na druhý den zvonila policie.
0: Mm-hmm.
1: Já jsem šla otevřít jenom v košuli a v županu. Normálně posvíš, jo. Jsem šla otevřít. Pak jsem prostě... Nevím, co se dělo. Byla jsem prostě měsíc v komatu.
0: Mm-hmm.
1: A když jsem se probrala z toho koma, tak jsem nemohla chodit, takže mě rehabilitovali.
0: Paní Lidko, já vás musím přerušit, nezlobte se, protože čas letí jen je neuvěřitelně rychlý. Rozumím, rozumím. Paní Lidko, poslouchejte mě chvilinku. Já vám moc poděkuju, musím poděkovat, jsem ráda, že jste se dovolala, že jste nám zavzpomínala tady na vašeho manžela. Jinak vám přeju samozřejmě všechno dobré, hodně hlavně zdraví, opatrujte se a budu se těšit zase v noční lince, jo? A tyhle ty zase další příhody necháme, až budou zase podobná témata, ke kterému se budou ty další příhody hodit. Moc děkuju a přeju všechno dobré, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: byla hudební vzpomínka na Hanu Zagorovou v podobě její písničky Kdyby se vrátil čas. No a během právě téhle písničky se k nám dovolal z Olomouce také Robert. Roberte, krásný večer přeju.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer. Tak z jakého konce to vezmete vy, prosím, to naše téma šťastný může být člověk v každém věku?
1: Takže u mě to bylo asi tak, že první, co mě jako potkalo štěstí, tak když jsem šel mojí paní na první rande, je to hodně let zpátky. A tehdy já jsem měl trému, to muži mají, prostě to byla taková osobní věc, já jsem nevěděl, jak to ženě říct. Ona říkala, tak vylož karty na stůl, tak jsem mi to řekl. A žena říkala, tak jestli tady máš míč, tak já ho nafouknu, budu tě hladit. A mám strašně rád, když mě holka hladí. Ono to udělala, já jsem se zamiloval. Okamžitě si jsme sedli a strašně jsem se s ním mazlil. Takže to bylo takový jeden okamžik, když jsem byl šťastný. Tak bylo druhé, to bylo v roce 2003, tehdy jsme se vzali, to bylo na radnici, jeli jsme s koňma kočárem jako na radnici.
0: No to je krása.
1: Byl, že jsme nechali doma prstinky a kamarád naštěstí to vyřešil, co se mnou chodí na bohoslužby, takže zehnal prstinky a jsem ho pozval dom na hostinu, takže to bylo druhé šťastné okamžik.
0: Jo.
1: Tak byl třetí, to bylo v roce 24, to jsme se spolu se ženou nechali pokřtit oba, jako, protože oba byli věřící. Na čtvrté byl v roce 2005, to se mě tenkrát narodil syn, takže jsem měl obrovskou radost, že jsou táta a že mám syna.
0: Jasně, jasně. No tak jak vás tak pozorně poslouchám, tak vy máte spousty šťastných událostí, které se nedají zapomenout a ano, za které jste životu vděčný určitě, že jo?
1: No a pak uplynulo 20 let, no a pak přišlo takový, a to už je smutný, to tady není do tématu, no zkrátka jsem obdobil, že nás to utopilo, no. No a teďka, už je to rok a půl, mám kamarádku, je to moc prima holka. A mám ji moc rád, ona mě taky má ráda.
0: Tak to je dobře.
1: A říkám si, jako lepší mě prima kamarádku, než být úplně sám. Možná bude vážný vztah, možná a ne tebe.
0: Jasně.
1: A klidně se mě ptete, paní.
0: Podle toho, co přinese život tady, jo?
1: Jo. Potřebujete něco zeptat, tak se klidně
0: zeptat. Já se nepotřebuji nic zeptat, já vás ráda nechám vypravovat. Téma znáte,
1: dobře, takže
0: bych nerada dělala výslech tady. Každopádně můžete na sebe prozradit šťastné chvilky vašeho života, anebo třeba, co byste ještě rád, aby vám štěstí, jaké štěstí byste ještě chtěl v životě potkat, třeba na jaké téma?
1: No chtěl bych, aby ta kamarádka, kterou nebudu teda jmenovat, protože nevím, jestli by si to přála nebo ne, ale
0: rozumím.
1: Prostě mezi náma vzniklo vážné vztah, ale když nevznikne, tak se spokojím s tím, že mám kamarádku. A dneska paní Tuško, tak dneska mám taky radost. Ráno to bylo takový náročný, v práci někdy to náročný je.
0: Jasně.
1: No ale dneska mám radost a víte proč?
0: No povězte.
1: Já jsem se modlil, já jsem věřící člověk, s Olomouce. A hádete co? Už 3 hodiny tady lije ve městě a je tady děsný sucho, takže z toho mám taky radost.
0: Takže máte radost, že se zalejou zahrady a tak.
1: Protože prší, tak jako jo, buďme rádi, bez vody není život.
0: Ano.
1: Takže
0: no tak výborně.
1: Takže se musí radovat tady z malých věcí. No a závěrem, protože nemám moc času, tak bych chtěl pozdrav paní Vlastičku z Krnova, potom paní pana Olina,
0: ano,
1: paní Ludmilu, moc rád bych slyšel paní Ludmilu, tu jsem dlouho neslyšel, nevím, jestli je nemocná nebo co, takže bych ho moc rád slyšel. A moc vám teda děkuju, to je slušnost, že jste mě vzala. A nebudu se bavit o jedné zátěži, protože mě to jedna paní posluchačka vyčetla. Víte, co myslím, no vyhrál jsem zkrátka krásnou knihu v Českém rozhlasu, ale nebudu tu zátěž rozebírat. Bylo mi to vyčtený, nezlobím se, ta paní má pravdu. Když se o tím bavit, tak je to za dlouho. Tak moc děkuju.
0: Dobře. Tak Roberte, mějte se hezky. Každopádně přeju všechno dobré, spoustu štěstí, ať se vám daří.
1: Paní s tím špatným zrakem.
0: Dobře, mějte se hezky a děkuju za návštěvu, jo?
1: Dáte telefonní číslo, nevadí mě.
0: Dobře. Mějte se krásně, hezký večer. Naslyšenou, zdravíme do Olomouce. No a teď už je tady u nás nachystána Eva Farna s Davidem Stypkou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: pustila.
1: Tak tohle písnička Dobré ráno, Miláno, a dovolal se k nám také Karel z Krkonoš. Karle, krásný večer i vám a zdravím do krásných hor.
2: Krásný večer všem, kdo poslouchají a komu to ještě nechce spát.
1: Děkuju moc krát za všechny.
2: Já jsem už teda dlouho nevolal, ale tak mě to tak jako to štěstí, no. No, já jsem 52 roku už šťastný ženatý s manželkou. A my rádi, že jsme spolu a že jsme dva. No.
1: Jo.
2: A jinak raz jsem taky to dní štěstí, no, prožíval s tatínkem, že jsme ještě mohli spolu hospodařit. Už teda tady není, ale bylo to pro něj takový, jako, že ještě vrátila ta půda a
1: ano,
2: že
1: ano.
2: Jsme na tom spolu dělali, tak to byl, říkal, takový nejkrásnější rok jeho života, no. I když to byla taky dřina, nebo
1: no, jasně.
2: To hospodaření mě práce a odříkání, ale bylo to pěkný, no.
1: A pro někoho to znamená opravdu celý život, že jo, tohle to
2: no,
1: prostě.
2: No, tak jsem to dělal celý život, nic jiného, jako neměl za zaměstnání víceméně, takže k tomu měl lásku a vztah, rozumíte.
1: No a vy hospodaříte tady stále?
2: Já už ne. Já jsem to teď jako dům tam popředal synovi nejstaršímu a jinak jako to hospodaření už nepozuju teda, jako nedělám, ale jako mám na to pěkný vzpomínky a dělal jsem to rád a ono to není možný do nekonečna.
1: Předal jste zase mladší generaci zkrátka teda, jo?
2: No, tak moc úplně zase to není tak, že by se tomu věnovali, ale možná, že se k tomu ještě někdo vrátí někdy.
1: Jasně, no, jasně. No tak v podstatě, teď jste zase v ideální situaci, že se můžete přijít podívat na kontrolu, na návštěvu a jenom se tak koukat, jak se jim daří eventuálně.
2: Všechno přes koleno, každý má svůj život a nemůžete diktovat nebo nějak, jako aby zas neřekli, no, tak my jsme si tak mysleli něco a ty jsi nám zkazil kousek života. Já myslím, že by neskazil, ale to nevíte, no.
1: Jo.
2: A já jsem chtěl říct, že se má člověk radovat z maličkosti,
1: ano,
2: nebo
1: ano.
2: Štěstí má být součást tomu štěstí jako tomu za celý život nebo takovému, jako to téma, nebo to, tak ono to má, by mělo být štěstí takových každodenních maličkostí, umět si to štěstí nějak vytvářet z maličkých okamžiků, setkání, já nevím, porozumění člověka s člověkem, nebo
1: i
2: to, že ráno se probudí a má vedle sebe tu partnerku, nebo cokoliv jiného, no. Já jsem byl rád, když jsem se setkal třeba s tou Evičkou Kulovanou, co psala ty verše, básně, tak na ní vzpomínám. Já nevím, jestli pamatujete, volávala taky do rozhlasu.
1: Já nevím, jestli jsme spolu mluvili.
2: Přesně byla, že? No a tak my jsme spolu se setkali a to bylo moc pěkný. A taky se Radovanem Lukavským, když jsem se setkal, to bylo taky takový opravdu hezký setkání.
1: Jo, rozumím.
2: Toho mýho života, no. A já ještě píšu těch pár veršů, víte o tom, že jo?
1: No já se těším, že pro nás určitě zase máte nějakou krásnou chvilku poezie.
2: Ne takovou chvilku poezie, ale to je jenom, ať bych vás dlouho nerušil.
1: Nerušíte, já jsem ráda, že jste se zastavil.
2: Neštěstí, jo? Můžu?
1: No je, můžete.
2: Jdou nám vstříc dny štěstí, toužíme si o ně říct. Poprost barvami slunka, ozdobená luka, vezmi do dlaně kousiček z ozdobené stráně, ten kraj své malíře k plátně. Zadívej se na

0: horizont obzoru. Tam obloha se zemí se objímá, když štěstí člověk s přírodou prožívá. A kde si v dáli zableskne se právě spojené štěstí lidské rámě, poslané štěstí trávě, lásky z mokré a vyplašené laně, když štěstí voda smáčí, mokrá skálo osvěžené jehličí, mraky se nad námi tyčí. K čemu to vlastně všechno je? Pro dny štěstí, kdy člověk nehrozí pěstí, prostě šťastný je. Tak to je jenom taková chvilka.
1: No krásná chvilka poezie. Moc vám děkuju, Karle. Jinak samozřejmě přeju krásné dny a ranec štěstí.
0: Až taky a sluníčko, teda ještě nám taky nějaký ten verš možná napíše, ale už musíme počítat s tím podzimem.
1: Já vím, je to tady trošku, ano, ano.
0: Za každou nitrou. Už opravdu to léto dává nám takovou konečnou skorotečku.
1: Ano, no. Ano, trochu nám mává.
0: Ten má taky na to nárok, tak musíme to tak brát.
1: Přesně tak.
0: Přeju vám hodně zdravíčka a děkuji, že jste mě.
1: Děkuji za všechny, mějte se hezky, Karle, a budu se těšit zase příště naslyšenou. Dobrou noc.
0: Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Skupina Kex a písnička Víš, blížíme se k půlnoci a před půlnocí pozdravíme ještě do Štemberka Bohumíra. Krásný pozdní večer, Bohumíre.
1: Dobrý večer, přátelé.
0: Tak vás moc zdravím. Co vás tak napadlo, když jste slyšel, Bohumíre, naše téma, jestli šťastný může být člověk v každém věku? Přišlo si k vám štěstí třeba i opakovaně, nebo ho hledáte, či ono vás?
1: No, dneska bylo takové štěstí asi před hodinou.
0: No.
1: Seděl v kuchyni, tak říká manželce, teď slyším takové rámus, co to je? A manželka říká, teď jsem ti říkala, prší tam.
0: Jo.
1: Představte si, tady tak dlouho nepršelo.
0: Tak jste rádi.
1: Kýblu brát vodu na zalívání.
0: Jo.
1: Tak kolikrát sedím u stolka po třešní a loustám si pískové oříšky, jako já.
0: Ano.
1: A furt si říkám, kdy zaprší. Nemělo tady dneska pršet, ale zapršelo.
0: Mm-hmm.
1: No, štěstí pro mě. No, jináč vám řeknu, já mám štěstí celý život.
0: Jo, tak to je dobře.
1: Já mám kolem sebe.
0: Ano.
1: A dobré lidi. A co jsem to chtěl říct? Narodil jsem se v válce a takže jsem měl veselé dětství, dobré dětství, no pak ta práce, jako životní práce, ta utekla jak voda, no našel jsem si dobrou ženu.
0: No to je dobře.
1: To je štěstí pro život.
0: Uh-huh.
1: A na stáří, když jsem přišel do důchodu, a ještě vám řeknu, docela nedávno jsem byl překvapený, že jsem dostal pozvánku, dneska jsme měli takový sezení v kulturním domě, pro ty, co dovršili 80 let,
0: ano.
1: 85, no výroční týhle, narozeniny, tak jsme byli pozváni starostou města, vedení města,
0: jo.
1: Na takový posezení, a já jsem vám byl překvapený, když jsem byl platit popelnice, že já jsem, že ti 80-letí jsou výjimuti z toho placení těch popelnic. No to je taky štěstí.
0: Další štěstí, no vidíte to.
1: A na starý kolena, když jsem přišel do důchodu, jako tak jsem si tak, jo, mám elektrokolo, jezdil jsem po svém kraji, za přátelema a podobně, tak jsem začal psát články.
0: Aha.
1: O našem okolí, o našem, o, když dlouholetým panu učitelovi třídním při srazu, on má 92 let.
0: Uh-huh.
1: A tak, no a potom o pěstounství, o našem okolí, no a teďka to pokračuje dál. A už mě vyšlo 12 článků, tak mě to jaksi nabíjí a mám snahu zase něco zajímavého napsat. Ono to není tak jenom lehký něco napsat. Já toho popíšu, ztratím u toho času, ale mě ten čas jako nevadí, jako víte. Já
0: jo, rozumím.
1: Pančelka vypisuje sudok a křižovky a já zase vypisuju a trhám, mačkám papíry. Než to napíšete, abych nenapsal nějakou kravinu, protože to se vám pak lidi řeknou, vás potkají, řeknou, ty jsi děl teda to zpřátý, to jsem si hned myslela. Jo, to je dobrý článek a kdyby napsal nějakou kravinu, tak řeknu, prosím tě, co jsi tam psali, to není vůbec pravda. Tě? A tak to znáte to.
0: Jo.
1: A pak mám štěstí, se už dlouho jsem se netyplivně, kolikrát mám 16krát jako pokus zatelefonovat do noční linky.
0: Mm-hmm.
1: Jako je to zabraný, já, nebo není to zabraný, a pak se tam, ať voláte, jak voláte, není možnost se spojit.
0: Jo, někdy je to zakletý, ano.
1: Ano, to já mám štěstí. Já vám za něj děkuji. Tak to je.
0: Takže jste vlastně podřino sečteno spokojený, šťastný člověk ve svém životě.
1: Ano,
0: to je dobře.
1: Velice dobře, paní redaktorku.
0: Tak, já moc děkuji za návštěvu, za pozdravy, za pochvalu. Ať se vám daří samozřejmě, Bohumíre, i nadále. Přeju hezké dny a budu se těšit zase v noční lince naslyšenou. Dobrou noc, mějte se moc hezky. Ano, to je pravda, vody není nikdy dost.
1: Mějte se hezky.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Má se má. Půlnoc klepe na dveře, ale ještě před půlnocí a než se přehoupneme s muzikou do nového dne, se podíváme do pošty za všechny odkazy, které dorazily. Doposud mnohokrát děkuju a Milan z Valašska třeba píše: Ahoj Jitko, ahoj všem ponocovatelům. Mám za to, že špička štěstěny mě je naplněna teď v letech dokonale a k tomu mi stačí především pár věcí, které se dají získat denodenním chováním i k sobě, i k svému širokému okolí. A to je pokora, přátelskost, pravda, poctivost a láska. Toho lze dosáhnout, nebo lze to dosáhnout, být šťastný i bez průměrného platu, majetku, lží a nebo dezinformací. A pokud se umí lidi zbavit v denním žití těchto čtyř, těchto čtyř vlastností ošklivých, mohou být přece šťastní. No a já jsem šťastný i díky noční lince, jen tak dál vážení. Tak tolik Milan z Valašska. Milane, moc děkuju. Přeju stále všechno dobré, jinak psát můžete stále na náš web rozhlas.cz/linka. No a teď už je nachystán Michael Jackson a za dveřmi stojí nový den.

0: písničkou od popového krále Michaela Jacksona jsme se přehoupli do nového dne a je tady čtvrtek, jupiterský veselý, s datem už 10. září. Na prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl den opravdu vydařený, usměvavý, radostný, abychom si jej užili podle svých představ. Pokud vás čekají pracovní povinnosti, tak ať jde všechno dobře od ruky. Pokud máte den nějaký volný, procházkový, výletový, tak si jej taky moc a moc užijte. A co se týče noční linky, tak nás čeká ještě až do 1 hodiny povídání na téma Šťastný může být člověk přeci v každém věku. No a co vy? Potkalo vás štěstí v momentě nebo letech, kdy už jste v to ani nedoufali? Jaké štěstí vám přišlo do života? Byla to láska? Splnilo se vám přání z dětských let? Splnili jste si sen, který vás učinil šťastnými až v pozdějším věku a museli jste na své štěstí třeba dlouho čekat? Každý máme nějaké sny, nějaké touhy a také nějaká přání. Někomu se splní záhy a celý život má naplněný láskou nebo vysněnou profesí, jiný na splnění svých snů a tužeb čeká. Někdy vás potká štěstí ve chvíli, kdy už jste v to třeba ani nedoufali a je jedno, jestli nám je 40 nebo 80. Jste šťastní nebo na své štěstí, ať už jakékoliv teprve čekáte. A co vám chybí ke štěstí? Telefon k nám i teď na prahu nového dne 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, krásný nový den a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jitka Zelenková, Když se narodíme, a dovolal se Pepíno z Valašska. Pepíno, krásnou noc vám přeju, moc vás zdravím.
1: Teď vám přeju a i posluchačům.
0: Děkuju.
1: Jsem rád, že jsem se dovolal. A hodně zdraví hlavně. Tak o štěstí. No, štěstí, že jsme se dožili. Posledního srpna jsem 80 roků se dožil.
0: No, krásné narozeniny přeju.
1: Ale to děkuju. Ale to nejhlavnější, čekám na manželku, protože po dvou rokách byla na operaci tyčelního kloubu a v pátek už by se měl dovést domů, takže to bude radostné. Takže všechno se povedlo, takže bude mít už po bolesti a
0: ano.
1: Bude pomalu, budeme rozcvičovat.
0: Cvičit, pomalu chodit a tak, to víte,
1: no,
0: že jo.
1: No, jo. Takže, no a teď jsem, to je už takové mimo zdraví, když jsem sám, že tak se mě podařilo, trošku trnek se urodilo, tak jsem neuhodné to, co jsem dělal s trnkama.
0: No, co pak asi?
1: No,
0: už to kvasí?
1: Ne.
0: Ne?
1: Povídla.
0: Jo, povídla, no se, jo. Ty musí být taky, ty jsou zdraví a jsou dobrý samozřejmě na mnoho, mnoho věcí.
1: 20 litrů povídal.
0: Pánečku, spotřebujete to nebo rozdáváte, prodáváte?
1: Ne, neprodávám, paní, když tak to daruju, to jako není pro mě, peníze nejsou pro mě na prvním místě, takže rozdám, tak jak rozdávám frgály, tak rozdávám vajíčka, takové ty domácí produkty, že? Takže ten člověk má z toho radost, když to někomu dělá radost. Já.
0: No je, je.
1: No,
0: tak to je dobře.
1: Takže a čekáme na déšť, že u nás teď ještě
0: zatím
1: jsem
0: slyšel, nic.
1: Že v Olomouci už prší, ale u nás ještě nic, ještě sucho. Že? Ale tak chtu kopat zemňáky, tak by bylo dobré, když to trošku zaleje, aby to šlo lehčí, že? No, takže takové, také běžné věci, no tak hlavně, že to no. No.
0: Takže mám pocit, že na Valašsku jste spokojený a žijete šťastný život, je to tak?
1: Jo, my jsme tam na samotě, takže máme klídek.
0: No krása.
1: Těch hřivařů není, takže mám ještě větší klid. Ani hafery nebyly, takže bylo to... Nemusel jsem po nikem uklízat, sbírat, víte, odpadky. Ale jinak jako v pořádku. Ale chcel bych sem pozdravit paní Vlastičku z Krnova.
0: Dobře.
1: Po dlouhé době jsem ji slyšel.
0: Ano.
1: To je rodačka z Karlovic, ona přes kopec jako k nám to je, takže no a takže co jiného. Takže jsem ten měsíc a půl válčil sám, že a tak ze zvířaty ten den uteče. To
0: no to věřím, nadáte, že máte pořád co dělat od časného rána.
1: Já s koníkem jezdím ještě do lesa, takže takže s ním musíte každý den vy to vyjet, že? Takže to ten, takže je to všecko. Tak musí se člověk udržovat, že? Trošku v pohybu.
0: A... To je pravda, no, ano. No. Přesně tak. Dobře, Pepíno, no tak vám moc děkuju. Vaší paní hodně zdraví, úspěšnou rehabilitaci, ať se vám daří. Přeju krásné počasí na Valašsko, užijte si to tam, užívejte si to tam.
1: Děkuju a hodně zdraví.
0: Nápodobně.
1: Jo, držte se. Děkuju za relaci.
0: A budu se těšit zase příště, že nás navštívíte, ano? Tak hodně štěstí a mnoho všeho dobrého. Naslyšenou, dobrou noc.
1: Dobrou noc, děkuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: to byl samozřejmě Karel Gott a Vltava v jeho podání. No a dovolala se paní Ema z Javorníku. Emo, krásnou noc přeju.
1: Vám taky všem posluchačům a hlavně bych chtěla pozdravit paní Skrova, nevím jméno, takom, která pochází z Balak. A takom ten Pepino, co ma volala přede mnou, mrzí mě, že neřekl, z kama pochází z Balak, protože jsem Balaška.
0: Jo. Tak třeba nám to příště prozradí. Tak můžeme prosím k tématu? No, šťastný jo. Může být člověk v každém věku? Jak jste na tom? Co byste ráda? Může, čekáte na štěstí? Nebo už přišlo?
1: No, přišlo před 25 letama. Když jsem po pěti letem rozvodu potkala svého manžela.
0: Ano.
1: Už jsem tady říkala, díky pošťačce, která mi představila tatínka, jsme se seznámili. Všichni říkali, že když jsme podali ruce, dali pusu na tykání, tak to byla tutovka. Získala jsem perfektního tatínka pro své dva syny. Díky němu jsem získala dceru, vnuky a pravnoučata už máme.
0: No to je krása.
1: Když manželovi je 75, 76 už letos,
0: ano,
1: je,
0: ano.
1: Já to řeknu, já se na to nestydím. Když se na to necítím, mě je 66 letos, ale my si ten život prostě užíváme.
0: To je dobře.
1: Chodíme do společnosti, máme, já jsem hospodská, přijedou ke mně turisti do Jeseníku, já jim dám prospekty Javorníku, oni do Javorníku přijedou a říkají, váš zámek, vaše vrchleby, tančírna, to prostě radši udělali, úžasné. A už jsem se s takovýma párama seznámila, takom skromně říct, že u mě 4 dny byli hosté u mě doma. Perfektně lidé prostě. A jsou úplně nadšení z nás, z okolí a říkají, to vůbec neznáme, to jsme v životě neviděli, že je takového krásného tady, jako na Jesenicku. A
0: jasně.
1: A tím úplně žiju, jako... A hlavně žiju tím, že mám perfektního manžela.
0: Jo, jo.
1: Výborného tátu pro své dva syny, už dospělé. Získala jsem dceru, vnoučata, pravnoučata. Prostě mě to... Každý... Já si myslím, že v každém věku to štěstí člověk potká, když chce.
0: Když ho taky vidí, že jo? Někdo štěstí nevidí, když za ním přijde. Někdo pořád má pocit, že ho štěstí nemůže najít a ono už dávno je u něj.
1: Ne, když mě moje pošťačka seznámila s tím tatínkem, to byla náhoda čistě.
0: Ano.
1: A viděla jsem tu výšku 2 metry. Já 1,60 m. To byla tutovka prostě. To jsem viděla, že to je moje krevní skupina, protože my se vždycky líbili vysocí. Můj tatínek měl skoro 2 metry,
0: jo,
1: ale
0: jo.
1: Bohužel nás bylo 8 dětí a na mě zbylo už 1,60 m jenom. Ale moje mladší sestra o 3 roky, tak to má 1,80 m. Takže co tatínek na mě ušetřil, tak to dala té nejmladší sestře asi. Říkám, jsem dělal jako srandu, jo? Říkám, tečko. A prostě já, když můj první manžel měl 2,10 m, no ale bohužel to je jedno. To už skončilo, to skončilo díky mojí kamarádce.
0: Ano,
1: a
0: ano.
1: Jsem potkala od mojí pošťačky manžela.
0: Jo, to už jsme říkali, paní Amo, to už jsme říkali, nemusíme tolikrát opakovat, prozraďte. No, je ještě něco, co byste si přála, co se týče štěstí?
1: Já mám štěstí to, že mám super manžela.
0: Ano, dobře. Takže já vám moc přeju.
1: Děti.
0: Jo, já vám moc přeju, ať se vám krásně žije s vaším mužem, ať vám to všechno klape,
1: no,
0: ať jste se rádi spolu.
1: My žijeme 25 let spolu.
0: No, nádhera, ať vás baví práce.
1: Ale chtěla jsem se zeptat.
0: No.
1: Jenom tak zajímavost, jaký je u vás počasí?
0: Na večer pršelo a teď nevím, je tam tma, ale pršelo trochu.
1: No, tady je bouřka strašná.
0: Jo, no tak vidíte, budete
1: a
0: mít taky zalito.
1: Může.
0: Jo. Dobře, tak paní Emo, děkuji moc krát a zdravíme do Javorníku, mějte se hezky.
1: Taky a zdravím všechny posluchače a to Pepína mě mrzelo, že...
0: Dobře, vyřídíme, mějte se hezky, naslyšenou, dobrý večer.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Miky a Vaby Rivolovi, no a jejich písnička Tereza. No a teď máme na telefonu paní Vlastinu Skrnová, krásnou noc Vlastino, moc vás zdravím.
1: Dobrý večer. Šťastná, že jsem se dovolala.
0: Tak to je dobře, když jsme u toho štěstí, že takhle pěkně začínáme.
1: No, když mě bola tolik balaků. Tak jsem tak šťastná, že mám šťastný den i nešťastný.
0: Mm-hmm.
1: A šťastný pozdravuju Milana, který ho ještě nezná, nevím, o co je.
0: Mm-hmm.
1: Hlavně Pepína.
0: Ano.
1: Děkuju mu za pozdrav.
0: Dobře.
1: A pozdravuju jeho paní a se jí daří a se jí to všechno
0: stojí
1: a je v pořádku. A může zase jezdit s koníčkem po balakách.
0: Přesně
1: a
0: tak.
1: A úplně jí to závidím.
0: To je
1: moje rodné místo.
0: Mm-hmm. Tak paní Vlastino, prozraďte, co vy a štěstí? Přišlo za vámi v životě? Našla jste ho?
1: Co?
0: Štěstí, jestli jste našla. No.
1: Štěstí jsem žádné nepoznala, pořádné.
0: Neříkejte, že celý váš život je smutný. No.
1: Ale akorát to jsem naštěstí, že jsem v životě poznala strašně moc lidí.
0: Hodných, dobrých lidí.
1: A mě taky.
0: Hmm.
1: Přátel hrozně moc.
0: No vidíte.
1: Byla
0: to.
1: Já jsem v klubu Frekvence 1.
0: Mhm.
1: Jo, takže to víte, že na ty srazek to bylo nádhera úplně.
0: Ano.
1: Jenomže teď jsou tak špatná. Dneska jsme byli venku.
0: Jo.
1: Sečovat to jako, přišli jsme dom, navečeřeli jsme se. Ona je unavená, že je nějak blbě, že jde dom. Tak šla a za 10 minut už jsem na ní volala a přijde, jsem spadla na zem.
0: Jej.
1: Normálně z vozíka jsem spadla na zem, ruku mám teda
0: oteklo.
1: Přištanou, no.
0: Jo.
1: A museli přijet hasiče mě zvednout, já jsem se nemohla zvednout.
0: Jej.
1: Ale dopadlo to dobře, že musím do nemocnice.
0: Tak to jsem ráda, že to teda skončilo
1: no,
0: jenom modřinou.
1: No, budu sice pajedat chvíli, ale člověk to vem, když už vůbec nechodím, tak,
0: tak to
1: už mě nevadí, tak na tom vozíku to vydržím.
0: Ještě, že to aspoň takhle dopadlo, jestli si nic neudělala vážného. No tak samozřejmě paní Vlastino přeju hlavně hodně zdraví, protože i to je velké štěstí.
1: Ještě Žaltisko pozdravuju Roberta, ten nikdy na mě nezapomene.
0: Já vím.
1: To je zlatíčko moje a s tím svým synem. To jsou zlatíčka.
0: Ráda vyřídím, to víte, že jo. Tak se opatrujte, mějte se hezky. Ať se vám dobře spí. A ať jste v pořádku, jo? Mějte se hezky. Krásnou noc. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to byla skupina Opět a Radeček. Dohráli jsme, dospívali jsme a na telefonu máme paní Janu Zírková. Jano, krásnou noc vám přeju.
1: No, taky nápodobně, paní Jitko, krásnou dobrou noc i všem posluchačům.
0: Ráda vyřizuju a děkuju. Tak Jano, co vy? Už si k vám našlo štěstí cestu, tak jak jste si představovala a přála?
1: No, ano, ano. A já bych se chtěla zmínit o tom, že takové štěstí mě čeká vlastně ne tenhle, ale pak příští víkend, protože to se poprvé, a doufám, že ne naposled, vlastně budu účastnit takové krásné akce, což je kočárkování historických kočárků.
0: Co pak to je?
1: No, to je vlastně takový sraz historických kočárků. Můžou to být vlastně kočárky naší země a i vlastně ostatních zemí.
0: A jako kočárky na panenky nebo na děti?
1: Ne, jakoby na děti, ale vlastně v těch kočárcích samozřejmě můžou být živé dětičky, to ano,
0: jo.
1: Ale převážně tam budou takové realistické panenky, no, které vypadají jako děti živé, no.
0: Aha, no tak to bude krásný.
1: Jo, moc se na to těším, protože vlastně poprvé toho zúčastním a ostatní ročníky jsem viděla teda podle fotek jenom zatím, ale vypadalo to moc pěkně a já teď, když se budu účastnit naživo, tak to bude, myslím, úplně o něčem jiném. No. Já to moc těším, no.
0: No je, to si myslím. A kde to bude? Prozraďte nám.
1: No, bude to v Chomutově a já bydlím vlastně v Jirkově, což je
0: kousek relativně.
1: Kousíček, no.
0: Ano. No tak to si to moc užijte a ať vám vyjde počasí samozřejmě a ať je co k vidění zkrátka všechno.
1: Děkuju, no a pak ještě bych dodala asi, že jsem taky šťastná, když vidím, že lidé v mém okolí, bo i takhle všeobecně, co znám, tak když vím, že jako jsou šťastný a nic se netrápí, ať už zdravotního nebo duševního, tak to taky, no, protože to jako opravdu není pěkný vědět o někom doma nějaký takovýhle svízel, ať už jakékoliv charakteru, tak to je pak takový smutný, no. Takhle to musíte pozorovat a nemůžete třeba těm lidem pomoct, no.
0: Ano. Takže v podstatě ale máte pocit, že štěstí ví, kde bydlíte a kam za vámi přijít, jo? Vidíte ho.
1: Jo, já bych asi řekla, že přibývajícími léty jsem šťastnější než dříve, no.
0: No tak to je krásné zjištění. Jo. Je něco konkrétního, co byste si tak přála? Ani nemusíme prozrazovat, samozřejmě, pokud nechcete. Ale jestli si tak na něco myslíte a říkáte si, třeba budu mít štěstí a klapne to.
1: Jo, tak to určitě takových věcí je spoustu a jak se říká, prozrazovat by se to nemělo, jinak to pak nesplní. A hlavně asi nejvíc to je to zdraví, no.
0: No tak jasně, od toho se všechno odvíjí.
1: Jakýkoliv věku, jak jste, tak to je vlastně jedno, no. Hlavně ať jste zdraví, protože pak, když nejste zdraví, tak bez toho není nic, no.
0: Jde to pak všechno hůře a pomaleji a zkrátka. S většími těžkostmi, to je pravda. Dobře, Jano, no tak taky moc děkuju.
1: No, já bych se ještě závěrem teda dovolila pozdravit paní Inku, to je taky velká příznivkyně kočárkování.
0: Jo.
1: A paní Janus Alojzová a všechny ty linkaře, ať už se známe nebo neznáme, no, tak všechny zdravím moc.
0: Ráda vyřizuju a užijte si kočárkování a budu se těšit, že se zase uslyšíme v Noční lince. Mějte se moc hezky.
1: Dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Marcel Zmožek, láska je největší dar a někdo třeba doplní, že láska je největší štěstí. No a máme na telefonu paní Magdalenu z východních Čech. Tak, Magdaleno, prosím.
1: Krásný dobrý večer přeju všem.
0: Krásnou noc taky vám přeju, ano.
1: A děkuji za toto téma, je to téma boží od bohyně, takže sice láska je největší dar, ale myslím, že k tomu patří i to štěstí.
0: No jo.
1: Já si dovedu jako v uvozovkách vyrobit štěstí, když, i když je člověk smutný, tak si najde něco,
0: jo,
1: co ho může udělat šťastným.
0: No to je krásný recept.
1: Pochopitelně, že šťastný mě udělali v narození dcery a narození vnoučat.
0: Jasně.
1: Ale já vzhledem k tomu, že jsem taková kočna, miluju děti. A vzhledem k tomu, že bydlím blízko školky, tak chodí dětičky na procházku, já se s nima zdravím. A to mi dělá šťastnou a říkám si, jaký my máme štěstí, že ty naše děti jsou šťastní. A nesmíme být hostejný, a to mě teda hrozně mrzí, když čtu v novinách, že někde rodiče nebo očímové hlavně napadají děti a dokonce, že je i u smrti. A neměli bychom být hostejný a hned, jak člověk něco takového vidí, hned to nahlásit a prostě bojovat za to dítě, když není schopná matka.
0: Dobře, takže zpátky k tématu. Za vás vlastně vaše velké štěstí jsou vaše děti a vnoučata a z toho se velmi, velmi radujete. Je to takové naplnění vašeho života,
1: jo? Ano, a jako prostě, když mohu někomu pomoct a vidím, že jsem tomu člověku pomohla, takže to mi dělá radost, ale mě dělá radost i hezká písnička, hezký slova.
0: No to je dobře.
1: Radost, když v rádiu vašem je tam, jsou tam děti a říkají prostě na různý téma, ale jo. Rádio.
0: Jo, jo, já vím, ano, ano.
1: A jestliže se mě podaří, abych dělala čtecí babičku ve školce,
0: no,
1: tak jsem taky tohle chtěla zavíst.
0: Tak na to se těšíte, že budete dělat čtecí babičku, budete číst pohádky.
1: Ano, těším se na to a hlavně, aby mi to vyšlo kousek od baráku, mám kousek školku,
0: aha,
1: abych nemusela daleko nikam chodit.
0: Rozumím.
1: Protože takový to přátelství už stařený a těch malých dětí je stejně nejkrásnější.
0: A už jste se tam byla podívat, už jste se tak nějak domluvila na té spolupráci?
1: Ona se dělá rekonstrukce školky.
0: Jo.
1: Takže děti chodí někam jinam a čekám, že to teď dodělají tenhle měsíc, že už buď školka nebo nemocnice.
0: Ano.
1: Ale na mě jako srdce to asi nedovolí, protože tam bych jako přistupu už by mě tak vysvězují.
0: Jo, takže radši tu školku, abyste zase měla třeba něco jiného.
1: Ano, protože děti je nejvděčnější prostě.

0: dar, který člověk může od tohoto světu dostat. Tak přeju hezký večer.
1: No nápodobně, paní Magdaleno, držím vám palce, budu se pak těšit, až nám povyprávíte, jak si tam s dětmi vedete, jak si to užíváte, zkrátka. No a držím palce, ať to všechno klapne brzy a ať se dočkáte tohoto svého dalšího štěstí.
0: Ano, moc děkuji.
1: Já
0: a vám
1: děkuji.
0: Taky přeju hodně štěstí.
1: Děkuji moc krát. Mějte se hezky a zase příště v Noční lince. Děkuji. Dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jakub Smolík, jen blázen žárlí. Pomalu jdeme do finále středeční čtvrteční noční linky a pojďme do pošty, protože jste hojně psali a já za to moc a moc děkuju. No a třeba paní Zdena z Pardubic k tématu nám píše toto. Já jsem prožila největší štěstí ve svých 20 letech, kdy se mi postupně narodil jeden a pak druhý syn. Druhé štěstí před rokem, kdy mi paní doktorka sdělila, že ta zlá nemoc je zvadnutá a já budu opět zdravá. Tak tohle jsou moje největší štěstí. Jinak všechny zdravím a přeju všem hlavně zdravíčko. Paní Zdeno, moc vám děkuju a přeju vám také hlavně pevné zdraví a ať se vám daří.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: Od

Tak tolik pomyslná kytka od skupiny Brontosauři a ještě je tu jeden pohled do pošty. Pavel ze Židlochovic dodává k tématu. Dobrý večer, Jitko. Já se snažím být už šťastný s tím, co mám. I když to není mnohdy snadné, tak vím, že na to nejsem sám, což ne každý třeba může říci. A když bude dobře i finančně a po stránce zdravotní, tak to budu ještě šťastnější. No a to všechno přeju také všem. Dobrou noc. Tak přátelé, protože jsme se dopracovali v čase i prostoru na konec noční linky, tak se patří poděkovat vám všem za pozornost, za společnost. Přeju vám, nebo nám všem, aby to štěstí k nám přicházelo, abychom ho viděli, abychom taky pro to štěstí, které si přejeme, dokázali mnohé udělat a především nám přeju spoustu radosti nám všem a také samozřejmě mnoho zdraví. Jinak děkuju mnohokrát, přeju dobrou noc, pokud jdete spát, pokud jste se rozhodli bdít, máme pro vás spousty dalších krásných pořadů. No a já děkuju moc, loučí se Jitka Lukešová a přeju dobrou noc.

Michael. Jsou cesty zpátky a jsou cesty tam.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak tedy zase po čase naše divadlo dnes s Karlem Čapkem. K němu je vždycky proč se vracet, vidíte? A navíc kromě Karla Čapka bude naším dalším hostem ve všech vybraných ukázkách pan Rudolf Hrušinský. Máte se na co těšit a hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Ještě než se dnes vrátíme ke dvěma detektivním povídkám Karla Čapka, tak nejprve jedno jeho vyznání divadlu. Divadlu, které poznal jako autor, dramatik i dramaturg. No a právě tomu dovolilo popsat ten originální pohled do zákulisí, kam divák běžně nevidí, s humorem a nadsázkou. Ale taky, jak jinak, s velkou láskou a úctou k jevišti a ke všem kolem těch prken, která znamenají svět.
2: Ve svých prvních zárodečných a tápavých začátcích vzniká ovšem hra mimo divadlo na psacím stole ctižádostivého autora. Do divadla vstupuje poprvé, když se autor domnívá, že je hotová. Ovšem záhy, asi za půl roku nebo tak, se ukáže, že není hotová, neboť v nejpříznivějším případě putuje potom zpět k autorovi s výzvou, aby ji zkrátil a mimo to předělal poslední akt.
3: Z jakýchsi tajemných příčin je to vždycky poslední akt, co se musí předělávat. Právě tak, jako vždy je to poslední akt, co na jevišti určitě selže a v čem kritika se vzácnou jednomyslností objeví slabinu díla.
4: Je na podiv, že dramatičtí autoři přes tyto neodchylné zkušenosti trvají na tom, že jejich kus má mít vůbec nějaký poslední akt. Prostě neměly by být psány žádné poslední akty.
5: Nebo by se měl poslední akt zásadně odříznout, jako se uřezává ocas buldokům, aby jim nekazil postavu.
3: Nebo by se měl hrát kus obráceně, s posledním aktem na začátku a s prvním aktem, který vždy je uznáván za nejlepší, na konci.
4: Zkrátka něco by se mělo stát, aby z divadelních autorů byla sňata kletba posledního aktu.
2: Když tedy je poslední akt dvakrát nebo třikrát seškrtán a předělán a kus přijat, musí se v divadle po jistou dobu uležet, ano?
5: No jistě. Nabývá tím větší zralosti a jaksi načpí divadlem.
4: Musí nějakou dobu ležet také proto, aby se pak mohla ohlašovat jako dychtivě očekávaná novinka.
3: Když se tedy kus dostatečně uleží, začne poněkud jakoby páchnout. A to už se s ním musí ven.
4: Klárma, ty, stalo se mi něco nečekaného.
3: Ale, a co pak se ti přihodilo?
2: Ovšem, nežli se začne zkoušet, musí být kus obsazen. A zde učiní autor cenou zkušenost, že věc není tak jednoduchá. Má tam, dejme tomu, 3 dámy a 5 pánů. A na těch 8 rolí si vybere 8 nebo 9 nejlepších hvězd, kterými divadlo disponuje.
5: Dobrá, ten návrh podá přidělenému režisérovi a věc putuje, jak se říká, nahoru. Nyní se však ukáže, že...
3: Za prvé, paní A nemůže hrát hlavní roli, protože má současně jinou hlavní roli.
2: Za druhé, pan E nemůže dostat hlavní roli, musí dostat pan F, protože mu vzali roli Hamleta, o kterou se ucházel a kterou dostal pan G.
3: Za třetí, paní B vrátí roli, kterou ji autor přidělil s uraženým protestem, tohle přece pro ní není.
5: Za čtvrté, místo Hamleta by pan E mohl náhradu dostat 5. roli, ale po hříchu ji vrátí, na dosmrti dožera na autora, že mu nepřidělil 4. roli, jež přece patří do jeho oboru.
3: Za páté, slečna C nemůže dostat roli, jak si autor přál, protože měla roli v minulé premiéře a musí se zaměstnat slečna D.
6: Za šesté, pan H se musí šetřit, protože je nachlazen následkem jakéhosi konfliktu se šéfem činohry.
5: Za sedmé, pan K nemůže hrát roli číslo 7, protože tu není nikdo lepší na vrácenou roli číslo 5. Není to sice jeho obor, ale on to přinese.
2: Za osmé, 8. role telegrafní posel se obsadí se zvláštní ochotou zcela podle přání autorova.
3: Od té chvíle, kdy jsou role rozdány, rodí se uvnitř divadla dvoje mínění. Jednak, že jsou v tom kuse krásné role, ale že jsou špatně obsazeny. Jednak, že tam jsou špatné role, ze kterých se nedá nic, ale zhola nic udělat, i kdyby si dal člověk nohu za krk.
4: Kláro, stalo se mi něco nečekané.
3: A co se ti přihodilo?
5: Režisér, jemuž je kus přidělen, vychází z rozumného předpokladu, že se musí kusu pomoci na nohy, jak se říká. Čili, že se musí udělat jinak, než jak to autor nadrobil.
6: Já jsem si, víte, pravý autor, představoval takovou tichou komorní hru.
5: A to by nic nebylo, odpovídá režisér. To se musí hrát úplně groteskně.
6: Klára, to je taková zakřiknutá pasivní bytost.
5: Co vás nemá? Klára je vyložená sadistka. Koukejte na stránce 37, jí říká Daneš, nemuč mě, Kláro. Přitom se bude Daneš svíjet na zemi a ona bude stát nad ním v hysterickém záchvatu, víte?
6: Ale tak jsem to nemyslel.
5: Víte, zrovna ta nejlepší scéna. Teď jinak by první akt neměl akčlus.
2: Scéna je obyčejný měšťanský pokoj.
5: No ale musíte tam mít nějaké schody nebo balkon.
2: A k čemu balkon?
5: Aby na něm Klára mohla stát, až zvolá nikdy. I ten moment se musí vyzvednout, chápete? Aspoň 3 metry vysoko. A potom z něj skočí ve třetím výstupu včela.
2: Proč by z něj skákal?
5: Protože tam máte poznámku, vpadne do pokoje. To je jedno z nejsilnějších míst. Víte, ta hra potřebuje trochu víc života. Vy jste přece neměl na mysli nějakou tuctovou konvenční utáhaninu, no ne?
2: No to se rozumí, že ne.
5: No, tak vidíte. Žádný strach, mistře, vemu to pevně do ruky. Přijďte na čtenou zkoušku.
2: Ne, nedělejte to. Radím vám, jste-li nebo hodláte-li být divadelním autorem, nechoďte na první neboli čtenou zkoušku. Je to zdrcující dojem.
4: To se sejde 6 nebo 8 herců, vypadají na smrt unavení, zívají a je jen zima. Stojí nebo sedí v hloučcích a polohlasem kašlají. Tato pochmurná a bručivá chvíle se vleče asi 30 minut. Konečně režisér provolá.
5: Tak dámy a pánové, začneme.
4: Na smrt unavený sbor se rozsedí u rozvyklaného stolu.
5: Poutnická hůl, veselo hra o třech dějstvích. Začne předčítat režisér, načež rychle odreptá scénář. Chudobný měšťanský pokoj, vpravo dveře do předsíně, vlevo do ložnice, uprostřed stůl a tak dále. Vstoupí Jiří Daneš.
7: Nic.
5: Kde je pan X? Co pak neví, že máme čtenou zkoušku?
4: On zkouší na jevišti.
5: Tak budu číst jeho roli já. Vstoupí Jiří Daneš. Kláro, stalo se mi něco nečekaného. Klára.
7: Nic.
5: Tak sakra, kde je Klára?
7: Nic.
5: Kde je paní Y?
4: Možná, že stůně.
5: Tak budu číst jeho roli Kláry. A honem, jako by ho někdo honil, odříkává dialog Jiřího Daneše a Kláry.
4: Nikdo ho neposlouchá. U druhého konce stolu se rozvíjí tichý hovor.
5: Vstoupí Katuše.
7: Nic.
5: No tak. Slečno, dávejte přece pozor. Vy jste Katuše, ne?
8: Ano, já vím.
5: Tak čtěte. První akt, vstoupí Katuše.
8: Já jsem, prosím, zapomněla roli doma.
5: Režisér zabručí něco děsného a odříkává sám dialog Katuše a Kláry brebentě rychle, jako když se kněz modlí očenáš na chudém pohřbu.
2: Jen přítomný autor se nutí poslouchat, jinak se věc odehrává za obecného nezájmu.
5: Vstoupí Gustav Včák. Končí režisér ochraptělým výkřikem.
4: Jeden z mimů sebou trhne a hledá po kapsách brejle. Když si je nasadí, listuje v roli. Která stránka?
5: 6.
4: Mim obrací stránky a počne odříkávat svůj part hrobovým a tragickým hlasem.
2: Je pro boha, děsí se přítomný autor, vždyť to má být veselý bon vivant. Zatím režisér zastupující Kláru a mim hrající veselého bon vivanta odříkávají pochmurná responsoria, jež mají být jiskřivým dialogem.
4: Kdy se vrátí váš manžel? Čte mim mrtvolně.
5: Manžel. Opravuje režisér.
4: No tady mám manžele.
5: To je chyba. V oklepu. Opravte si to.
4: Tak ať to pořádně opisují. Pravý mim s odporem a rietuškou do role.
2: A zatím se agonizující zbor poněkud rozjel, až to drnčí.
8: Počkat, tady mi chybí věta.
5: Počkat, tady je škrt. Odbyla první láska, až po jíte rád.
4: Počkat. Tady jsou zpřeházeny role.
2: No tak dál. Hůhlavě, škobrtavě, uchváteně sype se text dychtivě očekávané novinky. Autor se potácí ven, drcen přesvědčením, že doposud nikdy v dějinách světa nebyla napsána hra tak šedivá a neúspěšná jako jeho.
4: Stalo se mi něco nečekaného.
8: Co se ti přihodilo?
2: A nastává další stádium aranžovací zkoušky ve zkušebním sále.
5: Tadyhle jsou dveře, ukazuje režisér v prázdném prostoru. Tenhle věšák jsou druhé dveře, tahle židle je pohovka, tahle židle je okno, tady ten stůl je piano a tady co není nic je stůl. Tak. Milost paní, přijde dveřmi vlevo a postaví se u stolu. A teď přijde druhými dveřmi Jiří Daneš. Sakra, kde zase je pan X?
4: Zkouší na jevišti.
5: Tak budu markírovat Daneše. Vzdychne režisér a vběhne imaginárními dveřmi. Kláro, stalo se mi něco nečekaného. Milost paní, jděte mě 3 kroky naproti. Dělejte trochu překvapenou. Kláro, stalo se mi něco nečekaného. Potom se přehraje Daneš k oknu. Prosím vás, nesleďte mi na tý židli, dítě, to okno. Tak ještě jednou, milost paní, vyběrete zleva, Daneš proti vám. Kláro, stalo se mi něco nečekaného.
3: Nikoliv, otče, čte Klára ze své role. Neviděla jsem ho od rána.
5: Co to čtete?
3: No první akt, druhá stránka.
5: Ej, tak to tam není. Kde to máte?
3: No tady.
5: Nikoliv, otče, to přece... No milost, paní, vy jste si přinesla jiný kus?
3: No vidíte, asi jo.
5: Tak si vemte zatím inspicientovou knihu a dávejte pozor. Já přijdu zpráva.
3: Kláro, stalo se mi něco nečekaného. Spustí milost, paní.
5: To není vaše, přece vy jste Klára. Ne já.
3: No já jsem myslela, že to je monolog.
5: Není. Já přijdu a řeknu, Kláro, stalo se mi něco nečekaného, tak pozor. Kláro, stalo se mi něco nečekaného.
9: Přítomný autor s ustnutím shledává v této větě všechnu topornost a nesmyslnost světa. Nikdy, snad už nikdy se tento chaos nerozplete. Nikdy se svět nevzpamatuje z faktu, že se stalo něco nečekaného. Nikdy se nedojde dále.
5: Vejde Katuše.
3: Ozve se z pozadí, kde Katuše zatím současně pohlcuje párek, tančí pasodoble a žvaní. Bum, dvě židle letí na zem, Katuše stojí uprostřed sálu a drží si koleno. Jau, Katuše vešla. Ježiši, to jsem si dala.
5: A musíte vejít zleva, slečno, vrací režisér.
3: Já nemůžu. Já jsem si asi rozbila.
5: Tak pozor, vstupuje Gustav Včelák.
4: Gustav Včelák se dívá na hodinky. Musím teď jít zkoušet na jeviště. Čekal jsem tu zbytečně celou hodinu. Malucta.
9: Autor má pocit, že tím snad je vinen on. Zatím se ukáže, že za nepřítomnosti Jiřího Daneše a Gustava Včeláka není možno aranžovat ani jediný dialog, krom začátku třetího aktu. Služka, pan Včelák milospaní, Klára, ať vejde.
5: Tuto scénu opakuje režisér 7krát. Načež mu nezbývá, než aranžovací zkoušku rozpustit.
9: Autor se vrací domů v smrtelném děsu, že takhle se jeho kus nenastuduje ani za 7 let.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Povídkami z jedné a druhé kapsy nebudeme dnes v našem divadle listovat poprvé, to tedy opravdu ne. Ale tu následující, Smrt barona Gandary, vám dnes nabízím možná víc právě pro ten jedinečný Čapkův autorský styl, než jako detektivku. Protože v tom, jak Čapek psal, nechyběla nikdy přesná psychologie postav všech těch jeho lidiček, zločinců, lupičů a taky policejních radů, agentů a detektivů. Mezi nimiž držel svůj prim pan komisař Mejzlík.
1: No vidíte, Pištoro, jak to jde, když se chce. Hubáčka máme v chládku.
2: To máme.
1: Tak si to očkrtneme. No jo, ale je to jen samá kapesní zlodějna. Pivní trubky, prádlo na půdě, sem tam nějaká ta loupež. A kluci, na takový parádní případ, jako je vražda barona Gandary, to vyfásne starý Pitr. Je mi ho líto, Pištoro. Ten s tím nehne.
2: No, já bych mu moc přál, aby mu to vyšlo. Přece jen je z příbuzenstva. To se ví, kdo víš, kterého kolena. Bratranec mé ženy, ale hodně vzdálený. A teď pár roků před penzí. Takovýhle případ.
1: A panu policejnímu prezidentovi na něm moc záleží. Čert ví, kdo všechno je do té vraždy zapletený.
2: On mi strejda Peter tuhle povídal. Teda já mu říkám strejdo, ale jsme ve stejných letech, tak strejda mi povídal, víš, Pištoro, já ti nemám ždibec fantazie nebo důvtivu. To ti každý u nás potvrdí, že jsem ten největší trouba na direkci.
1: No to snad ne.
2: Jo, povídal to. Víš, Pištoro, ještě řekl, já jsem stejně primitivní jako ten zloděj nebo vrah. Co mě napadne, stejně všední, obyčejné a pitomé, jako jeho pohnutky. Já ti řeknu, povídá stejda Peter, že právě tím na to většinou přijdu.
1: To pan rada Peter žertoval.
2: No, že? Asi ne. Aspoň se mi nezdálo. On moc legrace nenadělá.
1: No, tak je pravda. On, pan rada, je spíš na takové ty řemeslné zločiny a na takové se obyčejně přijde.
2: Stejda Peter říká, když je to loupež, tak to udělal nějaký odborník. A když je to vražda, tak to bude nejspíš někdo z rodiny.
1: Koukněte, Pištoro, ale Gandara, to je úplně jiný kalibr. Tajemný dobrodruh. Vlasy jako havran a krásný jako Lucifer. On bydlel v jedné té vile u Grébovky. A co tam se časem dělo? No to se nedá ani povídat. V úterý kránu bylo slyšet u té vily dvě rány z revolveru. Byl nějaký poplach a pak našli toho barona v zahradě vily zastřeleného. Náprsní portfej dá pryč. Ale jinak tam nezůstala žádná kloudná stopa. Aha. Zkrátka, záhadný případ prvního řádu. Já jen pořád nechápu, jak se k tomuhle případu váš strýc dostal.
2: My jsme tou dobou, kdy se to stalo, dělali tu aféru v hostivaři.
1: No, zas prach obyčejná zlodějna.
2: A strýda Peter tou dobou zrovna nic neměl a šéf na něj šel z hurta. Pane kolego, tenhle případ si ten není ve vašem obyčejném stylu.
1: Ale to ho asi urazilo, ne?
2: A tohle ani ne, ale šéf mu naznačil, aby strejda koukal ukázat, že ještě není zralý pro penzi. A to strejdu vzalo.
1: Byl na místě činu?
2: Jo, tentokrát jo.
1: No a?
2: No co no a?
1: Vymyslel něco?
2: To asi sotva, pane komisaři. Strýc Peter zásadně nepřemýšlí.
1: Cože?
2: On přemýšlení přímo zavrhuje.
1: Prosím vás, a jak to?
2: On říká, vrah taky nepřemýšlí. Tohoto buď napadne, nebo nenapadne.
1: Ano?
2: Jo.
1: Pro Krista pána. To snad platí pro staré báby, které zabil jejich synovec, nebo galán jejich služky.
2: No, jak jsem řekl, byl bych moc rád, aby mu to vyšlo.
1: No jo, Pištoro, ale s těmihle metodami.
2: Taky si myslím, pane komisaři, jenže bych byl rád, aby mu to klaplo. Pane komisaři, vy byste nemohl aspoň trochu.
1: No, dobrá. Dobrá, Pištoro, uvidím, co se v té věci dá pro starého pána udělat.

0: Co, pane Rado, co je nového s tím Gandarou?
1: Třeba má nějakého synovce.
0: Pane Rado, tohle bude asi trochu jiný případ. Já vám povím, baron Gandara byl velký mezinárodní špion. Kdo pak ví, o jaké divné věci tady běží? Mně nejde do hlavy, že jsem mu ztratil portfej. Já bych se na vašem místě šel informovat.
1: Pane kolego, každý máme své metody. Nejdřív se musí vyšetřit, nejsou-li tady nějací příbuzní, kteří by po něm mohli dědit.
0: Za druhé, pane Rado, je nám známo, že baron Gandara byl těžký hazardní hráč. Vím, pane Rado, nechodíte do společnosti. Vy jen hrajete u menšíku domino a nemáte takové ty známosti. Ale kdybyste chtěl, tak já se přeptám, kdo s ním v posledních dnech hrál. Víte, ono by tu mohlo jít o nějaký takzvaný čestný dluh.
1: Poslouchejte, dejte mě pokoj s čestným dluhem. Takový případ jsem jak živ neměl. Když to není rodinná vražda, tak to bude loupežná vražda. A tu musel udělat někdo z domácích lidí. Tak se to obyčejně stává. Možná, že má kuchařka nějakého synovce.
0: Pane Rado, víte, čím se ten baron Gandara živil? Vydíráním. On vám věděl strašně věcí o velké řadě moc bohatých lidí. To je napováženou, kdo všechno by mohl mít zájem na jeho odklizení. Pane, já ho znal. Hochstapler, černý jako cikán, nejkrásnější lump, jakého jsem kdy viděl. Záhadný chlap, demon. Falešný hráč, falešný baron. Poslouchejte, pane Rado, takový člověk neumírá obyčejným způsobem, ani obyčejnou vraždou. Tady jde o něco víc, o moc záhadné věci.
1: No tak mi to nemají dávat. Já nemám hlavu na záhadné věci. Já se vykašlu na záhadné věci. Já mám rád obyčejné a jasné mordy, jako je vražda trafikantky.
0: Poslouchejte, pane Rado, neměl byste námitek proti tomu, kdybych docela privátně za tou věcí šel? Víte, já mám tolik známých, kteří hledaco o Gandarovi vědí. Samozřejmě bych své informace dal k dispozici vám. Zůstal by to váš případ. Tak co?
1: Děkuju úctivě, ale to nejde. Pane kolego, vy máte jiný styl než já. Vám by z toho vyšlo něco docela jiného než mně. To se nedá smíchat. Co bych si já počal s vašimi špiony, hráči, paničkami, takovou tou honorací, kamaráde? To není nic pro mne. Mám-li to zpracovat já, tak z toho vyjde takový ten můj všední špinavý případ. Každý dělá, co umí.
2: Pane Rado, pardon, že vyrušuju. Tak jsme zjistili, že domovník z Gandarovy vily má synovce.
1: No tak prosím.
2: Je to 20-letý kluk, bez zaměstnání a bydlí ve Vršovicích číslo 1451.
1: No.
2: On často býval u toho domovníka.
1: Mm.
2: A služka odtamtud má milého vojáka.
1: Mm-hmm.
2: Ale ten je teď na manévrech.
1: No tak to je dobře. Běžte se podívat za tím domovníkovým synovcem, udělejte prohlídku a přiveďte ho sem. Tak to vidíš, Pištoro. Za 2 hodiny jsem měl v ruce Gandarovu tobolku.
3: A vážně ji našli u toho kluka?
1: No, u něj přímo ne, ale v posteli, pod matrací. V noci ho chytli na flámu a ráno se přiznal, že Gandaru zastřelil, aby ho obral.
3: A kolik tam bylo?
1: 50 000 a něco. To je zrovna takový případ jako s tou starou babou z Křemencové ulice. Tu taky zabil domovníkův synovec. Ale Safra, Pištoro, když si pomyslím, že by ten případ dostal mejzlík, co ten by z té věci udělal? No já hold na to, nemám tu fantazii, to je to.

0: Tedy všechna čest, Pištoro, ten náš mejzlík je šikula, ale já bych na to taky šel jako starý Pitr. Holt, co se dá dělat? My v našem věku už nemáme rádi nějaké extra a neobvyklé případy.
1: Ale my taky nemáme rádi nové lidi, pane Holu.
0: No.
1: Takový starý, osvědčený zločinec, to je docela jiná práce.
0: Správně, no. Předně hnedle víme, že to udělal, protože je to jeho obor.
1: A za druhé víme, kde ho najít.
0: Richtig. A za třetí nám nedělá žádné caviky a nezapírá. Prostě už ví, že to k ničemu nevede.
1: Moje řeč, pane Holub, pracovat s takovým zkušeným zločincem je jedna radost.
0: A já vám řeknu, Pištoro, že i v kriminále jsou tihle řemeslní zločinci ve zvláštní oblibě a mají všeobecnou důvěru.
1: Teď jste to vyhmát, pane Holub. Oni ti nováčkové a nahodilí provinilci jsou největší kverulanti.
0: Odejď, nic jim není recht. Ale takový starý kriminálník ví, že arest je riziko práce a tak to zbytečně nestěžuje sobě ani nám, že jo?

nevíš kudy kam, tak přijmi mé pozvání a zkus najít cestu k nám. Dívej se nahoru, světlo tě povede, až dojdeš na místo, kde já čekám na tebe.

až přijdeš a zaklepeš u dveří, já přijdu otevřít a pozvu tě k večeři. Ženich a nevěsta, sednem si ke stolu, najíme se a napijem se spolu.

do těla a ty budeš poprvé šťastná i dospělá, až na život a na smrt si řekneme, že každou vteřinu znovu se

0: Zatím jsme dnes tedy vybírali pouze, tak říkajíc, ze studiových archivních nahrávek. Ale když vám takové čtení z Čapkových povídek najde to správné publikum, ostatně sami uslyšíte, že je to vlastně, jako by se četlo nahlas třeba, já nevím, v knihovně. Skryté niance v textu najednou dostanou svůj ohlas a radost by z toho měl určitě nejenom sám autor Karel Čapek, ale v takový krásný společnosti, řečeno s Jiřím Suchým, bylo dobře i panu Rudolfu Hrušinskému. Ostatně nechal se publikem v někdejším divadle hudby při té veřejné nahrávce nikoliv svést na scestí, to by tedy člověk u herce jeho formátu snad ani nečekal, ale naopak nechal se vést. Tak se k němu teď na té cestě s Čapkovým detektivním příběhem o lyrickém zloději společně přidejme. A brzy zase naslyšenou.
1: Já myslím, že by mnoho zločinců vymřelo, kdyby je společnost ignorovala. Ozval se pan Zach, redaktor. Takového odborného pachatele zrovna hřeje ta výjimečná veřejná pozornost, které se těší. Já neříkám, že lidé kradou a loupí jen pro tu slávu. Dělají to pro peníze, nebo z lehkomyslnosti, nebo vlivem špatných přátel. Ale jak jednou čuchnou k té aura popularis, probudí se v nich takové jakési velikářství. To máte stejné jako u těch politikářů. Počkejte, tomu už je řada let, co jsem redigoval náš výborný krajinský týdeník Posla východu. Já jsem se sice narodil na západě, ale to byste nevěřili, s jakým zápalem jsem bojoval za regionální zájmy východních Čech. To víte, takový krajinský redaktor musí hlavně dbát o lokální události. Jednou mě tedy zastavil tamní policejní komisař a povídá, tak dneska v noci vyloupil nějaký všivák krám pana Vašaty, co je obchod se smíšeným zbožím. A co byste tomu řekl, pane redaktore? Ten ničema tam napsal a nechal ležet na pultě báseň. To je přece drzost. No ne? Ukažte mi tu báseň, řekl jsem honem, to bude něco pro Posla. Uvidíte, že pomocí tisku toho taškáře chytneme. Mimo to, pane, jen si považte, co taková senzace bude pro naše město a pro celý náš kraj. Zkrátka tu báseň jsem po mnoha řečích dostal a otiskl jsem ji v Poslu východu. Já vám ji povím, pokud si ještě pamatuju, bylo to nějak takhle. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct a dvanáct bije. To je hodina pro zloděje. Když jsem ty dveře páčil, někdo po ulici kráčel. To bych nebyl zloděj, kdybych se bál. Ty kroky šly pořád dál a dál. Když člověk v takový tmě poslouchá, slyší, jak mu srdce bouchá. To srdce je sirotek jako já. Maminka by nade mnou plakala. Někdo má na světě neštěstí, já jsem tu tak sám. To jen myš šelestí. Myš a já, zloděj v oba. Proto jsem jí nadrobil kus chleba. Ona se nechce ukázat, kde je. Zloděj se musí bát i zloděje. No a tak to šlo ještě dál, až nakonec bylo. Mohl bych toho napsat ještě více, ale ona mě už dohořívá svíc. Teda tu báseň jsem otiskl s obšírným rozborem dušespitným a krasovědným. Vyzvedl jsem její baladické rysy a výmluvně poukázal na jemné struny v duši zločincově. Byla to svým způsobem senzace. Tisk jiných stran a jiných krajinských měst tvrdil, že je to pustý a umělý podvrh. Jiní odpůrci východních Čech zase prohlašovali, že to je plagiát, nejapný překlad z angličtiny. A kde si cos? Ale když jsem byl v nejlepší polemice za našeho krajinského zloděje básníka, přišel ke mně ten policejní komisař a povídá,

Vlastně nestojí za nic, že jim chybí forma nebo nálada nebo co chcete. No já myslím, že ten holomek pak přestane krást. Povídám, tohle mi napsat nemůže, když už jsme ho jednou chválili. Ale víte co? Nebudeme mu víc ty básně otiskovat a je to. Dobrá. Za dalších 14 dní se událo 5 nových krádeží i s příslušnými básněmi, ale posel východu o nich mlčel jako zařezaný. Asi po 3 neděle byl pokoj, ale pak se začaly ty krádeže znova, jenom s tím rozdílem, že příslušné básně byly posílány poštou přímo do redakce posla východu. Ale posel východu se zatvrdil. Jednak si to nechtěl rozházet s místními úřady, jednak ty básně byly slabší a slabší. Autor se začal opakovat a vymýšlel si takové romantické hejble a ciráty. Zkrátka, počal se chovat jako skutečný spisovatel. Jednou v noci jsem přišel z hospody domů, pískal jsem si jako špaček a roškrtl sirku, abych si zapálil petrolejku. V tom okamžiku někdo za mými zády foukl do té sirky a zhasil ji. Nerozsvěcet, řekl temný hlas. To jsem já. Aha, řekl jsem, co byste chtěl? Já se vás jdu zeptat, řekl temný hlas. Co je s těmi básněmi? Človíčku, povídám, to jsem pořád nevěděl, o čí jde. Teď přece nejsou redakční hodiny, přijďte si zítra v 11. No a vy mě dáte sebrat, řekl hlas trpce, to nejde. Proč už netisknete mé básně? Teď teprve jsem se dovtípil, že to je náš zloděj. A to by byla dlouhá kapitola, řekl jsem mu, sedněte si, mládenče, a když to chcete vědět, já ty vaše básně netisknu, protože za nic nestojí. Tak. Já myslel, řekl hlas bolestně, že nejsou horší než ta první. A ta první ušla, pravil jsem přísně. Byl v ní upřímný cit, rozumíte? Mělo to intuitivní svěžest, mělo to takovou bezprostřednost a sílu prožití, mělo to náladu, mělo to všecko. A ty další člověče byli pro kočku. Ale dyť, zaupěl hlas, dyť já je psal stejně jako tu první. No to je právě to, řekl jsem tvrdě. Vy jste se v nich jenom opakoval. Zase v nich bylo, že venku slyšíte kroky. Vždyť já je slyšel. Bránil se hlas. Zase v nich bylo o té myši, pokračoval jsem. O té myši. Pravil hlas malomyslně. Když tam ta myš vždycky je. A já o ní psal jenom ve třech. Zkrátka přerušil jsem ho. Z vašich veršů se stala pustá literární rutina. Bez originality, bez inspirace, bez citové obnovy. Příteličku, to nejde. Básník se nesmí opakovat. Měl byste začít z jiného soudku. Snad, abych vykrat kostel, navrhoval hlas. Nebo Krchov. Potřásl jsem energicky hlavou, to nikam nevede, povídám. Člověče, na látce tak nezáleží jako na prožití. Ve vašich verších mě chybí nějaký konflikt. Je to pořád jen takový vnějškový popis obyčejné krádeže. Vy byste měl objevit nějaký niternější motiv, například svědomí. Hlas chvilku přemýšlel. To jako, myslíte, výčitky, svědomí, řekl váhavě. Myslíte, že ty básně
pak budou lepší.

No to se rozumí, zvolal jsem. Kamaráde, to jim teprve dá tu psychologickou hloubku a zítřenost. Já to zkusím, pravil hlas zamyšlen. Já jenom nevím, jestli s tím budu moct krást. Člověk ztratí tu jistotu, víte? A když nemá tu jistotu, no tak ho spíš čapnu. A kdyby, křikl jsem, člověče zlatá, co na tom, kdyby vás chytili? Co pak si nedovedete představit, jaké básně byste psal Incarcere et Catenis? Já bych vám ukázal jednu básen z vězení, to byste mrkal. Byla v novinách. Ptal se hlas dychtivě. Olenku, povídám, to je jedna z nejslavnějších básní na světě. Rozsvíte, já vám ji přečtu. Můj host rozškrtl sirku a rozsvítil lampu. Ukázalo se, že je to bledý, trochu úhrovitý mládenec, jak už zloději a básníci bývají. Tak počkejte, Jářku, hned vám to najdu. A vyhrabal jsem překlad Wildovy balady ze žaláře v Reading. Jakživ jsem nepřednášel nic s takovým citem. Jako tehdy tu baladu, víte, ty verše, tak každý zabíjí, jak dovede. Můj návštěvník ze mne nespouštěl oka a když tam bylo o tom muži, jak jde na šibenici, zakryl si tváře a vzlikal. Když jsem dočetl, bylo ticho. Nechtěl jsem kazit jistou velikost té chvíle. Otevřel jsem okno a řekl jsem, nejkratší cestu máte tamhle přes plot, dobrou noc. A zhasil jsem lampu. Za dva dny ho chytli v jednom krámě, do kterého se vloupal. Seděl tam u pultu nad kusem papíru a kousal koneček tušky. Na tom papíře bylo jen napsáno, každej krade, jak dovede. A dál nic. Nejspíš to měla být variace na baladu ze žaláře v Readingu. Tehdy ten zloděj dostal půl druhého roku kriminálu za řadu vloupání. Za nějaký měsíc mě od něho doručili celý sešit básní. Bylo to strašné. Samá vlhká podzemní kopka, kasematy, mříži, hřinčící, okovy na nohou, stuchlý chléb, cesta k šibenici a kde si, co si. Já jsem se až zhrozil, jaké těsné poměry musí panovat v dotyčném kriminálu. Prosím vás, takový novinář vleze všude. Tak jsem si vymohl, že mě ředitel té trestnice pozval na prohlídku svého ústavu. On vám to byl docela slušný, humánní a zánovní kriminál. A toho svého zloděje jsem zastihl, zrovna když vyjídal z plecháče čočku. Tak co? Povídám mu. Kde pak máte ty řinčící okoly? Co jste o nich psal? Náš zloděj se začervenal a koukl bezradně na ředitele. Pane redaktore, koktal, vždyť o tom, co tu je, se nedají psát žádný básně. To je těžká věc, že? A jste spokojen? Ptám se ho. Jináč bych byl, bručel rozpačitě, a není tu o čem psát. Od té doby jsem se s ním nesešel, ani v rubrice ze soudní síně, ani v poezii.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak obarvit látky rostlinami. Vypravíme se za rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.